svitu číslo 1 z Prokofjevova baletu Romeo a Julie zahrál Filharmonický orchestr Oslo, který vedl Maris Jansons. Vyslechli jsme 7 částí, z nich například madrigál, masky, balkónovou scénu nebo díl s titulem Tybaltova smrt. Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A-dur, zvaný Pstruh, proslulý Forellen kvintet, je dílem France Schuberta. Základní dílo světového komorního repertoáru oslavuje klidnou přírodu. Vyslechneme ho v nahrávce klavíristky Haruko Watanabe, houslisty Bohuslava Matouška, violisty Jana Šimona, violončelisty Františka Hosta a kontrabasisty Jiřího Hudce.

Schubertův kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír Ádur, zvaný Pstruh, dozněl v provedení Bohuslava Matouška, Jana Šimona, Františka Hosta, Jiřího Hudce a Haruko Watanabe. Naladěno máte na Český rozhlas D-dur. Na programu je opět shakespearovské téma v hudbě, a to symfonická studie pro orchestr Edvarda Elgára s názvem Falstaff. Je rozvržena do 7 tematických částí, v nichž autor zpracovává momenty ze života této známé postavy v souvislosti s princem, pozdějším králem Jindřichem V. Dílo z roku 1913 zazní z nahrávky Mnichovského rozhlasového orchestru. Dirigentem je Američan John Fiore.

Slyšeli jsme symfonickou studii pro orchestr Falstaff od Edvarda Elgára. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil John Fiore. Tuto sestavu jsme zahájili předehrou Hamlet Josefa Joachima. Symfonickou báseň Hamlet, rovněž podle Shakespeareova dramatu, napsal mimo jiné i skladatel Ferenc Liszt. Je plná romantické výbušné tragiky a pochmurných barev. Vyslechneme ji ve strhující interpretaci londýnských filharmoniků s dirigentem Bernardem Haitinkem.

0: Londýnský filharmonický orchestr zahrál symfonickou báseň Ference Lista Hamlet. Dirigentem byl Bernard Haitink. Skladby pro vás vybrala a slovem na vlnách Českého rozhlasu D-dur provázela Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Oblouk a plocha. No řekněte, není to skvělé téma pro Da Capo? Dává nám příležitost nahlédnout do světa hudební tektoniky a nabízí skvělé možnosti srovnání s architekturou, která má s hudbou tolik společného. Takto nadšeně jsem uvažoval, když jsem dával titulek dnešního pořadu do vysílacího plánu. Ale běda, jaksi jsem zapomněl na to, že Da Capo trvá jen půl hodiny. Ti největší architekti symfonických oblouků, jakými byli Brahms nebo Bruckner, jsou rázem mimo hru. A tak se musíme spokojit s plochami a oblouky poněkud menších rozměrů, třeba takovýchto.

No ano, k Brucknerovi to má hodně daleko. Ale takový malý hudební oblouček to je. Je stabilní, symetrický, má svou stavební logiku. Když Bedřich Smetana použil podobného oblouku ve své Vltavě, neudělal vlastně nic jiného, než že oblouk zvětšil, oddálil jeho pilíře, aby klenba mezi nimi byla mohutnější a víc unesla. Nezapomeňme prosím, že oblouk je v architektuře nosným prvkem.

S plochou je to trochu složitější. Představujeme si ji jako prvek statický, hudební úsek bez vývoje, bez gradací a vrcholů. Něco takového nebylo v hudbě donedávna možné. I v té nejklidnější pasáži slyšíme napětí, pohyb, který třeba jen bublá pod povrchem. Až ve 20. století se vyrojily pokusy o skutečně statické plochy, které jsou jakousi výsečí neměnného stavu.

Plocha je vlastně velmi nepřirozený hudební prvek. Skladatel musí mít velmi pádný důvod, aby ji ve skladbě použil, a také posluchač musí mít velmi pádný důvod, aby ji bez zívání vydržel do konce. Oblouk je naproti tomu elementem velmi přirozeným. Směřuje od klidového stavu přes vrcholné napětí zpět k rovnováze. Musíme si ale uvědomit, že hudební oblouky jsou vždy tak trochu šišaté. Jejich vrchol málo kdy stojí uprostřed skladby, spíše je posunut směrem k jejímu konci, třeba podle zákona zlatého řezu. Takový průběh má většina dobře vystavěných melodií a sledují ho i formové typy, jako je fuga nebo sonátová forma. Druhé Kyrie eleison z Bachovy mše H-moll je nesymetrickou, leč monumentální barokní klenbou, jejíž mohutnost dirigent Sir Neville Mariner ještě interpretačně zvýraznil.

Oblouk této skladby vycházel z půdorysu fugy, která má tvar klenby jaksi nařízen ze zákona. Bach však uměl využít oblouku i pro čistě výrazové účely. Do svých paší, podle Matouše, včlenil krátký sbor, který se na několika taktech vzepne z pozemského prachu až k nebesům, aby se s těžkou hlavou snesl opět zpět. Hlubokou symboličnost toho místa jistě není třeba objasňovat.

S plochou to budeme mít u Bacha trochu těžší. Baroko umí pracovat s mechaničností, ale mechaničnost znamená pohyb, přinejmenším cyklický. Ostinato, tedy opakování jednoho motivu stále dokola, je ovšem jednou z možností, jak vytvořit hudební plochu. U Bacha však vždy cítíme, že pod ní něco roste, něco se připravuje, cosi překvapivého, co v zápětí vytryskne na povrch.

U ostináta ještě chvíli zůstaneme. Budeme však poslouchat příklad, kde se nepodílí na výstavbě plochy, nýbrž oblouku, a pěkně velikého, rozkročeného přes plných 7 minut. Tu skladbu jsme už v Dakápu poslouchali několikrát, což je dobře, protože stojí za to, aby se nám důkladně vryla do paměti. Vítězslav Novák v ní vylíčil pochod husitského vojska, které se k nám přibližuje, pak nás málem zadupe do země a zase se vzdálí. Je to oblouk spíše gotický než barokní, ale ještě lépe sedí přirovnání k antickému tympanonu s rovnými náběžnými hranami a ostrým zlomem na vrcholu, který je tentokrát přesně uprostřed věty.

To tedy byla ukázka z jeho české světy Vítězslava Nováka. V Novákově kantátě Bouře pak najdeme i místo, které bychom mohli považovat za hudební plochu. Bouře, která potopí koráb i s posádkou, utichne, nastane bezvětří a nehybnou hladinu čeří jen bublinky stoupající z temných hlubin.

Snad mi to nebudete mít za zlé, když se vám, milí posluchači, svěřím, že jsem se i já pokusil o jakýsi oblouk v jedné své skladbě. Byla napsána na objednávku Barok Jazz Quintetu, což je, jak známo, soubor hrající skladby na pomezí vážné hudby a jazzu. Důležitou úlohu tu hraje šlapací činel, který funguje jako jakási orientační mřížka na milimetrovém papíře, na který pak ostatní nástroje rýsují svůj hudební oblouk. Dával jsem si pozor, aby klenba neměla na vrcholu ostrou špičku, ale aby byla pěkně zakulacená.

poválečné hudbě již není nouze o hudební plochy všeho druhu. Narazíme na ně především ve filmové a scénické hudbě, kde mají pomáhat vytvářet atmosféru. Jejich funkce je tedy hlavně zvukomalebná. Bohužel se tento způsob komponování prosadil i do některých oper. Orchestr v nich vytváří jakýsi zvukový koberec, nad nímž pěvci deklamují své dialogy a sólové výstupy. To je ovšem hrozný úpadek, který popírá smysl opery jakožto hudebního dramatu. Rád bych se s vámi pro dnešek rozloučil skladbou, jejíhož autora jste v Dakápu dobře poznali. Pan doktor Jarmil Burghauser pro nás připravil velký cyklus o hudebních nástrojích. Nazvali jsme ho tehdy Partitura řádek pořádku. Krátce po dokončení cyklu pan doktor zemřel a my jsme přišli o nenahraditelného spolupracovníka. Vzpomeňme si na něho při jedné části z jeho skladby Země zamyšlená. Jde o krásně poetickou hudební plochu, v níž se jména lučních kytek střídají s krátkými hudebními motivky, které jsou jakýmisi jejich miniportréty. Hudba nemá žádný vývoj, od nikud nevychází, nikam nespěje. Jakoby se v ní čas zastavil. Škoda, že totéž neudělal pro jejího autora.

0: Zvonečník černý. Šáchor tmavý.
1: Vodňanka žabí.
0: Žebratka bahení. Modřenec chocholatý.
1: Papratka horská.
0: Mléčivec modrý. Bazanovec kytko květý.
1: Dřípatka horská.
0: Jinořadec kadeřavý.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Musela to být skutečně nádhera. Teplý červencový den roku 1717. Anglický král se svými věrnými se plaví po řece Temži v otevřených veslicích. Doplují do Chelsea, kde hodují až do časného rána a pak se plaví zpět do královského paláce ve Whitehall. A cestou tam i cestou zpět zní hudba tří svit plných menuetů i anglických lidových tanců, jak je složil 32letý skladatel Georg Friedrich Händel, tou dobou už několikátým rokem působící v Anglii, kde se posléze natrvalo usadil. Tak do této navozené atmosféry posíláme z Händlovy vodní hudby ze svity číslo 2 D-dur, část první, v nahrávce Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Mysliveček, smyčcový kvartet C-dur, první věta. Hraje soubor Pro Arte Antiqua Praha.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Když v roce 1901 zemřel Giuseppe Verdi, zúčastnilo se jeho pohřbu 200 000 lidí. 900-hlavý sbor zařízení legendárního Artura Toscaniniho zaspíval Va pensiero sull'ali dorate, leť myšlenko na zlatých křídlech. Nejen přeslavný sbor židů z opery Nabucco, ale také jakýsi nepsaný hymnus osvobozené a sjednocené Itálie, již Verdi tolik podporoval. I my si tou slavnou melodií připomeneme Verdiho operu, o níž později prohlašoval, že teprve jí, Nabukem, začala jeho umělecká dráha. Zpracování starozákonního příběhu o babylonském králi Nabuchodonozorovi a židech v babylonském zajetí totiž 29-letého Verdiho přes noc proslavilo. Tak tady je onen zpěv Va pensiero, sbor a orchestr vídeňské státní opery Lamberto Gardelli.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Šestnáct let bylo Wolfgangu Amadeovi Mozartovi, když v rodném Salzburku zkomponoval svou symfonii číslo 16 C-dur. Ač komponována pro dva hoboje, dva lesní rohy a smyčce, ve druhé větě třívěté symfonie dechy vůbec nehrají a prostor tak mají pouze smyčcové nástroje. Poslechněme si ono Andante Grazioso v nahrávce souboru The English Concert, který vede Trevor Pinnock.

První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie, první rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor, Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Robert Schumann a upravovatel Miša Majský. Číslo 1 z cyklu Märchenbilder, opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klavír a orchestr číslo 14, S-dur, třetí věta. Hraje Concertus Hungaricus, na klavír Jené Jandó, řídí András Ligeti.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století sepsal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchezografie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spiritual Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen chanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Wolfgang Amadeus Mozart, recitativ a duet Cerlíny a Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, zpívá Cecilia Bartoli, Bryn Terwyl, orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídí Myung Bun Chung.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: John Williams, hudba k filmu E.T. Mimozemšťan. Los Angeles Philharmonic řídí Gustavo Dudamel.

Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Do zavedení EET zbývá zhruba čtvrt roku. Někteří podnikatelé si stěžují na nedostatek informací. Nová výstava v Brně představuje stavitelský odkaz rodiny Havlových. A čekejte převážně polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami do 23 stupňů. Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohli jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoce by přešly na ministra zahraničí, jak navrhuje jeden z předkladatelů Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice prezidentovo veto přehlasuje.
4: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdál Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
3: Podle vládní koalice by tak měl zákon i přes veto prezidenta začít platit od 1. listopadu. Firmy v Česku se připravují na spuštění nového EET 2.0. Elektronicky evidovat tržby v hotovosti i kartou budou muset od ledna. Řada z nich ale stále nemá dostatek informací.
5: Ministerstvo financí proto připravilo semináře, ve kterých podnikatelům nové povinnosti připomíná. Někteří si stěžují na to, že mají málo informací.
6: Mrzí mě, že přestože zákon je de facto vydán, připravuje se dlouho, je diskutován dlouho, tak metodika opět neexistuje.
5: Říká Eduard Pavlek, podnikatel v oblasti dodávek pohonných hmot. I jeho se bude EET 2.0 od začátku roku týkat. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale zopakovala, že zátěž pro firmy bude nízká a vystačí si se stávajícím vybavením.
7: Takže jsme chtěli, aby to nikoho nic nestálo, žádné papírové účtenky, žádné tiskárničky, nic takového. Budeme v roce 2027 a ty technologie pokročily.
5: EET 2.0 má pomoc s lepším výběrem daní. Do státního rozpočtu by měl přinést necelých 14,5 miliardy korun ročně. Dominik Hron, Český rozhlas.
3: Do konce roku chce ředitelství silnic a dálnic vykoupit většinu pozemků pro stavbu dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ta naváže na dokončený úsek v jižních Čechách a propojí ho s Pražským okruhem. Odhadované náklady jsou asi 16 miliard korun. Dělníci mají dálnici začít stavět v roce 2028, popisuje mluvčí ředitelství Jan Rídl.
8: Vypadá to, že na konci roku letošního budeme mít vykoupeno kolem 80% potřebných pozemků, což si myslím, že je skutečně nejlépe vypovídající o tom, jak to ten region vnímá celou tu dálnici jako projekt a jako dopravní potřebnost.
3: Rusko pokračuje v cílených útocích na ukrajinskou železnici. Vláda proto přijala nová opatření k zajištění bezpečnosti cestujících i posádek vlaků.
9: Nová opatření vycházejí ze změn v klasifikaci vzdušných poplachů. Při nižší žluté úrovni poplachu budou vlaky jezdit beze změn a cestující budou moci na nádražích a zastávkách vystupovat a nastupovat jako dřív. Červená úroveň poplachu znamená bezprostřední ohrožení. Soupravy v té době zůstanou ve stanicích a cestující budou muset přejít do protileteckých krytů. Na ukrajinské železnici už funguje systém včasné výstrahy strojvedoucím, kteří v případě přímé hrozby vlak zastaví a evakuují cestující. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: V areálu brněnské Velišťastny dnes začíná výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice představuje architektonické kořeny rodiny Havlových a taky snahu Václava Havla zpřístupnit Pražský hrad veřejnosti, jak říká kurátorka Vlasta Loutocká.
10: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam umělci, učenci té doby, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
3: Lidé si výstavu v areálu Vily Šťastny prohlédnou vždy od pátku do pondělí až do konce roku.
11: Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy. Během dne se na severozápadě a západě místy přidá déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměříme kolem 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.
0: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Mozaika. Dobré ráno, tak už tu máme pátek, je 18. zářijový den. Na Vltavě pro vás máme další malé kulturní zastavení. Vydáme se za pár minut do Paříže za Amélií, která právě slaví čtvrtstoletí od české premiéry. Míříme ale taky do Hrusic, a to za Josefem Ladou, do nově otevřeného památníku, kde si můžete s autorem ikonických obrázků prý dokonce i zatelefonovat. No a rozdávaly se už první letošní tálie. Cenu pro mladou umělkyni získala Simona Levandovská. A detaily s Františkem přidáme za okamžik.
1: A co budeme hrát mezi 6. a 7.? Jana Dismase Zelenku, zaspívání na Rosa, zahrajeme taky Josefa Suka nebo Josefa Haydna. Gly Incognity s Karlem Filipem a Manuelem Bachem, teď 7 minut po 6.
0: Mozaika, to nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Karl Philipp Emanuel Bach a první část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo.
1: Simona Lewandowská je první letošní držitelkou cen Itálie. Herečka známá z divadla Na zábradlí, Národního divadla, ale i filmů a seriálů získala ocenění pro umělkyni do 33 let.
0: Dalších 20 tálií se bude předávat 3. října v Národním divadle. Mezi oceněnými za celoživotní mistrovství budou brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová nebo Petr Nárožný, který 42 let působil v pražském činoherním klubu.
1: Ocenění za dlouhodobý přínos modernímu pohybovému divadlu dostane Rostislav Novák mladší, který je zakladatelem souboru Cirkla Putika. No a cenu za šíření divadelního umění převezme Milan Hein. Ten už víc než 30 let vede pražské divadlo Ungelt.
0: Ze Slovenska se letos stále odveze režisér, herec a pedagog Emil Horváth.

0: Hudba Jana Dysma se Zelenky, část sonáty 1 a Kolegium 1704 s Václavem Luxem.
1: Ladovy obrazy, jeho hlas, ale taky ukázky z filmů nebo pohled do světa, který důvěrně známe z jeho ilustrací. Obnovený památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích představuje nově upravenou expozici o životě a díle slavného rodáka.
0: Proměnou prošel taky celý objekt a zahrada, přibylo zázemí pro návštěvníky, dětský koutek nebo parkoviště.
1: A novou podobu památníku oceňuje i Ladova rodina.
2: Pokud se pamatují, měl jsem jako malé děcko tuze málo opravdových hraček. Malou plechovou lokomotivu a pestrého dřevěného ptáčka, který měl v ocase píšťaličku.
3: Takhle vzpomínal Josef Lada na své dětství v archivní nahrávce z roku 1951. Prožil ho v Hrusicích a v domě, kde teď sídlí jeho památník, za svého života pravidelně trávil léto.
2: Ale mne to nijak netrápilo. Jako každé dítě i já viděl mnohem předmětu živé zvíře nebo člověka, a podle toho jsem s takovou věcí zacházel.
3: My teď stojíme s Blankou Šubrtovou, která tady v muzeu provází u stolečku s telefonem, který když zvednu, tak v něm uslyším nahrávku Josefa Lady.
4: Když jsem poprvé něco nakreslil, na to se již nepamatuji, ale vím dobře, že jsem ještě nechodil do školy a už jsem počmáral kdejaký kus papíru.
3: Co dalšího za interaktivní prvky tady teď nově je?
5: Toto zajímavé diorama, kde vlastně zájemci se můžou podívat, jak vznikaly jeho obrázky, protože Josef Lada byl velice pečlivým, precizním, takže ten každé to téma cizeloval. A takhle vlastně vznikal tady triptych s českou krajinou.
3: Tady na dřevěný stůl se promítá tady taková animace s obrazy Josefa Lady.
5: Je tady i koutek pro děti, kde si prostě mohou hrát, mohou tam i objevit nějaké knížky od Josefa Lady pro děti.
3: Na slavnostní otevření památníku se přišel podívat i malířův vnuk Josef.
6: Mně se to líbí, je to nový, jako člověk, jako říkám, mladší si na to zvyknou, protože to znají, že jo, my starší jako to bereme jako úplně něco nového, zvláštního, ale říkám otevřeně, že se mi to líbí.
3: Vy jste na slavnostní otevření dorazil i se svými syny, tedy pravnuky, spisovatele a malíře Josefa Lady. Vracíte se sem rádi jako rodina?
6: My se sem vracíme hlavně pracovně. Samozřejmě na té současné rekonstrukci jsme se také podíleli, zejména tím, že jsme dodali obrazové materiály v odpovídající kvalitě, aby mohly být použity pro novou expozici.
3: Kromě nové výstavy je upravené i okolí budovy, popisuje ředitel oblastního muzea Praha Východ Vlastislav Janík.
7: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo, takže prostě takový bezpečný přísun tak jako těch dětí, že tam zaparkuje autobus a ty děti, když tak jako vystoupí do nějakého bezpečného prostoru, můžou tam zaparkovat 5 návštěvníků. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les a ještě nový zpevněný plochy.
3: Středočeský kraj zaplatil za práce necelých 18 milionů korun. Přispělo i Ministerstvo kultury. Z Hrusic, Richard Webs, Český rozhlas.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Le Concert de la Loche a část symfonie číslo 85 od Josefa Haydna.
1: A pozorně sledujeme dění na soutěži Concertino Praga, na soutěži mladých hudebníků a víme, že vítězkou dechové kategorie letošního jubilejního ročníku se stala arménská flétnistka Ellen Virabian, 16-letá hudebnice, která taky získala cenu publika. Vystoupila s dalšími finalisty s orchestrem Prague Philharmonia pod vedením Marka Ivanoviče. Přímý přenos jste mohli poslouchat u nás na Vltavě včera.
0: Na druhém místě skončil český trumpetista Vojtěch Stejskal a třetí byla ukrajinská hoboistka Alena Lamziuk. Čtvrté místo obsadil další český reprezentant, trombonista Sebastian Kretana.
1: Concertino Praga zdaleka nekončí. Dnes večer od 19 hodin vám nabídneme v přímém přenosu druhé finále.
0: Tentokrát kategorii klávesových a strunných nástrojů a bude to z Dvořákovy síně Rudolfína za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Markem Šedivým.
1: A teď se blížíme k půl sedmé, bude tady za 2,5 minuty.

0: Bledý měsíc, kouzla pro zamilované a k tomu jedna velmi pohodlná výmluva, že za všechno přece může měsíc. Měsíc to zavinil. Jeden z nejslavnějších swingových hitů Jiřího Traxlera staršího, na který v češtině potom navázal textař Vilda Dubský. Tuhle píseň vůbec poprvé nahrál Arnošt Kafka. Dodnes patří k nejznámějším Traxlerovým melodiím. My jsme vám tuto skladbu nabídli v podání Juraje Bartoše a dalších. Měsíc to zavinil v 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení a uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí taky zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně. V Polsku by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla vzniknout americká vojenská základna. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Ocenil taky snahu svého polského protějšku Karola Navrockého. Varšava usiluje o větší přítomnost vojáků ze zemí NATO na svém území od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Začíná festival Příští vlna Next Wave. Přehlídka alternativního divadla, tance a hudby letos nabídne v Praze 15 představení, debat nebo koncertů. Jedním z nich bude také vystoupení malíře Petra Nykla. Letošní 33. ročník uvede v premiéře také inscenaci Round Table o byrokracii a umění. A čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy a během dne se na severozápadě a západě místy přidá déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách naměříme kolem 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Nesmí pochopitelně chybět naše pravidelné kulturní typy, hudba, film, literatura i další kultura portugalsky mluvících zemí míří do Prahy. Festival Lusofona začíná dnes v 17:30 a to na lodi Tajemství na Rašínově nábřeží. Potrvá potom až do neděle.
2: Městské divadlo Kladno večer zahájí svou 112. sezónu a to premiérou britské komedie Petr Pan, který se zvrtl. Hra bude uvedena vůbec poprvé v českém překladu.
1: Vzpomínkou na zpěvačku Evu Olmerovou bude dnešní obnovená premiéra inscenace Olmerka. V Činoherním klubu od 19:30 večer vystoupí v hlavní roli Bára Hrzánová.
2: A Galerie výtvarného umění v Hradci Králové otevře výstavu Alegorie Bohumíra Španěla. Tvorbu českého malíře a sochaře představí od 17 hodin. Potrvá až do listopadu.

0: Michal Kaňka, Jaromír Klepáč a serenáda pro violončelo a klavír Ádur od Josefa Suka.
1: Nechce se mi snad ani věřit, že ten čas tak rychle letí, protože je to nedávno, kdy jsem byla v kině na filmu Amélie z Montmartru. A není to tak nedávno, ono tuhle neděli, to bude už neuvěřitelných 25 let od české premiéry tohoto snímku režiséra Jeana Pierra Jeuneta.
0: Poetická romance s prvky magického realismu okouzlela diváky po celém světě. K její atmosféře neodmyslitelně patří i hudba Jana Tiersena.
1: No a v hlavní roli Audrey Tautou. Pamatuju si, jak jsem se tehdy nechala ostříhat stejně jako Audrey Tautou. Pochopitelně jsem tak vůbec nevypadala. Ona tam stvárnila roli drobné pařížanky, která třeba ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu nebo hází žabky ve vodě.
0: Stala se tak jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
2: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
3: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
2: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
3: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
2: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamon Tour de France v roce 59 a kombiné Tety George.
3: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
4: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
3: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Jeunetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Jeunet původně hledal jinou herečku. Nakonec ji dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
5: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje. Pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vrací se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
3: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový globus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Oesterreicher. Patří k výrazným autorům českožidovské literatury. Ve svých povídkách zachycoval život židovských komunit na českém venkově, jejich tradice i každodenní starosti.
1: Často s humorem a nadhledem. Na Vltavě jsme vybrali jeho dílo Strýc Václav do dnešní premiéry, do povídky klasiků od 22 hodin a 30 minut.
0: Tak si pojďme poslechnout krátkou ukázku z příběhu jedné ortodoxní židovské rodiny.
2: I chudá židovská barabizna v zastrčené vesnici může míti svou bílou paní. V naší chalupě v Starém Brázdí mě obcházela a strašila celá desetiletí. Byla mužského rodu a jmenovala se Strýc Václav. Byl městským lampářem v Brandýse, živ a zdrav, ale živoucí jeho osobu jsme nikdy nespatřili, pouze jeho jméno. Jeho skutky kráčely neviditelné prostorami naší chalupy a vrhali svůj šerý stín v naši domácnost, jinak tak klidnou a usměvavě jasnou. Strýc Václav byl starším bratrem maminčiným a byl křtěný. A okolnost tato byla příčinou, že jeho jméno se u nás nesmělo vyslovovat, že se o něm mluvilo jen potají a v neurčitých narážkách. A že nám dětem se zdál něčím neobyčejně tajemným a hrůzným.
1: Premiérovou povídku klasiků Strýc Václav z pera Vojtěcha Rakouse poslouchejte na Vltavě v 10:30 večer. Číst bude Pavel Čeněk-Vaculík.
0: A máme taky premiérovou úvahu. Na tu zdaleka nemusíte čekat tak dlouho, tu nabídneme za malou chvilku. A pro nás ji napsala spisovatelka Markéta Pilátová. 2 minuty po 7:15 přejeme s Františkem příjemné vstávání.

0: Vrcholné umění spojující nesmrtelné příběhy, dechberoucí emoce a podmanivou hudbu.
1: Osudová dramata i lehkovážné komedie přináší operní večer na Vltavě.
0: Nahrávky z celého světa i z rozhlasové fonotéky, které jinde neuslyšíte.
1: Poslouchejte každou sobotu od 20 hodin na Vltavě.

0: Matyáš Novák, část z cyklu skladeb pro klavír Ference Liszta.
1: Knihu čteme každý sám, ale každý ji můžeme číst úplně jinak. A právě na tom staví čtenářské kluby, které dnes fungují v mnoha českých městech a obcích. Proč se lidé znovu vracejí ke společnému čtení? Snad nám na to odpoví spisovatelka Markéta Pilátová.
2: Říká se, že lidi nečtou. Říká se to často a často to není pravda. Nebo spíš lidi čtou, ale nějak jinak než dřív. V poslední době mi totiž chodí pozvání do book clubu čtenářských klubů. Jsou to menší nebo větší komunity lidí, které fungují ve větších nebo menších místech a schází se, aby nejdřív každý zvlášť knihu přečetl a pak si o ní společně s lidmi povídal. Tenhle nápad, scházet se nad texty, dostali lidé už v 17. století, když spolu probírali četbu Bible. Což byla mimochodem jedna z mála příležitostí, kdy se diskuze a vzdělávání mohly účastnit i ženy, kterým bylo jiné formální vzdělávání odepřeno. A ze čtenářského klubu Benjamina Franklina vzešla dokonce první knihovna, v níž si lidé knihy předpláceli a půjčovali. Zakládání veřejných knihoven bylo se čtenářskými kluby svázáno i během 19. století, kdy se nad knihami scházely ženy toužící po emancipaci, obrozenci nebo milovníci dobrodružství a přírody. Pro ty na konci 30. let minulého století založil čtenářské kluby spisovatel Jaroslav Foglar. Nebyly nějak velké, k založení stačili 4 členové, ale i tak díky nim Foglar nalákal ke společnému čtení tisíce dětí. Já jsem v srpnu zamířila do Kutné Hory, kde funguje Kutnohorský book club, který založila novinářka Lenka Penkalová, prostě proto, že bez knížek nemůže žít a chtěla si o nich s někým pravidelně povídat. Schází se už 7. rokem každou středu v měsíci, večer v hospodě s 5 nebo i 10 podobně naladěnými lidmi a povídají si o tom, co přečetli. A taky se pak někdy složí, aby pozvali spisovatele nebo spisovatelku a povídali si o jejich knížkách i s nimi. Což je tedy zážitek. Většinou, když jezdím na čtení, přijdou lidé, kteří se s mými texty setkávají poprvé. Ale když jedu za čtenáři book clubu, přijdou lidé, kteří mají otázky a já jim odpovídám a je v tom něco, co jsem donedávna tak samotářské činnosti, jako je čtení knih, až tolik nepřisuzovala, je v tom společný prožitek. Naprosto chápu, proč čtenářské kluby v diktaturách zakazovaly a proč jich hodně vzniká teď, když lidé bojují s jiným diktátem, všudy přítomného digitálního přesycení. Čtení knih je něco tichého, hmatatelného a každý knihu přečte jiným způsobem, podle toho, jak je nastavený a v jakém životním období knihu čte. A i proto je společné čtení jedné knihy tak fascinující. I pro mě je fascinující jezdit po booklabech a mluvit o těch rozdílných zážitcích z textu, který jsem sice napsala já, ale každý ho přečte trochu jinak. A v té jinakosti je možné se potkat a pak zase číst dál.
1: Lidé nepřestali číst, jenom se mění způsob, jakým o knihách čtou a přemýšlejí společně. I tohle byla myšlenka dnešní úvahy spisovatelky Markéty Pilátové.
0: Dál už hraje Joe Henderson, připomínáme si album Big Band a skladbu Step Lightly. Přejeme dobrý poslech.

0: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
4: A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
5: 666.
6: Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: Teď je 7 hodin, hezké ráno.
8: Český rozhlas Vltava, zprávy.
9: Šéfové parlamentů Česka, Slovenska a Rakouska budou jednat o migraci a rozšiřování Evropské unie. V Rusku začaly volby do státní dumy. Tématem nové sezóny Ústeckého činoherního studia je otázka, kdo nám vládne. A čekejte převážně polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami do 23 stupňů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude jednat se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. Hledat mají společné postoje například k migraci nebo dalšímu rozšiřování Evropské unie. K jednání takzvaného slavkovského formátu se tentokrát připojí taky zástupci Itálie. Schůzka se koná nedaleko Vídně.
10: Slavkovský formát vznikl před 11 lety jako prostor pro užší spolupráci Česka, Slovenska a Rakouska. Trojice se v něm snaží sladit postoje k evropským otázkám i řešit společná témata, jako třeba energetiku nebo dopravu. Jedním z konkrétních příkladů je spolupráce na modernizaci železničního spojení mezi Prahou, Bratislavou a Vídní. Na parlamentní úrovni se zástupci scházejí od roku 2018. Tentokrát chtějí mluvit také o tom, jak zapojit mladé lidi do politiky nebo jak zákonodárné sbory využívají umělou inteligenci. Bára Vránová, Český rozhlas.
9: Česko plánuje s koncem roku vystoupit z mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí. Vyplývá to z dokumentu Ministerstva spravedlnosti, který získal Český rozhlas. Rezort to zdůvodňuje úsporami. Stát má ročně ušetřit asi 500 000 korun. Krok ale kritizuje třeba organizace Transparency International. Podle ní jde o další oslabení hlasu občanské společnosti. Do iniciativy, která má podporovat transparentní vládnutí, je zapojeno přes 70 států. Rusové rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanci státní dumy. Ve volbách budou moci poprvé volit taky lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremelská strana Jednotné Rusko. Ta má nyní v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
11: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Český rozhlas.
9: Turisté ze zemí mimo šengenský prostor čekají na pražském letišti Václava Havla dlouho na pasovou kontrolu. Dnes tom na mimořádném jednání bude řešit vedení letiště. Podle ředitele komunikace letiště Marka Zemana je to souhrou několika okolností. Hlavně ale kvůli zavedení nového systému evropského vstupu a výstupu, tedy elektronické evidence, která nahrazuje klasické razítkování pasů.
12: Cílem je přijmout okamžitá opatření ke zkrácení čekacích dob a současně prověřit, proč letiště nebylo na současnou situaci dostatečně připraveno.
9: Systém EES platí od dubna. S frontami se potýkají i další evropská letiště, například ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově nebo v Amsterdamu. Činoherní studio v Ústí nad Labem zahajuje 55. sezónu. Na dnešní večer od 17 hodin připravilo koncerty, prohlídky divadla i představení novinek. Divadlo chystá 3 premiéry, Brechtovu hru Svatá Johana Zjatek, autorskou inscenaci Dopamin a taky Drákulu. Téma sezóny Kdo nám vládne souvisí podle uměleckého šéfa Michala Háby s děním ve světě.
13: neprofilujeme tu sezonu úplně tak, jako, že každá ta instance se jako striktně drží té otázky, tak se prostě k ní nějak stahuje, pojmenovává vlastně jakoby typ lidí, který nám vládnou, ale zároveň nějaké systémy nebo nějaké stereotypy. Používáme znovu pojem hegemonie, prostě snažíme se rozklíčovat, že nám vládne možná něco, co považujeme za přirozené, že to ani nevnímáme.
2: Počasí.
9: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy. Během dne se na severozápadě a západě místy přidá déšť anebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23 stupňů, na horách potom kolem 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: 2 tučňáci, kteří se ujmou opuštěného vejce, Václav Havel a Ferdinand Peroutka u jednoho mikrofonu a Dvořákův Jakobín na koncertním pódiu. Tohle jsou naše témata pro následující minuty. My se v následující hodině podíváme na to, co všechno může vzniknout z jednoho nečekaného setkání, jak na jevišti, tak v rozhlasovém archivu i v hudbě. Začneme v pražském Minoru, kde mají už v neděli premiéru Tučňáci. O tom objevíme ztracený rozhlasový rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou. Je z roku 1968 a nakonec se vydáme i za Dvořákem. Jeho Jakobína zítra na festivalu Dvořákova Praha nastuduje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením šéf-dirigenta Tomáše Netopila. A právě on bude naším hostem.
2: A koho uslyšíme mezi 7 a 8 z hudby Francise Poulenca, Billie Holiday, Francesca Geminianiho a nebo Terranova Kolektiv. Je 6 minut po 7 ráno, přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Teď jsme vám nabídli část symfonie od Herberta Lehmannse. Bylo to presto, tak snad se vám stává svižně i 10 minut po 7.
1: Festival Dvořákova Praha uvede zítra od 19 hodin v Rudolfínu koncertní provedení Dvořákovy opery Jakobín. Příběh se odehrává v malém českém městě, kam se po letech ve Francii vracejí manželé Bohuš a Julie.
0: No a v hlavních rolích se představí Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK bude řídit jeho šéf-dirigent Tomáš Netopil, se kterým se setkal publicista Daniel Jäger.
1: V čem podle Tomáše Netopila spočívá mimořádné kouzlo Dvořákova Jakobína?
2: Myslím si, že hlavním kouzlem té opery je rozmanitost, melodická invence, krásný vlastně lidský vztah, jak vlastně k vlasti, tak i k osobám, ty vztahy otce, syna, milostné vztahy, to všechno vlastně tam hraje tu hlavní roli a i tou barevností, jak instrumentační, tak samozřejmě pěveckou a krásnou složkou dětského sboru. Z toho tvoří vlastně tento kus takovou nádhernou mozaiku barevnosti a opravdu v něčeho mimořádného, jak jsem řekl na začátku, hlavně kouzelného.
3: Dvořák v Jakobínovi propojuje lyriku, komiku i vážnější dramatické okamžiky. Jak tyto různé polohy hudebně vyvažujete, aby opera působila jako soudržný celek?
2: Já si myslím, že v tomto ohledu máme velice lehkou roli, protože Dvořák to všechno nádherně napsal. Takže naším hlavním úkolem je opravdu jen pečlivě a poctivě přečíst to, co Dvořák zkomponoval a tím vlastně odkrýváme všechny tady tyto úrovně a všechny charaktery, které v této opeře jsou přítomny a samozřejmě pak i s podporou hlavních představitelů, respektive zpěváků, kteří tomu dají opravdu ten důležitý odstín a ten charakter.
3: Dílo zazní v koncertním provedení, co se bez jevištní akce dostává více do popředí a jak lze pouze hudebními prostředky vystihnout samotnou atmosféru malého českého města i třeba těch jednotlivých postav.
2: Tak samozřejmě hudba tvoří ten hlavní obraz celé té opery. Nemáme ten vizuální vjem až teda na samotný orchestr, sbory a solisty, na které se díváme, ale jinak opravdu jsme vlastně odkázáni na naši fantazii, na to, jakým způsobem dokážeme sami sobě si představit obrázek, který nám právě ta hudba navodí. Takže to je ta, řekl bych, devíza v tomto smyslu a samozřejmě je to pro nás nesmírně zajímavé a takové vzrušující právě bez těch kulis, bez toho jeviště zobrazit tu hudbu opravdu v té nejpravdivější rovině nebo v tom nejpravdivějším obrazu.
3: Přistoupil jste k nějakým škrtům?
2: Samozřejmě pár drobných škrtů jsme zachovali, které jsou mnohdy autorizovány samotným autorem. Otevřel jsem ale například baletní hudbu, která se velmi často vypouští a myslím si, že je opravdu kouzelná a je dobré speciálně na Dvořákovském festivalu takový počin slyšet vlastně v té nezměněné podobě.
3: V hlavních rolích se představí Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka a vedle FOK Pražského filharmonického sboru se zapojí také dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Jak se vám daří propojit tak rozsáhlý interpretační aparát?
2: Ano, ono to zní hodně komplikovaně, což samozřejmě mnohdy je, ale na druhou stranu jsou všichni zpěváci, jak solisté, tak i sbory, tak i dětský sbor, tak krásně připravení, že je to pro mě opravdu, troufám si tvrdit, nesmírná radost a všichni si to užíváme, máme z toho velké potěšení a doufám, že to budeme v sobotu transformovat krásně i na naše posluchače.
3: Jakobína uvádíte se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, jehož jste druhou sezónu šéf-dirigentem. Kam se za dobu vaší společné práce orchestr posunul a jakou roli má ve vašich dalších plánech právě česká operní tvorba?
2: Já se snažím s orchestrem opravdu velice intenzivně pracovat, zušlechťovat jak zvukově, tak i technicky. A to, že jsme zvolili Dvořákova Jakobína, to mě nesmírně těší právě tady na začátku sezóny, protože je to opravdu velice náročný kus i pro orchestr. Dvořák nekomponoval tak, jak mnozí jiní operní skladatelé, kteří využívali orchestr jenom jako v uvozovkách doprovodnou složku, ale ten symfonismus jeho je znát i v této opeře a je to dlouhé dílo. A zatím nemáme žádné operní plány, co se týká české opery, ale myslím si, že to není nic proti ničemu a my budeme určitě dál v tomto modelu v budoucnu pokračovat.
0: Říká dirigent Tomáš Netopil. Dvořákova opera Jakobín zazní zítra od 19 hodin na festivalu Dvořákova Praha. No a teď trošku jiný hudební žánr. Johnny Mitchell píše svou skladbu California po cestách po Evropě. V Paříži se vzpomínkami na Řecko a taky Španělsko. Johnny Mitchell se tehdy roku 1971 docela stýská a právě proto píše tenhle ten dopis, jenom místo papíru a tušky používá melodii.

0: jazzových klubů přes fajerský folklor až na hlavní pódium metalového festivalu Brutal Assault.
1: Zpěvačka a skladatelka Iver patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem Fajerských ostrovů.
0: Proč se rozhodla pro metal? Jak se do její hudby propisuje rodná krajina a folklor? A co přinese nová deska Tungl?
1: Art Café s Iver a Pavlem Zelinkou.
0: V pondělí 21. září po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Autorem skladby, která právě dozněla, byl Heinrich Bermann. 14 mu bylo, když nastoupil ke klarinetistům pruské královské gardy. Dokonce za napoleonských válek se dostal do zajetí. No a nám hrál Erik Heprich a londýnský Haydnův kvartet.
1: V současné době máme všechno rychle. Zprávy, informace, odpovědi, ale na rozhovor tehdy začínajícího dramatika Václava Havla a novináře Ferdinanda Peroutky jsme si museli počkat.
0: Nahrávka jejich interview se totiž před 58 lety ztratila. Až teď ji objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
2: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
3: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
3: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
5: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
3: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Saint Thomas, původně skladba Sonnyho Rollinse z roku 1956, v roce 1997 ji ale nahrál Michel Camilo. My jsme tuto skladbu nabídli v 7:30. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení pojišťovny VZP. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy s několika milionové příspěvky z nadačního fondu PVZP pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva PVZP Robert Kareš jakékoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Americké ministerstvo zahraničí povolí íránské delegaci zúčastnit se zasedání valného shromáždění OSN. To se koná příští týden v New Yorku. Víze dostanou jenom hlavní členové delegace a jejich zástupci. Mezi nimi jsou podle agentury AP íránský prezident a ministr zahraničí. Rozhodnutí přichází v době, kdy pokračuje dlouhodobý konflikt mezi USA a Íránem. V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání, nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje více měst i lidí. Součástí jsou výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. Národní památník druhé světové války v Hrabini dnes připomene 80 let od zahájení poválečné akce Budujeme Slezsko. Města, obce a podniky z různých částí tehdejšího Československa pomáhali s obnovou válkou poničených slezských obcí. Výstava v památníku představuje dobové dokumenty a připomíná taky partnerství, která mezi obcemi vznikla a v některých případech přetrvala do dnes. A čekejte polojasno až oblačno a hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, během dne se na severozápadě a západě místy přidá déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23, na horách 13. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Máme pátek, je 18. září, víkend na dohled a třeba takové činoherní studio v Ústí nad Labem právě dnes vstupuje do své 55. sezóny. V 17 hodin zahájí inscenací s podtitulem Kdo nám vládne.
2: Už jsme informovali o tom, že v Praze začíná festival Příští vlna Next Wave. Už po 33. představí současné alternativní divadlo a další žánry.
1: Valdštejnská zahrada v Praze dnes dopoledne bude hostit zahájení Mezinárodního krajanského festivalu. Nabídne kulturu a tvorbu Čechů žijících v zahraničí.
2: Jablonec nad Nisou si připomene 160 let od povýšení na město. Dvoudenní program nabídne hudbu, divadlo, komentované procházky nebo připomínky historie města.
1: Brněnské divadlo Polárka uvede premiéru inscenace Metoda destrukce, matka, otec, dcera. Je to inscenace Braně Mazucha a začíná v 7:30 večer.
2: Ve Dvořákově síni Rudolfína v Praze vrcholí soutěž mladých talentů Concertino Praga a od 19 hodin zazní druhé finálové vystoupení za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Jestli to do pražského Rudolfína nestihnete, nic se neděje. Na Vltavě dnes na večer pro vás chystáme přímý přenos.

0: Francis Poulenc, část koncertu pro klavír a orchestr, London Philharmonic Orchestra v Ranní mozaice na Vltavě.
1: Vezměte své děti do divadla, teď budeme mluvit o jedné zajímavé inscenaci. Ale nejdřív si představte kolonii tučňáků, kde se rodiče střídají v péči o svá vajíčka. Jeden jde lovit, druhý hlídá a takhle to funguje už tisíce let. Dokonale a spolehlivě.
0: Až na jedno vajíčko. To zůstane samoopuštěné a bez rodičů. A pak přijdou dva tučňáčí kluci, kteří toho o výchově moc nevědí, ale mají obrovskou touhu se o někoho starat.
1: Inscenace s názvem Tučňáci v Pražském divadle Minor je určená těm nejmenším divákům od 4 let a svou premiéru bude mít už tuhle neděli.
0: Scénář a režii má na starosti Štěpán Gajdoš, se kterým se setkala i naše reportérka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Tučňák je nelétavý pták, který se ovšem nevyskytuje přirozeně v našich krajinách. Jak jste se dopracoval vůbec k tomuto živočichovi a ještě i k tomu, že jste vymyslel celý příběh, který se váže k životu tučňáku?
3: Ten příběh je inspirovaný skutečnými událostmi z New Yorkské zoo, z Berlínské zoo a taky ze safari parku Dvůr Králové, se kterým jsme vytvořili spolupráci a vlastně spolupracujeme na vývoji téhleté inscenace. A je to příběh dvou samečků tučňáků, kteří si spolu postavili hnízdo a odchovali v něm vajíčko. A tohle je situace, která se ve všech těch zoo stala.
4: Ve světě tučňáků láska vypadá trochu jinak. Místo zpěvu přichází na zadu hlasité troubení, růže vystřídají kamínky a z tanečního parketu se stává skalnaté pobřeží nebo ledové pláně.
3: Nás to až překvapilo, kolik jsme toho začali kvůli tomu všemu zjišťovat, kolik je druhů, jak se každý druh proměňuje, jak se jinak chová, kde všude tučňáci žijí.
5: Tohle je tučňák Humboldtův, je to nejčastější druh tučňáků v zoologických zahradách, třeba i tady v Praze. Další je nejmenší tučňák na světě, je velký asi jako plyšák a vypadá, jako kdyby ho někdo omylem vybral s modrým tričkem.
3: Ty různé druhy tučňáků používáme i trošku jako takovou metaforu těch různých podob rodiny a toho, jak ta rodina může vypadat, jakou variabilitu může mít.
2: Je zajímavé, že se jedná o dva samečky, najdou vajíčko a odchovají ho. Jaké východisko to pro vás znamená, pro váš scénář?
3: Nám šlo o to vyprávět ten příběh tak, aby byl úplně stejný jako jakýkoliv jiný. Když na to přijde dítě, tak vlastně jakoby nedostalo žádnou informaci o tom, že by to mělo znamenat něco jiného. A zároveň, když by na to třeba přišlo dítě, které je ze stejnopohlavního páru, aby i mohlo třeba cítit to, že to je úplně normální a že jsou tady lidi, kteří to tak vnímají. Tohle je svět, ve kterým bych chtěl žít a tak mám nějakým způsobem možnost ho na tom jevišti vytvářet.
4: Když si dva dobře rozumí, mohou spolu zůstat i několik let, nebo třeba i na věky. A nebo třeba zjistí, že se k sobě nehodí úplně a to je život.
2: Představte nám ty dvě hlavní tučňáčí klučičí postavy.
3: Jsou to tučňáci uzdičkoví, kteří se jmenují uzdičkoví, protože mají takový proužek pod krkem, který vypadá jako kdyby měli uzdičku anebo helmu. A jsou to dva kluci, kteří si postaví hnízdo a trochu odkoukávají od všech ostatních, jak na to rodičovství. Jsou z toho rodičovství stejně vyčerpaní a unavení jako všichni ostatní. Jenom prostě jakoby procházejí a snaží se odkoukat a zjistit nějaký typy a triky, protože prostě strašně chtějí to vajíčko a pak ho mají a pak se narodí. Je to mládě prostě stejně divoký jako všechny ostatní a u výchovy mláděte se pořádně zapotíte, i když kolem dokola panuje arktická zima.
2: Co se týče scénografie, při prvním pohledu vidíme objekty, moduly, které mohou vzdáleně připomínat led, ledové kry. S jakým materiálem pracujete?
3: Tohle je hodně specifický materiál, který přinesla naše scénografka Anička Gumbold, který je udělaný ze slisovaných nápojových kartonů. Tak mně to přišlo skvělý, protože jsem si říkal, že jednak je ekologický, druhak v něm jsou vidět ty jednotlivé stopy toho nápojového kartonu. Trošku právě vypadá jako led a trošku i jako beton. Takže to v něčem je takový, jako že jsme trochu na té Antarktidě, trochu v té zoo. A zároveň to má lehký znak toho, že ten odpad je něco, s čím se ty zvířata v té přírodě musí vypořádávat.
2: Jaký typ loutky jste zvolili pro tučňáky?
3: My jsme využili ty ploutky, která se nazývá manekín. Je to loutka, která se vodí přímo rukama, nemá žádné vodící tyče nebo nitě. Ale zároveň, kromě tady těch dvou hlavních kluků, je tam několik těch různých dalších druhů tučňáků. A to jsou v podstatě takový plyšáci. Je jich tam hromada. Vedle toho je tam ještě několik takových malých figurek tučňáků, takže dohromady je tam něco přes 50 loutek tučňáků.
0: Dodává režisér Štěpán Gajdoš ke své inscenaci Tučňáci. V Pražském divadle Minor má premiéru už v neděli.
1: Náš úžasný kolega Karel Oujezdský, výtvarný publicista, by zítra oslavil 80. A tak si ho připomeneme za chvilku.

0: zemřel loni v listopadu, no a zítra by oslavil 80. Letošní už 18. ročník malostranského vinobraní, tedy do zvuků horňáckých slavností, je věnovaný právě jemu, dlouholetému redaktorovi Českého rozhlasu Vltava, znalci a taky velkému příteli horňácké muziky.
1: Už zítra od 14 hodin se Pražským parkem Kampa rozezní horňácká muzika s primášem Martinem Hrbáčem mladším, mužské a ženské sbory, tanečníci a vystoupí taky Vladimír Merta.
0: Pochopitelně nebude chybět symbolická sklizeň malostranského vína ani ochutnávky od místních vinařů, tak si přijďte užít horňáckou muziku a společně s námi vzpomenout na Karla Oujezdského.

0: Nenechte si dnes na Vltavě ujít vizitku po 10. dopoledne. Hostem bude filmařka Pepa Lubojacky. Autorka dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který letos reprezentuje Česko v Oscarovém klání.
1: Naším hostem je teď překladatel Benoît Meunier, který pro nás vybírá oblíbené poetické texty. Dnes sáhl po díle Marie Jehličkové.
2: Básnění. Báseň, kterou bych dnes rád představil, je dílem Marie Jehličkové, narozené v roce 1994. Autorky, která se pohybuje trochu na okraji současné české poezie, ale jejíž tvorba mi připadá zajímavá, protože je velmi intenzivní. Ano, intenzita. Při čtení Jehličkové má člověk pocit, jakoby omylem sáhnul rukou do zásuvky a schytal slovní ránu. Nebo, abych citoval,

0: citoval slova básníka Pavla Šuhajka, jejího redaktora, když ji uváděl při čtení v galerii Artbrut Praha. Marie sedí přímo u pramene poezie jako žába u rybníku. Tento text je součástí výběru, který jsem v roce 2025 přeložil pro francouzský časopis L'Étrangère. Pochází ze sbírky Hořím v kameni. Hluboce mě oslovuje, a to z různých důvodů. Za prvé proto, že v těch verších rozpoznávám stopy českých reálií, které jsou mi blízké, jelikož jsem strávil skoro polovinu svého života v Čechách. Vesnice, hřbitov, kostel. Také mě připomínají české básníky, které jsem přikládal a kteří mě přivedli zpět k psaní poezie, jako Bohuslav Reinek, expresionista a vysoce intenzivní básník. Tato báseň mě ale oslovuje také proto, že u ní vidím podobně syrovou energii a vztek, jako u Cédrica de Manjota. Je také výkřikem, ať už je to výkřik hrůzy, zuřivosti, rozkoše či naděje. Nesnaží se takzvaně psát poezí. Nechce moc ovládat formu, ta se v průběhu básně vyvíjí jako zpěv, který slábne, rozpadá se, stává se šepotem v minimalistických verších, ale pak v závěru znovu nabere sílu. A nakonec mě oslovuje tím, jak míchá bolest a slzy vnitřního života, které se nezadržitelně derou z nás i mimo nás, z bolesti života společenského, politického. Tolik škody bylo způsobeno mocí těch, kteří vlastní, vládnou a utlačují. Komu patří smích? Kdo si může nechat patentovat paměť? Dnešek chci vzít pod límcem a zavraždit. Rozbořit pohled, přerušit paměť, vykloubit vlny, umrtvit blesk, srazit se na hloubku kolen a doplivnout na sebe. Usnout na příručkách pro matky narkomanů. Vynechat puls. Pára nad hrncem vřící krve. Popel zavlní nebem. Zapečetí studny ohmatané studeným ránem. Přizpůsobím se živlům. Na vývrati srdce odložím. V jámách naleznu déšť. A upomínku nocí nasycených volků a dětí. Dnešek je neděle, nakazatelně z lebek a vydělané nasolené kůže pelichá, vynáší ho za zeď hřbitova. Sebevrah se soumrakem v gestu otvírání kanálu. Hrobů, úst, panenských blan v lázní. Vyžebraný život. Soucí ve vyloučeném majetku. Vlastnici stromů, polí, trávy a větru a stínu a chudoby a smíchu, žaludečních šťav, pavoučích osidel, pamětí. Pálím lidi, knihy, složenky, dnešek končí, zavírám vrata. Platebně neschopná. Stahují hlas z ran. Dnešek končí. 24 let a 4 měsíce jsem nikde nebyla.
1: Intenzivní poezí Marie Jehličkové uzavřel překladatel Benoît Meunier. Svoje básnění, báseň ze sbírky Hořím v kameni, vydali Větrné mlýny.
2: Krátce před 8 nám hraje Lantrio, připomínáme si nahrávku z roku 2020. Hezké páteční ráno.

0: Příjemné páteční ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Vedení pojišťovny VZP podalo trestní oznámení kvůli hospodaření svých předchůdců. Ukrajina hostí summit Karpatské iniciativy. Pražské národní divadlo dnes v premiéře představí inscenaci inspirovanou dílem Václava Havla Moc bezmocných. A čekejte převážně polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami do 23 stupňů. Hospodaření pojišťovny VZP prověří policie. Nedávný interní audit odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové dary pro neprůhledný spolek. Nové vedení pojišťovny proto podalo trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Audit zpochybnil například dar 7 milionů korun pro spolek, který vede bývalý zastupitel za ODS Tomáš Dušek. Spolek přitom nezveřejňuje účetní závěrky, není veřejně aktivní a vznikl krátce předtím, než dostal první příspěvek. Podle Duška bylo vše podle pravidel a peníze využil na pořádání debat s politiky.
4: Bylo to třeba na téma komerční zdravotní pojištění nebo obezita mládeže, prostě na aktuální společenská témata.
3: Bývalý šéf pojišťovny i nadačního fondu Robert Karaš výtky k nehospodárnosti odmítá.
5: Plně si stojím za tím, že veškeré ty dary, které ten nadační fond dělal, tak byly účelné, byly v souladu se statutem.
3: Z nadačního fondu mohlo být podle auditu vyplaceno téměř 14 milionů korun v rozporu s pravidly. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
2: Polský premiér Donald Tusk bude na Ukrajině jednat o spolupráci v protiraketové obraně. Na Ukrajině se sejde nejenom s prezidentem Volodymyrem Zelenským, ale taky slovenským premiérem Robertem Ficem. V čase Tuskovy návštěvy Ukrajina pořádá summit Karpatské iniciativy, kterého se účastní i zástupci Česka, Maďarska nebo Rumunska.
6: My dnes musíme společně myslet na to, jak zabezpečit celou Evropskou unii, všechny naše země před možnými provokacemi a útoky ze strany Ruska.
3: Řekl před cestou na Ukrajinu v reakci na další ruské dronové útoky blízko polských hranic premiér Donald Tusk. Během svého dřívějšího vystoupení v Sejmu zopakoval, že pozdní podzim a zima budou nejkritičtějším obdobím v ruské válce proti Ukrajině. Podle zpravodajských informací, které má k dispozici, plán Kremlu zahrnuje i hybridní údery dronů a raket na země podporující Ukrajinu, včetně Polska. Rusko podle informací prý také není připravené na žádné vážné rozhovory o příměří. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Spor o budoucnost Kennedyho centra ve Washingtonu pokračuje. Nové snímky agentury AFP ukazují amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak si na palubě letadla prohlíží plakát s nápisem o zbourání budovy. Pár hodin předtím veřejně pohrozil, že centrum může nechat strhnout, pokud nebude na fasádě budovy připojeno jeho jméno. To zakázal soud s odkazem na zákon, který pravomoc přejmenovat Národní kulturní instituci uděluje pouze kongresu.
7: Donald Trump podmiňuje uvolnění peněz na rekonstrukci budovy, které Kennedyho centru přidělil kongres, umístěním svého jména na fasádu. Podle něj si jeho administrativa zaslouží kredit za to, že budovu bude rekonstruovat. Soud si obratem vyžádal vysvětlení prezidentových plánů s centrem a nařídil jím jmenované radě, aby mu dala 30 dní předem vědět o jakékoliv fyzické změně budovy. Praneteř prezidenta Kennedyho Kerry Kennedyová svolala na páteční večer k budově protest. Během něj se lidé semknou okolo budovy a vytvoří ochranný lidský řetěz. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90 nám vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na Pražské křižovatce.
8: Inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla. Vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
9: My jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí, jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
8: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí, mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Valeria Oros, Český rozhlas.
10: Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy mlhy, a během dne se na severozápadě a západě místy přidá déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23, na horách 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, vítejte u poslechu. Dnes tu máme 18. zářijový den. A o čem budeme mluvit? O architektuře, taky o výtvarném umění a o jedné hospodě. Václav Havel pocházel ze slavné stavitelské rodiny. Jeho děda vybudoval palác Lucerna, otec potom Vilovou čtvrť Barandov a Barandovské terasy. No a sám Václav Havel se později taky výrazně zasadil o řadu architektonických realizací na Pražském hradě. A právě jeho vztahu k architektuře se věnuje nově otevřená výstava v brněnské vile Šťastny. A tak do ní zamíříme. Potom se přesuneme k výtvarnému umění. Neoexpresionista Martin Meiner teď vystavuje v galerii Cyprian Fine Art na Rašínově nábřeží. No a zastavíme se i v legendárním pražském hostinci u Černého vola. Už 300 let nalévají svým štamgastům. Tak přijměte naše pozvání.
2: Zpráva o náhlém odchodu písničkáře a filantropa Glena Hansarda na konci července byla pro všechny šokem. Jeho hudební odkaz i vzpomínky lidí, které na své cestě ovlivnil, věnujeme dvě speciální vydání pořadu Sedmé nebe. Tyhle pořady jsou stále k poslechu na vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Glen Hansard nechybí ani mezi hudebním výběrem této hodiny, stejně jako Camille Saint-Saëns nebo Johann Christian Bach.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Johann Christian Bach, Stuttgartský komorní orchestr v části Symfonie D-dur.
1: Jako poučeného stavebníka a partnera slavných architektů, třeba Evy Jiřičné, Božka Šípka a nebo Josefa Pleskota. Přesně takhle Václava Havla teď představuje nová výstava s názvem Havlova architektura. Najdete ji v areálu brněnské Vily Šťastny.
0: A to u příležitosti jeho nedožitých 90. Výstava je otevřená ode dneška až do konce roku.
1: A naše redaktorka Alena Rokosová se kurátorky Vlasty Loucké ptala i na to, na jaká konkrétní témata se výstava zaměřila.
2: Začínáme rodokmenem Václava Havla, pak tam máme takovou část, kdy se věnujeme stavební činnosti předků Václava Havla, potom přecházíme tedy na tu část intervencí na Pražském hradě, je tam k vidění spolupráce pana architekta Franty s Václavem Havlem a výstava je doplněna krásnými skicami a bystami, které speciálně pro výstavu vytvořil malíř a architekt Zdeněk Makovský.
3: Jak se snažíte Václava Havla představit jako někoho, kdo rozuměl architektuře?
2: Představovat Václava Havla bych si asi nedovolila, ale rozhodně měl pro architekturu cit, protože byl ze stavařské rodiny a měl velké vnímání pro prostor. Byl to dramatik, takže měl i cit pro jakousi scénu a načasování a vhodné rozložení. No a vlastně takovým jeho nejdůležitějším motem bylo představit hrad veřejnosti, otevřít ho, propojit ho, nech říct zrovna s podhradím, ale prostě s běžným pražským životem. V součástí té výstavy je panel, na kterém máme realizaci Josefa Pleskota, ten známý tunel v Jelením příkopu. Potom je tam zmíněna lávka, kterou projektoval Bořek Šípek a vůbec je tam všude cítit taková vize Václava Havla, přejatá možná od Rudolfa II. A jeho panování, jeho dvora, kdy Pražský hrad byl plný kejklířů, umělců, vědců, a žil. Tak to byla hlavní myšlenka Václava Havla, proč vlastně se do těch intervencí na Pražském hradě pustil.
3: Dával architektům volnou ruku anebo měl konkrétní představy?
2: Nevím, jak konkrétně Václav Havel, ale myslím si, že vždycky při jakémkoliv zadání je to dialog. Dialog mezi zadavatelem a dialog mezi architektem. A pokud to byli architekti těch jmen, jako třeba Eva Jiřičná, Josef Pleskot, anebo potom výtvarník Bořek Šípek, tak si myslím, že to byla velká spolupráce a velmi plodná, což je vidět z těch intervencí a z toho, co na Pražském hradě zůstalo.
3: Vy jste zmínila ta tři slavná jména, ale s kým dalším například Václav Havel spolupracoval, s jakými dalšími architekty, designéry?
2: Václav Havel měl svůj tým, kterému se říkalo Pytel Blech. A to byli jeho poradci, kteří mu doporučovali nejen architekty, ale doporučovali mu samozřejmě i směry, spisovatele, fotografii, takže to byl celý komplex jmén. My tady se zaměřujeme na ta jména, která jsem jmenovala.
3: Dalo by se nějak zobecnit, jakou stopu Václav Havel na Pražském hradě zanechal?
2: Možná ta stopa se zdá dneska už miniaturní, ale je to taková stopa radosti, uvolnění, euforie a hlavně hrdosti.
3: Setkáme se s ní, už když si všimneme hradní stráže.
2: To byl jeden z prvních úkolů, který Václavu Havlovi ležel na srdci. Hradní stráž před ním byla oblečena do zelených uniform. Václavu Havlovi to evokovalo vojenství a v podstatě boj. Takže chtěl, aby hradní stráž byla reprezentativní a preferoval modrou barvu. A to bylo taky zadání, které dal Teodoru Pištěkovi, kterého si přizval k této spolupráci. A Teodor Pištěk, už tehdy ověnčený Oscarem za svoje kostýmy pro film Miloše Formana Amadeus, se velice rád tohoto úkolu zhostil, navrhl několik variant, letních variant i zimních variant a dokonce i uniformu pro prezidenta republiky.
3: Teodor Pištěk zpočátku nevycházel s armádou. Jak to vyřešili?
2: Vyřešili to je spíš taková humorná historka a je k vidění na dokumentu, který natočila Česká televize a Teodor Pištěk tam vzpomíná tehdy, že se radili s generálem Československé armády a ten doporučil, když tedy Theodor Pištěk prošel vojenskou katedrou v době svých vysokoškolských studií, čili základní vojenské vzdělání a výcvik má, tak byl jmenován plukovníkem.
0: Vlasta Loutocká, kurátorka výstavy Havlova architektura. V areálu Brněnské Vily Šťastny bude expozice otevřená až do konce prosince.
1: Skoro 70 let staré argentinské komiksy opravdu nevycházejí v českém překladu každý den. Jeden takový argentinský opulentní vyšel nedávno, vyrazil za domácími čtenáři. Jestli stojí za prolistování, nám za chviličku ve studiu řekne literární publicista Pavel Kořínek.

0: dívat.
1: Glenn Hansard a píseň Mary v nahrávce z roku 2019. Necelých 21 minut po 8 ráno.
2: A na stole tady před námi s Františkem leží objemná a nádherná knížka, nese název Eternaut. Napsali ji Hector German Oesterheld a Francisca Solán López a je pozoruhodná už na první pohled, protože z té obálky obsáhlého svazku v tom šířkovém formátu na nás hledí jakýsi muž ve skafandru.
1: Kolem něj poletuje sníh, který přináší zkázu. Bezmála 70 let stará klasika argentinského komiksu právě vyšla česky.
2: Eternaut. Proč bychom ho měli číst? Na to se zeptáme komiksového historika Pavla Kuřínka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Pavle, vítejte.
3: Dobrý den.
2: A začněte tím samotným příběhem. Co je Eternaut za komiks? O čem vypráví?
3: Tak Eternaut je vědecko-fantastický nebo sci-fi komiks, který vypráví o tom, co už bylo naznačeno. Jednoho dne se skupinka přátel sejde večer v Buenos Aires a pozoruje zevnitř, jak venku začíná padat sníh, ale ten sníh není úplně obyčejný. Je to sníh, který zabíjí každého, koho se dotkne, a oni postupně zjišťují, co se to děje, zjišťují, že se jedná o způsob nějaké mimozemské invaze a pokoušejí se ti přeživší, kteří patří mezi několik málo těch, kteří unikli té zkáze, bojovat s tou přicházející hrozbou. Je to komiks, který, byť, jak už zaznělo, je skoro 70 let starý, on vycházel v letech 57 až 59, tak vlastně v tom příběhu působí neskutečně moderně a aktuálně. Ten příběh by, myslím, opravdu mohl vzniknout dnes, mohl by bez problému dát vzniknout nějakému velkofilmu nebo televizní sérii. Ostatně Netflix Eternauta nedávno natočil a nikoho by nepřekvapilo, že s takovým příběhem někdo dnešní době přichází.
1: Je skvělá zpráva, že má tedy po 70 letech co říct dnešním čtenářům, ale z toho českého komiksového prostředí jsme asi zvyklí na jiný způsoby právění nebo dynamiku té komiksové kresby.
3: Je tomu tak, byť si myslím, že vlastně čeští komiksoví čtenáři a čtenářky mohou k Eternautovi snadno najít cestu, zejména pokud mají nějakou zkušenost se čtením třeba komiksů z ABC nebo takových těch klasických komiksů, které vycházely v 70. 80. letech. Lópezova kresba je fenomenální, Oesterheldův scénář je velmi komplexní a myslím, že v tomto se s tím ABC srovnávat nemohou, respektive, že z tohoto ABC nevíde tak úplně dobře. Ale co je podobné, je nějaký způsob dynamiky toho vyprávění, to, že ty stránky jsou oproti dnešnímu komiksu mnohem více zaplněné textem, ten komiks obsahuje mnohem více toho textového vyprávění a ta kresba, byť je velmi pořád, myslím, přístupná a zdařila, tak je v mnoha ohledech taková klasická. Je to prostě klasická, dobrodružná sci-fi kresba, která ale zároveň neklade žádné překážky, nezpomaluje v tom čtení a myslím, dokonale doplňuje právě ten model toho textově zatíženějšího komiksu. Takže v tomhle, myslím, Eternaut může své čtenáře najít i v českých zemích a zároveň se prostě domnívám, že je to tak dobrý, tak silný a tak strhující příběh, že si je dokáže najít všude.
2: Takže dynamika a strhující story, to je důvod, proč tenhle 70 let starý komiks funguje dodnes a čtenáře vtáhne.
3: Je to jeden z klíčů k tomu jeho úspěchu, ale těch klíčů lze nalézt mnohem více. Ono je to také vlastně pořád velmi aktuální a silné politické podobenství, ten příběh, který, jak jsem říkal, vznikal v Argentině 50. let, ale různá jeho pokračování pak vznikala i v letech 60. a 70. lze číst jako politickou alegorii na totalitární systémy, na autoritativní režimy, na způsob umlčování lidí. Ostatně Hector German Oesterheld, ten scénárista, který se v 70. letech, na konci 60. let a 70. letech přímo postavil proti argentinské chuntě, skončil v roce 1976 tak, že byl spolu se svými čtyřmi dcerami unesen, zmizel a nikdy ho již nikdo nenalezl. Takže ten komiks, kromě té vědecko-fantastické sci-fi dobrodružné linie, nabízí, myslím, velmi podnětnou interpretační rovinu pro politické čtení nebo nějaký takový pohled.
1: A ta dvojice Esterheld a López a jejich místo v dějinách argentinského nebo světového komiksu je pevná, třeba i díky jiným dílům?
3: Rozhodně, tak oba patří za největší klasiky argentinského komiksu, ale oba, myslím, platí i za ta největší jména komiksu světového jako takového. Eternaut je opravdu dílo, které patří do toho nejváženějšího kánonu světového komiksu nebo grafické literatury, pokud bychom se chtěli vyhnout tomu slovu. Naleznete ho v každém soupisu nejdůležitějších komiksů posledních 100 let. A je proto, myslím, strašně dobře, že vychází v češtině.
2: Mám doma dva teenagery, mám zakoupit.
3: Myslím, že jednoznačně.
2: Tak jdu do knihkupectví. Pavel Kořínek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd přinesl objemného Eternauta. Stojí to za to. Děkujeme.
3: Děkuji za pozvání, hezký den.

0: Renaud Capison, Bertrand Chamay, část sonáty pro housle a klavír číslo 1 opus 75 a Camille Saint-Saëns u nás na Vltavě. Je 8.30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V Mexiku je poprvé po 186 letech vystavený několik staletí starý dokument, který s pomocí piktogramů vypráví příběh aztécké civilizace a jejího pádu po příchodu španělských dobyvatelů. Rukopis známý jako Codex Azcatitlán, zapůjčen Francií u příležitosti výročí vzájemných vztahů, je teď k vidění v Národním antropologickém muzeu v metropoli latinskoamerické země.
0: Rukopis, který byl podle předpokladů vytvořen v 16. století několik let po příchodu konkistadorů na území dnešního Mexika, je obecně pokládán za jedno z nejcennějších a nejvýstižnějších vyprávění o historii Aztéků.
2: A stojí rozhodně za vidění. Jestli tedy chcete vidět, jak vypadá, podívejte se na náš zpravodajský server iRozhlas. Je tam jeho fotografie. Stojí to za to.

0: Federico Moreno Toroba a pražské kytarové kvarteto u nás na Vltavě.
1: 300 let tak dlouho funguje legendární staropražský hostinec u Černého vola a mezi štamgasty už řadu let patří i galeristka a nakladatelka Jana Rajchová.
0: Jakou roli hrály ženy v historii slavné hospody na pražském Loretánském náměstí?
1: Tak o tom si s Janou Rajchovou povídala naše redaktorka Alena Rokosová.
2: Vy na Novém světě žijete od roku 1980, ale dočetla jsem se, že poprvé jste v hostinci u Černého vola byla už na konci 70. let. Pamatujete si, kdo vás tam poprvé vzal?
3: No, to byl Pepíček Steklý, což byl vyhlášený tady místní občan na Novém světě, malíř, restaurátor. To byl návštěvník denodenní, jo? To byl opravdu štamgasta. A Pepíček Steklý byl v takové skupině, která se říkala Pohodlí. A to jsou doteď moje kamarádi, s kterými jsme vlastně pravidelně chodívali do hospod. Ale my jsme chodili k Bonapartovi, do Nerudovky. Ke konci 70. let já jsem bydlívala s mým mužem na nábřeží. Stejně všichni z celé Prahy furt se sjížděli na tu malou stranu, protože to byla ta enkláva té svobody, protože v těch hospodách to žilo tak, že si všichni vyměňovali názory.
2: Jednu konkrétní návštěvu Černého vola v květnu roku 1981 si Jana Rajchová pamatuje dodnes velmi přesně. S manželem, fotografem Janem Rajchem, tehdy zašli na pololegální výstavu mladé generace výtvarníků Dvorky na Malé straně.
3: A já jsem se přitom všimla u jedné expozice, že mě pozoruje chlap, který najednou ke mně přišel, že mě bude legitimovat. Že? V té době věc dost obvyklá. Že? No a on, ten dotyčnej, šel pro nějakého kolegu a my jsme vyběhli, to vůbec doteď nechápu, protože já měla skoro 30 kilo na břiše, to bylo 8. měsíc těhotenství. A my jsme upalovali tou Nerudovkou a nahoru doběhli jsme k té hospodě. Dopadli jsme na židličky, protože v té době před tím volem byla zahrádka. A přiběh jako výčepní a hned přede mnou postavil ten půl litr s tím studeným pivem. U vola to byla hospoda víc mužská, jo. Můj muž tam chodil i v 80. letech pravidelně.
2: Takže to ženské osazenstvo k volovi proniklo až v těch 80. 90. letech?
3: Spíš v 80. začalo. Já tam osobně chodila nepravidelně, jo. Ale můj muž tam měl celý ten štamgaský stůl a to byli jeho přátelé, to byli restaurátoři, malíři, Jirka Říha, Jirka Švec, restaurátor a hlavně u toho stolu se dá pan Tajchman a Slava Hlášek, to byli pánové ze staré školy a ty vlastně dohlíželi na to, aby účast byla velká.
2: S Janou Rajchovou sedíme v jejím bytě na Novém světě. Vypráví, že se tu v 80. letech scházeli přátelé, aby mohli otevřeně a nerušeně mluvit. Byt Rajchových se tak postupně stal jakousi centrálou jejich společenského a kulturního života.
3: A pro pivo se chodilo se džbánem. To bylo běžní v té době, u toho vola stály ty džbány a oni přesně věděli, ať přišel s tím džbánem kdokoliv, že tenhle džbán třeba pochází od nás. Pingl pan Jeráček vzpomínal na ten modrobílej džbánek, to je takhle ten první. Říkal, aha, jsou doma sami, ty mají jenom malej džbán, jo.
2: Je pravda, že vy tu v kuchyni máte na poličce vystavených, počítám-li dobře, 3, 6, 7 džbánů.
3: No. Nahoře stojí takový velikánský hnědej džbán, který Bohuš Zemánek, sochař, nám udělal na to, když přišel, aby jsme nemuseli víckrát běhat pro pivo. Od konce 80. let už asi nikdy nepoužil nikdo.
2: Černý vůl, je to vlastně legendární hospoda, která se stala slavnou a já bych vlastně chtěla zjistit, proč, co na něm je, na tom volovi.
3: Já myslím, že lidi spojovalo to, že mohli vždycky, když tam šli, natrefit na někoho známého. A já v 90. letech jsem tam byla pravidelně a nejenom v neděli. I díky tomu, že tady v domě jsem měla galerii a v té galerii se organizovala vždycky vernisáž. A většina těch návštěvníků, včetně těch vystavujících, se pak přesunula k volovi. Tak jsem tady dělala třeba výstavu italských výtvarníků, francouzských a tak. tak. A zahajoval to třeba Ivanovi Tejmrovi, Jean-Claire, což je slavný kunsthistorik, a s celým týmem těch Francouzů se hrnuli a zasedli tam stůl. A co myslíte, že si objednali? Viděli, jak se nosí knedlíky s vajíčkem, že jo, a všechno ochutnávali a tak.
1: S Janou Rajchovou o hostinci u Černého vola mluvila naše reportérka Alena Rokosová. Celý seriál o poslední lidové hospodě na Hradčanech i s fotkami najdete na našem webu.
0: Zpívat nám bude Cecil McLaurin Salván, hrát Christian McBride Big Band.

0: Před 120 lety
1: se narodil legendární skladatel Dmitrij Šostakovič.
0: Jeho dílo dnes ožívá v nesmrtelných nahrávkách
1: Davida Ojstrajcha, Svjatoslava Richtera a Mstislava Rostropoviče.
0: Poslouchejte Šostakoviče v podání jeho obdivovatelů a přátel.
1: 22. září od 9:15 večer v Akademii na Vltavě.

0: části sonáty pro klavír číslo 3 Wolfganga Amadea Mozarta. Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku.
1: Budeme rádi, když budete poslouchat dál. My vás teď zavedeme na výstavu. Intenzivní barvy, groteskní tvary a taky expresivní rukopis. Tohle jsou některé z charakteristických znaků tvorby výtvarníka Martina Mainera, držitele ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1993.
0: Jeho díla teď můžete vidět v Praze, v relativně nové galerii Cyprian Fine Art na Rašínově nábřeží.
1: Je v domě, který nechal roku 1904 až 5 postavit dědeček prezidenta Václava Havla. A na výstavu se vydala redaktorka Zuzana Filipková.
2: Co říkáte i na ten prostor, protože je to vlastně starý byt, je tady spousta původních prvků, tak jak se vám ten prostor samotný líbil pro vaše práce?
3: Prostor je skvělý. Je to hezký vidět právě bytové galerii.
4: S výtvarníkem Martinem Mainerem sedíme v historickém bytě z počátku 20. století. Secesní dům tehdy nechal postavit dědeček prezidenta Václava Havla, stejně jako jeho sousední dům, ve kterém rodina Havlových bydlela. V bytě, kde dnes sídlí galerie Cyprian Fine Art, si s umělcem Martinem Mainerem povídáme o jeho výstavě Bouře a díváme se u toho přímo na Hradčany.
3: Bouře, to jsou vlastně ty tři, nebo respektive čtyři, ale ten se tu nevlá. Ten další z těch současných. Je to takový název Život je bouře, no. Takhle nějak. Jinak ty nové věci jsou inspirovaný grafikou, kterou jsem udělal v roce 92 na Morrisonovu píseň Ride on the Storm. Ty staré věci jsme našli roli starých kresbomaleb na papíře a tak jsme se rozhodli to vystavit.
4: Velkorysý prostor nabízí hned několik místností a v každé z nich najdete původní prvky, jako jsou vitrážová okna, zdobené dřevěné obklady, stropy i krb. Hlavní část výstavy se věnuje Mainerovým pracím z 80. let. Některé z nich nebyly nikdy vystavené.
3: To jsou věci mládí, jsou starý 40 roků, takže to už nejsem já. Ale byla to doba, která takhle ve mně rezonovala a takhle jsem maloval.
2: Už jste ty barvy definitivně odložil? Takové výrazné věci?
3: No, maluju barvama pořád. Všechny věci jsou barevné, co dělám. I ty černobílý, to je vlastně šedá, že jo? Takže je to barevný. Tyhle věci patřily k době.
2: Můžeme se teda zvednout a podívat se na ty autoportréty, které jsou tady vlastně hned vedle v místnosti. Ty jsou tady ten teda nejnovější.
3: Ano.
2: Ten je z roku 2026. Tady máte sérii 24
3: až 25.
2: A vy některé ty věci děláte na rub a některé na líc.
3: No, ale to není v tom nic zásadního. To je prostě, že mě to vyhovovalo to dělat na rub, že se mi tam zastavovala ruka pěkně. Je to taková sranda.
2: A jak k sobě přistupujete, když vlastně děláte autoportrét? Někde se trochu mračíte, někde se zase naopak třeba trošičku usmíváte, tak jakým způsobem na tom pracujete?
3: Dívám se do zrcadla a kreslím. To samo vychází z toho.
2: A čím tady pracujete?
3: Je to pastel, uhel.
2: A když teda budeme pokračovat dál,
4: já vás možná nechám klidně, jestli byste mohl vybrat nějaké dílo, jedno, a říct mi k tomu, jakým způsobem vznikalo, co vás inspirovalo třeba k němu.
3: Tady dvojčata, 1986, byl jsem na vojně, to jsou i tyhle ty další dvě, z vojenské kresby nebo malby. Co mě k tomu inspirovalo? No prostě život. Nějak jsem se zamýšlel nad tím, jak jsem na té vojně, co to je. Tehdy jsem si tam vlastně pod zámkem Klenová jsem odcházel z zámku, kde jsem si dal vždycky pár piv. A na takový loupce jsem si uvědomil, že za 9 měsíců mě propustěj. Tak jsem říkal, že jsem teďka počatej a za 9 měsíců se narodím. A to jsem vlastně žil potom od toho června až do dubna. Třeba tady je obraz vlastně ženy ve vajíčku, vevnitř, vně, prostě. To jsou takové moje vojenské pocity. Jsem se vlastně usebral dovnitř a vlastně jsem si půl roku, možná i trochu díl, hodně pracoval.
2: Potom teda pokračujeme do další místnosti a tady jste říkal, že vlastně je to kombinace taky. Tady jsou ta nová a tady to je nové dílo a tohle.
3: To jsou vlastně 4 grafiky spojený v jeden obraz, takže je to tvůj obraz, kde ten tisk zpracovávám a dokresluju, mažu a vytvářím tam ty zhluky těch mráčků. Někdy i přimaluju tam věci, jako když hnětu těsto.
2: Když se tady ještě podíváme tady na začátek, k tomu úvodnímu dílu, to je vlastně to nás tak jako potká, když přijdeme do galerie.
3: To jsou 3 králové a Ježíšek na seně.
2: A to je obraz jakého roku?
3: Tak 80. 5, 6, nevím přesně, asi tak nějak.
2: A pamatujete si, v jakých vašich myšlenkách vznikal tenkrát?
3: No, docela si

0: To pamatuju, prostě jsem chtěl udělat tři mágy a Ježíška na seně a různě jsem to přemalovával, to šlo tady k tomuhle.
1: Říká Martin Majner, jehož barevná expresivní díla i s novějšími autoportréty, grafiky i kresbami vypadají v historickém bytě velmi dobře. Uvidíte to také dvě dominantní sochy Buddhy přímo u velkého okna s výhledem na nábřeží.
0: Je to plastiková socha, kterou koupila žena, to je ta černá barva v Belgii někde, že si to postavíme na zahradu, to se mi moc nezdálo. A tak jsem to začal polívat a opatlávat. Mám rád takový předžvejknutý věci, kterým se pak vyjadřuju.
2: Výstavu Bouře Martina Majnera najdete tedy v pražské galerii Cyprian Fine. Navštívit ji můžete až do 23. října.
3: Necelých 8 minut zbývá do 9. Nám dál hraje orchestr Lesy Jekla.

0: Přejeme dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků i omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohl jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoce by přešly na ministra zahraničí. Pavel s tím nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle jednoho z předkladatelů návrhu Libora Vondráčka za SPD, koalice prezidentovo veto přehlasuje a zákon by tak měl začít platit od 1. listopadu. Pražský městský soud dnes projedná odvolání v případu Jana Cimického. Podle nepravomocného rozsudku psychiatr po dobu 40 let sexuálně napadl 4 ženy a další asi 30 vydíral. Za toho obvodní soud pro Prahu 8 poslal na 5 let do vězení. Uložil mu taky 2letý zákaz činnosti. Cimického advokát Miroslav Kučerka se proti rozsudku odvolal. Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují také lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Šéf Kremlu ve svém projevu vyzval k co největší volební účasti. O nové sestavě dolní komory ruského parlamentu budou lidé hlasovat do nedělního večera. Po celém Česku dnes začínají Reuse dny. Akce má upozornit na plýtvání, nadbytečnou výrobu a význam cirkulární ekonomiky, která vrací použité materiály a suroviny zpět do oběhu. Podle dat Eurostatu se v tom Česko za posledních 10 let zlepšilo téměř o 8%. Společně s Německem je tak v Evropské unii na 8. místě. A ještě počasí. Čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy přidá déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teploty 18 až 23, na horách 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mosaica.
1: Přejeme s Františkem hezký den, máme 9:03 a následující chvíle budou patřit opeře. Opera už dávno nemusí zůstávat jenom za zdmi takových operních domů. Před 20 lety začala newyorská metropolitní opera přenášet svoje představení živě do kin a z odvážného experimentu se stal celosvětový fenomén. Co tedy přineslo 20 let opery na plátnech kin? Tak to si připomeneme a podíváme se přímo na jeviště metropolitní opery společně s basbaritonem Adamem Plachetkou, který v těchto přenosech sám taky několikrát vystupoval. Budeme se ptát, jaké je zpívat pro publikum v sále a zároveň vědět, že vás v tu chvíli sledují 100 000 diváků po celém světě. Adam Plachetka bude naším hostem.
2: Posloucháte nás v pátek 18. září. Nejenom, že nabídneme nahrávku Adama Plachetky v Mozartově opeře Don Giovanni, ale taky Antonie Vivaldiho Nebože Cabrela v úvodu.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jacques Brel v nahrávce z roku 1968, 6 minut po 9. dopoledne.
1: A je to už 20 let, kdy mohli diváci vůbec poprvé sledovat představení New Yorkské metropolitní opery v přímém přenosu v kinech. Prvním titulem byla Mozartova kouzelná flétna. Z tehdy docela odvážného projektu se postupně stal celosvětový fenomén.
0: Série Met Live in HD nabídla během 2 desetiletí téměř 200 přenosů a umožnila divákům sledovat operní hvězdy z bezprostřední blízkosti i nahlédnout do zákulisí jednoho z nejslavnějších operních domů světa.
1: S námi ve studiu už je hudební publicista Daniel Jäger. Dane, vítej u nás, dobrý den.
2: Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
1: Tak nevím, vzpomeneš si ještě na ten úplný začátek přenosů u nás, jaká kolem toho tehdy panovala atmosféra, čím byl ten večer výjimečný?
2: Pamatuju si to velmi dobře, bylo to v kině Aero a ten první přenos se u nás uskutečnil 15. prosince 2007, čili o rok později. Ta tradice byla u nás zahájena tedy před 19 lety a tehdy to byla Gounodova opera Romeo a Julie s Annou Nětrebko a Robertem Alaňou, který tehdy narychlo nahradil Rolanda Viasona. Dirigoval Placido Domingo a vzhledem k časovému posunu se začínalo a vlastně dodnes začíná metropolitní opeře už odpoledne, takže se přináší do světa ta odpolední představení. Zatímco u nás je tedy sledujeme večer. Fascinující tehdy byla reakce publika v tom kině. Diváci se chovali téměř jako v operním domě, přišli ve smokinzích, dámy ve večerních toaletách, po árích spontánně tleskali a na konci přišel dokonce potlesk ve stoje, ale byli tam tedy i posluchači samozřejmě v džínách, v tričkách.
1: A jak je to dnes, Dane? Převažuje to noble oblečení, společenská událost? Nebo...
2: Řekl, že to tak půl na půl.
1: Pořád,
2: že to
1: pořád
2: tak jakoby půl na půl a samozřejmě každý ten přenos nebo každý ten vlastně večer má určitý punc výjimečnosti a vlastně tehdy si i pamatuju, že ten pocit, že jsme součástí takového toho společného operního večera byl opravdu mimořádný a vlastně mít zážitek živý z představení tisíce kilometrů od metropolitní opery, tak tehdy jsme to vnímali jako něco prostě absolutně mimořádného.
0: A cože se z toho stal takový fenomén, co dokáže kamera zprostředkovat navíc, co naopak proti té návštěvě operního domu ztrácíme?
2: Ono se tam podařilo propojit tu vysokou uměleckou úroveň se skutečně profesionálním televizním zpracováním. Ta kamera se dostane velice blízko k pěvcům, zachytí jejich výraz, drobná gesta i detaily inscenace, které mohou divákům v takovém tom běžném operním hledišti uniknout. Velkou roli tam také hrají rozhovory během přestávek a takové ty pohledy do zákulisí, v čím je to samozřejmě také velmi atraktivní, čímž tedy divák vidí proměny dekorací, setkává se s umělci a tak dále, tam je to kontakt s tím divadlem jako takovým, ale ono je to i trošku zrádné, protože samozřejmě zvukově je to dokonale zprostředkované a je to úplně jiný typ zvukového zážitku, než když v tom divadle sedíte. Takže někteří diváci mi pak říkali, když byli v té metropolitní opeře naživo, tak byli trošku zklamaní, že ten zvuk je opravdu vzdálený. Takže v tom je to takové trošku speciální.
1: A které okamžiky nebo umělci podle tebe nejvýrazněji utvářeli tvář celé té série?
2: Tak určitě byly to velké pěvecké osobnosti jako Anna Nětrebko, René Fleming, Joyce DiDonato, Elina Garanča, Jonas Kaufmann, náš Adam Plachetka také, nebo Juan Diego Flores. Mimořádně důležité byly také ty zmíněné přestávkové rozhovory, při níž slavní pěvci zpovídali své kolegy přímo v zákulisí. Každý ten přenos má svého průvodce a většinou je to nějaký slavný pěvec jako René Fleming a další. A pak jsou to ty inscenace, které se díky tomu filmovému zpracování dostaly blíže k tím divákům a získaly úplně jiný rozměr i z toho dokumentačního hlediska. Každý divák by si určitě sestavil trochu jiný seznam těch nezapomenutelných okamžiků, ale právě to spojení těch špičkových výkonů divadla a toho živého televizního nebo de facto kinopřenosu dalo celé té sérii naprosto osobitou tvář.
0: Co tvůj nejsilnější zážitek z přenosů z metropolitní opery?
2: Pro mě to byl přenos Bartókova Modrovousova hradu, který jsem zhlédl v únoru 2015 v Ostravě, kde jsem tehdy působil. Bylo to vlastně v kině v Ostravě a šlo o druhou část Dvojvečera s Čajkovského Jolantou v režii Mariuše Traninského. A tehdy v hlavních rolích vystoupili Nadia Michail Petrenko a dirigoval Valerij Gergiev. Tralinsky ten Modrovousův hrad pojal jako opravdu temný psychologický thriller. Přiznám se, že doteď mám husí kůži, když si na to vzpomenu a bylo to opravdu nesmírně vizuálně působivé, tísnivé a zároveň dokonale propojené s tou Bartókovou hudbou a dodnes si vybavuji, jak jsme s přáteli šli z toho kina, jak jsme byli úplně oněmění a jak hluboce na nás ten přenos zapůsobil.
1: A jak potom bude vypadat zítřejší oslava 20 let přenosů z MET? Kdo ji bude provázet? Jaké osobnosti nebo památné momenty se v ní objeví a kam můžou diváci vyrazit?
2: On neměl by to být přenos jedné opery ani klasický gala koncert, ale měl by to být zvláštní komponovaný pořad sestavený z toho nejlepšího, co tato série za těch 20 let nabídla. Večerem má provázet René Flemingová a během přibližně 2,5 hodiny připomene památné výkony svých kolegů, věřím, že i tedy i sebe samotné, protože ona také několikrát v rámci těch přenosů vystoupila mimo jiné jako Dvořákova Rusálka. A měly by se objevit nejen tedy ukázky z představení, ale také i ty okamžiky, které k těm přenosům neodmyslitelně patří, ať už tedy ty rozhovory o přestávkách nebo ty zmíněné pohledy do zákulisí. V českých kinech by se to mělo uskutečnit zítra, tedy v sobotu 19. září od 6:45, takže je dobré se podívat na web tohoto projektu, tam najdou posluchači participující kina a věřím, že společně také vyrazí na tento speciální projekt.
0: Daniel Jäger nám připomněl fenomén přímých přenosů z metropolitní opery do kin po celém světě. Projekt tedy slaví 20 let. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky a naslyšenou.

0: Adam Plachetka v Mozartovu Donu Giovannim v ranní mozaice na Vltavě minutu před 9:45.
1: A Adam Plachetka naším hostem v dnešní mozaice. Adame, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak co, vybavíte si svůj první večer v Metropolitní, který šel zároveň živě do kin?
2: Určitě ano, byl to, jestli se nepletu, teda právě Mozartův Don Giovanni a toho jsme přenášeli hned dvakrát, takže nevím jistě, ze kterého byla ta ukázka, ale podle zvuku předpokládám, že byla live z jeviště.
1: Je to tak, byla to ona.
0: A když víte, že vás nesleduje jenom hlediště v New Yorku, ale publikum po celém světě, tak prožívá zpěvák to představení jinak, když ví, že je přenášeno živě?
2: No, upřímně, já tam nějaký tlak navíc nebo něco podobného nevnímám. Já mám pocit, že by člověk měl zpívat stejně pro 50 lidí a pro 20 tisíc. Takže ano, určitě si dáváte pozor, snažíte se koncentrovat, ale zároveň to by se mělo dít každý večer ideálně.
1: Před chvilkou nám hudební publicista Daniel Jäger říkal, že kamery zachycují i velmi jemné detaily výrazu a že ho baví sledovat pěvce, jak se tváří. Adame, mění to nějak herectví nebo práci s gestem nebo způsob, jakým si potom hlídáte energii během inscenace? Nebo se před kamerami nesmí hrát jinak, než právě pro diváky v sále? Ale ti zdaleka neuvidí ty jemné detaily.
2: Přesně jak říkáte, to je trošku dvojsečná věc, protože na jednu stranu chcete hrát pro kamery a pro těch spoustu diváků po světě, ale zároveň mi přijde nefér pak, jak to mám říct, umenšovat zážitek divákům v sále tím, že budete vyloženě zmenšovat gesta. Ale myslím si, že se dá udělat nějaký kompromis, že něco se zahraje pro kameru a diváci v sále, kteří vědí, že jdou na přenos, tak zároveň tuší, že si buď mají sednout trošku blíž, anebo že si užívají to větší nasazení, nebo velké nasazení všech zúčastněných a oželí kvůli tomu některé detaily.
0: Součástí těch přenosů jsou taky živé vstupy ze zákulisí, někdy bezprostředně po té odspívané scéně. Jak takový přenos vypadá vzadu z pohledu pěvce v zákulisí? Je tam asi spousta kamer.
2: Je tam spousta kamer a spousta lidí všeho druhu, takže je tam vždycky takový mumraj a platí celkem striktní zákaz jakýchkoliv návštěv nebo i vlastně lidí z divadla, že se tam nemá motat ten, kdo tam zrovna být nemusí, protože je těsno, ale většinou to bývá velmi dobře zorganizováno, jenom to je takové to tradiční televizní věčné čekání, protože všichni musí všude být minimálně o záběr dřív, aby se nestalo, že někde někdo bude chybět. Takže vás to trošku připravuje o pauzu. I když víte, že budete mluvit 20 vteřin, tak s tím strávíte 10 minut.
1: My už jsme také zmínili to, že 20 let přímých přenosů z New Yorkské metropolitní opery se stalo naprostým fenoménem. Čím jsou tyhle kinopřenosy z opery důležité pro operu jako takovou?
2: No, opět tam vnímám plusy i mínusy. Na jednu stranu je úžasné, že se člověk může jít kdekoliv na světě podívat na představení metropolitní opery. Zároveň vždycky v tomhle kontextu připomínám, že je potřeba nezapomínat, že ač to je živě, takže zvuk máte přenášen z mikrofony, a tím pádem ten akustický zážitek v sále nikdy nebude stejný jako doopravdy, když teda do té opery přijdete. A zároveň znám pár lidí, co vlastně kvůli přenosům z Metropolitní přestali chodit do lokálního divadla, protože tam logicky ta úroveň asi těžko bude taková, ale zároveň si myslím, že ten živý element a ta myšlenka jenom podpoření místních umělců, místního ansámblu by se neměla vytrácet a neměla by to být náhražka, nýbrž pro mě teda spíš doplněk.
0: Možná to někoho zase naopak přivedlo k opeře, to publikum,
2: určitě,
0: které by...
2: Určitě to funguje na oba směry, jak říkáte.
0: Kde jsme vás, Adame, zastihli? Na co se chystáte?
2: Chystám se na pátou Janku v Motole a jinak o něco dále se chystám zítra na Jakobína. Příští týden máme premiéru Svínyho Toda. A před Vánocemi, to je takový teď největší můj projekt, jsme přichystali z Melody Makers vánoční swingový program, který vrcholí Lucerně 13. až 14. prosince.
1: Budete toho mít víc než dost, tak ať ta pátá jamka padne na golfovém hřišti. Přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste si na nás udělal čas i během sportovního klání.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Adam Plachetka, basbaritonista, byl naším hostem. Naslyšenou. Ještě připravený.

0: Undergroundový ostrůvek svobody v totalitním Československu.
1: Ukrytý v žižkovském bytě 1+1 čtvrté kategorie.
0: Vzpomínky na dětství mezi zakázanými básníky, ztracenci i muzikanty.
1: V syrové výpovědi Marie Zelbové, Táňa, Praha 3, Žižkov.
0: Čtěte s Vltavou od 27. září.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Ještě několik málo vteřin bude 9:30. Posloucháte páteční ranní mozaiku na Vltavě. Přejeme hezké dopoledne.
1: Mozaika.
2: Máme pro vás pozvání k poslechu Vltavy zítra odpoledne. To pro vás máme v 15 hodin tradiční drama a tentokrát to bude Krvavá svatba. Tragický příběh vášně, zrady a pomsty od Frederica Garcia Lorky. V rozhlasové inscenaci z roku 1990 účinkuje taky jedna z našich nejvýraznějších českých hereček.
0: Daniela Kolářová, která v pondělí navíc oslaví 80. Za svou bohatou rozhlasovou tvorbu získala dvakrát posluchačskou cenu Neviditelná herečka a v divadlech a filmech stvárnila více než 200 rolí.
2: Daniela Kolářová je taky držitelka tálie za celoživotní mistrovství v činoherním oboru. Od prezidenta Petra Pavla získala medaili za zásluhy v oblasti umění.
0: V Krvavé svatbě ji tedy na Vltavě uslyšíte v sobotu od 3 odpoledne. Tady je malá ukázka.
3: Proč jsi přišel?
4: Tobě na svatbu.
3: Taky jsem ti byla na svatbě.
4: Ty jsi to dala dohromady. Vlastníma rukama uštrikovala. Můžou mě zabít, ale plivat po mě nebudou. A peníze, i když se tak lesknou, jsou někdy jen plivanec.
3: To je lež.
4: Radši mlčet. Hned se mi vaří krev. Až do těch kopců bych to musel vykřičet.
3: Mě by bylo slyšet dál.
5: Nechte těch řečí, co bylo, bylo, nemluv o tom.
3: Za chvilku budou tady. Má pravdu. Nemám s tebou ani mluvit. Ale rozčílí mě, že si za mnou tak klidně přijdeš na svatbu. Na svatbu! A ještě si troufneš zeptat, jestli jsem dostala květiny. Jdi. A počkej venku na ženu.
4: Tak my dva už spolu ani mluvit nesmíme.
5: Ne, nesmíte.
4: Co jsem se oženil? Přemýšlím ve dne v noci, čí to byla vina. A vždycky na nějakou přijdu. Jednu horší než druhou, ale vina je v tom vždycky.
3: Chlapovi na koni se povede leda, co dokáže i uštvat děvče na samotě. Ale já mám svou hrdost. Proto se vdávám. A zavřu se tady s mužem. Toho musí mít ráda nade všecko.
4: Hrdost ti nepomůže.
3: Nepřibližuj se.
4: Mlčet a trápit se. Horší trest si už vymyslet nemůžeme. K čemu mě byla hrdost? Co z toho, že jsem se na tebe ani nepodíval a nechal tě, abys celé noci nespala? Jenom jsem oheň rozmykával. Ty si myslíš, že čas léčí a zdi, že tě budou chránit. Ale to není pravda. Když se něco zařízne do srdce, nikdo to nevyrve.
3: Nesmím tě poslouchat. Nesmím slyšet tvůj hlas.
2: Slyšeli jsme krátkou ukázku z Krvavé svatby herečka Daniela Kolářová, která v pondělí slaví 80. narozeniny. V ní účinkuje po boku Jany Hlaváčové, Václava Postráneckého nebo Josefa Somra a naše sobotní drama na Vltavě začíná už zítra ve 3 odpoledne.
0: Danielu Kolářovou můžete poslouchat taky ve hvězdně obsazené dramatizaci románu Saga rodu Forsythů. Seriál najdete na webu Vltavy ještě 23 dnů.
2: No a v pondělí v 14:30 odpoledne nabídneme v Momentech její úvahu o vztahu k přírodě, přirozeném herectví a taky o tom, jak těžké je pro ní přepnout z každodennosti do života filmové nebo divadelní postavy.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.
2: Celý svět je

okem, zkouší chodit pořadovým krokem. Podroušenej Viktor tančí s Hugem kankán, Viktor bude spojař, Hugo zase tankán. A ten Jarda, který dokončil ani osmiletku, hodil po mně lahví se zvoláním zmetku.

0: byl Potlesk pro Karla Plíhala, píseň Modrá knížka v nahrávce z roku 1992.
1: A ještě jeden tip bychom pro vás měli. Muzeum Stříbra v Kutné Hoře oslaví dny evropského dědictví ode dneška až do neděle. Připravili speciální program.
0: Lidé si například budou moci prohlédnout běžně nepřístupný gotický sklep na Hrádku nebo vyslechnout přednášku japonské umělkyně o textilu.
1: A jaký bude program? Tak na to se redaktorka Alena Junová ptala šéfky Českého muzea Stříbra Lenky Mazačové.
2: Tak České muzeum Stříbra se připojuje vlastně k dnům evropského dědictví už tradičně. My jsme si připravili takový menší program.
3: Ten menší program trvá 3 dny. Co všechno můžou lidé od pátku do neděle stihnout?
2: 18. září vlastně proběhne na Kamenném domě komentovaná prohlídka, která vlastně návštěvníky uvede do velice zajímavé a dosud neúplně poznané historie Kamenného domu. Kolegyně Karolína Stromerová se vlastně bude při té komentované prohlídce právě věnovat i těm vlastníkům Kamenného domu a taky řekne vlastně něco k té nádherné gotické architektuře.
3: Kamenný dům na Václavském náměstí v minulosti vlastnili bohatí měšťané. Můžete prozradit, o kom třeba bude řeč?
2: Návštěvníky znalé té historie zajímá osobnost Prokopa Kroupy. Nicméně Prokop Kroupa pořád zůstává trošku v utajení, ale jsou tam osudy dalších zajímavých vlastně majitelů. Ty osudy jsou někdy i jako překvapivé a napínavé, takže to je to, co vlastně tvoří potom ten zajímavý příběh.
3: Co jste si připravili na ty další 2 dny?
2: V rámci vlastně toho zlevněného vstupné můžete navštívit všechny expozice na Hrádku i na Kamenném domě tedy. Na Hrádku potom můžete vidět ještě 2 výstavy a potom na Kamenném domě tam vlastně uvidíte výstavu, kdy školovraty klapaly.
3: K téhle výstavě máte připravenou i besedu s japonskou umělkyní, je to tak?
2: Umělkyně Asagi Taniguchi bude hovořit o tom, co pro ní teda znamená ta práce s textilí, protože ona tvoří z přírodních materiálů, převážně lnu a vlny, plete, šije a vlastně sama si ty přírodní suroviny barví.
3: Na Hrádku bude také k vidění gotické sklepení, kam se lidé běžně nepodívají.
2: My ho otevíráme zatím jenom při zvláštních příležitostech, protože jsou tam trošku strmější schody, takže je potřeba opravdu tam dávat pozor. Nicméně ty sklepy jsou vlastně architektonicky zajímavé a jsou poměrně rozsáhlé.
3: Dodává ředitelka muzea Stříbra Lenka Mazačová. Za vstupné do Kamenného domu a do muzea na Hrádku zaplatí návštěvníci tento víkend 20 korun. Z Kutné Hory Alena Junová, Český rozhlas.

0: Giovanni Benedetto Platy a čtvrtá část sonáty pro violončelo a basso continuo číslo 1 v ranní mozaice minutu před 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Knížky čteme každý sám a každý je čte úplně jinak. No a právě na tomhle staví i čtenářské kluby, které fungují v mnoha městech a obcích. Proč se lidé znovu vracejí ke společnému čtení? To zjišťovala spisovatelka Markéta Pilátová.
3: Říká se, že lidi nečtou. Říká se to často a často to není pravda. Nebo spíš lidi čtou, ale nějak jinak než dřív. V poslední době mi totiž chodí pozvání do book clubu, čtenářských klubů. Jsou to menší nebo větší komunity lidí, které fungují ve větších nebo menších místech a schází se, aby nejdřív každý zvlášť knihu přečetl a pak si o ní společně s lidmi povídal. Tenhle nápad scházet se nad texty dostali lidé už v 17. století, když spolu probírali četbu Bible, což byla mimochodem jedna z mála příležitostí, kdy se diskuze a vzdělávání mohly účastnit i ženy, kterým bylo jiné formální vzdělávání odepřeno. A ze čtenářského klubu Benjamina Franklina vzešla dokonce první knihovna, v níž si lidé knihy předpláceli a půjčovali. Zakládání veřejných knihoven bylo se čtenářskými kluby svázáno i během 19. století, kdy se nad knihami scházely ženy toužící po emancipaci, obrozenci nebo milovníci dobrodružství a přírody. Pro ty na konci 30. let minulého století založil čtenářské kluby spisovatel Jaroslav Foglar. Nebyly nějak velké, k založení stačili 4 členové, ale i tak díky nim Foglar nalákal ke společnému čtení tisíce dětí. Já jsem v srpnu zamířila do Kutné Hory, kde funguje Kutnohorský book club, který založila novinářka Lenka Penkalová, prostě proto, že bez knížek nemůže žít a chtěla si o nich s někým pravidelně povídat. Schází se už 7. rokem každou středu v měsíci, večer v hospodě s 5 nebo i 10 podobně naladěnými lidmi a povídají si o tom, co přečetli. A taky se pak někdy složí, aby pozvali spisovatele nebo spisovatelku a povídali si o jejich knížkách i s nimi.

0: s jiným diktátem, všudy přítomného digitálního přesycení. Čtení knih je něco tichého, hmatatelného a každý knihu přečte jiným způsobem, podle toho, jak je nastavený a v jakém životním období knihu čte. A i proto je společné čtení jedné knihy tak fascinující. I pro mě je fascinující jezdit po bookclubech a mluvit o těch rozdílných zážitcích z textu, který jsem sice napsala já, ale každý ho přečte trochu jinak. A v té jinakosti je možné se potkat a pak zase číst dál.
1: Tohle je skvělý postřeh spisovatelky Markéty Pilátové. Lidé čtou, ale čtou už trošku jinak, než čítávali dřív.
2: Posloucháte Český rozhlas Vltavu i 3 minuty po 3:15. Přejeme dobré páteční dopoledne.

0: Zůstáváte s Vltavou a stále ještě radí mozaikou i 7 minut před 10. dopoledne.
1: Na dnešní vizitku, která se nám otevře hned po zprávách po 10., se opravdu ze srdce těším, protože bude mít exkluzivního hosta, ale víc už to vysvětlí Karolína Koubová. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne. Tak dnes jsme pozvání přijala Pepa Lubojacký, což ještě donedávna vlastně nebylo tak známé jméno, ale teď se skloňuje všude, protože Pepa Lubojacký natočila dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Získala 2 ceny na Berlinále, velký ohlas na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a teď je tedy na longlistu na Oscara. Takže jsem moc ráda, že tu bude. Budeme povídat si o tomhle dokumentu, který je velmi zajímavý tím, že jde o velmi intimní zpověď, ale zároveň strhující film.
1: Detaily přinese Karolína Koubová se svým dnešním hostem, tedy režisérkou Pepou Lubojacký, už za pár minut. Tak ať se to povede.
2: Děkuju.
0: Vítězkou dechové kategorie soutěže Concertino Praga se stala včera večer arménská flétnistka Ellen Verabian. I tenhle koncert jste mohli poslouchat v přímém přenosu a pokračujeme hned dnes další finálovou kategorií a ve Dvořákově síni Pražského Rudolfína se představí opět 4 finalisté.
1: Poslouchejte od 19 hodin tady přímý přenos Concertina Praga, solisty Mladé muzikanty doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Marka Šedivého.
0: Krásný pátek, ale i celý víkend, který je před námi, to vám přeji Nadežda Hávová.
1: No a František Šedivý, dobré ráno.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Dceřinou firmu největší zdravotní pojišťovny v zemi prověří policie. Trestní oznámení se rozhodlo podat nové vedení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Důvodem jsou závěry auditu, který například odhalil podezřelé smlouvy a několika milionové příspěvky z nadačního fondu dceřiné společnosti pro netransparentní spolek. Bývalý předseda představenstva VZP Robert Kareš jakékoliv pochybení odmítá. Z funkce byl odvolán letos v květnu. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem z ANO. Tématy setkání budou aktuální situace na Blízkém východě nebo možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Jordánský král navštívil Česko v letech 2004 a 2009. Naopak do Jordánska se naposledy podíval prezident Pavel v roce 2024. Stavbu haly pro Amazon schválili včera zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku. Záměr skupiny Ecolate a developera Garbe potvrdili podpisem plánovací smlouvy. Nové centrum má zaměstnat 2,5 tisíce lidí. Obec má získat část infrastruktury postavené investorem a 20-milionovou kompenzaci. 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla v Praze inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90 vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes na Pražské křižovatce. A čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Během dne se na severozápadě a západě místy přidá déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat a jinak páteční teploty 18 až 23 stupňů. Na horách naměříme kolem 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Bylo pro mě důležité zachytit ten proces od chaosu a snahy pomoct až k nějakému vyhoření a zaměřit se víc na sebe. Bez funkčních hranic nemůžete pomoct nikomu, říká režisérka Pepa Lubojacky, autorka úspěšného dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
1: Pepa Lubojacky vystudovala dokumentární tvorbu na FAMU. Věnuje se režii i psaní scénářů a ve své tvorbě propojuje syrovou autenticitu s hlubokou empatií k lidem na okraji společnosti. Zabývá se stereotypy, rodinnými vazbami a závislostmi. Několik let působila také v programovém oddělení queer filmového festivalu Mezipatra. Její celovečerní debut, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, točila 5 let a 2 roky strávila ve Střižně. Sleduje v něm svého staršího bratra a 2 bratrance, jejich zápas se závislostí a životem na ulici a také vlastní snahu jim pomoct. Film získal 2 ocenění na festivalu Berlinale, rezonoval i v Karlových Varech a přesně před měsícem ho Česká filmová televizní akademie nominovala doklání o Oscara v kategorii nejlepší mezinárodní celovečerní film. Do českých kin snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato vstupuje už příští čtvrtek 24. září. Tak předně gratuluju k té nominaci.
2: Moc děkuju.
1: Řekněte, co to pro vás znamená být na tom longlistu Oscarovém, protože vlastně mě ještě zaujalo, že ten váš tým producentský je taky velmi mladý, že jste vlastně všichni víceméně spolužáci z FAMU a hned 2 ceny na Berlinále a teďka Oscarový longlist, co je zatím za práci?
2: No je to určitě strašně zvláštní už v tom, že to nikdo nečekal. Takže se v tom vlastně nějakým způsobem podle mě všichni snažíme zorientovat za pochodu, protože máme vlastně kinodistribuci, do toho rozjíždíme osvětovou kampaň, do toho vlastně ty Oscary, takže toho je hodně a nějakým způsobem se snažíme naučit, na co dát ten fokus a nějak vůbec to naplánovat. Myslím si, že ta Oscarová kampaň bude a je hodně náročná, hlavně pro moje producentky, který právě tohle je jejich vlastně první celovečerní film, taky oni založili svoji firmu Klo kvůli tomuhle tomu filmu. Takže myslím si, že jako my máme všichni hroznou radost, že tenhle typ dokumentu
1: do světa producentského.
2: Určitě jo, ale zároveň jako vás to hodně asi naučí, jakože to je takový náraz do zdi, že všechno najednou, tak to musí být hodně složitý, ale je to samozřejmě strašně fajn. Já si myslím, že já mám obecně hroznou radost, že se českému dokumentu tak daří poslední dobu. My jsme vlastně druhý rok, kdy Česká republika zvolila za sebe vyslat dokument po Kláře Tasovské. A já mám fakt radost z tohohle, ale zároveň je to určitě jako složitý v tom, že je to typ fokusu, který nikdo z nás nečekal. Je to přece jenom absolventský film na FAMU, takže je to wow.
1: Tak pojďme k dokumentu, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Hned na úvod se ptáte, jak máte vyprávět příběh, za který jste se celý život styděla. A to mě vlastně zaujalo v první řadě, že jde o tak intimní zpověď a zároveň vlastně určitě jako filmařka jste chtěla taky udělat strhující film. Mm-hmm. Tak jak se tyhle 2 roviny myšlení ve vás přepínaly?
2: Tak já původně opravdu jsem přemýšlela nad tou vizualitou úplně jinak. Já jsem fakt chtěla natočit dokument, který bude vizuálně hezký, takže klasicky na kameru se štábem, ale...
1: Jenom připomínám, že jste točila na iPhone.
2: Ano, ale hodně rychle jsme právě si uvědomili, že to vůbec není funkční, protože třeba můj brácha reagoval na kameru jako extrémně silně, takže krom nějakých 3 natáčecích dnů je ten film prakticky natočený celý na iPhone, co bylo jedině nějaký funkční řešení. Ale nějakým způsobem, jak totiž člověk moc neví, že to bude mít takovýhle dosah, a byl to můj první film. Tak já jsem moc jako nepřemýšlela nad tím, že dělám nějaký velko dílo. Já jsem nějakým způsobem přemýšlela, jak to zachytit, jak to vlastně trošku celý přežít, nezešílet z toho, ale hodně jsem vypnula nějaký myšlenky na to, co bude potom. Že vlastně jsem se soustředila na to natáčení, hlavně když natáčíte 5 let, tak si to nějakým způsobem normalizujete, že nemáte, nebo já jsem neměla tu kapacitu přemýšlet nad věcma, co bude potom. A nechala jsem si vyloženě přemýšlení nad etikou, nad hranicema až do střižny, kdy vlastně ten příběh reálně fakt vznikal. Takže v tomhle tom ten proces byl takový hodně izolovaný, že jak natáčíte na ten telefon, což je taková ten předmět denní potřeby, jste s tím bráchou, s těma příbuznýma, s kterýma jste běžně, tak to bylo vlastně jenom zaznamenávání běžných věcí, které je třeba pro mě, ta normalita byla poměrně jako posunutá. Já třeba až v reakci, jako v komunikaci s ostatníma, když ten film viděli, nebo nějaký hrubý materiál, jsem si uvědomila, že tam třeba některé věci jsou poměrně drsný. Já jsem měla hodně dlouho pocit, že se mi nepodařilo nic moc zachytit, protože vlastně vám se... protože vlastně vy jste na to zvyklí. Jakože tenhle to je úsek 5 let našeho života, ale ty věci se děly předtím, dějou se dál, takže nějakým způsobem, ač je to trošku děsivý, se vám i to vnímání té normality posune. Takže nějaké jako kafičko na skvotech a takovéhle věci mě opravdu nevyváděly z míry, tak v tomhle tom na tím člověk fakt nepřemýšlí. No. Bylo to prostě nějakým způsobem zaznamenání našich běžných dnů a až vlastně v té střižně hodně vznikalo to, co jsem tam chtěla říct a nějak se to poskládávalo, kdy už vlastně to víc začalo být filmový.
1: A vy vlastně takhle jste navštěvovala svého bratra ještě třeba předtím, než jste vůbec o tom filmu uvažovala, takhle prostě to skutečně...
2: Ano, no. Takhle to vlastně skutečně fakt je.
1: Když jste mluvila o těch etických otázkách, těch se určitě dotkneme vícero, ale tu první, kterou jste řešila, jak jste říkala, aby vlastně jste netočila a přitom se... Jako aby se točila ze stejné úrovně, jako je váš bratr a vaši bratranci. To znamená, že jste se potom rozhodla, že v tom filmu teda účinkujete vy taky. Ale to zase přináší jako to další dilema, že jste sestra, dokumentaristka, sestra. Tak jak jste si vlastně dopředu stanovila ty hranice těch rolí, kdy budete sestra a kdy budete režisérka?
2: No právě, že nenastavila, proto mě to jako poměrně semlelo a myslím si, že ale v tom hraje roli i nějaká moje neskušenost, protože opravdu předtím jsem natočila krátký film a byla to vlastně moje první zkušenost a rovnou do něčeho takhle osobního. Já jsem teda na začátku vůbec nepočítala s tím, že tam budu zobrazená. Já jsem chtěla vlastně nějakým způsobem zobrazit příběh bráchy a bratranců. Vždycky jsem věděla, že vlastně ten příběh má být o nějakém jako komplexním pohledu na člověka, který žije se závislostí nebo který žije na ulici. Vlastně nějakým způsobem navrátit komplexnost těm lidem, že to není jenom ten závislý člověk, ten bezdomovec, to jsou vlastně i slova, které já třeba cíleně nepoužívám, ale že každý má vlastně, za sebou nějakou historii, měl ty rodiče, který ho měli většinou rádi, měl nějaké sny. Opravdu se na toho bráchu hlavně podívat skrz tuhle pohled. A to, že tam vlastně musím figurovat, taky mi došlo hodně záhy, protože jsem si nebyla schopná obhájit, že vlastně jim takhle zasahuju do životu, vlastně nějakým způsobem je odhaluju a já bych měla vlastně zůstat skrytá za tou kamerou nebo za tím iPhonem. A taky mi vlastně došla jedna věc, že je to náš příběh. Jakože vlastně to není, že já jsem žila nějak izolovaně od nich a že vlastně ty problémy jsem, byť ne třeba takhle intenzivní, měla taky, ale hlavně pro mě začalo být důležitý vlastně udělat i film pro rodinný příslušníky lidí, kteří žijou se závislostí, protože závislost je opravdu velmi rozšířený problém a strašně moc lidí má třeba aspoň vzdáleného příbuzného, který má zkušenost se závislostí. A závislost dokáže být velmi destruktivní nejen pro člověka, který s tou závislostí žije, ale právě i pro rodinu. Takže i zachytit jakoby ten nějakou cestu mojí od té snahy pomoc, kam to se to vlastně bude vyvíjet, mi přišlo podstatný. No.
1: Zároveň, když jsem si říkala, že jste tam prostě sestra a zároveň ten, kdo točí ten film, tak nechci nějak spoilerovat, ale jsou tam opravdu někdy hodně vypjaté momenty a vy stále točíte. Neříkala jste si třeba při epileptickém záchvatu vašeho bratra, kdy voláte záchranku a tak dále, že tohle točit nebudete?
2: No, on totiž to není epileptický záchvat, to je právě to, kde já jsem nenatáčela. To je vlastně, ono zapiví trošku jako funguje fakt nějaký ten přirozený vztah k tomu bratrovi, že když se děli opravdu vyhrocený, za mě vyhrocený situace, tak po tom telefonu fakt nesáhnete, že prostě jdete pomoct. Ale to, co třeba ve filmu vidíme, je vlastně to, co se děje po epilepťáku a tohle to může trvat několik hodin, takže vlastně já jsem zaznamenala tohle, ale třeba právě epilepťák bych nezaznamenala, ani do toho filmu nedala, nebo třeba vidíme bráchu jako výrazně opilýho, ale nějak jako velmi, velmi opilýho, ho tam taky nedávám, protože to jsem taky nezaznamenávala, protože jsem nějakým způsobem ani necítila, že chci, a hlavně bych stejně věděla jsem, že to nepoužiju. Takže mně přišlo, že to, co tam vidíme, je dostatečně vlastně jako...
1: Ono je, vy jste natočila asi 200 hodin a zároveň jste, pokud vím, si vytyčili to, že kdokoliv, kdo tam je, může mít právo veta. A váš bratr to, ten film viděl. Střízlivý. Co na to říkal?
2: Brachovi se ten film líbí. On řekl, že je drsnej, ale že to je záznam jako pravdy, že vlastně nepoužil to právo veta. A souhlasil se vším, co tam je. On viděl průběžně nějaký materiály, ale jakoby celek viděl až relativně asi 2 měsíce předtím, než jsme šli na Berlinále, protože se bohužel předtím nepodařilo, aby to viděl celý střízlivý, aby opravdu byl nějak schopný to pojmout. Ale on se byl hlavně hrdý, což mě překvapilo. A já si to vysvětluju tak, že když jete dlouhodobě na ulici, tak si zvyknete opravdu, že lidi od vás odvracejí zrak, že vlastně se cítíte neviditelný a teď vlastně viděl nějaký jako dvouhodinový dílo, který se nesnaží na něj dívat jenom skrz tu závislost nebo skrz ten život na ulici, ale právě i na to, kým byl, nějakou historii a hlavně skrz nějakou jako empatii, lásku a právě traumainformovaný přístup, který obrací jakoby ten pohled na lidi se závislostí nebo obecně lidi na ulici od té otázky, co je s tebou špatně a ptá se, co se ti stalo. Takže já si myslím, že tohle, co pro něj bylo důležitý a mám pocit, že si prostě po hrozně dlouhý době připadal znova jako nějaký člověk, který má i jiný části než jenom tu závislost. Vlastně ne ten alkoholik ale ten bezdomovec, ale prostě člověk s nějakou zkušeností, která není úplně pozitivní, pravda, ale komplexní člověk.
0: Vy jste hodně předtím rešeršovala právě na téma závislostí psychologie, zaznívají tam důležité teze a mně přišlo, že v určitých těch interakcích, že by se za vaše vystupování nemusel stydět už opravdu velmi pokročilý psychoterapeut, tak jako jak vy jste se potom sama ošetřila, protože ty situace jako nebyly dobré a mnohdy a vy jste to tam všechno jako přiznávala i co se dělo jako ve vás.
2: No pro mě ta rešerše byla hodně důležitou součástí celého toho procesu, protože já jsem se opravdu na začátku poměrně naivně vytyčila, že toho bráchu zachráním, protože můj táta vlastně
0: zemřel. Čili to byla i ta motivace natočit ten film, zachránit bratra?
2: Byla, určitě. Jakoby nějakým způsobem to vyvíralo za prvý z frustrace, právě třeba potom, co můj bratranec přišel o obě nohy, protože mu nebyla vlastně adekvátně poskytnuta opakovaně péče v nemocnici. Takže i frustrace, jakoby vztek na systém, že vlastně ta pomoc je vlastně velmi těžký se jí vlastně nějakým způsobem dovolat.
0: Pro lidi na ulici.
2: Jakože prostě ty pomáhací složky častokrát nemají opravdu, nejsou vzdělaný v traumainformovaném přístupu a ten přístup potom k lidem na ulici jako to dost odráží a je to něco, co je fakt dlouhodobý a tohle to nějakým způsobem. Ono totiž, když takhle právě máte hodně lidí, kteří žijou se závislostí třeba v rodině, tak je to takové jako ta nesmyslná bolest, kterou prostě nějakým způsobem jsem měla pocit, že se musím pokusit přetavit v něco, co aspoň trošku bude mít smysl. A zároveň jsem si prostě opravdu vytyčila, ten největší smysl pro mě byl za prvý poukázat na to, že ty lidi ze závislostí a lidi, kteří žijou na ulici, jsou pořád lidi. Ale právě i se nějakým způsobem pokusit toho bráchu po tom, co jsem nezachránila taťku, ho zachránit. Takže já jsem opravdu strávila 5 let čtením jedné knihy za druhou, vyloženě o neurobiologii mozku, co se děje při závislosti, moderní psychologii, vlastně nějaký jako modernější přístupy k závislosti. A mě tohle to třeba hrozně pomohlo pochopit, co se v bráchovi děje, což nakonec taky způsobilo to, že jsem se na něj konečně přestala zlobit a přestala jsem vlastně takový to, proč to neuděláš aspoň pro mě, když vidíš, jak mi to ubližuje, což je prostě hrozně nefunkční mechanismus v tom, že vždycky, když někdo se změní pro vás a nevychází to z toho člověka, tak to je prostě krátkodobá změna, to prostě nefunguje. My nemůžeme chtít něčí střízlivost víc nebo dřív, než ji chce ten člověk sám. A tohle to vlastně zní jako wow, to jako jasný, ale nějak si jako i v srdci k tomu dojít trvá fakt hodně dlouho a mě pomohly ty vědomosti.
0: Já za sebe musím říct, že určitě byl pro mě velmi zásadní sledovat příběh vašeho bratra, ale možná ještě o to víc potom s vámi sledovat to, jak vy se vyrovnáváte se závislostí svého bratra, tak abyste vlastně nejednala paternalisticky nějakým způsobem, tedy to, že my víme, co je pro tebe dobré. A i ten závěr, jakože jak nás pouštíte do svého nitra, že ten největší boj je potom smířit se s tím, že můžete udělat jenom něco omezeně. A teď se vracím k tomu, že vy říkáte, ale já jako vlastně jsem ho chtěla zachránit a asi stále chcete, protože stále pomáháte. Tak není to...
2: No, jakože na začátku to, jestli pije nebo nepije, extrémně definovalo celý můj život. A fakt jsem měla takovou tu vizi, že mu nějakým způsobem pomůžu. Ale já si myslím, že i ten film zaznamená vlastně to, jak mi postupně dochází, že to není v mý moci. A hlavně tahle jako snaha zachránit druhého člověka když on vlastně nechce se nechat zachránit nebo nechce se nechat pomoct, je extrémně destruktivní, takže vlastně to nějak.
0: A takový ten přístup, promiňte, který často také bývá zmiňován, že prostě asi největší třeba pomoc může pro lidi se závislostí být, jako je odstřihnout, pokud tady žádná jiná pomoc předtím nepomohla?
2: Já si nemyslím, že to jako na někoho takový to dopadnout na dno může fungovat. Někdo samozřejmě po té cestě na dno umře, to je jako velmi častý. Já si myslím, že tohle je funkční, jakože někomu to určitě způsobí takový ten šok, ale myslím si, že to není člověk typu můj brácha, který prostě žije dlouhodobě třeba na ulici a s tou závislostí žije velmi dlouho. Spíš to asi může být pro lidi, kteří mají nějaký ty sítě, žijou nějakým funkčním životem a třeba jakoby skončí se závislostí, tak tam ty vztahy, ale prostě u mýho bráchy to už je trošku posunutý do extrému, takže tam nějaký odstřihnutí by spíš prostě způsobilo opak, ale já si myslím, že odstřihnutí může být spíš funkční pro ty rodinný příslušníky, protože prostě jako je v pohodě to nedat. Jakože si myslím, že primárně opravdu musíme opečovat sami sebe, protože když jsme úplně vyčerpaný a zničený, tak zničí to nás, ale nepomůžeme prostě nikomu, což je ale vlastně něco, k čemu jsem se taky trošku došla během toho filmu, kdy jsem nějakým způsobem musela trošku ten fokus otočit konečně na sebe, protože mi to opravdu dohnalo do velmi temných míst.
0: Pepa Lubojacky, režisérka, dokumentaristka, autorka filmu Kdyby se holuby proměnili ve zlato, je dnes hostem ve vizitce a jako taková vybrala i náš playlist a začínáme Dolly Parton, Coat of Many Colors. Tak jenom prosím, jestli řeknete, proč jste ji na úvod vybrala.
2: Já mám Dolly hrozně ráda, já už ji poslouchám dlouhodobě, mi vlastně ten její příběh, kdy ona pochází jako z chudoby, ale vlastně z kreativního prostředí a kam až to dopracovala, vždycky přišel hodně inspirativní. A má podle mě krásný hlas a nedávno bohužel zemřela, tak jsem si říkala, že to bude takový hezký tribut Dolly.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku dnes s Pepou Lubojacky, režisérkou dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, oceněného na Berlinále a nominovaného na longlist Oscara. Pište nám vaše dotazy a podněty na vizitka@rozhlas.cz. Budeme moc rádi, když je tady budeme moci přečíst. Tak ještě samozřejmě se bavíme o vašem úspěšném snímku a mě ještě zaujala velmi ta forma, protože jde o tu jako hlubokou nějakou intimní zpověď a ta forma, to není jako klasický dokument, vy tam hodně jako stříháte, používáte tam AI, opravdu jste s ním rozmluvila vlastně ty fotky, tak jak vznikala právě ta forma?
1: Tak pro mě bylo hodně důležitý od začátku vlastně nemít ten film přetížený voiceoverem, abych vlastně pořád tam jako měla nějaký komentář a mluvící hlavy taky pro mě nebyla úplně cesta. Plus observační dokument taky není úplně jako můj nějaký nejbližší typ dokumentu pro mě, jako bych ho tvořila. Takže já jsem hledala už na začátku vlastně nějaký nějakou cestu, jak vyprávět příběh bez toho, aniž by právě musela mít pořád ten komentář, protože jsem věděla, že tam chci vlastně předat nějaký informace třeba o závislosti, že tam vlastně chci mít reflexy různých situací a nějaký jako vnitřní, že vlastně ten film je subjektivní pohled můj na moje příbuzný a na mě. Nikdy se to nemělo tvářit jako objektivní observační dokument a to použití AI vlastně před nějakými teď už asi 8 lety bylo poměrně jako novinka, nikdo vlastně se s tím ještě nesetkal, takže to vlastně mělo úplně, bylo to úplně něco jiného, mělo to úplně jako, nebylo to ten AI všude kolem, že nám to leze krkem. Bylo to fakt něco, co když viděli poprvé lidi, že jsem to použila, tak vlastně z toho byli jako překvapený, jak jsem na to přišla.
0: Ale mě to tady překvapilo i teď. Já jsem v tom AI trochu jako zabržděná. Ale vlastně mě zaujali komentář Karla Ocha před projekcí, který říkal, že když se jich vlastně novináři často doptávají na to, jakou roli se hraje AI ve filmu a tak dále, takže třeba váš příklad dává jako příkladný, že tímto způsobem ano.
1: Já si totiž myslím, že u mě jakoby je rozdíl. Za prvý, tam je vidět, že to je AI. Prostě pro mě je problematická AI primárně v tom, když předstírá, že je realita. Tady je to fakt totálně jasný, že to AI je, protože já ještě schválně používám ty nepovedené exporty, kdy jsou různě jako glitches, kdy prostě je vidět, že je to umělá inteligence. Jo, vyloženě prostě tohle to posiluju, že to není realita. Zvlášť každá postava, každá rozpohybovaná fotka, vlastně my jsme jako děti, máme dospělý hlasy, každá postava má několik hlasů, že vlastně vyloženě posiluju to, že to není realita a že to je vlastně nějaký můj trošku kolektivní hlas toho vypravěče, ale zároveň pro mě bylo vlastně nějakým způsobem funkční použít naše dětské fotky, protože si myslím, že lidi obecně mají přirozeně větší schopnost empatie vůči dětem, než právě vůči těm dospělým, kteří třeba už žijou se závislostí nebo žijou na ulici. Takže když vlastně tyhle ten náš příběh vyprávíme skrz ty naše dětské tváře, tak člověk je nějakým způsobem podle mě přirozeně víc schopný se na nás napojit a vlastně prožívat i ten vlastně kontrast toho těch krásných dětí a potom vlastně toho, kam
0: když vidíte krásného chlapečka na těch fotkách, které máme všichni doma s nějakým plyšákem nebo s nějakou hračkou a pak rovnou jdete na tu ulici, je to opravdu darda. Ale zároveň jsem si říkala, že pak tam je významnou postavou samozřejmě ten holub, který má takovou obrovskou pusu a oči a vlastně fakt vnáší do tak těžkého tématu jako prvky komična. Tak taky si říkám, jak se vám to skládalo.
1: Tak ten holub jsem já, to je můj takový holubý alter ego a původně to vlastně byly moje deníky, protože on ten i proces byl pro mě jako těžký a místa byl velmi temný a já jsem nějak i potřebovala pro sebe trošku to odlehčit a já jsem si s tím holubým filtrem nahrávala svoje myšlenky nebo nějaký pocity ze situací a vlastně jsem to fakt používala jako deníkový záznamy a nejdřív jsem ty holuby vložila do střihu, tak nějak jako taky berličky v tom vyprávění a oni se tam propsali a zůstali tam, čemu už doteďka občas nevěřím, že to tak jako prošlo, ale myslím si, že tohle to může být funkční právě v tom, že si člověk trošku oddychne, protože místama ten materiál je jako vlastně hodně syrový a já jsem myslela totiž, že i u těch AI se lidi oddechnou, že to vlastně bude takový to, kdy můžeme trošku vystoupit z té drsnosti, té reality, toho každodenního jako prožívání s tou závislostí a trošku si odpočinout, ale vlastně ty zpětné vazby jsou, že těm lidem to vlastně přijde spíš takový jako relativně jako děsivý, že vlastně tam promlouvají ty děti a že
0: citují studii Gábora Matého třeba. Nebo
1: a právě o neurobiologii mozku závislosti a vlastně my jsme ty děti ze sídliště, ten taťka, můj zedník, taky tam vlastně říká o závislosti jako poměrně No, takže vlastně i tenhle ten paradox, ta absurdita toho mě trošku jako bavila v tom, ale myslela jsem si, že to pro ostatní bude taky působit jako spíš odlehčujícím způsobem, ale na spousta lidí to spíš působí mrazivě.
0: A pak jsou tam ještě výsostně umělecké záběry, v nichž účinkujete vy, barevné kontrasty s vodní hladinou, takové umělecké stvárnění, kontemplativní, tak jak jste natáčela tyhle scény.
1: Tyhle ty části, ty estetizované, jsou natáčeny ze štábem na kameru. My jsme vlastně na té hladině používali dron, tak tyhle ty části jsou běžně na kameru ze štábem a nějakým způsobem to taky, ta hladina je vlastně poměrně klišé, takový to nenechat se stáhnout dolů, zůstat na té hladině.
0: A vy jste natočila 200 hodin materiálu.
1: Ano, přes 200 hodin materiálu video plus spousta dalšího audio.
0: Tak právě potom jste říkala, že jste trávila tady 2 roky ve střižně, sama jste si to stříhala, což taky byl asi úkol velmi náročný, protože si říkám, kdy vy jste vlastně od toho mohla nějak odstoupit, vystoupit a jako potom ten, kdo vybírá, co tam za, jako jestli třeba by se vám nehodil nějaký ten ještě další pohled, nebo kdo vám ho případně poskytl.
1: Já jsem stříhala necelý 2 roky a vlastně až ke konci jsem přizvala Alana Sises, kamaráda ze střihu, na střihovou asistenci, kdy vlastně z nějakých 3-4 hodin jsme vlastně to zkracovali na ty 2. Ale jako při vybírání materiálu mi nikdo nepomáhal, ani jsem vlastně do velmi pozdní až do nějakých 3-4 hodin nikomu nic neukázala, což samozřejmě byl velký stres úplně pro celý tým, hlavně pro mé producentky. A vlastně všichni museli mi jako plně důvěřovat, že se to děje a že to jde nějakým dobrým směrem, protože já vlastně nebyla jsem až do velmi pozdní fáze schopná s nikým ten materiál sdílet, protože pro mě bylo strašně důležitý tam dostat to, co já jsem potřebovala, vlastně i informačně, ale nějak jako je vlastně eticky to opečovat, že pro mě bylo velmi problematický do toho příběhu pustit někoho, dokud jsem neměla pocit, že fakt za mě tam je všechno. A střižna byla určitě nejsložitější částí celého tohohle toho procesu. Za prvý kvůli množství materiálu, ale za druhý i kvůli tomu, že když jste v těch situacích, tak tam máte emoce, nějaké prožíváte, ale když potom sedíte doma na tom, v tom křesle, v té domácí střižně a díváte se na to vlastně relativně objektivnějc, tak je to vlastně docela drsný. A musím říct, že i pro mě to bylo dost brutální zrcadlo v mnohem vidět se v některých těch situacích.
0: A to mě vede k další otázce. Jak jste se vyhnula sebecenzuře, ať už třeba podvědomé, třeba i v těch situacích, že jako víte, že to chcete použít, že to máte k nějakému účelu a najmě potom teda při té střižně.
1: No opravdu jako skrze tu brutální upřímnost, kterou jsem si nastavila a taky, ale skrze to, že jsem si úplně vypla nějaký vnímání toho, že to někdo uvidí, což nevím, jestli je funkční, upřímně řečeno, protože teď samozřejmě mi to teprve dochází, co všechno jsem pustila ven a musím říct, že to není úplně jednoduchý. Myslím si, že u některých věcí bych trošku možná ubrala. Je to velmi složitý vlastně, když jdete vlastně z nuly, kdy se o tom celým tématu stydíte mluvit, do toho, že o tom uděláte film, který ještě má takovýhle fokus a najednou vlastně lidi vidí vaše nejniternější vlastně komplikovaný prožitky, tak je to určitě jako těžký, ale musím říct, že ten empatický přístup, který se mi vlastně dostává, ta zpětná vazba mi v tom hodně jako pomáhá, ale ono totiž, jak jsem to dělala sama, jak jsem to natáčela na iPhone, stříhala jsem to sama, tak jste vlastně nějakým způsobem hodně, je to takový, že máte pocit, že děláte nějaký DIY něco a fakt vám nedojde, že to jednou bude ten film, který bude v kinech, nebo vy to víte jako v sobě, ale nějak moc nad tím nepřemýšlíte, takže jsem fakt si nějakým způsobem vytyčila, že to chci podat co nejlíp můžu, aby to opravdu reflektovalo, jak složitý je žít se závislostí a vlastně celou tu problematiku. Fakt jsem to chtěla udělat co nejlíp a nějak jsem vypla tu sebecenzuru a začalo mi to docházet celý až potom. No.
0: Když ostatní měli právo veta říct si, že tam něco nebude, měla z toho vy?
1: Právě, že moc ne. Já jsem se trošku i použila v tom, že jsem tam někdy schválně, nebo dávala jsem tam právě ty věci, kdy třeba na bráchu křičím a bylo vidět, že vlastně já nejsem nějaký jako andělský spasitel tady, ale že to je vlastně nějakým způsobem, že i já se v tom snažím zorientovat, že já dokážu být taky zlá, protože prostě je to těžký celý ten proces, takže myslím si, že já obecně jsem na sebe poměrně přísná a nějakým způsobem i tenhle ten proces mě teď pomáhá v tom, abych vlastně se snažila být na sebe jako vlídnější.
0: Čili vlastně tím filmem jste chtěla pomoct bratrovi, ale snažíte se jim pomoct i vám, třeba sobě samé?
1: No právě, že jsem se nesnažila pomoct sobě. Já jsem se snažila pomoct jemu a změnit pohled na závislost, ale mám pocit, že jsem tam trošičku utopila sebe. Teď právě se snažím to nějak v sobě opracovat líp, aby aby to třeba nějakým způsobem pomohlo i mně.
0: Říká Pepa Lubojacky, režisérka, dokumentaristka, autorka snímku Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Je čas si zase zahrát další písničku a vybrala jste Labor od Paris s Palomy. Tak taky mi řekněte pár slov proč.
1: Tam mně přijde skvělý ten text. Je to vlastně taky jako nalomení patriarchátu o tom, jak vlastně ženy dělají velmi mnoho ve vztazích, často zastávají mnoho rolí a nejsou za to dostatečně doceňovaný.

0: Pepa Lubojacký je hostem dnes ve vizitce, posloucháte Český rozhlas Vltava, mluvíme o jejím filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který získal ocenění na Berlinále a je nominovaný za Českou republiku na Oscara. A já jsem si říkala, když jste zvolila tu metodu vyprávění radikální upřímnosti nebo brutální upřímnosti, tak jak na to přistupovali ale ti ostatní? Já jsem si třeba všimla, že vaše maminka tam sice nějakým způsobem promlouvá, ale je tam vlastně dosti minimalizovaná, tak jak to třeba bylo s ní?
1: Máma od začátku vlastně řekla, že v tom filmu nechce figurovat, takže ona ví, že tam má ty fotografie, domluvili jsme se vlastně na rozmazání obličeje. Ví, že tam má ten záznam telefonu, ale vlastně nějak jako svoje názory nebo vnímání tam nechtěla mít. A pro ně bylo hodně důležité, aby ten film nikomu neublížil ideálně, takže jsem respektovala i tohleto a myslím si, že vlastně jako to nevadí. A samozřejmě pro ně je to taky těžký, takže není ve stádiu, kdyby o tom vlastně chtěla mluvit.
0: A bratr a bratranci naopak jste říkala, že ti do toho docela šli ochotně. Vysvětlujete si, proč určitě tam tedy, ale nebo přiznejme, že je tam nějaká jako finanční odměna za to, že tam jsou?
1: No, jako moc není. My jsme vlastně to zařizovali tak, že jsme měli vlastně nějaký kapesný a 500 jsme dávali za ten natáčecí den, ale třeba s bratranci vlastně pak už to ani nezůstalo. Vlastně jenom u některých. Ono se to totiž tak nějak setře, že on ty peníze nikdo moc jako vlastně nechce, že to není ten primární jako hnací motor, takže my jsme třeba vždycky jako objednali pizzu a takovýhle věci, ale vlastně totiž ono, že ono to moc není natáčení, jak fakt jako reálně prostě za nima jdu jenom s tím telefonem, stejně jako jsem chodila bez toho telefonu, tak to nikomu fakt moc jako nepřišlo, že nevnímáte to moc jako natáčení, když tam není ten štáb, tak fakt ono to nemá ten natáčecí pocit, ale vlastně já si myslím, že to pro všechny bylo přínosné, samozřejmě jsou tam ty vyhrocené nějaký situace, tak to ne, ale vlastně i to trávení času společně, jakože si myslím, že i to vlastně pro ně bylo hrozně fajn strávit ten čas a to, že se někdo zajímá o ten jejich příběh, vlastně nějakým způsobem prožívat to spolu, že oni s tím vlastně souhlasili jako velmi rychle a vlastně pozitivně a všechny to natáčení bavilo, no.
0: Vy jste právě říkala, že hodně řešíte vlastně ty etické otazníky a teď, když s filmem sklízíte opravdu tak zásadní úspěchy, je na vás upnutá pozornost, kterou jste ani nečekala, tak přiznáváte, že vlastně zažíváte silně rozporuplné pocity, protože ta reálná situace s vaším bratrem se příliš nikam k pozitivnu neposunula.
1: Ne, no, tohle je vážně strašně zvláštní. Jezdit na ty festivaly a zažívat ten úspěch, lidi vám gratulují, ale vlastně, když reálně ve vašem životě se moc jako nezmění a vidíte, že ty příbuzní jsou vlastně ve stejných podmínkách. Zdravotně jsou na tom teda hůř všichni. Brácha ale není už na ulici, ten je aspoň na ubytovně, ale ten už je na ubytovně vlastně třetím rokem, ten už by byl během mýho střihu na ubytovně, protože jsem nějakým způsobem fakt nebyla schopná vůbec na ten materiál koukat, když byl on na ulici. Takže pro mě jako ubytovat ho začalo být jako extrémně důležité.
0: A na tu ubytovnu používáte peníze z ocenění z Berlinále.
1: Ano, ano, je to tak, ale zároveň mi prostě mrzí, že je nepoužívám na nějaký bydlení, který je důstojnější než ubytovna, protože ubytovny, jako pokud jsme upřímní, jsou prostě biznis s chudobou. Vlastně nějakým způsobem parazitují na tom, že nemáme dostatek sociálního bydlení a není to jako vhodný prostředí. Tam platíte velmi vysoký nájmy za fakt jako dost strašné podmínky a hlavně tam žije velké množství lidí se závislostí, takže to není motivační prostředí, to vás vlastně stahuje do té závislosti ještě hloubš. Problém je v tom, že já jsem si vždycky myslela, že problém je to, že nemám peníze na to, abych bráchovi třeba zařídila lepší bydlení. A když vlastně jsme vyhráli Berlinále, tak já jsem měla pocit, že teď ta bariéra odpadla a teď mu najdu tu garzonku. Ale vlastně jsem narazila na to, že mě nikdo nechce pronajmout garzonku pro bráchu, protože brácha žije s aktivní závislostí. A to je něco, co mě nějakým způsobem nedošlo předtím, takže vlastně on zůstává v té ubytovně, ale můj sen je furt opravdu dostat ho do nějakého základního, ale důstojného bydlení, protože já opravdu velmi věřím, že bydlení, bezpečí, zázemí je nějaký základní stavební kámen, který vůbec potřebujeme, aby jsme se mohli léčit. Třeba ze závislosti, ale i z jiných psychických problémů, že to jde velmi špatně z ulice nebo právě třeba z ubytovny. Mm-hmm. Takže tohle to je furt nějaký můj cíl, který bych hrozně chtěla, aby se naplnil. Potom by třeba pro mě ten film měl fakt hlubší smysl.
0: Vzpomínám na dokument Dům bez východu ohledně situace, co se týče obchodu s chudobou, ale vy to tady popisujete a nějakým způsobem naznačujete, jak jste vlastně uvažovala, aby skutečně tu nebylo jako žádná exploatace toho tématu, nebo aby prostě nešlo jen o nějakou senzaci. Takže to bylo taky asi důležité, aby, protože to téma je tak citlivé. A zároveň to teda se snažíte vracet tímhle způsobem.
1: A zároveň ale nějaký jako soubor etických přístupů, který jsem si nějakým způsobem vymezovala během toho, například právě to, že odhaluju sebe úměrně tomu, jak odhaluju je. Ono to je jako náš příběh, je to prostě příběh naší rodiny. To není, že já pocházím z jiných podmínek, já pocházím ze stejných podmínek, ale zároveň si myslím, že je opravdu důležité obecně, ale i u tohohle toho typu filmu převážně mít ten souhlas, který je vlastně průběžný, že to není jednotný souhlas, jeden podpis někdy na začátku a pak už se k tomu nevracíme, že vlastně musíte se nějakým způsobem ujišťovat, že ten člověk furt s tím natáčením souhlasí, ale zároveň nějak prostě přemýšlet nad tím, že tím, že otvíráte nějaký témata, můžete ty lidi retraumatizovat. Já mám velkou radost, že se řeší mnohem víc trauma, zpracování vlastního nebo cizího traumatu ve filmu a že nějakým způsobem prostě se etikou natáčení zabýváme, což mi přijde hrozně, že jakoby pozitivní krok v kinematografii.
0: Když jsme mluvili o těch mnoha vrstvách vlastně toho filmu, té formě, kde tady používáte tu animaci nebo ty rozmluvené fotografie AI, potom ty umělecké vlastně záběry a svůj iPhone, tak mě zajímá, jak vlastně vypadal váš scénář, když jste říkala, že tedy producentky vám museli věřit, takže ty měli prostě scénář. Zároveň mi přijde ty texty, které zaznívají, jakoby fungovaly i sami, protože mě přijdou jak takové jak vlastně básně, které tedy ne, tedy ty, které popisují závislost, ale ty vaše úvahy třeba. Jak vypadal váš scénář?
1: Tak ony, ten scénář byl takový jako hodně nahozený na začátku, protože vy vlastně, když nemáte nic moc natočeného, tak vždycky je to trošku vlastně nějaká jenom představa, která třeba tam vůbec nefigurovaly AI, tyhle ty věci tam na začátku vůbec nebyly, protože reálně jsem o nich ještě ani nevěděla, takže to bylo hodně takový step by step, krok za krokem učení se a přicházení na to, jak vyprávět, ale musím říct, že i právě moje producentky nebo Česká televize jako koproducent byly jako velmi vstřícní, vlídní právě v tom, že se ten příběh proměňoval v čase a že vlastně ten scénář původní byl mnohem klasičtější, než to, co z toho vzniklo. Takže vlastně ta podpora všech těch lidí kolem mě vlastně způsobila to, že ten film mohl vzniknout tak, jak vzniknul.
0: S Pepou Lubojacký si teď zahrajeme další píseň, kterou pro nás vybrala Breaks, Planning to Rock, tak prosím, jestli mi uvedete interpreta a i píseň.
1: Tak tohle je taková moje srdcovka, já tu písničku mám hodně ráda, tady nemám žádný hlubší proslov, čistě jenom to, že to je moje nejhranější písnička na playlistu, tak jsem ji tam dala.

0: film Kdyby se holuby proměnily ve zlato vstupuje příští týden do kin 24. září. Snímek Pepi Lubojacky, který má na svém kontě už ceny z Berlinále a také nominaci na Oscara. Tak určitě se všichni, ať už z filmové branže nebo mimo ní, ptají, mají tu otázku, co jako po takovémhle snímku, co budete točit, protože to je přece tak jako specificky intimní, osobní. A co natočíte dál? Taky tahle otázka nějak ve vás je?
1: No, jakože je to samozřejmě těžký v tom, že skrz to, že to je můj první film, tak nějak mám pocit, že tu laťku mám mentálně i v sobě nasazenou poměrně vysoko, protože se mi to hodně blbě překonávat. Já hrozně nechci, aby se mi právě stalo to, že mě to nějakým způsobem jako zabrzdí v tom, že se budu teď bát.
0: Takže laťka je nasazená vysoko i těma cenama.
1: No, právě, no. Ale zároveň já moc nechci naskočit na takový ten vlak, že teď musím tvořit, abych nestratila momentum. Že vlastně opravdu chci počkat na to, až nějaký téma mě třeba bude víc bavit. Já bych se hodně chtěla vrátit k psaní, který vlastně je pro mě třeba mnohem důležitější než dělání filmu, ale máme rozpracovaný film s mým dramaturgem, nejlepším kamarádem Luborem Dohnalem. Pracujeme vlastně na takovém experimentálním snímku.
0: To je české dramaturgie?
1: Ano, ano. A vlastně o umírání a o lese, takový jako experimentální kratší snímek, tak k tomu bych se chtěla vrátit. Ale hlavně máme před sebou impact kampaň, osvětovou kampaň, takže já třeba ještě tak rok nic moc nebudu moc dělat, protože vlastně my rozjíždíme osvětovou kampaň k tomu filmu. A to téma je pojďme se bavit o závislosti beze studu, chceme promítat na školách, chceme vlastně dělat edukativní videa, takže tohleto plus ta Oscarová kampaň ještě vlastně spolkne dost času, takže já než budu moct otevřít tu otázku nad další tvorbou, tak to ještě stejně chvilku potrvá. A plus bych chtěla velmi odpočívat, protože to je podle mě třeba.
0: Vlastně co se týká závislosti, hodně tam vyvracíte to kliše, že je to vlastně věcí vůle a že když teda dobře dostane ten člověk nějakou podporu, tak by se prostě měl snažit a měl to nějak zvládnout.
1: Tady je problém v tom, že závislost fakt není izolovaný problém, často je to prostě snaha řešit nějaký původní problém, což může být třeba trauma, ale třeba nenaplnění emočních potřeb, nějaký bolestivý situace, rozchody, jiný trable a každý má jinou rezistenci, někdo by to zvládl líp, někdo ne, záleží taky, jak jsme vychovaný, je vlastně nějakou emocionální rezistenci prostě v nás ty rodiče pěstovali, jak vlastně zvládáme regulovat své emoce, takže je to vlastně takový to dívat se na to jako na slabou vůli není vlastně moc reálný v tom, že každý fakt zvládá něco jinak a závislost je velmi problematická, částečně opravdu je dědičná, odhaduje se 40-60%, není to, že by se dědil gen závislosti, ale nějakých predispozic, typu právě jak jsme schopní regulovat své emoce, jak zvládáme věci, takže vlastně je to trošku loterie, co to dítě si od těch rodičů vytáhne, ale pro mě je fakt důležitý dívat se na závislost komplexně právě skrz trauma informovaný přístup, který opravdu nějakým způsobem jde do historie toho člověka a snaží se prostě zmapovat to, proč vlastně to dopadlo tak častokrát. Ta závislost nebo to napít se je fakt snahou řešit ten problém, nějakým způsobem se zbavit té bolesti, s kterou si nevíme rady jinak, ale častokrát to bohužel prostě vytvoří ještě větší problém než ten původní problém.
0: No a co byste si vytáhla vlastně od těch svých rodičů, o tom ten film je taky, protože jak se vlastně teď se ptám na tu vaši osobní dráhu, dcera, váš otec byl zedník se závislostí na alkoholu, tak vy jste tady na sídlišti v Petrovicích a jak jste si potom zvolila filmovou dráhu?
1: Tak to bylo určitě hroznou náhodou. Já jsem chtěla psát a protože vlastně není škola, kde by se dalo psát, tak jsem zkusila se přihlásit na scénaristiku na FAMU a na dokument jsem se potom dostala úplnou náhodou. Já jsem původně měla být kadeřnice, takže to, že skončím na FAMU, opravdu mě nenapadlo. Je to tak jako souhra různých náhod, ale já jsem si vytáhla hlavně to, a to si myslím, že je velký rozdíl právě mezi mnou a bráchou, že já jsem už od malička se snažila věcem čelit a neutíkat před nima, že vlastně i sama už jako teenager jsem vlastně hledala terapii, i když tenkrát ještě nebylo tak běžný jít na terapii a že nějakým způsobem jsem chtěla pochopit, proč si věci dějou a chtěla jsem, aby bylo líp a brácha hodně rychle zvolil tu cestu utíkání před bolestí a to bylo právě skrz to pití, takže já si myslím, že i v tomhle tom jsem měla nějakým způsobem větší kliku, že jsem chtěla přijít věcem na kloub a neutíkat od nich. Tak,
0: když v synopsi k vašemu filmu se píše, že v něm se snažíte pochopit, proč váš milovaný starší bratr a dva bratranci žijí bez domova a potýkají se se závislostí, tak pomohla vám ta tvorba nějak tuhle otázku zodpovědět?
1: Určitě jo, pomohlo mi to minimálně pochopit a z toho vychází to, že

0: přestat se zlobit. Takže nějakým způsobem velmi to jako zlepšilo vztah, jak s bratrancem, ale hlavně s bráchou. Mám opravdu nejlepší vztah, jaký jsme kdy měli. Dokážeme si říct, že se máme rádi, dokážeme se omluvit si vzájemně, když třeba jsme na sebe nepříjemní. A nějakým způsobem jsem přestala na něj tlačit, protože nátlak vytváří rezistenci a tohle to hodně vyčistilo náš vztah. Já mu pravidelně říkám, že jsem tady pro něj, jestli bude někdy připravený pracovat se svojí závislostí, ale už to není, že na něj pořád tlačím a tím pádem i on se otvírá mnohem víc. Mm-hmm.
1: To také mě zaujalo, kdy jste se rozhodla, nebo jak jste se rozhodla, jak a že ten film skončí, protože ten konec, tak jste taky někdy říkala, je vlastně konec toho videomateriálu, no ale toho videomateriálu mohlo být jako dál a dál, kdybyste točila, kdy jste se rozhodla, že už to jako uzavřete.
0: Jako muselo to být nějaký vědomý rozhodnutí, ono to trošku kopíruje i to, že já jsem dospěla k nějaký proměně vnitřní právě, otočit jakoby tu koncentraci trošku na sebe nějak prostě jsem zjistila, že už nejde dál zachraňovat někoho, kdo není připravený na to tu pomoc přijmout, ale samozřejmě tam hrajou roli i deadliny, jakože, který jsem přešvihla už tisíckrát, protože nikdo nečekal, že to budu natáčet 5 let, takže i v tomhle tom, to jako velká směska.
1: I v tom měli vaše producentky trpělivost.
0: Ano, vážně skvělou, já to hrozně oceňuju tohleto.
1: Pepa Lubojacký a její snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato zásadním způsobem otevírá společenské téma debatu ohledně toho, jaké to je žít se závislostí a vstupuje do kin 24. září. Tak moc vám děkuju, Pepo, že jste přišla do vizitky.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A zároveň si ještě na závěr zahrajeme The Knife From Off to On a máme asi půl minuty na to, že byste nám třeba taky řekla proč. A
0: tak,
1: co?
0: To je vlastně podobný jako ty Planning to Rock. Je to taková moje srdcovka, poslouchám to strašně dlouho a byla to písnička, kterou jsem poslouchala hodně právě během natáčení tohohle z toho filmu, tak jsem si řekla, že bude fajn ji tady pustit.
1: Tak vám přeju, aby film Kdyby se holuby proměnily ve zlato, se třeba proměnil ve zlatého Oscara.
0: Moc děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Rusko volí poslance do státní dumy. Jsou to první parlamentní volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Poprvé ve volbách hlasují taky lidi na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Favoritem voleb pod přísným dohledem Kremlu je vládnoucí strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Opoziční stranu Jabloko z hlasování vyloučili ruské soudy. Šéf Kremlu ve svém projevu vyzval k co největší volební účasti. O nové sestavě dolní komory ruského parlamentu budou lidé hlasovat do nedělního večera. Polský premiér Donald Tusk bude na Ukrajině jednat o spolupráci v protiraketové obraně. Na Ukrajině se sejde nejen s prezidentem Volodymyrem Zelenským, ale také slovenským premiérem Robertem Ficem. V čase Tuskovy návštěvy Ukrajina pořádá summit Karpatské iniciativy, kterého se účastní i zástupci Česka, Maďarska nebo Rumunska. V Česku dnes začíná třetí ročník Reuse dnů. Akce upozorňuje hlavně na plýtvání a nadbytečnou výrobu věcí a ukazuje možnosti jejich dalšího využití. Podle Reuse federace se každý rok zapojuje víc měst i lidí. Součástí jsou například výměny věcí, opravárenské dílny nebo další akce zaměřené na opětovné využití výrobků. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahraje na festivalu Dvořákova Praha. Na soutěžním vystoupení Concertino Praga doprovodí symfonici mladé umělce, kteří se dostali do finále v kategorii klávesových a strunných nástrojů. V pražském Rudolfinu zazní třeba skladby Petra Iljiče Čajkovského nebo Sergeje Rachmaninova. A počasí bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Na severozápadě a západě čekáme místy déšť nebo přehánky. Večer bude ale oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 13. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pátek 18. září trávíte ve společnosti našeho vysílání. Hezký den vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková. Máme téměř 3 minuty po 11. hodině a dnes nás čekají 3 nové nahrávky, 3 známá jména a také 3 povedené skladby. To pro Polední Vltavu připravil Otakar Svoboda, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začneme novinkou stockholmské rodačky, 48-leté zpěvačky, klavíristky a autorky Edy Sand a jejího kvinteta. Povězte nám něco víc.
2: Desku, kterou vydali teď aktuálně, nazvali I Will Be Right There, tahle ta sestava, a vyšla u Mnichovského aktu. To uvádím, protože jednak je dalším potvrzením výjimečnosti severského, řekněme, jazzu, jemuž ke slávě pomohla právě obě mnichovská vydavatelství. Vedle aktu ještě ECM, ty jsou starší. Otec Edy Sand byl, Edy Sand byl solista královské stockholmské opery. Máma se pohybovala v oblasti hudby, kostelní hudby, a Ida začala na čelo, později přešla k pianu a přidala zpěv. Dnes už má za sebou, dá se říct, téměř nekonečnou řadu úspěšných desek. Je především ve Skandinávii vyhlášenou interpretkou. Na ta Skandinávie má takový speciální sound, dá se říct, celá Norsko, Dánsko, Švédsko. Myslím si, že to právě objevili ti mnichovští ECM a tehdy Manfred Eichry, jejich šéf, někdy ještě v hlubokých 70. letech, a myslím si, že to velmi zpestřilo ten pohled na jazz. Ten evropský, trochu jiný než je americký, pochopitelně. No a ona je především zase tam, ve Skandinávii, vyhlášená a každá její novinka, ačkoliv nepatří mezi průlomové, je patřičně ceněná, což platí i o dnes představované desce I Will Be Right There, budu právě tam, ze které jsem vybral skladbu Salt and Sugar, což nemusíme překládat.

0: Začali jsme komorní skladbou švédské zpěvačky Edith Sand, ale my přesto budeme ještě komornější, je to tak?
1: Ano, budeme ještě komornější, a sice ukázkou z novinky amerického bluesmana z větve těch tichých, který si říká Capmow. Nedávno jsem představoval jeho nahrávku On the Porch na verandě, to je takové to typické, možná texaské, nebo prostě z těchto těch oblastí amerických, kde to blues furt žije, jak si sednou na tu verandu, znáte to z filmu, já taky, a tam prostě nějak hrajou, improvizujou, blbnou, je to nádhera, já bych to strašně rád zažil, už se mi to nikdy nepovede. No a tam on hrál tehdy s Taj Mahalem, nebo respektive vystupoval s Taj Mahalem, ale ta aktuální deska je jenom jeho, i když tam má hosty, jako měl Take Six a ještě, teď nevím koho, ještě prostě další lidi. Tu desku nazval The Breakdown, je mu 74 let, narodil se v Nashvilleu v Tennessee, neboli jeho kořeny jsou naprosto přesné, nebo tam otať, jak jsem říkal, z těchto oblastí amerických pochází tahle skvělá muzika, tam je doma. A já myslím, že ho tvarovala už od mládí, pochopitelně. Capmow se jmenuje vlastním jménem Kevin Roosevelt Moore a je to už uznávaný špičkový interpret z hora světových bluesových tabulek. No a jeho novinka není ničím překvapivá, oni nejsou žádná z nich překvapivá, ale prostě si je ráda pustíte, protože víte, co vás čeká a ono vás to nesklame, to taky není vždycky tak. Je vynikající a bývá skvěle ho vidět naživo, což se mi podařilo jednou v životě. A teď to teda nebude naživo, bude to tady ze studia, bude to verze tedy studiová a pustíme si tedy závěrečnou skladbu téhleté desky, která se jmenuje One Day Away.

0: Kepmou a píseň One Day Away. Na závěr nás čeká už jen jedno jméno, a to doslova, protože zpěvačka, kterou uslyšíme, používá jen své křestní jméno Somi. Přibližte nám její novinku.
1: Tak jednak to bude nejenom jedno jméno, ale jedna ochucovadlo. Máš ta deska Iddy Sand Sand, se jmenovala Salt and Sugar, a tady se už jmenuje jenom Sugar. Soul jsem nikdy neviděl. No a ona se jmenuje Somi, nebo respektive používá tohleto křestní jméno. Je to nejmladší z těch, co tady dneska hráli a zpívali. Je rwandsko-uganská svými kořeny, jmenuje se příjmením Kakoma, ale narodila se v Illinois. No a když jí byly 3 roky, tak její otec ji odvezl s rodinou do Zambie, kde táta pracoval ve Světové zdravotnické organizaci, takže tam tu Afriku podle mého názoru načerpala ještě daleko víc, ale pak se vrátila do státu a tam už se rozběhla jako muzikantka. Ta její novinka se jmenuje What Does It Take to Bloom a následuje po předchozí, která byla velmi zvláštní, dost se na ní čekalo, já jsem na ní byl dost zvědavý a vyšla o půl roku později, než byla původně avizována. Byla to podsta Miriam Makeba, což je vždycky odvážné, když se pustíte do těch velkých hvězd, ale jí se to povedlo, alespoň podle hodnocení. No a na téhleté novince, ona je taková na rozhraní žánru, těžko bych si dovolil tvrdit, kde přesně se pohybuje, je to jakoby jazz, soul. Tahle ta oblast, ono to dneska je docela běžné, protože ono je to možná i jednodušší, když si vyberete to rozhraní, protože aspoň máte možnost čerpat ze všech možných zdrojů. Tahle ta deska si myslím, že je zajímavá. Nakonec jsem tedy vybral ten cukr, což takové, ne, bič chybí, takže cukr. No a co bych tomu ještě řekl? To je všecko. Takže děkuju za to, že jste mě tady nechali pustit 3 krásné skladby.
0: Otakar Svoboda zavítal do vltavského studia s dnešním přídělem jazzové hudby. Děkujeme.
1: Mějte se hezky.

0: Somi, jazzová zpěvačka a skladatelka s rwandskými a ugandskými kořeny. Její hudba spojuje moderní jazz, africké rytmy a také silné příběhy. A právě silné příběhy rozhodně patří na Vltavu.
1: To byl můj film.
2: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
1: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
2: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: The RH Factor, projekt amerického trumpetisty Roye Hargrovea, který v něm propojil jazz s funkem, hip-hopem, soulem a R&B. Ve vysílání dozněla píseň Crazy Race. Je 11 hodin 24 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Pracovní týden se pomyslně chýlí ke svému závěru, stejně tak i desetidílný cyklus vltavských osudů. Už za okamžik si poslechneme závěrečnou epizodu rozhlasového vyprávění malíře Jiřího Andrleho, který mimochodem měl původně být spíše rolníkem nebo horníkem. Jeho talent mu ale předurčil zcela odlišnou životní cestu. A závěrečnou část jeho vzpomínání vám nabídneme už za pár minut.

0: John Fetchock, New York Big Band, vás provází páteční polední Vltavou s datem 18. září. Hezký den.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
0: A na programu je teď 10., tedy závěrečná část rozhlasového vzpomínání malíře, grafika, ilustrátora a sběratele Jiřího Andrleho. Pořad připravila a uvádí Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Příjemný poslech.
2: Osudy. Jiří Andrle měl být rolníkem nebo horníkem, ale učitel Mostecký poznal talent a tak Jirku nasměroval k výtvarné profesi. Netušil, že tak rozhodl o životním směru chlapce, který jednou bude patřit mezi celosvětově nejoceňovanější výtvarníky. V roce 2006 Jiří Andrle převzal z rukou prezidenta republiky medaili za zásluhy 3. stupně.

0: Víte, že jsem tady 20 let neuklízel? Jsem si řekl, a nezačnu malovat, dokud si tady neuklidím. No a to jsou vrstvy, kulturní tedy, na sobě. To jsou závaly. Ponožka cibule 5 korun na CDčko, brejle starý rošlápnutý. Hrůza! Nečekaný běh myšlenek, vzpomínek je jakýsi výplod tohoto ticha, klidu, který je tady teď v tom ateliéru, kde se všecko takovým vzrušujícím způsobem řetězí. Všecky ty rozmalované obrazy, i ty krámy, které tady kolem mě mám, protože já jsem zatížený na krámy. Už jako děti, když jsme našli tlustý sklo z té baterky, pamatujete si, jak se zaostřovala každá baterka do toho, až udělala bod? To bylo bohatství, je. To se dalo používat jako lupa a i se s tím dalo propalovat dírky do papíru, sluníčko, když svítilo. No a tak tady mám takový všelijaký rostodivnosti, který ovšem teda probouzí fantazii. Teď, když se podívám, co všecko mě čeká třídit, tak mě z toho brní v hlavě. Vidím tam na skříni, v prázdný lahvi jsou zastrčený 4 paví péra. No přece to nemůžu vyhodit. Nebo za skříní je Bohoušek, soused. Říkal, Jirko, ona mě to Milada zakázala, ale mě to srdce nedá. Já tě to řeknu. Stará singrovka leží za telefonní budkou. Nemáš to prej nosit domů. Milátka se na mě bude zlobit, říkal Bohoušek. No, už je to tady. Vždyť je to nádhera, ty obtisky na tom starým šicím stroji. Jenom ten nápis Singer. Vevnitř ty ozubený kola. To je ruční práce všecko. To je umění. No, nechte někde povalovat se za telefonní budkou singrovku. Šicí stroj z roku třeba 1900. Aby na ní pršilo. Vždyť by mě to bylo líto. A potom tam leží papírové masky, které se kupovaly v papírnictví za 4 za 8 kaček. V těch se tancovalo na maškarním. Tyhle ty masky mě byly předlohou, když jsem maloval cyklus taneční zábavy.
1: No vidíte, co tady mám za poklady? Fujaru, dal mě jí učitel Mostecký na Rakovnický Měšťance a já jsem na tu fujaru hrávával a vystupoval jsem třeba i v kulturním domě v Rakovníku. Nejde mi to, necvičil jsem 50 let. Tady je harmonička moje a trumpetka. Upadná trubek, já ho musím najít. To by mě učitel Kostečka přerazil, kdybych takhle u něj začal troubit na trumpetu, na takovouhle posvátnou trumpetu. Ta něco pamatuje. Foukací harmoničku, kterou jsem si koupil pod paní Koutecký. Já nemám čas uklízet, to je totiž nesmírně opojný, malba je opojná, kresby dělat, vytvářet kresby, to je nesmírně opojné, grafiku. Na jednom reproduktoru jsou 3 bubeníci, hračky na kolečkách, to je krásný. Takže když to jede takhle, tak když se točí kolečkama, tak to takhle krásně bubnuje, no. Ta hračka mě připomíná ty slastné chvíle toho dětství, kdy jsem takovýhle bubeníčka tahal za sebou. Já vám něco prozradím. Jak jsem obklopený těma hračkama, tak si připadám, že se mi IQ zastavilo, když mě bylo 5. Já nevím, jak to dopadne s tím uklízením. Ono totiž, já nemůžu nic vyhodit, protože dit je tady v těch hromadách, těch, ono to vypadá jako krámy, ale dit tam jsou svědectví všeho toho, čím jsem žil. Bubínek, trumpeta, masky, program Černýho divadla z Edinburgu. To můj kamarád Jarmil Srpa říká. Každej si myslí, že tu bude 200 let jako galapážská želva. A já bych právě čas potřeboval taky ještě aspoň trošku. Nejenom, abych to tady uklidil, ale abych domaloval to, co nosím v hlavě.

pořád si připadám, jako že ty nejdůležitější obrazy jsem ještě nezačal malovat, jo, protože ten život je tak krásný, tak opojný, že pořád jsem posedlej tou prací a mám třeba rozmalovaných 5 obrazů a rozkreslených několik grafik a nevím, co dřív, protože pořád si připadám, jako kdybych stál na startovní čáře, že ty pravý obrazy teprve teď možná namaluju.

0: můj pracovní stůl. Ten je velmi zvláštní. Z krásného, tvrdého, snad dubového dřeva a na obou dvou stranách se dají vzpěrama vstyčit desky stolu. Tak je to vlastně dvoustranný stůl. Totiž já vám přečtu, jaká cedulka je na něm nalepená ze spodu. Tento malířský stojan je z pozůstalosti malíře Luďka Marolda, který jej přivezl z Paříže. Ten druhý stůl je skleněný. Položí se na to kresba, ze spoda se prosvítí. Takový průsvitný stůl umožňuje zkoušení nových kompozic například, nebo portrétů. Marold třeba kreslil dívku z profilu a říkal si, no zkusím, jak by vypadala, kdybych jí udělal menší nos. Tak tu původní kresbu položil na ten průsvitný skleněný stůl a zkusil na druhý kresbě udělat menší nos a říká třeba, s tím větším nosem je to lepší. Když udělám pár kroků vedle, tam je další stůl, maluju tam menší obrazy. Větší formáty potom musím dělat na malířských štaflích. Ale menší formáty nejraději dělám na ležato, protože jak jsem celý život dělal grafiku, kreslil, kresba do grafické desky obyčejně se rodí, vzniká na ležaté ploše stolu, tak mám v krvi, že i obrazy maluju na ležato. A potom teprve každou chvíli si je stavím na stojato, abych viděl vlastně z odstupu, co jsem tam maloval. Ale když já jsem u toho obrazu tak soustředěný a ten obraz přede mnou leží na stole, tak já se můžu soustředovat i na ty nejmenší detailky. Můžu rozehrávat v barvách tvaropisy, který potom v tom celku působí pro oko diváka zajímavě.
1: Kdo si moudrý řekl, že malíř v podstatě celý život maluje pouze jeden obraz. George Braque krásnou tézi prones. Z obrazy je to jako s dětmi. Největší rozkoš malíř prožívá, když je přivádí na svět, pak je s nimi jenom trápení. To je zvláštní. Obraz je tady namalován, nebo grafické listy jsou vytvořeny a najednou si začnou žít svůj vlastní život, že na to člověk kouká jako na zjevení. No, tam na těch štaflích vzadu jsem celé léto maloval obraz na téma breakdance na Karlově mostě. Víte, znáte ten breakdance, jak prostě tancují ty tanečníci na hlavách a ten Karlův most mě poslední době tak fascinuje, protože já jak teďko často jezdím, tak vidím, že ta zeměkoule se tak svrkla, že to, co je vidět v New Yorku, tak je vidět v podstatě i tady teď, jo? Když padla ta železná opona. Takový ty šílený a zároveň hrozně krásný pouliční scenérie, masový turismus je stejný jako teďko v tuto chvíli na Ponte Rialto v Benátkách nebo na Champs-Élysées v Paříži nebo dole na Můstku. A takže ten breakdance na tom Karlově mostě jsem namaloval s tím pocitem, že to je obraz vlastně doby, kterou teď žijeme. Takže jsem udělal toho tanečníka na té hlavě a k tomu hraje kapela a holčička pláče, protože jí uletěl balónek. V pozadí je v mlze silueta Hradčan a do té odchází schrbený stařec v klobouku, který už s tím naším současným bláznivým světem nechce nic mít a všichni jsou zaujati tím výjevem. Ještě je tam taková jako sexy dívka, která se taky kouká na toho tanečníka na té hlavě a jediný oči, který se dívají na diváka, který sleduje obraz, jsou oči malinkýho pejska, kterého tato krásná dívka něžně v náručí chová.

Já si vzpomínám, jak jsem šel tou dlouhou ulicí na to nábřeží, kde stojí ta vysokánská budova OSN a tam seděli čističi bot a čekali na své zákazníky, až najednou se zjevila přede mnou ta obrovská krychle plná oken a mě zněla v uších suková hudba, kterou jsem slyšel na rádiu těsně, než jsem opustil hotel. Říkal jsem si, jak ta vzdálená vlast se vpisuje i tady do toho bláznivýho Manhattanu. Ta nádherná suková skladba, tak jsem si ji popískával, jmenuje se V roztoužení.

Ta moje cesta osamělýho běžce na té scéně výtvarného umění je vždycky plná pochyb a já jsem v tom nádherném ovanutí tou sukovou hudbou došel až před tu budovu. Tam jsem vešel těmi dveřmi a už začal takovej ten ruch, který před každou výstavou bývá a jako do krásných závojů byly mé myšlenky zahalovány do té nádherné, cituplné hudby Josefa Suka. A zněly projevy a já jsem čet seznam těch zemí. Podle abecedy tam byly sloupce zemí celého světa. Z každé země tedy ta nadace vybrala jednoho malíře a pod záštitou UNESCO se tato výstava koná, která půjde kolem světa.

Tu akci pořádalo UNESCO a z každé země vyzvalo jednoho malíře k účasti na výstavě Umění bez hranic a ta měla premiéru v hlavní budově OSN v New Yorku. A já jsem si říkal, a já tam ani nepojedu. Na poslední chvíli jsem se rozhodl tedy, že tam pojedu, byl to hrozný blázinec, ale stačil jsem to, takže ve středu jsem si sedl do aeroplánu, jak by řekla babička. Byl jsem tam jenom na té tiskové konferenci a viděl jsem to neúprosné pravidlo, jak ten obraz najednou, když se ta pupeční šňůra přestřihne a ten obraz opustí ten ateliér a opustí svého autora, jak si začne žít svůj vlastní život, ať se to tomu autorovi líbí či ne. To je zvláštní pocit. Nakonec i o tom breakdance na tom Karlově mostě. Tomu obrazu museli dát zvláštní panel, protože on se tak lišil, jednak byl dost veliký a jednak vlastně ta figurativní malba. Já jsem si říkal, namaluju vám obraz, ale postavím jej na ortodoxní kompozici, jako by to dělali v renesanci. Tak takhle jsem ten obraz vlastně pro tu akci UNESCO pojal. Dostalo to k mému překvapení čestné místo. No ale nebudu radši na toto téma dál mluvit, protože víte, co se říká o samochvále a to já bych vůbec nechtěl, věřte mi to, ne, já bych vám jenom chtěl udělat radost, no prostě, že obraz z výjevu na Karlově mostě vlastně měsíc visel v hlavní budově Spojených národů v New Yorku. Člověk by vlastně měl být šťastný, jenomže já jsem nebyl obdarován tím darem, abych se příliš radoval z toho, že se jiní lidé dívají na mé obrazy, tak mě to spíš trápí, že jsem tam to mohl udělat tak či onak. A... No ale nicméně to byla obrovská sláva, protože byla přestřižená páska, aby se ta kolekce těch obrazů vydala na cestu kolem světa. A ještě je to tak vymyšlený, že z té nadace a z UNESCO sem přijdou veliký peníze, protože já jsem ten obraz tam daroval. A ty peníze přijdou na humanitární účely pro děti.

institutu v Chicagu, to je nesmírně významná instituce, vytáhli šuplík s mým jménem a dali na takový nádherný stojany. Říkali, vidíte, to jsou vaše děti a my je tady takhle opatrujeme. A takový starý kurátor, pan Koríny se jmenoval, mě objal a až mě to přivádělo do rozpaků. No, to jsou takový veliký tečky v životě. To je to, co mě lidi zdůrazňují. My žijeme s vašimi obrazy a grafikami a ty nám dělají život bohatším. A to je to nejhřejivější, co se může autorovi vlastně stát, malíři. Že vlastně to jeho dílo obohacuje životy druhých. Není to krásný? Já si toho na starý kolena vážím čím dál víc.

Já jsem měl mnoho snů a tužeb i cílů, byl jsem nesmírně cílevědomý, přesvědčil jsem se, že jedině vytrvalým úsilím lze dokončit začatou kresbu. Ale co jsem postrádal, a to možná platí dodnes, když jsem pořád, když dítě pořád slyší, co z tebe bude, ty seš nemehlo, ani husy nedokážeš přihnat domů všecky, já je potom musím schánět, říkala babička. To dítě ztratí důvěru v sebe. To byla těžká doba pro ně, protože oni si mysleli, že já převezmu to malé hospodářství, protože já jsem s nima jezdil na všechny ty pole, za vrch, za všetaty. Co já jsem se nadřel jako dítě, třeba ve žních, když jsem musel vázat snopy, to jsem uměl všechny druhy povřísel. Nebo když jsme vybírali brambory, ten košík byl tak těžký. Nebo kameny jsme vybírali. Z pole vždycky se objevily na jaře kameny. Každý jaro. Maminka chtěla ze mě mít elektromontéra, který by popravil prasklý pojistky. A teď najednou ten Jiřík, který měl převzít to hospodářství, půjde do Prahy. Študovat malířství? Proč?

Poprvé, když jsme shodou okolností hráli v Ljubljani, což byl rok 1967, kdy já jsem poprvé vystavoval na Ljubljanském bienále a nic netuše, já věděl, že tam profesor Kotalík vybral moje grafiky, ale šel jsem tou expozicí, tenkrát vrcholila klasická moderna, měl tam nádherný listy Miro a Picasso a najednou člověk stojí před svou vlastní grafikou a to je šokující, protože to nečekáš a najednou máš v sobě tolik věmů z těch ostatních, že tě to překvapí. A musím říct, že to nebylo příjemné překvapení. Já jsem se až lek, protože jsem to nečekal. Ta moje grafika byla taková plná detailů, velice přejemnělá. Já jsem to říkal Jiřímu Kotalíkovi potom ten svůj pocit a mu říkal, to je naprosto v pořádku, to tak má být. Potom jsem si uvědomil, že vlastně je to nesmírně těžký vytvořit si vlastní svět, vlastní styl do té bohaté mozaiky, která je plná za tu dobu existence člověka. Najít ten kamínek, který by do té mozaiky zapadl, kde je to prázdné místečko. To je to nejtěžší, co vůbec může umělec řešit. Člověk musí jít za svým pocitem, tím nejhlubším pocitem. Jestliže se podaří ten nejhlubší pocit do toho díla vtisknout, vymalovat tu svoji stopu, to svědectví toho, že jsem tady byl, žil jsem v té a v té době, no tak myslím, že ten umělec dokázal maximum. Zkušenosti nám říkají, že pravá hodnota díla se pozná až po autorově smrti, protože jsou díla posuzována prizmatem módních trendů, teprve až když se dílo uzavře. Ale já jsem opravdu můžu mluvit o štěstí, že jednou jsem šel v Metropolitním muzeu, najednou jsem musel projít loďí nahoře v prvním patře. Tam bylo napsáno mistrovská díla kresby a grafiky posledních 5 století a já jsem si říkal, no tak to je pěkný, tady jsou Gogovy kresby, tady je Picasso a najednou jsem naprosto, já to věděl, ty výpisy těch kolekcí mých prací v těch různých světových galeriích mám, vím, že Art Institutu v Chicagu je 45 grafik a tak dále.

dále. A najednou jsem stanul v tom metropolitním muzeu před svojí grafikou a naproti visel Dürer a Goya a Rembrandt. A já jsem ztratil dech, protože to byla konfrontace tedy, která donutí člověka k zamyšlení. Spadly mě brejle, ten dozorce koukal, co se to děje a já jsem utek. Ne, já jsem to nevydržel. Ocitnul jsem se nějak v hotelu, autobusem číslo 81. Tam to teda bylo natvrdo. To se člověku zatajil dech, protože tam to bylo dohromady v tom spektru od toho Martina Schongauera přes Dürera, Rembrandta, Goyu. Tak jsem si říkal, kdyby nic, tak tenhle ten zážitek by mě měl posílit, protože to se nestává každému.

Ty vybojované hodnoty, ta úporná cesta do našich světů, do našich niter, ten zápas o tu cestu v té krutý, temný době těch 50. let, ten na naší generaci ulpívá po celý život. Jak to v tom světě umění divně chodí, tajemně. Člověk si vlastně není nikdy jist, jde-li správnou cestou. Stále musí pochybovat, a i když se dostaví uznání, v podstatě to nemusí nic znamenat. Protože je dokázáno, že je třeba minimálně 70 let proto, aby se prokázalo, jestli dílo směřuje do budoucnosti nebo ne, protože 70 let trvá, než opadnou ty podpůrné berličky těch módních teorií a vlivů, které tomu či onomu dílu přinesou úspěch. Takže vlastně i ten úspěch je tak hrozně nejistým dokladem toho, že to dílo je plnohodnotné. Dnešní úspěch. Naopak, úspěch může znamenat, že se jenom to dílo dotklo jakýchsi módních trendů. A rovněž tak může být naprosto nepodstatné, že to či ono dílo je zatracováno a má neúspěch dnes. To jsou všechno záludné věci. Vždyť Michelangelo, Bach nebo Mozart se ze svého života vůbec nedozvěděli, že jejich dílo míří do budoucnosti, chcete-li do věčnosti.

si vzpomínám, když jsem maloval, to už je 30 let, maloval ten cirkus života, to teatrum mundi, jak se říká. Kam se řítíte, šílenci, to maluju teď, kde pak šeříky? Co mě připomínají některé tváře některých těch celebrit politických, který se zjevují na televizních obrazovkách. A musíme nastavit zrcadlo té době přece, kterou žijeme, která je jak krásná, tak i šílená. Vždycky jsem to tak dělal. I když někdy mě z toho teď bouchá srdce až v krku. Ale já musím malovat, protože jsem to slíbil jak tátovi Adamovi, tak tátovi Mírovi, mamince. Mamince jsem to slíbil, která když viděla tenkrát tu mou výstavu v Paláci kultury, to už bylo v roce 2000, když se tady konala ta konference Mezinárodního měnového fondu, tak říkala, Jiříku, ty z toho tedy tolik namaloval, to by tě měli zvýšit penzi. No a když si uvědomím, jak babička s dědou tak drželi celý život, těm jsem taky slíbil v duchu, že budu taky pilně makat na těch obrazech. Musím tady po sobě zanechat tu stopu, že jsem nežil nadarmo.

Slyšeli jsme 10. tedy závěrečnou epizodu osudů malíře, grafika, ilustrátora a sběratele Jiřího Andrleho. Pořad připravila a uváděla Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Všech 10 dílů najdete k poslechu na našem webu vltavarozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. V pondělí otevřeme nový pětidílný cyklus. O své vzpomínky se s námi tentokrát podělí lékařka, vědkyně, pedagožka a také spoluzakladatelka klinické imunologie u nás, Jiřina Bartůňková. Začínáme v 11.30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5letý trest vězení. Rozsudek je pravomocný. V Rusku začaly volby do státní dumy. Poprvé v nich budou hlasovat i lidé na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Začíná pražská část festivalu alternativní kultury Příští vlna Next Wave. A bude převážně polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Trestných činů se Cimický podle obžaloby dopustil mezi lety 1979 a 2019. Oběťmi byly podle žalobkyně zejména pacientky psychiatrické nemocnice Bohnice a později Centra duševního zdraví Modrá Laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi. Rusové rozhodují, kdo usedne mezi 450 poslanců státní dumy. Ve volbách budou moct poprvé volit také lidé ze 4 Ruskem okupovaných ukrajinských území. Favoritem je vládní prokremlská strana Jednotné Rusko. Ta má nyní v dolní komoře parlamentu ústavní většinu.
2: Ruský prezident Vladimir Putin vyzval k co největší volební účasti. V předvolebním projevu Rusy označil za jednotný národ, který spojuje historická paměť a láska k vlasti. Hlasováním podle něj Rusové vyjádří podporu vojákům bojujícím proti Ukrajině. Volby se odehrávají ve chvíli, kdy podle průzkumu veřejného mínění část obyvatel pociťuje větší obavy z dopadu války na své životy i na ekonomiku země. Parlamentní volby se v Rusku konají poprvé od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2020. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoct bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o čtvrtou platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. To je přes 360 miliard korun. Dlouhé fronty cizinců čekajících po příletu pražské Ruzyni dnes bude řešit vedení letiště. V nich čekají v posledních dnech cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Těch se totiž týká jiný systém vstupu do Česka. Vedení chce čekací doby zkrátit, ale také zjistit, proč se letiště na situaci nepřipravilo předem. Pokračuje ředitel komunikace letiště Marek Zeman.
3: EES, tedy Evropský systém vstupu a výstupu, začal platit od dubna letošního roku a je nasazen na vnějších hranicích šengenského prostoru. Týká se občanů třetích zemí, přijíždějících na krátkodobý pobyt a nahrazuje klasické razítkování pasu elektronickou evidencí.
0: Celý proces může podle Zemana zejména v případě první registrace člověka do evidence kvůli pořizování fotografie obličeje a otisků prstů trvat déle. V areálu brněnské vily Šťastni dnes začíná výstava Havlova architektura. Národní památkový ústav ji připravil k 90. výročí narození prezidenta Václava Havla. Expozice mapuje stavitelské kořeny rodiny i Havlovu snahu otevřít Pražský hrad veřejnosti, říká kurátorka Vlasta Loutocká.
4: Havlova motivace byl, řekněme, možná návrat do doby Rudolfa II., kdy hrad žil, byl střediskem umění, střediskem vědy, střídali se tam umělci, učenci té doby, byli tam i žebráci, o kterých se ale Václav Havel zmiňuje, že ty tam rozhodně zavést nechce.
0: Lidé si výstavu v areálu vily Šťastni prohlédnou vždy od pátku do pondělí až do konce roku. Začíná festival Příští vlna Next Wave. Přehlídka alternativního divadla, tance a hudby letos nabídne v Praze 15 představení, debat nebo koncertů. Jedním z nich bude také vystoupení malíře Petra Nykla. Letošní 33. ročník uvede v premiéře také inscenaci Round Table o byrokracii a umění, říká autorka akrobatka Eliška Brtnická.
5: ta administrativa těch všech, ať už grantů, nebo i celý té produkce, co se člověk musí jako zajistit, protože toho svého produkčního si nezaplatí, tak té administrativy je prostě tak strašně moc, že já vlastně víc sedím u stolu, než u vozovkách cvičím. Spousta lidí vůbec neví, co se v tom procesu tvorby děje, tak jsem se nějak rozhodla, že bych chtěla v rámci nějaký té performance jako nechat nahlédnout do toho, když se to umění tvoří.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, na Moravě zpočátku místy se zmenšenou oblačností a smlhami. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer budou ale srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 13. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: A po zprávách se vracíme ke kulturním aktualitám, pozvánkám a zajímavostem. A konkrétně už za chvíli přidám jeden tip na čtení. Dagmar Kopečková přeje hezký den a dobrý poslech.

Na Vltavě dozněla třetí část svity pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. Je 12 hodin 10 minut. O umělém oplodnění a vzpouzejícím se těhotenství, hlavně ale o pocitech, které by podle společenských konvencí neměla žena nikdy mít. V edici Hlas nakladatelství Vyšehrad vyšla kniha Věci, o kterých se nemluví, italské spisovatelky a scénáristky Antonelli Latanzi. Stejně jako její předchozí titul Ten den se blíží, byla v širší nominaci na nejprestižnější italskou literární cenu Strega a na serveru iliteratura.cz ji hodnotí Anna Ester Šotolová. Autorka se podle ní nebojí nelíbivých témat a upřímně až syrově a bez příkras opravdu mluví o věcech, o kterých se normálně nemluví. O snaze otěhotnět, nuceném potratu, truchlení po nenarozených dětech i nepřípustných myšlenkách a absurdních znameních, která za tu dobu ženě proběhnou hlavou. V celém příběhu vyprávěném z pohledu hlavní hrdinky jde hlavně o ženu samotnou. Je o samotě, naštvání, bezmoci i vině, kterou přitom všem prožívá a zároveň silné touze, která ji žene dál. Čtenář je neustále vystavován rozporu mezi její touhou po mateřství, vynaloženým úsilím o něj a chováním, kterému vůbec neodpovídá. Chce ji napomínat a soudit, ale má na to právo? Bylo by to správné? Takové otázky Latanzi svou knihou podle recenzentky otevírá. Kdo nám předepisuje, co si máme myslet a po čem toužit? Kniha čtenáře manipuluje k tomu, aby soudil a nechává ho v nepohodlí tohoto soudu, umocněném i stírající se hranicí mezi fikcí a skutečností. Celou recenzi najdete na serveru iliteratura.cz.

0: Jste s Vltavou. Jednu z 6 charakteristických skladeb Bedřicha Smetany nám zahrála Jitka Čechová. Festival Dvořákova Praha uvede zítra od 19 hodin v Rudolfinu koncertní provedení Dvořákovy opery Jakobín. Příběh se odehrává v malém českém městě, kam se po letech ve Francii vracejí manželé Bohuš a Julie. Bohuš se tu snaží usmířit se svým otcem, který ho považuje za stoupence francouzské revoluce, tedy Jakobína. V hlavních rolích se představí Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK bude řídit jako jeho šéf-dirigent Tomáš Netopil. A právě s ním natáčel Daniel Jäger. Nejprve ho zajímalo, v čem podle Netopila spočívá mimořádné kouzlo Dvořákova Jakobína a čím ho tato partitura stále oslovuje.
1: Myslím si, že hlavním kouzlem té opery je rozmanitost, melodická invence, krásný vlastně lidský vztah, jak vlastně k vlasti, tak i k osobám, ty vztahy otce, syna, milostné vztahy, to všechno vlastně tam hraje tu hlavní roli a i tou barevností, jak instrumentační, tak samozřejmě pěveckou a krásnou složkou dětského sboru. Z toho tvoří vlastně tento kus takovou nádhernou mozaiku barevnosti a opravdu v něčeho mimořádného, jak jsem řekl na začátku, hlavně kouzelného.
2: Dvořák v Jakobínovi propojuje lyriku, komiku i vážnější dramatické okamžiky. Jak tyto různé polohy hudebně vyvažujete, aby opera působila jako soudržný celek?
1: Já si myslím, že v tomto ohledu máme velice lehkou roli, protože Dvořák to všechno nádherně napsal. Takže naším hlavním úkolem je opravdu jen pečlivě a poctivě přečíst to, co Dvořák zkomponoval a tím vlastně odkrýváme všechny tady tyto úrovně a všechny charaktery, které v této opeře jsou přítomny a samozřejmě pak i s podporou hlavních představitelů, respektive zpěváků, kteří tomu dají opravdu ten důležitý odstín a ten charakter.
2: Dílo zazní v koncertním provedení, co se bez jevištní akce dostává více do popředí a jak lze pouze hudebními prostředky vystihnout samotnou atmosféru malého českého města i třeba těch jednotlivých postav.
1: Tak samozřejmě hudba tvoří ten hlavní obraz celé té opery. Nemáme ten vizuální vjem až teda na samotný orchestr, sbory a solisty, na které se díváme, ale jinak opravdu jsme vlastně odkázáni na naši fantazii, na to, jakým způsobem dokážeme sami sobě si představit obrázek, který nám právě ta hudba navodí. Takže to je ta, řekl bych, devíza v tomto smyslu a samozřejmě je to pro nás nesmírně zajímavé a takové vzrušující právě bez těch kulis, bez toho jeviště zobrazit tu hudbu opravdu v té nejpravdivější rovině nebo v tom nejpravdivějším obrazu.
2: Přistoupil jste k nějakým škrtům?
1: Samozřejmě pár drobných škrtů jsme zachovali, které jsou mnohdy autorizovány samotným autorem. Otevřel jsem ale například baletní hudbu, která se velmi často vypouští a myslím si, že je opravdu kouzelná a je dobré speciálně na Dvořákovském festivalu takový počin slyšet vlastně v té nezměněné podobě.
2: V hlavních rolích se představí Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka a vedle FOK Pražského filharmonického sboru se zapojí také dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. Jak se vám daří propojit tak rozsáhlý interpretační aparát?
1: Ano, ono to zní hodně komplikovaně, což samozřejmě mnohdy je, ale na druhou stranu jsou všichni zpěváci, jak solisté, tak i sbory, tak i dětský sbor, tak krásně připravení, že je to pro mě opravdu, troufám si tvrdit, nesmírná radost a všichni si to užíváme, máme z toho velké potěšení a doufám, že to budeme v sobotu transformovat krásně i na naše posluchače.
2: Jakobína uvádíte se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, jehož jste druhou sezónu šéfdirigentem. Kam se za dobu vaší společné práce orchestr posunul a jakou roli má ve vašich dalších plánech právě česká operní tvorba?
1: Já se snažím s orchestrem opravdu velice intenzivně pracovat, zušlechťovat jak zvukově, tak i technicky. A to, že jsme zvolili Dvořákova Jakobína, to mě nesmírně těší právě tady na začátku sezóny, protože je to opravdu velice náročný kus i pro orchestr. Dvořák nekomponoval tak, jak mnozí jiní operní skladatelé, kteří využívali orchestr jenom jako v uvozovkách doprovodnou složku, ale ten symfonismus jeho je znát i v této opeře a je to dlouhé dílo. A zatím nemáme žádné operní plány, co se týká české opery, ale myslím si, že to není nic proti ničemu a my budeme určitě dál v tomto modelu v budoucnu pokračovat.
0: S dirigentem Tomášem Netopilem natáčel Daniel Jäger. Dvořákova opera Jakobín zazní zítra od 19 hodin v Rudolfinu na festivalu Dvořákova Praha.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: A já ještě doplním, že jednotlivé díly vám ve vysílání nabízíme každou sobotu od 17 hodin.

Astor Piazzolla. V rytmu jeho tanga jsme se dostali k dalšímu tématu. Je pátek 18. září, mimochodem významný den pro londýnskou kulturní scénu.

0: Polední Vltava.
1: Září roku 1809 totiž otevřeli v Londýně po ničivém požáru novou budovu královské opery Royal Opera House. Věděli byste ale, jak se jí nejčastěji říká? Budově Královské opery v Londýně se nejčastěji říká Covent Garden. Podle slavné čtvrti v centru Londýna, kde rozlehlá budova stojí. První divadlo na místě dnešní opery Covent Garden bylo postaveno v roce 1704. Současná budova je už třetím divadlem postaveným na tomto místě. Předchozí budovy zničily dva požáry v letech 1808 a 1856. V budově sídlí Královská opera, Královský balet a orchestr Královské opery. Royal Opera House Covent Garden je dnes jednou ze čtyř nejslavnějších operních scén na světě a od loňského září 2025 je jejím hudebním ředitelem český dirigent Jakub Hruša.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Michael Haydn a třetí část jeho smyčcového kvintetu C-dur posloucháte Polední Vltavu. Diváky divadla FX Šaldy v Liberci čeká v nové sezóně celkem 12 nových titulů. Ten první můžou vidět už tuto neděli. Vedle tradičních premiér, činohry, opery a baletu se návštěvníci můžou těšit i na speciální akce. Mezi nimi bude například vánoční koncert, snídaně přímo v divadle nebo tradiční divadelní ples.
1: V pokušení. Takový podtitul nese nová sezóna libereckého divadla FX Šaldy. Odstartuje ji světová premiéra inscenace Cirkus Humberto, jak říká šéfka činohry Kateřina Dušková.
2: Divadelní adaptace slavné knihy Eduarda Basse jsme se zmocnili já a Jiří Janků. Cirkus Humberto je pro nás jakousi oslavou snílků, kteří staví vzdušné zámky, po kterých nezbyde nic než vzpomínka.
1: Román Eduarda Basse vypráví příběh malého Vaška, který se zamiluje do světa cirkusu. Vidí ho jako živý a pestrobarevný organismus, kde obstojí jen ti nejvytrvalejší, doplňuje Dušková.
2: My jsme si říkali, odkud ten román uchopit, a uchopili jsme ho přes tenťáky, přes ty stavěče těch stanů, přes lidi, kteří nejsou vidět. A přizvali jsme externí akrobaty, žongléry, artisty. Díky paní ředitelce nám pomohla zařídit, aby vznikla velká loutka slona. Bude to slon v životní velikosti.
1: Činoherní soubor v příští sezóně uvede celkem 7 premiér. Bude to zmíněný Cirkus Humberto, Benátský kupec, Něha ohně, Obchodník s deštěm, Šumař na střeše, Soukromý režim a taky inscenace Máma říkala, že bych neměla, přibližuje Dušková.
2: Je to úplně malá intimní hra pro 4 herečky a jednu režisérku mě. Charlotte Kittlyová tu hru napsala, když jí bylo 25 let, řeší vztahy v rodině. Otevírá dialog mezi generacemi, to je jeden z důvodů, proč tu hru uvádět teď a tady. Dotýká se postavení žen ve společnosti, ukazuje naše velké dějiny prostřednictvím jedné malé rodiny.
1: Příznivci opery se v letošní sezóně dočkají celkem 3 premiér. Bude to Orfeus v Podsvětí, Carmen a opereta Máchův deník. O té více doplňuje umělecký šéf opery Karol Kevický.
3: To libreto vzniklo podle zápisku Karla Hinka Máchy. Tu operu bychom chtěli cílit především na mladé publikum. Přestože to bude na malém divadle, ten orchestr bude menší, jak jsme zvykli, ale přece jenom by autor si přál, aby to zaznělo v plném smyčcovém obsazení. Je to vlastně opera s jazzrockovými prvky a je tam jakási syntéza klasického orchestru s malou jazzovou nebo jazzrockovou kapelou.
1: Námět díla Emila Viklického zachycuje život Karla Hinka Máchy spojený s nedalekým Kokořínskem. I proto podle Kevického opereta do libereckého divadla patří. Balet příští sezónu připraví premiéry 2. První z nich bude Louskáček, tu druhou přibližuje šéfka baletu Marika Mikanová.
4: Na jaře v dubnu jako kontrast tomu vánočnímu Louskáčkovi nás čeká Faust, velké Goetheho drama, které mi pomohla zpracovat paní Lucie Konášová. Pozvala jsem k té spolupráci velkého skladatele pana Zbyňka Matějů. A Zbyněk Matějů je trošku jiný typ skladatele, píše jinou hudbu, je velice dynamický. Myslím si, že k tomu Faustovi jeho styl kompozice báječně sedne, protože samozřejmě tam je plno dynamických zvratů a ten děj se valí.
1: Baletní představení Faust doprovodí orchestr. Návštěvníky divadla čekají taky 3 koncerty. Jeden z nich připomene 200 let od úmrtí skladatele Ludwiga van Beethovena. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Budeme opět spolu, tedy We'll Be Together Again, zpívá americká jazzová zpěvačka Diane Reeves ve vysílání Vltavě 3/4 na 1. Mezi štamgasty hostince u Černého vola už roky patří i galeristka a nakladatelka Jana Rajchová. V posledním díle seriálu o slavné pivnici řekla redaktorce Aleně Rokosové mimo jiné i to, jak to bylo s ženami u Černého vola, nebo jak výčepní poznal, že jsou s manželem sami doma.
1: Vy na Novém světě žijete od roku 1980, ale dočetla jsem se, že poprvé jste v hostinci u Černého vola byla už na konci 70. let. Pamatujete si, kdo vás tam poprvé vzal?
2: No, to byl Pepíček Steklý, což byl vyhlášený tady místní občan na Novém světě, malíř, restaurátor. To byl návštěvník denodenní, jo? To byl opravdu štamgasta. A Pepíček Steklý byl v takové skupině, která se říkala Pohodlí. A to jsou doteď moje kamarádi, s kterými jsme vlastně pravidelně chodívali do hospod. Ale my jsme chodili k Bonapartovi, do Nerudovky. Ke konci 70. let já jsem bydlívala s mým mužem na nábřeží. Stejně všichni z celé Prahy furt se sjížděli na tu malou stranu, protože to byla ta enkláva té svobody, protože v těch hospodách to žilo tak, že si všichni vyměňovali názory.
1: Jednu konkrétní návštěvu Černého vola v květnu roku 1981 si Jana Rajchová pamatuje dodnes velmi přesně. S manželem, fotografem Janem Rajchem, tehdy zašli na pololegální výstavu mladé generace výtvarníků Dvorky na Malé Straně.
2: A já jsem se přitom všimla u jedné expozice, že mě pozoruje chlap, který najednou ke mně přišel, že mě bude legitimovat. Že jo? V té době věc dost obvyklá. Že jo? No a on, ten dotyčnej, šel pro nějakého kolegu a my jsme vyběhli, to vůbec doteď nechápu, protože já měla skoro 30 kilo na břiše, to bylo 8. měsíc těhotenství. A my jsme upalovali tou Nerudovkou a nahoru doběhli jsme k té hospodě. Dopadli jsme na židličky, protože v té době před tím volem byla zahrádka. A přiběh jako výčepní a hned přede mnou postavil ten půl litr s tím studeným pivem. U vola to byla hospoda víc mužská, jo. Můj muž tam chodil i v 80. letech pravidelně.
1: Takže to ženské osazenstvo k volovi proniklo až v těch 80. 90. letech?
2: Spíš v 80. začalo. Já tam osobně chodila nepravidelně, jo. Ale můj muž tam měl celý ten štamgaský stůl a to byli jeho přátelé, to byli restaurátoři, malíři, Jirka Říha, Jirka Švec, restaurátor a hlavně u toho stolu se dává pan Tajchman a Slava Hlášek, to byli pánové ze staré školy a ty vlastně dohlíželi na to, aby účast byla velká.
1: S Janou Rajchovou sedíme v jejím bytě na Novém světě. Vypráví, že se tu v 80. letech scházeli přátelé, aby mohli otevřeně a nerušeně mluvit. Byt Rajchových se tak postupně stal jakousi centrálou jejich společenského a kulturního života.
2: A pro pivo se chodilo

0: jsme nemuseli víckrát běhat pro pivo. Od konce 80. let už asi nikdy nepoužil nikdo.
1: Černý vůl, je to vlastně legendární hospoda, která se stala slavnou a já bych vlastně chtěla zjistit proč, co na něm je, na tom volovi.
0: Já myslím, že lidi spojovalo to, že mohli vždycky, když tam šli, natrefit na někoho známého. A já v 90. letech jsem tam byla pravidelně a nejenom v neděli. I díky tomu, že tady v domě jsem měla galerii a v té galerii se organizovala vždycky vernisáž. A většina těch návštěvníků, včetně těch vystavujících, se pak přesunula k volovi. Tak jsem tady dělala třeba výstavu italských výtvarníků, francouzských tak. A zahajoval to třeba Ivanovi Tejmrovi, Jean Clair, což je slavný kunsthistorik. A s celým týmem těch Francouzů se hrnuli a zasedli tam stůl. A co myslíte, že si objednali? Viděli, jak se nosí knedlíky s vajíčkem, že jo, a všechno ochutnávali a tak.
2: S Janou Rajchovou o hostinci u Černého vola mluvila Alena Rokosová. Celý seriál o poslední lidové hospodě na Hradčanech najdete na webu vltavarozhlas.cz.

0: národy i náboženskými konfesemi.
1: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku ANO v Kahavířově z začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie také upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Jižní Korea nepošle své vojáky ani vojenskou techniku do Hormuzského průlivu. Řekl to její prezident. Nevyslyší tak výzvu svého amerického protějšku Donalda Trumpa, který chce, aby jihokorejská armáda pomohla Spojeným státům v dalších úderech na Írán. Amazon přiznal, že není schopný obnovit svá datová centra v Bahrajnu. Poničili je íránské údery po začátku americké války proti íránskému režimu. Pokud zákazníci neměli zálohy mimo zasažený region, jejich data jsou ztracená. Dceřiná společnost Amazonu AWS ovládá přibližně třetinu světového trhu s cloudovými službami. 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Národního divadla Praha inspirovalo esejí Václava Havla Moc bezmocných. K jeho nedožitým 90. vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra je dnes v Pražské křižovatce. A počasí bude převážně oblačno, na Moravě místy se zmenšenou oblačností. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer ale budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 13. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2,5 minuty po 13. hodině, vltavské vysílání pokračuje a nabídnu tvorbu Jeana Philippa Rameaua. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková.

Jean-Philippe Rameau, ukázku z jeho opery Castor a Pollux nám zahrál orchestr Les Musiciens du Louvre, který řídil jeho zakladatel, francouzský dirigent Marc Minkowski. A výraznou tváří české dirigentské školy je bez pochyby Anna Pozidis. Od roku 2023 je dirigentkou opery Národního divadla a státní opery, kde diriguje mimo jiné Dvořákovu Rusalku, Verdiho La Traviátu či Donizettiho Nápoj lásky. V současné době nastudovává slavný muzikál Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street, který bude mít premiéru 24. září ve státní opeře v režii Martina Čičváka. A na portálu klasika+.cz si s dirigentkou Annou Pozidis můžete přečíst obsáhlý rozhovor. Jan Sebastián Tomsa se jí ptá mimo jiné i na to, jak se podle ní změnilo vnímání dirigentek v českém kontextu a co je potřeba k tomu, aby u nás v budoucnu už dirigentky nikoho nepřekvapovaly, nikdo neměl potřebu je jakkoliv tematizovat nebo dokonce dehonestovat. K připravovanému muzikálu dirigentka říká, Sweeney Todd je vlastně takový satirický horor, který pracuje s britským černým humorem. Ten je mi osobně velmi sympatický, ale člověk ho musí přijmout s určitou nadsázkou. Myslím ale, že se diváci mohou vedle smíchu i trochu bát a prožít spolu s protagonisty celou škálu hlubokých emocí. A právě to představení dodává na atraktivitě. Jak se jí spolupracuje s Martinem Čičvákem a kdo by podle ní měl mít v případě hádky poslední slovo, jestli režisér nebo dirigent, celý rozhovor s Annou Pozidis najdete na serveru klasika+.cz.

Skladbu Antonína Dvořáka z jeho cyklu Slovanské tance nám zahráli vídeňští filharmonikové. Je 13:14 a dnes naposledy míříme do knihovny publicisty, hudebníka a básníka Michala Bystrova.

0: Světoví klasici, to by u mě bylo na hodně dlouhé povídání. Musel bych začít milovaným Markem Twainem, který se narodil ve stejný den jako já. Pokračovat bych mohl třeba Stefanem Zweigem, nebo Rayem Bradburym, O. Henrym, Steinbeckem, Faulknerem a Poem, ale také Dostojevským, Hemingwayem, Shakespearem a Francem Werflem. A z žen přečtu vám pár vět, které napsala má oblíbená britská spisovatelka. Viděla jsem rolníka orajícího svá pole. Traktor doprovázelo hejno řvoucích a ječících racků. Když se střemhlav vrhali na červy a hmyz, napadlo mě, a co když jim jednou nebudou červy stačit? Je vám to povědomé? No ano, ptáci. Legendární horor režiséra Alfreda Hitchcocka, k němuž napsal scénář začínající Evan Hunter alias Ed McBain. Ale detektivkáře McBaina si necháme na jindy, i když ho mám taky přečteného zleva zprava a nedám na něj dopustit. Já vám teď ale chci vyprávět o té zvláštní paní, která ptáky vymyslela. O Lady Daphne de Maurier, samotářské legendě ze zadumaného anglického hrabství Cornwall. Daphne de Maurier mě fascinuje. Geniální autorka, které se nejlépe psalo v mužském rodě a která před sebou utekla do říše, jak to říct, pokřivených zrcadel. Tvrdila, že schopnost psát je jediným nadáním, které dostala do vínku. A v duši tajela propast. Číhající propast nepřemožitelného osudu. Slovo osud má v tvorbě této magické vypravěčky klíčovou úlohu. Zdánlivě si nemohla na nic naříkat. Narodila se do privilegované londýnské rodiny populárního herce Sira Geralda de Maurier, který byl synem známého ilustrátora a romanopisce s francouzskými předky George de Maurier. Studia si odbývala v Paříži, existenční potíže neměla. Jenže když té idyle nahlédneme za kulisy, zjistíme, že se nad rodinným erbem vznášel mrak. Otec Gerald byl své ženě nevěrný, matka tiše rezignovala a citlivé dítě v neupřímné domácnosti úzkostně kličkovalo. Tentýž Gerald pociťoval jako újmu, že mu příroda nenadělila syna a Daphne tedy usoudila, že došlo k omylu. Považovala se za kluka, co uvízl v nesprávném těle. Poznání, že nic není takové, jak to vypadá. Fascinace záhadnými momenty lidského žití. Pocit, že žijete v postavách, které sami vytváříte. Po literární stránce byla Lady Daphne kouzelnice. Její styl je dneska stejně moderní jako v letech 30. a 40., kdy prožívala zlatou éru. První román napsala v roce 1931, ale doopravdy se, podle mě, našla až o 5 let později v knize Hospoda Jamajka. Osiřelá dívka přijíždí na anglické pobřeží, jen aby zjistila, že strýček hostinský s partou brakýřů po nocích vykrádá stroskotané lodi, které předtím falešnými znameními navedl na zrádná skaliska. Hospodu Jamajku silně ovlivnila atmosféra Cornwallu na nejzápadnějším poloostrově Anglie, kde se Daphne usadila. 2 roky na to autorka napsala své zásadní dílo s názvem Rebecca, anebo, jak zní druhý název této knihy, Mrtvá a živá. Obyčejnou slečnu si odveze na překrásné panství bohatý vdovec Maxim de Winter. Příběh obsahuje řadu autobiografických prvků. Panství, kde se tíživá romance odehrává, nese jméno Mendrily. Sídlo v Cornwallu, kde Daphne za mlada žila, se nazývalo Menabily. Krajinu svého mládí Daphne zvětšnila i v pozoruhodném románu Dům na pobřeží, v němž se hrdina pomocí halucinogenní drogy přenese do cornwallského středověku. Tuhle knížku mám z celé její tvorby nejraději. A potom těch 6 souborů děsivých povídek. Nahánějí mi strach, jen si na ně vzpomenu. V nich Daphne na zhuštěné ploše předvádí všechen ten nedostižný který kdysi přiměl Luise Aragona zvolat. Když čtu její novely, přestávám mít chuť dál psát, protože to už považuji za zcela zbytečné. Když pominu ptáky, jednou z jejich nejlepších nočních můr je povídka Teď se nedívej. O muži, který v zapadlých uličkách italských Benátek hledá obraz své zemřelé dcerky, aby byl posléze zavražděn šílenou liliputkou. Tohle je Daphne par excellence, kněžna temnot naší mysli. A nebo si vezměte povídku Modré čočky, mou oblíbenou. V ní pacientka po operaci očí vinou špatného nasazení čoček vidí místo lidských postav samá zvířata. Je v tom něco z autorčina údělu. Když totiž lékaři chybu napraví a žena se na sebe poprvé podívá do zrcadla, čeká jí další šok. Místo její tváře na ní hledí vyplašená laň.
1: O svých setkáních s knihami hovořil tento týden v knižním pólu publicista, hudebník a básník Michal Bystrov. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Vyrozumění, asanace, audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: jste s Vltavou v pátek 18. září. Slyšeli jsme druhou část sonáty pro dvoje housle a basu kontinuo F-dur Johanna Gottlieba Grauna.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Už za okamžik bude vysílání Vltavy patřit povídce Zuzany Říhové Proč pro mě všichni pláčete, kterou autorka napsala přímo pro rozhlas. Čeká nás podmanivá hororová variace na venkovský rituál vynášení smrtky. Více už za pár minut.

0: saxofonista Stan Getz a kytarista Charlie Bird. Tohle hudební duo vás provází pátečním vysíláním Vltavy.
1: Povídka.
0: A na programu je povídka Zuzany Říhové Proč pro mě všichni pláčete? Z rukopisu autorky pořad připravila Petra Hinčíková. Účinkuje Jan Dvořák, kterého režijně vedl Jakub Doubrava.

0: Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
1: Naraž je tam pořádně. Podal mu nůž, kdyby bylo potřeba. Ocelová čepel je tupá a špinavá. Ne, chystám se jí tam narazit jen trochu. Chytne nůž za rukojeť a vrátí ho. Hlavně hluboko, ať se nehejbe. Když se kinklá, tak se špatně nese. Marián pozorně sleduje každý jeho pohyb. Nedělám to poprvé, odsekne Prokop. Zatlačí do trupu tyč, projede slámou, vydá šustivý zvuk. Zase, ale ať jí to neprolítne hlavou, ne? Řekne a pak se uchechtne. Jako nohama jí to prolítlo slušně, ani nemrkla. Na dřevěné lavici před hospodou sedí dvě mladé dívky. Ta tmavovlasá má na sobě jen jemně tkané bílé tílko. Když zvedne věnec na hlavu, Prokop zahlédne v podpaždí pramínky tmavých chlupů. Máš, myslím, dvě možnosti, řekne Mariánovi. Jo? Držet hubu. Dvě. Přikloň se k té první, ta druhá by bolela. A byl si tím jistý. Potřeboval někomu způsobit bolest. Jednu vlepit, dát pěstí, hluboce se zakousnout do ruky a trhat. Něco zaslechl. Zvedl hlavu, ale to byly jen ty dívky. V tomhle věku znepokojivě tenká, sálající stvoření. Marián se zazubí. Tyč, kterou přinesl ze starého pluhu, je tlustá, rozhodně bytelnější než klacek. Když jí to narveš fakt až hluboko, tak tam tu tyč hodíme i s ní. Nemusíme to vláčet zpátky, stejně je to zhrezlý. No jasně, i s ní, řekne Prokop. Zkoumavě prohmatá trup. Klasy jsou k sobě pevně sešněrované, ani náznak pohybu. Pár uvolněných stébel vytrhne a odhodí do prachu cesty. Sláma suše voní. Cvičně ji na tyči trochu nadzvedne. Marián mu za zády uznale zavískne. Nádhera, má oči jako nadržená ženská. Prokop mlčí. Upraví figuríně límeček kolem krku. Košile je trochu děravá, v podpaždí viditelné žlutočerné skvrny. Jistě, že ji neoblíkli do nové blůzy. Má jen to, co si zasloužila, myslí si, ale i tak by chtěl nejenom halenu, ale všechno kolem sebe nějak hezčí, čistší. Smete z krajek se zatrhanými očky na žloutý prach slámy. Do očí se jí nepodívá. Jako obvykle, čtvrtou neděli před velikonočního půstu zabili smrt. Slaměnou figurínu oblékli do černobílých ženských šatů a hlavu ji ozdobili stuhami. Aby se lépe nesla, napíchli ji na tyč. Je těžká, uvažuje Prokop. Všechno je teď nějak těžké. Malé děti kreslili Moranu jako ošklivou stařenu. Měla vždy černé vlasy, těžké a nemístně dlouhé. Morano, Morano, šeptali po nocích postýlky a děti ječí. Tak vyrazíme? Můžeme. Prokop se rozhlíží. Hledá ji. Ze vzteku je náhle smutek. Chtěl by si sednout do trávy, mlčet a pít. Zvedne Moranu nad ramena. Kovová tyč studí v dlaních. Při prvních krocích zaslechne v zádech smích. Když se jde topit smrt, musí to být veselé. Vyjdou v průvodu. Písně se líně táhnou mírně zvlněnou krajinou. Hořela lípa, hořela, panenka pod ní seděla, jiskřičky na ní padaly, mládenci pro ní plakali. Zatne zuby. Jde dál, když ho předhoní zase ty dvě. Naběhlá lýtka, těla obalená v pružné a pevné kůži. Mladé dívky jsou na jaře obzvláště tvrdé, napuštěné šťávami jako stonky tulipánů. Pomyslí si a konečně se trochu usměje. Proč pro mě všichni pláčete? Vždyť nejsem sama na světě, vždyť nejsem sama jediná, děvčat je plná dědina, zpívají. Odplivne si. Marián jde vedle něj a mluví. Proč by nemluvil? Proč by pro Boha nemluvil? Vždyť Holek je celá vesnice. O ničem jiném ty cajdáky nikdy nebyly a nebudou. Může si najít jinou. V lesních lemech kousek od cesty prosvítají narůžovělé květy bramboříku. Na vlhkých místech blízko lesa jsou už vidět první květy čekanek. Bledě modré zakončení květů připomíná pilu. Půda je podmáčená, sníh na vyšších místech roztál teprve před týdnem. Kroky čvachtají, některé louže ve stínu jsou ještě pokryté tenkou krustou ledu. Děti do nich s nadšením skáčou, ledová sprška vyšplíchne holkám až pod sukně a oni se smějí. Dětský smích bez včerejška, bez zítřka, plný ledových krystalků proraženého ledu. Smích přilepený na tady a teď, zatímco on se tu máchá ve studené minulosti. V těch pár nocích, ve kterých nemohl ani dýchat. Bylo jich opravdu jen pár, bylo jich neskutečně málo a on chce ještě. Natáhne tvrdý jarní vzduch do nosu. Uvažuje, jestli může být ještě směšnější a tuší, že může. Vítr je chvílemi ledově studený. Oživuje pentle a sukně. Je z toho barevná bitka bez vítěze. Dívky mají dlouhé, pečlivě rozčesané a volně rozpuštěné vlasy do pramenů vpletené těžké věnce květů. Muži jsou v tmavém, černé vesty naškrobené a v dobrém stavu, za to košile na rukávech otrhané. Dírky v lemech připomínají kuličky jiker. Je něco předpolednem. Louka napřímená světlem, žáby ještě nejsou slyšet, ale potok je nedaleko. Prokop jde v čele průvodu. Vypadá přikrčený, schrbený. Morana není těžká, těžké je vše kolem. Děvčat je plná dědina, pořád dokola, do kolečka, dokola. Skřivani imitují jiné druhy ptáků. Drobní škůdci se jim v chůzi pletou pod nohama. Jsou po těžké zimě vyhublí, často olisalí. Tahle zima byla nezvykle dlouhá, mrazivá. Každý v ní něco ztratil. Hledá ji. Očima probírá šátky a věnce, ale není tu. Poznal by ji podle chůze, pohmatu. Když tady nejsi, tak k sakru kde jsi? Ze smutku je zpátky zlost, protože zase zpívají. Všichni kolem hlasitě mečí. Smrt neseme, vyneseme, kde tě smrtko dáme, kam tě pochováme, do bažiny, tam tě dáme, tam tě utopíme. Adla jde jen kousek za ním, skotačí vedle Mariky. Budou jí 3 roky, vlasy má tak světlé, že na slunci vypadají jako bílé. Zachytí jeho pohled, vesele mu zamává, cítí se důležitá. Má narovnaná ramena, vypnutou dětskou hruď. To její otec nese Moranu. Dnes ráno se k němu, předtím než si natáhl kalhoty, přitočila a štípla ho do zatnutého stehna. Je silný, je můj, můj táta, a zabije Moranu. Napij se. Prokop se na Mariána vděčně podívá. Zoufalství z něj kape. Je do hloubky dehydrovaný, to vidí každý pořádný přítel. V puse ho zapálí tak, že se bojí tekutinu polknout. Je to strašný pití, vrátí flašku Mariánovi. Ale je to pití. Olejovitá tekutina je čirá, na dně láhve plave zahnědlý kal. Je to zkažený. K Každý pití je, zazubí se. Pivo bude, přivezli ho včera, 2 sudy, je to mladý pivo, čerstvý. No, žízeň mám, to jo. A k tomu srnčí, prošpikoval jsem ho špekem. Napil se ještě jednou, svraštil obočí. Pálí. Dásně popolknutí bolí jako ožehlé. Do břicha se vlil jed. Jemně ho pod páskem řízlo. Pití stačí, teď to nějak, na všechno stačí, řekl a ani nevěděl proč. Znovu se ohlédne, ale ten pohled, co cítí v zádech, je Matisová. Ostré, i když podmáčené oči. Jde o holy, kotník má nad botou ovázaný a Prokop nechce vědět, co se stalo. Převaluje pálenku v puse, podívá se na ní příkře, skoro zle, a ona neuhne pohledem ani chůzí. Nespomalí a dál se na něj dívá. Tváříš se, že všechno víš, smrkne, jenže víš leda tak hovno. Ještě jednou se na mě takhle podíváš a vrazím ti moranu mezi nohy, kam jinam taky narvat stařeně smrt.

Děti je předběhly, výskají a poskakují. Adla zakopne o trsy trávy, kolena má zelená, šaty umazané. Hned ale vyskočí a běží se smíchem pryč. Se studeným větrem k němu zavane dětský pot. Znovu se zhluboka napije, ruka se mu klepe. Není tu, ona tu nikde není. Piješ snídani? Cože? No, jestli piješ snídani. Co je to za hovadinu? Alespoň na chvíli na ně přestane myslet. No, podle toho se prej pozná, jestli je to blbý. Cože? Já nevím, něco na zahřátí, cestou ke stájím, normálně, asi jako každej, proč jako? Morana je těžká, tlačí mu do ramen. Svaly na pažích jsou už teď namožené. Bicepsy, tricepsy, všechno slabé a Morana umí využít lidské slabosti. Klesá mu na ramena, přibližuje se k živým. Ještě kousek a rozběhne se po trávě společně s dětmi. Zvedne ji znovu o trochu výš. V ruce bolestivě zacuká. Ale jíš k tomu, jo? Tak jím chleba, když není koláč. Něco na to, máslo se solí, někdy kus špeku. Ježiši, co je tohle za otázky, jako nějaká baba. Tak to je v pohodě. Jde o to jíst. Ráno musíš jíst, večer už je to jedno, ale ráno je nutný nepít snídani. Marián vážně zahýbal hlavou. Prokop o tom ani nechtěl přemýšlet, ale nakonec dodal. To je vážně strašná blbost. Zní to pitomně, to uznávám, ale něco na tom vážně je. Nevím, já to nevymyslel. A kdo teda? Hodí hlavou po Matysové. Prokop se rozesmál. Vždyť ta leje, ta jenom leje a ty od ní sbíráš rady, jak nelejt, tak to hodně štěstí. No právě, že chlastá a to úplně od rána, proto to má tak dobře změřený. Říkala, že než začala pít snídani, bylo to všechno docela v pohodě. Tak se na to snažím myslet. No netlem se, já přece moc dobře vím, jak to zní, ale v něčem to vážně dává smysl, no. Hele, mysli si, co chceš, ale jestli tahle ženská něco ví, tak je to tohle. Nepřikývl. Třeštilo mu v hlavě, v hrudi mu dunělo. Myslím na tebe, dneska strašně moc. Věř mi to nebo ne, myslím na tebe.

Potok je po zimě rozvodněný. Voda místy přesahuje bahnitý břeh. Rozryté strouhy jsou plné žlutavé pěny, v ní zachycené listy a chmíří zvířat. V luxusní pěnivé lázni se koupe uhynulá krysa. Její ocas se v tahu potoka vlní jako velký vodní červ. Rychlost toku je nepříjemně rychlá. Byla to dlouhá zima plná těžkého sněhu. Voda sebou strhává trsy trav. Živé ryby se jen mrsknou a jsou pryč. Dvě s bílými břichy nahoru se pohupují jen kousek od krysy. Když proud uvolní větev, vydají se na zrychlenou posmrtnou pouť, zběsilou jízdu mezi kameny. Je slyšet hlasité páření žab, ale nikde nejsou vidět. Paže mu brní. Celou cestu nese Moranu sám. Marián se několikrát nabízel, ale Prokop pomoc odmítl. Mně už není pomoci, říká si. Marika se na něj usmívá, břicho má zatím drobné, ale všichni už to vědí, druhé na cestě. Co se pořád tak mračíš, napíš se na svou ženu, na dítě a na to, co teprve přijde, hoď to do sebe, brachu. Prokop pevně stiskne tyč. Kůže obtáhne bělavé klouby, zavrávorá, ale hned vyrovná krok. Je opilý. A oni zase zpívají, volí zásadně písně, kde se všichni radují a rodí se mláďata. Tady máš Moranu, hezky přistrojenou, tady máš Moranu, šup s ní do potoka. Z vody čpí chlad. V mazlavých korytech se v paprscích slunce leskne hladina jako vzácný kámen. Z houští vyrazí zajíc, nějaká žena mu v zádech leknutím věkne a pak se začne hekavě smát. Prokop se ohlédne, ale zase to není ona.

Stojí na lávce. Je vratká. Gumové boty na mokrém dřevě kloužou. Trochu zavrávorá, je vážně opilý. Já přece umím pít, přesvědčuje se, ale cítí, že přebral. Že by potřeboval zábradlí, které tu není. Že by se potřeboval o někoho opřít, ale nikdo tu není. V pořádku? Zeptá se Marian. Prokop kývne.

Protože to byla láska, říká si. Nemohl chvílemi ani dýchat, promočený deštěm. Uvnitř ale jako vyschlý. Jsme starý, řekla mu v líbání. Já jsem, odpověděl, protože se v tu chvíli tak cítil. Z lesa se vraceli podél pole. Hluché klasy bez obilek připomínaly kříže. Propletené prsty měly vlhké, vyklouzávaly. Podívá se nad sebe, nad Moranu, nad všechny kolem. Slunce ho nepříjemně oslní. Figurína je najednou drobná, velikostí i vahou tříletá dívka. Prudce ji od sebe odhodí, hlavně daleko, hlavně hluboko pod vodu, ať už je pryč. Morana padne hlavou na velký kámen. Rukávy bílé haleny se v pádu rozpřáhnou, jako by se radovala ze skoku. Děti v zástupu věknou a pak se začnou dívat po podobně překvapených dospělých. Takhle se to ale nemělo stát. Měla se zapálit. Chtěli jsme ji přece zapálit. Sledují zklamaně, ale fascinovaně, jak se topí smrt. Mami? Zeptá se Adla. V pořádku, odpoví Marika, jako by to ještě mohlo něco změnit. Tvrdá opraná sukně táhne slámu ke dnu. Bílé krajky jsou roztažené po zelenavých kluzkých kamenech. Je natočena tváří dolů. Z úkrytu ji pozoruje rak kamenáč. Má skoro 2 kila, ale nikdo si ho nevšímá. Ve studené vodě vlaje smrt. Z mokré slámy to táhne jak z pole. Adla se drží matky za ruku, bojí se. Najednou se hrozně bojí. Marika ji 2x rychle za sebou stiskne dlaň. Je to signál k otočce, k cestě zpět. Je nutné se okamžitě otočit a vrátit. Tady máš Moranu, hezky přistrojenou. Tady máš Moranu. Nad hladinou potoka krouží dravé vášky. Ozubené kousací ústrojí se odráží od vody jako rozevřená past. Svou kořist loví i požírají zaletu. Ta nejblíž u hladiny s těžkým sršněm v ústech prolétla stínem starého jasanu. Od vody táhne chlad. Stíny, které vrhají stromy, ještě studí, ale jinak je příjemně teplo. Morana leží tváří v potoce. Dutá tyč trčí z těla, voda jí protéká a plní hlavu. Černé nitky očí povolují, oči v pohybu vln mrkají. Rukávy jsou roztažené mezi 2 ploché kameny, sláma nasákla vodou. Pádem se část trupu uvolnila, kusy stébel se pohybují s proudem jako vlasy blondýn. Nikdo už na lávce ani na cestě není. Muži zapíjí, ženy doma zpívají dětem u kolébavky a hladí jim přitom čela pohybem tam a zpět, tam a zpět. Račice se odváží z úkrytu. 2 ostrá tykadla, tělo obalené mechem, klepeta složená před sebou jako k modlitbě. Pod zadkem má připevněná vajíčka, o která se pečlivě starala celou zimu. Ráčata se vylíhnou každým dnem. Je hladová a vyčerpaná. A když najde uhynulou rybu zaseklou v rákosí, začne ji pomalu a soustředěně žvíkat. Blízkého pohybu za kamenem si nevšímá. Nečekaně chrčivý zvuk ji donutí zpozornět, ale ještě nepřestala žrát. Až když z figuríny vyšlehnou klíčky, křupavé výhonky plné života a tvrdé popínavé listy prorvou řídkou látku, zvedne račice hlavu. Jen nechtěně opustí z půlky ožranou rybu a odpluje s proudem. Smrt naklíčila. Jedním prudkým pohybem ze sebe vytrhla kovovou tyč.
Trubsek

sobě stáhl jako dáseň po vytrženém zubu. Trhavým pohybem se zvedla z potoka a vydala se zpět do vsi s kratkou přes les. Když dorazí do jeho chalupy, Marika právě uspala Adlu. Prokop tu není. Není. Není tu, vrtí hlavou Marika, zastiňuje smrti výhled na spící dívku a přitom si překříží pažemi pod břišek. Protože smrt nikam neodchází, pobídne ji Marika, ať se posadí. Smrt odmítavě zavrtí hlavou, tedy i žena zůstane stát. Doticha pleská voda. Pod figurínou je za chvíli louže a Marika už nemůže přehlížet ten zvláštní pocit, to mokré svrbění na vnitřní straně sténa. Až když se ozve tiché plesknutí, pohlédne na krvavou skvrnu, která se line od jejich nohou směrem ke smrti. Ne naopak, valí se to od ní, ne naopak. Zavrávorá, hledá stabilitu a když bosou nohu vrátí na podlahu, trochu to začvachtá. Marika se chytne desky stolu. Místnost se rozpohybuje, jen smrt nehnutě stojí a mlčí. Sesune se na podlahu. Učiní tak tiše, aby Adlu nevzbudila. Když vidí ten zvídavý pohled smrti, tam v posteli sní malá dívka, pokouší se zvednout na kolena a po čtyřech bránit dětskou postýlku. Je ale tak vyčerpaná. Slábne jí zrak, je tu příliš mnoho smrtí. Jsou v řadě za sebou jako v zrcadlovém sálu. Za každým úhlem jedna. Stovky. Tisíce. Marika sedí na podlaze a pomalými pohyby si hladí břicho. Ve své dlani má něhu celého světa. Smrt se pomalým, šouravým pohybem sune k postýlce malé dívky. Prokop měl pravdu. Mladé dívky jsou v určitém věku napuštěné silnými šťávami, ale tahle je ještě dítě. Spí s otevřenou pusou, mezi pažemi olisalý králík z korálky na místo očí. Smrt usedne na pelest. Vydává těžký, chrčivý zvuk, ale možná je to Marika. Dívka na polštáři otevře oči. Má je zářivě modré. Vyroste z ní kráska. Jakoby to někdy k něčemu bylo. Jakoby to někdy nějak pomohlo. Dítě pohlédne na smrt a smrt na dítě. A to stačí. Takhle to bude úplně stačit. Adla má oči široce do kořán. Když se smrt zvedá a odchází, zůstává obtisknutá v těch modrých očích dítěte. Brzo malé dívky, pak ženy, která kdykoliv otevře oči, bude v nich mít smrt. To mi úplně stačí, říká si smrt. A dveře při odchodu ponechá do kořán.

0: Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Slyšeli jsme povídku Zuzany Říhové Proč pro mě všichni pláčete. Z rukopisu autorky pořad připravila Petra Hinčíková. Účinkoval Jan Dvořák, kterého režijně vedl Jakub Doubrava.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Za sexuální útoky a vydírání potvrdil odvolací soud trest pro psychiatra Jana Cimického. Má strávit 5 let vězení a 10 let nesmí vykonávat práci lékaře. Obětí je 39, většina byla jeho pacientkami. Některé ale byly jako studentky u Cimického na praxích nebo s ním jinak spolupracovali. Rozsudek je pravomocný. Advokát Cimického Miroslav Kučerka ale zváží dovolání k nejvyššímu soudu. Cimický dnes u soudu nebyl, v minulosti vinu odmítl. Kriminalisté prověřují včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Michaela Richtrová. Nemocnici museli včera kvůli anonymní výhrušce opustit desítky pacientů a zaměstnanců. Policisté se psi pak celý areál prohledali, žádnou výbušninu ale nenašli. Policie dál hledá pachatele. V Rusku začaly parlamentní volby. Hlasovací místnosti se nejdřív otevřely na Kamčatce a Čukotce. Jde o první volby od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině. Podle očekávání by měla ve volbách pod přísným dohledem Kremlu opět zvítězit vládnoucí strana Jednotné Rusko. Ta podporuje prezidenta Vladimira Putina. V Libereckém kraji začal festival Lípa muzika zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Dnes můžou návštěvníci zavítat do baziliky všech svatých v České Lípě na koncert britského vokálního ansámblu Voices 8. Zítra v Českolipské bazilice zahraje klavíristka Terezie Fialová. V neděli se v zámecké konírně v Zákupech představí folklorní zpěvačka a čembalistka Zuzana Lapčíková. A počasí bude převážně oblačno, na Moravě místy se zmenšenou oblačností. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer ale budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 13. A více zpráv najdete na webu irozanas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
4: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
3: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
4: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
3: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Christofferové. 8 nedokončených obrazů, jedna geniální padělatelka. Ian McKellen a Michael Cole rozehrávají neodolatelný herecký duet pod taktovkou držitele Oscara Stevena Soderbergha. Břitká krimikomedie Christofferové v kinech od 17. září. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Máš pravdu, mluvíš mi z duše. Tak to většinou říkáme, když někdo zrovna vystihne, co právě prožíváme nebo co si myslíme. Takové chvíle bývají vzácným souzvukem mezi námi lidmi, kéž bychom je mezi sebou všichni zažívali v hojné míře. Podobný souzvuk teď přinesla píseň Idy Kellerové Mire Lava, což v romštině znamená právě mluvíš mi z duše. Doufám, že vaše duše budeme dnes odpoledne naším programem dostatečně saturovat, stimulovat a snad i příjemně hladit. Jelikož ale úkolem veřejnoprávních médií není takzvaně hladit po srsti, budeme se věnovat i tématům nepříjemným a bolestným. Třeba válce, která naší lidskou civilizaci provází od počátku a bohužel je tu s námi i dál. Ani destruktivní síla druhé světové války a 70 milionů jejich obětí nás nezastavili před tím mučit se a zabíjet se dál. Momentálně třeba na Ukrajině, na Blízkém východě a nebo taky v Africe. Odkud se bere zlo v člověku, na to se budeme ptát po 15. hodině, kdy zaostříme na tvorbu ukrajinského autora Ilariona Pavliuka, který se aktivně účastnil bojů v Doněcku i Charkově. Román, vidím, že vás zajímá temnota na Ukrajině, trhá prodejní rekordy, v českém překladu vychází nyní. Naším hostem bude překladatelka, ukrajinistka Jiřina Dvořáková. A vrátíme se také do roku 1945 a položíme si otázku, jaké bylo léto toho roku pro vítěze, poražené, oběti, pachatele, celé Brity a samozřejmě i obyčejné lidi. Německý historik a publicista Oliver Hilms hledá odpověď v knize Konec a začátek. Nám je ve studiu přiblíží a také ji pro nás zhodnotí Milena M. Marešová. Řeč ale bude také o hudbě nebo architektuře. Už za chvíli se společně vydáme do areálu brněnské vily Šťastny, která počínaje dnešním dnem vypráví příběh sepětí rodu Havlů s moderní architekturou. Tak buďte s námi. Dobré odpoledne.

0: Povznášející hudba klasika Johanna Nepomuka Hümmela, konkrétně jeho jiskřivý koncert pro trubku a orchestr S-dur, promiňte, na žesťový nástroj s nejvyšší znějící polohou a jasným pronikavým zvukem. Na Vltavě právě bravurně dohrál mistr na slovo zlatý Wynton Marsalis a doprovázel ho přitom britský National Philharmonic Orchestra. A my už v pátečním odpoledni otevíráme první téma, věnovat se budeme rodu Havlu a také jeho sepětí s moderní architekturou. Jako poučeného stavebníka a partnera slavných architektů, například Evy Jiřičné, Bořka Šípka nebo Josefa Pleskota, právě tak představuje Václava Havla výstava nazvaná Havlova architektura, kterou najdete v areálu brněnské vily Šťastny. Samozřejmě, jak jinak než u příležitosti Havlových nedožitých devadesátin. Výstava je otevřená ode dneška až do konce roku a zašla na ní redaktorka Alena Rokosová, která se setkala s kurátorkou Vlastou Loutockou a ptala se jí třeba i na to, jaká konkrétní témata výstava zmiňuje.
1: Začínáme rodokmenem Václava Havla, pak tam máme takovou část, kdy se věnujeme stavební činnosti předků Václava Havla, potom přecházíme tedy na tu část intervencí na Pražském hradě, je tam k vidění spolupráce pana architekta Franty s Václavem Havlem a výstava je doplněna krásnými skicami a bystami, které speciálně pro výstavu vytvořil malíř a architekt Zdeněk Makovský.
2: Jak se snažíte Václava Havla představit jako někoho, kdo rozuměl architektuře?
1: Představovat Václava Havla bych si asi nedovolila, ale rozhodně měl pro architekturu cit, protože byl ze stavařské rodiny a měl velké vnímání pro prostor. Byl to dramatik, takže měl i cit pro jakousi scénu a načasování a vhodné rozložení. No a vlastně takovým jeho nejdůležitějším motem bylo představit hrad veřejnosti, otevřít ho, propojit ho, nech říct zrovna s podhradím, ale prostě s běžným pražským životem. V součástí té výstavy je panel, na kterém máme realizaci Josefa Pleskota, ten známý tunel v Jelením příkopu. Potom je tam zmíněna lávka, kterou projektoval Bořek Šípek a vůbec je tam všude cítit taková vize Václava Havla, přejatá možná od Rudolfa II. A jeho panování, jeho dvora, kdy Pražský hrad byl plný kejklířů, umělců, vědců, a žil. Tak to byla hlavní myšlenka Václava Havla, proč vlastně se do těch intervencí na Pražském hradě pustil.
2: Dával architektům volnou ruku anebo měl konkrétní představy?
1: Nevím, jak konkrétně Václav Havel, ale myslím si, že vždycky při jakémkoliv zadání je to dialog. Dialog mezi zadavatelem a dialog mezi architektem. A pokud to byli architekti těch jmen, jako třeba Eva Jiřičná, Josef Pleskot, anebo potom výtvarník Bořek Šípek, tak si myslím, že to byla velká spolupráce a velmi plodná, což je vidět z těch intervencí a z toho, co na Pražském hradě zůstalo.
2: Vy jste zmínila ta tři slavná jména, ale s kým dalším, například Václav Havel, spolupracoval, s jakými dalšími architekty, designéry?
1: Václav Havel měl svůj tým, kterému se říkalo Pytel Blech. A to byli jeho poradci, kteří mu doporučovali nejen architekty, ale doporučovali mu samozřejmě i směry, spisovatele, fotografy, takže to byl celý komplex jmén. My tady se zaměřujeme na ta jména, která jsem jmenovala.
2: Dalo by se nějak zobecnit, jakou stopu Václav Havel na Pražském hradě zanechal?
1: Možná ta stopa se zdá dneska už miniaturní, ale je to taková stopa radosti, uvolnění, euforie a hlavně hrdosti.
2: Setkáme se s ní, už když si všimneme hradní stráže.
1: To byl jeden z prvních úkolů, který Václavu Havlovi ležel na srdci. Hradní stráž před ním byla oblečena do zelených uniform. Václavu Havlovi to evokovalo vojenství a v podstatě boj. Takže chtěl, aby hradní stráž byla reprezentativní a preferoval modrou barvu. A to bylo taky zadání, které dal Teodoru Pištěkovi, kterého si přizval k této spolupráci. A Teodor Pištěk už tehdy ověnčený Oscarem za svoje kostýmy pro film Miloše Formana Amadeus, se velice rád tohoto úkolu zhostil, navrhl několik variant, letních variant i zimních variant a dokonce i uniformu pro prezidenta republiky.
2: Teodor Pištěk zpočátku nevycházel s armádou. Jak to vyřešili?
1: Vyřešili to, to je spíš taková humorná historka a je k vidění na dokumentu, který natočila Česká televize a Teodor Pištěk tam vzpomíná tehdy, že se radili s generálem Československé armády a ten doporučil, když tedy Teodor Pištěk prošel vojenskou katedrou v době svých vysokoškolských studií, čili základní vojenské vzdělání a výcvik má, tak byl jmenován plukovníkem.
0: Dodává Vlasta Loutocká, kurátorka výstavy Havlova architektura. V areálu brněnské Veli Šťastny bude expozice otevřena do konce prosince.

0: Americká jazzová zpěvačka Summer Joy v písni Social Call Gigiho Grise a Johna Hendrixe dospívala na Vltavě přesně 7 minut před 14:30 a my budeme nadále držet prst na tepu hudebního dění, protože do studia Vltavy právě vkročil Vojtěch Babka, hudební redaktor naší stanice. Já jsem tomu ráda. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, ahoj.
0: A Vojtěch nám přichází říci o tom, že soutěž Concertino Praga slaví 60. narozeniny. Finálové klání v kategorii strunných a klávesových nástrojů, kde budou Česko reprezentovat hned 2 mladí umělci, se odehraje dnes večer v Pražské Dvořákově síni Rudolfina. A Vltava vám ho nabídne v přímém přenosu. My se ale Vojtěchu vraťme nejprve na úplný začátek, kam až sahají kořeny Concertina Praga.
1: No, sahají právě do hlubiny těch 6 dekád, jak si správně řekla, do roku 66, kdy už první koncert laureátů té soutěže Concertino Praga, tehdy pod hlavičkou Československého rozhlasu, už ukázal, že vlastně i tato soutěž může odstartovat leciakou pozoruhodnou uměleckou cestu a kariéru. Tak se to vlastně dělo v průběhu těch 6 dekád a děje se to i do dneška, jak vidíme, každoročně. Tehdy vystoupili mimo jiné 12-letý Dmitrij Sitkovecký, 14-letý Václav Hudeček nebo 15-letá klavíristka Ljuba Timofejeva. A mimochodem, 2 z těchto někdejších finalistů jsou letos také mezi členy soutěžní poroty. Pan Sitkovecký a Václav Hudeček.
0: Zmiňuješ se o porotě, koho dalšího v ní letos můžeme potkat?
1: Máme skvělé osobnosti, to jsou Ivo Kahánek, aktuální nový ředitel Pražské konzervatoře, hoboistka Jana Brošková, klarinetista Jiří Hlaváč, hráči České filharmonie Lukáš Moďka nebo Václav Petr a další.
0: Zmiňovali jsme hned v úvodu, že Česko bude letos reprezentovat dvojice mladých umělců, o koho konkrétně jde?
1: Jde o violončelistu Tobiáše Balkovského a klavíristku Valentínu Ibriči. Tobiáš aktuálně studuje Pražskou konzervatoř a už teď má za sebou řadu soutěžních úspěchů. Také už vystupoval i s orchestrálním doprovodem, takže si počkáme, co nám dnes večer předvede. Bude hrát Čajkovského rokokové variace. A Valentína Ibriči hraje na klavír od svých 8 let. Už v 9 získala jednu ze zajímavých cen ve své kariéře. Mladí pianisté hrají na klavír Steinway and Sons, tak se jmenovala ta soutěž. A když jí bylo 10, tak se stala absolutní vítězkou tohoto klání. Valentína Ibriči bude hrát Čajkovského bémol koncert.
0: Vltava letos v přímých přenosech nabízí celkem 3 finálové večery Concertina Praga. Připomeneš li stručně?
1: Ano, včerejší už proběhl, včera v sále Pražské konzervatoře. Dnes máme tedy toto klání klavír a smyčce v Dvořákově síni Pražského Rudolfína za doprovodu našich rozhlasových symfoniků a pod taktovkou Marka Šedivého. A na Concertino Praga zavedeme posluchače ještě za týden. V pátek to bude přímo do Jindřichova Hradce, kde v rámci jihočeského festivalu Concertino Praga vystoupí ještě finalisté s komorním programem v rytířském sále zámku v Jindřichově Hradci a i tento koncert přineseme v přímém přenosu a já už jen dodám, že všechny 3 koncerty potom ze záznamu můžou posluchači znovu vyhledat na našem webu.
0: Dnešní přímý přenos finálového koncertu soutěže Concertino Praga z Rudolfina budeme na Vltavě vysílat od 19 ano. hodin. Ty jsi k němu samozřejmě přinesl i hudební ukázku, co to bude?
1: Zavzpomínáme si na Concertino Praga 2011. Ten archiv samozřejmě nahrávací Concertina Praga za těch 60 let je nesmírně bohatý a zajímavý a je vždycky vzrušující se podívat, jaké byly začátky těch umělců a kam došli třeba dnes. Fagotista Arsení Škapcov z Ruska je dnes věhlasným fagotistou a také dirigentem, usadil se ve Švýcarsku a v roce 2011 získal fagotista Arsení Škapcov cenu, tedy první cenu a také cenu za nejlepší provedení povinné skladby. A my si teď Arsenie Škapcova na snímku z Rudolfína z června 2011 poslechneme v ukázce z koncertu F-dur pro fagot a orchestr Karla Marie von Webera. Já jsem vybral alespoň rondo, závěrečnou větu a i tehdy finalisty doprovázel Socher, tehdy s dirigentem Janem Kučerou. Takže teď nám bude hrát Arsení Škapcov a já ještě jednou zvu posluchače za letošními finalisty do Rudolfína na dnešní 19. hodinu.
0: A já děkuji Vojtěchu Babkovi.
1: Také děkuji.

0: fagotista Arsenij Škapcov, vítěz soutěže Concertino Praga ve svém oboru z roku 2011 v koncertu pro fagot a orchestr F-dur Karla Marie von Webera.
1: Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.

0: Jitka Šuranská, Jiří Plocek a lidová inspirace v podobě moravské písně Ej hory hory, která na Vltavě dozněla 3:05. Deska Písňobraní vyšla v roce 2005. A my už teď míříme do roku 1945 a budeme se ptát, jak se v létě toho roku proměnil svět. Právě takovou otázku si položil německý historik a publicista Oliver Hilmes. Při hledání odpovědi se mu podařilo sestavit kaleidoskop stěžejních příběhů i okrajových epizod, odehrávajících se na straně vítězů i poražených, v troskách Třetí říše nebo při jednání o podobě nového světa. Jak se podařilo v knize nazvané Konec a začátek zachytit atmosféru doby, to už nám řekne Milena M. Marešová, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Mileno, z jakých pramenů autor čerpal pro svou kompozici?
1: Podstatnou částí té knihy jsou poznámky, ale především samozřejmě citovaná literatura nebo zdroje vůbec, protože ty jsou archivní, už také internetové, což je vlastně zajímavá věc při pohledu, když si uvědomíte, kolik toho mohlo zbýt těch reálných památek, které potom bylo možné digitalizovat nebo prostě šířit internetovými sítěmi. Takže to je jedna zajímavost, ale jinak jsou to vlastně zprávy z dobového tisku, policejní hlášení, archivní prameny. Zásadní jsou také reflexe, vzpomínky, deníkové záznamy. Tam asi pro nás nejznámější jména bude Thomas Mann, vůbec Mannovi. Zase to, co je tam, z čeho je čerpáno z Thomase Manna, tak vlastně my jsme nemohli zatím číst v českém překladu. Mohli jsme číst Klause Manna, jeho Bod obratu, ale také třeba už v češtině máme k dispozici vzpomínky generála Žukova, ze kterých je tady citováno, anebo zápisky japonského lékaře přeživšího svržení atomové bomby na Hirošimu, protože to je vlastně také okamžik, kterým to léto vrcholí a které je tady také zaznamenáno.
0: Nakolik je podle tebe obraz léta roku 1945, tak jak ho Hilmes podává, věrohodný?
1: To je zajímavá věc, protože ten text je velmi podmanivý a myslím si, že je to právě tím, že on to nevybudoval jako jeden blok faktografie, kterou by shromáždil a nějakým akademickým způsobem analyzoval, ale právě, že uchoval ten pocit, že jsou to útržky, zlomky, které vlastně tak nějak se překrývají a splývají do jednoho, že se podíváte do Berlína, do Francie, do Ameriky, do Japonska. Samozřejmě jsou tam ty stěžejní pilíře těch oficiálních akcí, jako tady je setkání v Postupimi, kde se vlastně americký prezident Truman, britský premiér Churchill a generalissimus Stalin setkávají a už si nedělí svět, protože to už mají za sebou, ale vlastně si tam poměřují tu sílu toho, že ten zabraný svět je opravdu jejich a že nejde ani tak o to nějak rekonstruovat ten starý svět, ale naopak si tam mocensky vybudovat to svoje zázemí. A přesto vlastně, přesto veliké plátno vystupují marginálie, jako jsou ostatně na obálce té knihy, jsou malé děti, které, dalo by se říct, buď pomáhají při odklízení trosek v rozbombardovaném Berlíně, anebo možná už si zajišťují otop na zimu, protože taková situace tam určitě byla, takže ty malé žebrající děti, zároveň to území, které bylo dílem osvobozené, ale zároveň také možná už obsazené. A do toho zase detail amerického vojáka, který prochází ruinami bývalého Hitlerova bytu, kde žil, a ten voják se jmenuje John Fitzgerald Kennedy. Takže takhle vám to do sebe zapadá a zase nad tím ještě takový poryv toho, že tam jsou suché statistiky. To, že klesají počty sebevražd a stoupají počty sňatku, nebo že se otevírají kina v Berlíně, což si pochvaluje jeden ze sovětských vojáků, pro kterého to možná je výjimečná záležitost.
0: Z toho všeho, co říkáš, myslím, jasně vyplývá, že historická hodnota Hilmesova textu je nesporná. Z tvého pohledu převýší ta historická linka tu literární?
1: Myslím si, že spíš zafungují obě dvě. Nevím, jestli rovnoceně, ono na tom zase tolik nezáleží, ale společně to prostě funguje skvěle. Protože, jak říkám, je to soubor historických dokumentů, které ale oživují ty příběhy, ty žebrající siroci nebo ty příběhy lidí, kteří najednou mají před sebou otevřený svět, otevřou se jim brány koncentračního tábora, ale oni nemají kam jít. Nebo naopak zase voják, který je v zajateckém táboře. Takže poměry tohohle ty kriminální případy, které se tam staly a zároveň ta obdivuhodná životaschopnost na těch ruinách, kterou člověk nechápe. Takže Helmesovi se opravdu podařilo výstižně poskládat tu realitu, vystavět do ní kontrasty, ale ještě i dopředstavit si ji velmi čtivou formou. Takže díky tomu my se vlastně do té někdejší reality, která těžko se dá pochopit, těžko se dá popsat, ale vrátíme si, myslím, plastičtěji a opravdověji.
0: Tolik Milena M. Marešová, Poutavě a plasticky, o neméně plastické a poutavé knize Konec a začátek Olivera Hilmese, kterou v překladu Zuzany Švarcové vydalo nakladatelství Host. A Mileno, poprosím tě, přidej ještě tip k poslechu zítřejší víkendové přílohy. Co připravuješ?
1: Znovu se vydáme do katedrály, jak ji neznáte. Po druhé za vitrážemi, za tím, jak je možné cítit světlo s Janou Davidovou Kracíkovou, budeme rozprávět, nebo Marie Pivovarová bude rozprávět s Vladimírem Drábkem a Jaromírem Tipltem o současném stavu a umělcích a umělkyních ve stylu Art Brit. A do barokní perly severozápadu, do malého Kuksu v Karlovarském kraji, což je zámek Valeč, tam nás pozve Tamara Salcmanová.
0: Milena Marešová, díky moc.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Svou první symfonii, která dnes běžně nese přídomek klasická, napsal Sergej Prokofjev mezi lety 1916 a 17. My jsme teď na Vltavě slyšeli její čtvrtou část, hrála nám ji Berlínská filharmonie, řídil ji Herbert von Karajan. A co se vysílalo v rozhlase přesně před 60 lety, na to se zaměříme právě teď. Více je možné se dozvědět a taky si poslechnout v projektu Auditorium na platformě Můj rozhlas. 18. září roku 1966 se třeba na stanici Československo 2 vysílal pořad nazvaný Zahraniční věda před naším mikrofonem, který se zabýval novinkami z vědeckého světa. A tentokrát se věnoval objevům maďarského vědce, který se zabýval nezvyklým oborem, takzvanou biomuzikologií. Teď si můžeme poslechnout krátkou ukázku. V pořadu uslyšíte Danielu Sekyrovou Naďovou a Jana Hanzáka.
1: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
2: Ne, to není znělka nového pořadu. Chceme vás dnes seznámit s poměrně neznámou vědou, s biomuzikologií, která se zabývá hudební podstatou ptačího zpěvu.
3: Nedávno se ve Vídeňské akademii věd konala za účasti vědců z mnoha zemí zajímavá diskuse, kterou vyvolala přednáška vědeckého pracovníka Maďarské akademie věd, biomuzikologa Petra Sjökeho a jeho zvukové záznamy. Co vlastně tak zaujalo rakouské specialisty?
4: Az, hogy új módszert mutatok be, olyat, mely külföldön még ismeretlen, de legjobb lesz, ha egy madár mutatja be.
3: Zřejmě to, že jsem vystoupil s novou metodou. Avšak nejlépe bude, jestliže vás s touto metodou seznámí jeden z účinkujících v mých zvukových záznamech. Poslechněte si hlas síkorky koňaty. Jestliže zpomalíme tento záznam 8krát, zní takto.

0: Snad jste si všimli v této zpomalené podobě a samozřejmě i v nižších tónech určitého nápěvu, který ptáci velmi dobře slyší. Tento nápěv je však pro velkou rychlost vnímán lidským uchem splývavě a zní nám jako pouhé štěbetání. Jestliže však toto štěbetání, obrazně řečeno, položíme pod lupu, tedy jestliže ho zpomalíme, uvědomíme si, že ptačí zpěv to je vlastně hudba, přesněji řečeno, biologická hudba.
1: Není to samozřejmě hudební umění, je to hudba pouze z formálního hlediska.
2: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Jordánský král Abdaláh II. Je na návštěvě Česka. Přijali ho premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a také prezident Petr Pavel. Ten pojednání vyzdvihl vztahy obou zemí. Prezident Pavel ocenil roli, kterou Jordánsko hraje ve snaze zajistit mír a prosperitu na Blízkém východě. Dalším tématem schůzky byla i humanitární situace v pásmu Gazy. Moskevský soudce vydal zatykač na ruskou novinářku Žanu Němcovovou. Je to dcera zavražděného opozičního politika Borise Němcova. Novinářka žije v Německu a ruská prokuratura ji viní z činnosti pro nežádoucí organizaci, za což jí hrozí až 6 let vězení. Obvinění Němcovové souvisí s její prací pro nadaci Borise Němcova za svobodu, kterou v Německu založila v listopadu roku 2015 a která podporuje nezávislou žurnalistiku. Snímek režisérky Ester Geislerové Dvě deci tuše byl vybrán do soutěže na 42. ročníku Mezinárodního filmového festivalu ve Varšavě. Film, v němž sestry Anna a Ester Geislerovy skládají ze vzpomínek a archivních záběrů portrét svého otce, uznávaného japanologa Petra Geislera, bude soutěžit v sekci dokumentárních snímků. Festival se koná od 9. do 18. října. Film Dvě deci tuše měl světovou premiéru na letošní 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. A počasí dnes je převážně oblačno. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni. Na horách naměříme kolem 13. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné páteční odpoledne, milí posluchači. Dnes je 18. září, posloucháte Odpolední vltavský kulturní servis, ve kterém pro vás sledujeme a mapujeme aktuální dění nejen na české, ale také zahraniční kulturní scéně. Na úvod další hodiny pro vás teď máme pár sladkých slov z písní Those Sweet Words. Na rtech nám je přináší americká písničkářka Norah Jones. A my vám přejeme pohodový poslech.

Snad vás potěšila a snad i po duši trochu pohladila sladká slova i medový hlas Nory Jones. A snad vám sedne i program následující hodiny vltavského programu, kterou už teď otevíráme kultovní větou: sovy nejsou tím, čím se zdají být. Že lidé nejsou takoví, jací se na první pohled být zdají, a že za prvním dojmem, za první vrstvou reality se často skrývá zcela jiná skutečnost, už jsme v životě asi pochopili všichni. Poměrně záhy je s touto realitou konfrontován také agent Cooper, který přijíždí do maloměsta na severu Spojených států nedaleko rozlehlých kanadských lesů, aby vyřešil brutální vraždu středoškolské studentky Lori Palmerové. To městečko, jak už určitě tušíte, se jmenuje Twin Peaks a dějí se v něm hodně podivné věci. Podobně podivnou vesnici, ve které toho vře hodně pod povrchem, teď v románu Vidím, že vás zajímá temnota, líčí ukrajinský autor Ilarion Pavliuk. Jeho román překonal krátce po vydání ukrajinské prodejní rekordy a stal se národní kulturní událostí. Teď ho můžeme číst i v českém překladu. V čem se podobá kultovnímu seriálu Davida Lynche, jak ukazuje zlo v člověku a co o něm říká a jak se v něm zrcadlí autorova zkušenost války, kterou zakusil uprostřed bojů v Charkově a Doněcku, tak i o tom nám už za chvíli řekne víc jeho překladatelka, ukrajinistka Jiřina Dvořáková. A mluvit budeme následně také o pokrytectví, manipulaci a slepé důvěře. Právě o nich především je Molièrův Tartif, kterého teď nově uvádějí v Šumperském divadle. Tak zůstaňte s námi.

0: alegorie lhostejnosti, která je živnou půdou pro tu nejhorší lidskou špatnost. Tak i tak píše kritika o románu ukrajinského spisovatele a válečného veterána Ilariona Pavliuka. Vidím, že vás zajímá temnota. Autor v něm zavádí čtenáře do odlehlé postsovětské vesnice Čapeklov, kde beze stopy mizí lidé. Když se tu ztratí i malá holčička a na místo dorazí kriminální psycholog, věci naberou ještě dynamičtější spád. Platí i pro Pavliukův román, že jsou nejsou tím, čím se zdají být a jak ještě jeho román souvisí s kultovním seriálem Městečko Twin Peaks. I na to se budu ptát překladatelky románu ukrajinistky Jiřiny Dvořákové. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Mr. Tajemna David Lynch ve zmíněném seriálu mimo jiné ukazuje, že lidská špatnost a temnota dosahují mnohem větších hloubek, než jsme ochotni a schopni si běžně připustit. Je to i téma Ilariona Pavliuka?
1: Tak určitě je to jeho téma, ale on to možná pojímá trošku jinak, protože vlastně ta ústřední část toho románu, která se právě odehrává v Čapeklově, je to vlastně celá ta druhá část, která je nejdelší a pak ještě část třetí, tak tam vystupují postavy a vlastně Pavliuk vychází z takové té křesťanské koncepce hříchu a každá z těch postav spáchala nějaký jiný hřích. Takže ono to tam je vlastně jako dost jasně vymezeno. Pavliuk je v tomhletom velice jako přímočarý a tím si myslím, že se to jakoby trošku liší od toho Lynche, protože tento má všechno takové jako neurčité. Tak v tomhletom ohledu to je možná trošku jiné, ale samozřejmě máte pravdu, že ta inspirace Twin Peaks v tom určitě je, ale zároveň tam je teda ještě spousta jiných inspirací.
0: K tomu se dostaneme. Teď pojďme posluchačům alespoň trochu nastínit příběh, děj, který se odehrává v postsovětské vesničce Čapeklov. Co je to za místo a cože se to tam všechno děje?
1: Tak ještě jenom na úvod chci teda uvést na pravou míru, že vlastně ten Čapeklov, jak jsem říkala, je jenom část toho příběhu. Ona vlastně část příběhu, ten začátek a pak část té třetí části se odehrává vlastně v předválečném Kyjevě. Takhle se to dá říct jakoby v té současnosti, dejme tomu. Takže několik takových drobných reálií z toho člověk také pozná, ale jinak pak se najednou ten Andrej ocitá právě v tom Čapeklově. A jak a proč to nebudu prozrazovat, protože tím bych zase prozradila nějaké to rozuzlení, ale prostě ten Čapeklov je takové specifické místo. Je to v podstatě obraz takové zapadlé, izolované a skorumpované vesnice. Teď nedávno vyšel s autorem rozhovor, s autorem Ilarionem Pavliukem, rozhovor v deníku N, kde on to právě zmiňuje, že chtěl zobrazit peklo, nějaký obraz pekla a inspirovalo ho k tomu, co jiného než ruský venkov. Ruská maloměsta, kde on strávil část svého dětství. No a je pravda, že já když jsem to překládala, tak jsem to teda, ruský venkov jsem taky měla vlastně před očima, protože je tam zobrazená vlastně takový ten nepořádek, ta neuspořádanost, bezvýchodnost a lhostejnost těch lidí a celkově jako těch poměrů. Jsou tam i postavy takové typické, vlastně postsocialistické, ten starosta skorumpovaný nebo líný policista, který nic nedělá a podobně.
0: Zmínila jste inspirace Pavliuka jeho dětstvím nebo zkušenostmi z ruského venkova. Dočetla jsem se, že vyrůstal v ruské vesnici Sachalin, která byla špinavým místem, dírou plnou těžkých alkoholiků. Co tam zažil, co tam viděl, jakým způsobem se to promítlo do toho, co píše?
1: No on myslím v tom rozhovoru přímo říká, že tam vlastně bylo to, jak lidé vyhazují ven svoje výkaly a je jim to úplně jedno, prostě není tam žádná kanalizace v těch městech, je tam prostě plno sněhu, takže oni jako mají za to, že když to vyhodí ven, tak to je vlastně to nevadí, protože ten sníh to nějak zasype. Tak přesně tahle ta scéna tam je a myslím, že tam je právě, že i ty postavy vlastně, oni to jsou vlastně takové karikatury nebo prostě na to jako často vlastně se na ně dívá satiricky, ale právě ty poměry toho venkova, kde vlastně není nic, kromě pár prostě slibů, které slibuje ten starosta, že jednou se tam otevře ten cukrovar, a přesně jako způsobem, jakým on manipuluje vlastně s tou skutečností, tak to si myslím, že je velká inspirace tady tím zapadlým venkovem ruským.
0: Mluvili jsme o zlu v člověku, o lidské špatnosti a taky o tom, co jí otevírá dveře. Jak to vidí Pavliuk? Vy jste mluvila o 7 smrtelných hříších.
1: No, tak ono tam vlastně možná není ani tak, jako co jí otevírá dveře, ale ten román je hlavně o tom, co vlastně nastává, když člověk nějaký hřích spáchá. A teďka, jak se s tím vyrovnávat. Protože vlastně on z toho hledá východisko a ukazuje, že vlastně většina těch postav, které spáchaly nějaký hřích, tak místo toho, aby se ho snažila nějak odčinit, tak volí tu jednodušší cestu, že ten svůj hřích přebije ještě něčím dalším a mnohem horším. Takže se vlastně z toho nevymaní.
0: A tak se to zlo vlastně řetězí.
1: No, ono to má vlastně jako takovou náboženskou koncepci. Je to samozřejmě, tady musíme jako uvést na pravou míru, že to je skutečně jako dílo východoevropské, které vychází z té duchovní tradice, z té filozofie, která vlastně jakoby je většinou dost nábožensky zaměřená, a tahle inspirace v tom určitě je. A to znamená, že on nabízí vlastně jakoby pro ty, co jsou schopní tu temnotu překonat, vlastně i určité světlo, naději, a zatímco pro ty, kteří to nepřekonají, tak peklo.
0: Román, vidím, že vás zajímá temnota. Ukrajinského spisovatele a novináře Ilariona Pavliuka je hlavním tématem páteční odpolední Vltavy. Společně s překladatelkou, ukrajinistkou Jiřinou Dvořákovou se k němu za chvíli vrátíme.

0: Právě v temných a těžkých časech potřebujeme knihy. Ujišťují vás, že v sobě máte dostatek síly a moudrosti udělat správnou věc. Proto takové knihy nejsou populární navzdory válce, ale díky ní, říká mimořádně oblíbený ukrajinský spisovatel Ilarion Pavliuk. Jeho román Vidím, že vás zajímá temnota vyvolal na Ukrajině senzaci a byl přeložen do několika světových jazyků. Teď péčí nakladatelství Argo vychází také v češtině v překladu Jiřiny Dvořákové, která dál zůstává hostem páteční odpolední Vltavy. A zmiňovala jsem, že Pavliuk je aktivním vojákem, nebo byl, účastnil se bojů na Donbase, také v Charkově a v Doněcké oblasti. Jak se podle vás ta zkušenost s hrůzami války propisuje do způsobu, jakým uvažuje o zlu v člověku, ale taky do samotného způsobu, jakým píše?
1: No tak to je samozřejmě těžko říct, nemůžu úplně za něj mluvit, ale myslím si, že jako některé ty vyostřené situace, které člověk zažije v té válce, tak právě nutí člověka uvažovat o tom dobru a zlu a hledat právě to pozitivní vyznění, to světlé východisko, což si myslím, že tady v tom románu konkrétně je. Ona tam žádný jako přímý vliv těch jeho zkušeností asi úplně nenajdeme v tom románu, přestože teda ten hrdina, hlavní hrdina Andrej Hajster je válečný veterán, ale v podstatě ta zmínka je tam taková menší nebo spíš jako i komická, vlastně co se týče toho jeho válčení na Donbase a předtím teda sloužil ještě jako voják v cizinecké legii ve Francii, ten hrdina. A ono to je vlastně důležité, protože se to pak jako propisuje do té jeho psychiky, vlastně všechny tyhle ty zážitky. Ale jakoby úplně přijme nějaké popisy bojů, to tam není samozřejmě.
0: Zmínila jste nějaké hledání světla na konci tunelu, nebo zkrátka hledání světla i v té největší tmě, kterou bez pochyby jakákoliv válka je. Je to důvod, proč lidé na Ukrajině Pavliukovu knihu čtou? Nebo proč je tak úspěšná? Proč se z ní stal bestseller a vůbec jedna z nejprodávanějších knih poslední dekády na Ukrajině?
1: Jako určitě v tom hraje roli tohleto nakonec jakoby to pozitivní vyznění, ale zároveň, že to není žádná jako prvoplánová taková jako pozitivnost, jo. Protože, no, já si myslím, že úspěšné to je zejména proto, že to je opravdu velice moderně napsaný román, který je to vlastně zároveň taková hra se čtenářem, mixuje tam různé vlivy, různé žánry a to je poměrně něco neobvyklého na ukrajinskou literaturu rozhodně, taky navíc teda, jak říkám, žádné jako důležité ukrajinské reálie v tom nejsou, nevztahuje se to nějak k té ukrajinské historii třeba nebo kultuře nebo i současnosti, protože to většina z té současné ukrajinské literatury dělá, což je samozřejmě správně, ale ten Pavliuk myslím, že jako zcela programově tohle
0: jde jinudy.
1: No a taky si myslím, že právě tím, že on tam vlastně využívá spoustu inspirací, spoustu vlivů ze jak vlastně klasické literatury, kultury, tak vlastně i z té úplně moderní současné popkultury, tak to je velice, myslím, že pro Ukrajince, ano, jako zajímavé. A je to vlastně taky něco úplně, co je opakem třeba, co bylo v historii, byl vlastně vnucovaný socialistický realismus, který vlastně měl to všechno nalajnované a Pavliuk jde právě úplně obrácenou cestou, že ukazuje světlo je tady úplně jinde a je to vlastně, není to to, co se nám říkalo tady celá ta léta, takže jako to si myslím, že pro ty Ukrajince je to vlastně takový důkaz, že i ukrajinská literatura může být světová.
0: Zaujalo mě, že Pavliukovou mateřštinou je ruština. On píše rusky, jeho knihy ale vycházejí zásadně ukrajinsky. Znamená to tedy, že román napsal v ruštině? Někdo ho přeložil do ukrajinštiny? S jakým textem jste pracovala?
1: No já jsem pracovala s tou ukrajinštinou. To jsem jako měla i za úkol. To bylo prostě, byl požadavek ukrajinského nakladatelství a já samozřejmě radši jsem pracovala s tou ukrajinštinou, ale je pravda, že jsem tu ruskou verzi měla k dispozici, protože to je vždycky lepší mít tuhle tu původní verzi a navíc, když prostě něco bylo potřeba se na něco podívat, tak jsem se podívala. Ale samozřejmě měla jsem zákaz to kdekoliv šířit a autor prostě vlivem té historické situace mluvil rusky, ale už přešel na ukrajinštinu a vlastně právě v tom zmiňovaném rozhovoru on říká, že svůj další román už napsal ukrajinsky.
0: Hmm. Teď to možná celé stáhnu k našemu českému prostředí. Myslíte, že ruská invaze na Ukrajinu ovlivnila zájem českých nakladatelů, popřípadě překladatelů, ale taky čtenářů o současnou ukrajinskou literaturu? Jak si v tuto chvíli stojí ukrajinská literatura u nás?
1: Zájem nakladatelů to určitě ovlivnilo velice, za to jim děkujeme, protože přiznám se, že my všichni překladatelé z ukrajinštiny jsme s vydáváním knih překladů z ukrajinštiny měli ještě vlastně před tou celoplošnou invazí trošku problém. Už z toho důvodu, že se od toho příliš o té ukrajinské literatuře nevědělo. Že vlastně přesně tak ta sovětská propaganda, která působila celá staletí vlastně s tím, že Ukrajina neexistuje, nemá svoji kulturu, tak vlastně i zamlčovala existenci té ukrajinské literatury. A tím pádem vlastně lidé nemají moc přehled o tom, že existuje nějaká ukrajinská literatura, což se samozřejmě s tou celoplošnou invazí změnilo. A skutečně v současné chvíli se začínají vydávat prostě hodně titulů. My všichni překladatelé z ukrajinštiny pracujeme intenzivně na různých překladech. Takže Navíc teda, jako kdo by měl zájem, tak rozhodně doporučuji se podívat na stránky České asociace ukrajinistů, kde šéfka pražské ukrajinistiky Tereza Chlaňová uveřejňuje takový seznam vlastně aktuálních překladů z ukrajinštiny a tam se vlastně můžete, díky tomu se můžete vlastně dozvědět, kolik už titulů vyšlo. Protože teda je pravdou, že asi zájem čtenářů není úplně zatím velký, ale to si myslím, že je zejména proto, že málo kdo o tom něco ví.
0: Říká překladatelka a ukrajinistka Jiřina Dvořáková, která nám v páteční odpolední Vltavě přiblížila román ukrajinského autora Ilariona Pavliuka. Vidím, že vás zajímá Temnota, který v českém překladu vychází péčí nakladatelství Argo právě teď. A ještě dodám, že román, který vyšel také ovšem v jiném nakladatelství, v nakladatelství Maraton, je Pavliukův debut noir detektivka Bílý popel. Jiřině Dvořákové moc děkuji za rozhovor. Ať se vám daří.
1: Taky děkuju a taky ať se daří.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Dobové nástroje i snaha co nejvíce se přiblížit dobové interpretaci. Právě takový přístup definuje soubor Le Concert des Nations, který od začátku 90. let tvoří hudebníci převážně z latinskoamerických zemí, nejen z Jižní Ameriky, ale také ze Španělska, Portugalska, Itálie nebo Francie. Teď v koncertu pro zobcovou flétnu, violu de gamba a smyčcové nástroje Georga Filipa Telemana tyto hudebníky řídil Jordi Savall.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 2 do 4:30.
0: Příjemné odpoledne, milí posluchači, je přesně 15.40 a my teď obracíme list a budeme se věnovat současnému českému divadlu. Slavnou komedii o pokrytectví, manipulaci a slepé důvěře, tak tou je Molierův Tartif, kterého teď nastudovalo divadlo Šumperk jako vůbec první premiéru nové sezóny. Titul se na šumperské jeviště vrací po více než 40 letech. Nejnovějšího zpracování se ujal hostující režisér Mikuláš Tic a uvedení novinky si nenechala ujít ani naše spolupracovnice, divadelní publicistka Pavla Bergmanová, kterou už teď zdravím do olomouckého studia. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pavle, jak k Tartufovi, co by klasice světového dramatu, tvůrci přistoupili? Dočkáme se nějaké razantnější interpretace?
2: No, tvůrci zvolili pojetí záměrně rozkročené mezi minulostí a přítomností. Na jedné straně se důsledně drží původního půdorysu Molierova textu v Čech, těch situací, zápletech a vztahů postav. Na straně druhé ta snaha zasadit do našich reálí občas ale naráží na tu původní logiku. A inscenace by si podle mě zasloužila určitě důkladnější řešení některých situací. Zmíním třeba si symbolický zásah krále a deus ex machina v závěru inscenace, kdy zbaví rodinu Orgona závazku, tedy přepsání majetku na Tartifa. No, za Moliéra to byla jakási nutnost poklony panovníkovi v kontextu inscenace, ale tento vzkaz vyznívá najednou schematicky. Je otázka, jestli takové spravedlivé autority vlastně kolem sebe vůbec máme. Nicméně, abych nebyla v tom hodnocení nějak extrémně kritická. Je třeba zdůraznit, že tvůrci z Tartifa vykřesali velmi silné varování před manipulací, což dneska může být velmi vhodně rezonovat vlastně ve společnosti.
0: Mluvili jsme o manipulaci, pokrytectví, také o slepé důvěře. Můžete více rozvést právě témata, s nimiž tvůrci chtějí diváky ve své inscenaci zasáhnout?
2: No, už jsem naznačila, že ta Ticova inscenace není ani tak kritikou pokrytectví náboženského, byť Tartif nosí křížek na krku a k Bohu vzlíží. Je to opravdu celkem působivý pohled na manipulátory a jejich techniky, kterými nás mohou vlastně připravit o vše. Zároveň ten titul silně akcentuje téma toho, jaké důsledky ta manipulace přináší, nebráníme-li se jí nějak racionálně. Snad i proto je tady mnohem větší pozornost než na Tartifa soustředěna na tu druhou stranu, na oběti. Ty, kteří vlastně přehnaně důvěřují, nechávají se obalamutit a nenaslouchají varování nejbližších. A v přesahu se vše může týkat samozřejmě i manipulace politické.
0: Vraťme se, Pavlo, ještě na chvíli k rozkročení mezi minulostí a přítomností, které jste ostatně zmínila. Projevuje se také nějak například ve výtvarném řešení inscenace?
2: No, určitě. Autorkou výtvarné koncepce je Linda Holubová, která se snažila dát domu Orgonových současnou tvář s rádoby takovým moderním nádechem oplechovaných kontejnerových stěn. Z haly pak vede průhled do zahrady, v níž se společnost baví při grilování. Není to ale nějak honosná domácnost. Na scéně vidíme i jakýsi úklidový kout s pračkou a čistícími prostředky. Ten domov Orgonových se tak nachází v jakémsi chaosu, nejen toho nepořádku, ale i nejednotnosti postojů jednotlivých příslušníků té rodiny. Na druhou stranu ale není moc jasné, oč by měl vlastně Tartif tu rodinu připravit, což je vlastně jedna z těch nelogičností. Zajímavě se v tom rozkročení mezi minulostí a přítomností pracuje v případě kostýmů, které vlastně kombinují u většiny postav současné střihy s prvky takové dobové klasicistní módy, jako jsou různá péra, paruky, fyží a tak dále, čímž vlastně výtvarnice propojila ty dva světy, minulost a přítomnost. No a v závěru, kdy dojde k odhalení skutečné role Tartifa, tak hrdinové postupně odkládají ty historické ozdoby a ukazují svou odhalenou tvář napálených postav.
0: Inscenátoři pro šumperské nastudování zvolili překlad Vladimíra Mikeše. Veršované drama, jak uvádějí, bylo výzvou pro kompletní šumperský soubor, který v Tartifovi účinkuje. Jak se s tím z vašeho pohledu herci vyrovnali?
2: No, myslím, že soubor se s tou výzvou vypořádal skvěle. Herci tu vznešenost poezie i jistý patos velmi přirozeně zcivilňují. Místy si verše s jejich rytmem divák ani neuvědomuje. To si užívají především herečky Laďka Jančíková v roli živelné služky Doriny, ta na mě tady hodně silně zapůsobila, a Barbora Nědobová, co by Orgonova žena Elmíra. Obě v těch postavách navíc akcentují takovou sympatickou ženskou pragmatičnost. Naopak mladé postavy těch různých milenců a sourozenců pojali herci spíše jako drobné karikatury hrdinů, kteří si teprve hledají cestu a k životu a dospívají pod vlivem jistých stereotypů. A určitě čekáte na hodnocení Tartifa. Ten v podání Krištofa Zajíčka Grigera byl patřičně úlisný, nicméně i dost a záměrně upozadněný v rámci té režijní koncepce, sehrával hlavně roli té symbolické rozbušky pro uvědomění si situace těch ostatních postav. Naopak velkým obloukem vývoje, a to od naivní dobrácké důvěřivosti až po netradiční vyústění, musel projít Alexandr Stankuš jako Orgon, do kterého tvůrci koncentrovali veškerou tragédii napálených obětí. Ten konec ale nebudu prozrazovat, jak to dopadne. Ideální bude, když se do divadla Šumperk posluchači sami vypraví, aby to zjistili.
0: Moliérova Tartifa v režii Mikuláše Tyce, novou inscenaci divadla Šumperk, před pár dny viděla a teď ji pro nás také zhodnotila naše spolupracovnice, divadelní publicistka Pavla Bergmanová. A my za to moc děkujeme.
2: Já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Hezký den.
3: Pak jsi schovaná.

0: Nebo spíš lidi čtou, ale nějak jinak než dřív. V poslední době mi totiž chodí pozvání do book clubu, čtenářských klubů. Jsou to menší nebo větší komunity lidí, které fungují ve větších nebo menších místech a schází se, aby nejdřív každý zvlášť knihu přečetl a pak si o ní společně s lidmi povídal. Tenhle nápad, scházet se nad texty, dostali lidé už v 17. století, když spolu probírali četbu Bible. Což byla mimochodem jedna z mála příležitostí, kdy se diskuze a vzdělávání mohly účastnit i ženy, kterým bylo jiné formální vzdělávání odepřeno. A ze čtenářského klubu Benjamina Franklina vzešla dokonce první knihovna, v níž si lidé knihy předpláceli a půjčovali. Zakládání veřejných knihoven bylo se čtenářskými kluby svázáno i během 19. století, kdy se nad knihami scházely ženy toužící po emancipaci, obrozenci nebo milovníci dobrodružství a přírody. Pro ty na konci 30. let minulého století založil čtenářské kluby spisovatel Jaroslav Foglar. Nebyly nějak velké, k založení stačili 4 členové, ale i tak díky nim Foglar nalákal ke společnému čtení tisíce dětí. Já jsem v srpnu zamířila do Kutné Hory, kde funguje Kutnohorský book club, který založila novinářka Lenka Penkalová, prostě proto, že bez knížek nemůže žít a chtěla si o nich s někým pravidelně povídat. Schází se už 7. rokem každou středu v měsíci, večer v hospodě s 5 nebo i 10 podobně naladěnými lidmi a povídají si o tom, co přečetli. A taky se pak někdy složí, aby pozvali spisovatele nebo spisovatelku a povídali si o jejich knížkách i s nimi. Což je tedy zážitek. Většinou, když jezdím na čtení, přijdou lidé, kteří se s mými texty setkávají poprvé. Ale když jedu za čtenáři book clubu, přijdou lidé, kteří mají otázky a já jim odpovídám a je v tom něco, co jsem donedávna tak samotářské činnosti, jako je čtení knih, až tolik nepřisuzovala, je v tom společný prožitek. Naprosto chápu, proč čtenářské kluby v diktaturách zakazovaly a proč jich hodně vzniká teď, když lidé bojují s jiným diktátem, všudy přítomného digitálního přesycení. Čtení knih je něco tichého, hmatatelného a každý knihu přečte jiným způsobem, podle toho, jak je nastavený a v jakém životním období knihu čte. A i proto je společné čtení jedné knihy tak fascinující. I pro mě je fascinující jezdit po book clubech a mluvit o těch rozdílných zážitcích z textu, který jsem sice napsala já, ale každý ho přečte trochu jinak. A v té jinakosti je možné se potkat a pak zase číst dál.
1: Nejen Markéta Pilátová, ale i další ženy slova, třeba Magdalena Placová, Pavla Horáková nebo Anna Beata Háblová píší a načítají pro Vltavu své úvahy. To samé pro nás ale samozřejmě dělají také muži, třeba Karel Hlížděla, Tomáš Kublížek nebo Petr Beneš. Všechny úvahy psané a načtené pro Vltavu najdete pod jednou střechou na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Migrace, rozšiřování Evropské unie nebo válka na Ukrajině. O těchto tématech dnes v Rakousku jednal šéf České sněmovny Tomio Okamura z SPD se svými protějšky ze Slovenska a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu chtějí hledat společné postoje středoevropských zemí. Mluvili také o tom, jak více zapojit mladé lidi do práce parlamentů. Předsedové parlamentů debatovali také o tom, jestli by státy střední Evropy měly vyzvat Evropskou komisi k větší zapojení do jednání o ukončení války na Ukrajině. Psychiatr Jan Cimický půjde na 5 let do vězení. Odvolací soud mu potvrdil také 10letý zákaz činnosti. Podle pravomocného rozsudku Pražského městského soudu lékař za skoro 40 let své praxe sexuálně zaútočil na 4 ženy a dalších 35 jich vydíral. Jeho oběťmi byly pacientky, ale také spolupracovnice a studentky. Cimický k dnešnímu jednání nepřišel, v minulosti svou vinu odmítl. Evropská komise dnes vyplatí v přepočtu přes 80 miliard korun z půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou podle komise určené na nákup raket a dronů. Mají Ukrajině pomoci bránit její území a vzdušný prostor před pokračující ruskou agresí. Jde už o 4. platbu, kterou komise Ukrajině poskytne jako součást obranné části půjčky. Dohromady tak letos Ukrajině vyplatí už téměř 15 miliard eur. Je to přesně přes 360 miliard korun. A počasí v noci bude zpočátku místy oblačno, jinak polojasno až jasno a kránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat od 12 do 7 stupňů v údolích, až kolem 5 na horách budeme měřit kolem 6 stupňů Celsia. Zítra čekejte převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na horách naměříme kolem 15 stupňů Celsia. A více zpráv čtěte na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Mám od malička velkou slabost pro obrazy, ať už pro ty výtvarné nebo literární, slovní, říká česká fotografka a také významná překladatelka z němčiny, která se zasloužila třeba o překlady Nietzscheho, Kafky či Rilkeho, Věra Koubová. Sama je autorkou a básnířkou, jejíž verše nerezonují jen v lidských myslích, ale dokonce i v hudbě. Před 4 lety je na desce Svou chvíli zhudebnil pianista Martin Brunner a společnost mu přitom dělali i zpěvačka Markéta Foukalová a hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Svou chvíli mají na Vltavě právě teď a my vám přejeme pohodový poslech.

0: Živá nahrávka z pražského Duxu z 10. února roku 2022 právě dozněla na vlnách Vltavy. Slyšeli jsme projekt pianisty Martina Brunera s úžasnými působivými žestovými fanfárami. Tento projekt inspirovala poezie Věry Koubové. Ve zmíněný únorový den měl v Centru současného umění Dux světovou premiéru.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A o čem byly premiérové akcenty na Vltavě v tomto týdnu, to si můžete na naší stanici připomenout dnes, už za pár minut, přesně v 16.30. V pátečním akcentu, jak víte, vždy vybíráme ze všech vydání pořadu daného týdne. A jaká témata to budou dnes? Ohlédneme se ještě za Benátským filmovým festivalem. Jehož 83. ročník skončil před několika dny, konkrétně 12. září. Zaměříme se ale také na překladatele a jejich postoje nejen k umělé inteligenci. A diskutovat budeme také o oblibě a nadčasovosti Havlových divadelních her dnes. A nakonec se zeptáme, jak náročné je u nás vydávat ilustrované knihy. Výběr z pořadu Akcent tohoto týdne na Vltavě poslouchejte v 16.30.

0: V díle Ludvika van Beethovena má opusové číslo 27 jeho slavná měsíční sonáta. My jsme teď ovšem slyšeli jiné dílo s číslem 27 v názvu. Šlo o klavírní sonátu E-moll. Se svou pověstnou technickou precizností i citem ji provedl Ivan Moravec. A jestliže Václavu Havlovi patří v těchto dnech, kdy si připomínáme 90 let od jeho narození, patří nemalá část vltavského programu. Musíme mu kousek prostoru věnovat i v odpoledním čase. Havlovy text v době jeho výročí zhusta znovu ožívají i na scéně Pražského divadla teď dostává tvar jeho boc bezmocných. Někteří z nás ještě nemají ani volební právo, ani nemohou kandidovat do veřejných funkcí a přesto chtějí spolu vytvářet svět, ve kterém budou žít. 13 herců do 20 let se v nové inscenaci Pražského národního divadla inspirovalo právě touto Havlovou esejí. K jeho nedožitým 90 vytvořili stejnojmenný činoherní titul jako svou generační výpověď. Premiéra se koná dnes v prostoru Pražské křižovatky. Vítajte na zemi, je dokonalá, miliony rokov tu rovnováha vládla.
1: Inscenace Moc bezmocných se částečně opírá o esej Václava Havla, vysvětluje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodolová.
2: Já myslím, že dílo Václava Havla právě mluví o pravdě, jak s pravdou zacházet ve společnosti, kde tu pravdu říct vlastně nemůžete. A my jsme se vlastně zpočátku chtěli věnovat vlastně té eseji, ale pak jsme zjistili, že ty vnitřní témata a témata těch Čechů a Slováků, těch mladých lidí jsou natolik silný, že na tom můžeme tu inscenaci postavit.
1: Mladí herci otevřou témata, která jejich generaci nejvíc trápí. Mimo jiné genderové nerovnosti, vlastenectví nebo ekologická krize. Snaží se tak lidem ukázat svět svýma očima. Pokračuje jeden z herců Richard Gašparovič.
3: Myslím si osobně, že keď príde divák, tak asi nebude schopný tak spracovať všetky tie myšlienky a všetky si ich možno zobrať nejako k srdiečku, ale je to naozaj pestrofarebné a povedal by som, že každý človek si tam nájde nejaké téma, pri ktorom by sa nejako pozastavil a že možno by sa nad ním zamyslel. Moja téma je ekologická kríza, lebo nemám pocit, že by sa tomu kládlo takej pozornosti, ako si to naozaj zaslúži. Lebo nie je vyslovene ten problém, že by sme nevedeli, čo sa deje, ale že my to vieme, ale nerieši sa to.
1: Co by chtěli mladí umělci divákům předat, vysvětluje herečka Anna Weissová.
4: Ta inscenace může sloužit jako dobrý otvírač témat právě mezi generacema a možná i sloužit víc jako komfort toho, že jsme v tom nějak všichni společně.

0: Pro mě je důležitý, aby jsme je neviděli jako naše, moje generace, právě tím prismatem, je to křehká generace.
1: Doplňuje Adéla Laštovková-Stodolová.
0: Tohle představení není o tom, že nás z něčeho ta generace viní, že my za něco můžeme a že oni jsou ta oběť společnosti, ale oni nám spíš tak podávají ruku a říkají nám, my něco cítíme, my se něčím trápíme, pojďte s náma o tom mluvit a pojďme to společně s námi nějak znovu utvářet tu společnost. A pak, co bych přála, aby se stalo s tou jejich generací, aby je to právě oslovilo v tom, pojďme být otevřený, pojďme neskandovat, nekřičet, neosočovat, nevinit, ale pojďme vést dialog.
1: Projekt z velké části tvořili samotní herci, a to pod vedením zkušeného tvůrčího týmu. Skládali hudbu, psali texty, básně, ale pracovali také s kostýmy a scénografií.
2: Když spolu hledáme bodu, pořád se ptáme, kdo od koho ke komu.
0: Ta spolupráce byla hodně založená na dialogu, aby jsme nedělali představení o nich bez nich. A každý si myslím, že v tom projektu nějakým způsobem i zvládal svoje limity, protože třeba právě jedna z dívek chtěla to všechno zaspívat a dát do textu, přitom nikdy nespívala, takže tam i se děly tyhle ty zajímavé odstraňování těch nějakých vnitřních hranic a limitů.
1: 13 mladých Čechů a Slováků tak v inscenaci Národního divadla Moc bezmocných promluví za generaci Z. Diváci ji budou moci vidět i ve studiu nové budovy Slovenského národního divadla v Bratislavě, a to začátkem října. Valeria Oros, Český rozhlas.
3: Looking at the world through rose-colored glasses, everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems of rosy hues.

0: Občas je dobré podívat se na svět skrze růžové brýle. Právě tak se na něj teď díval Dan Bárta a společnost mu přitom dělal rozhlasový big band Gustava Broma. Je přesně 16 hodin a 22 minut. Láska, která se vzepře rozumu, společenským pravidlům i vlastnímu osudu, tak té bude patřit sobotní odpoledne na Vltavě. Krvavou svatbu Federica García Lorky v rozhlase roku 1990 nastudoval režisér Josef Melč a obsadil do ní Danielu Kolářovou, Václava Postráneckého, Janu Hlaváčovou a další známé herce. My vám tuto inscenaci nabídneme zítra v rámci sobotního dramatu. Teď nabízíme krátkou ukázku.
1: Proč jsi přišel?
2: Tobě na svatbu.
1: Taky jsem ti byla na svatbě.
2: Ty jsi to dala dohromady. Vlastníma rukama uštrikovala. Můžou mě zabít, ale plivat po mně nebudou. A peníze, i když se tak lesknou, jsou někdy jen plivanec.
1: To je lež.
2: Radši mlčet. Hned se mi vaří krev. Až do těch kopců bych to musel vykřičet.
1: Mě by bylo slyšet dál.
3: Nechte těch řečí, co bylo, bylo, nemluv o tom. Za chvilku budou tady.
1: Má pravdu. Nemám s tebou ani mluvit. Ale rozčílí mě, že si za mnou tak klidně přijdeš na svatbu. Na svatbu! A ještě si troufneš zeptat, jestli jsem dostala květiny. Jdi. A počkej venku na ženu.
2: Tak my dva už spolu ani mluvit nesmíme.
3: Ne, nesmíte.
2: Co jsem se oženil? Přemýšlím ve dne v noci, čí to byla vina. A vždycky na nějakou přijdu. Jednu horší než druhou, ale vina je v tom vždycky.
1: Chlapovi na koni se povede leda, co dokáže i uštvat děvče na samotě. Ale já mám svou hrdost. Proto se vdávám. A zavřu se tady s mužem. Toho musí mít ráda nade všecko.
2: Hrdost ti nepomůže.
1: Nepřibližuj se.
2: Mlčet a trápit se. Horší trest si už vymyslet nemůžeme. K čemu mě byla hrdost? Co z toho, že jsem se na tebe ani nepodíval a nechal tě, abys celé noci nespala? Jenom jsem oheň rozmykával. Ty si myslíš, že čas léčí a zdi, že tě budou chránit. Ale to není pravda. Když se něco zařízne do srdce, nikdo to nevyrve.
1: Nesmím tě poslouchat. Nesmím slyšet tvůj hlas.
0: Rozhlasové nastudování Lorkovy krvavé svatby uvádíme zítra po 15. hodině. V roli nevěsty uslyšíte Danielu Kolářovou, která letos v září slaví významné životní jubileum. V pondělí vám v odpolední Vltavě navíc nabídneme i krátký dokument věnovaný této herečce. Momenty Daniely Kolářové uslyšíte ve 14.30. A co uslyšíte v ranním vydání pondělní mozaiky? Budeme pokračovat v cyklu Havlova architektura, věnovat se ale budeme také divadlu a hudbě. Představíme novou inscenaci Letnice Městského divadla Brno a ohlédneme se i za Dvořákovou Prahou, která zítra, tedy v sobotu 19. září, uvede Dvořákovou operu Jakobín v nastudování Tomáše Netopila. Prostor ale dáme taky zahraničnímu kulturnímu dění. Před 9. hodinou nám Marie Sýkorová představí nové výstavy a podzimní kulturní akce v Paříži. Pro páteční odpoledne je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví za celý zbytek posádky editora Jana Zítku a také Jana Mikuška z techniky. Přejeme vám co nejpříjemnější podvečer a samozřejmě i klidný a pohodový víkend. Opatrujte se.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Ohlédneme se ještě za Benátským filmovým festivalem. Překladatelé a jejich postoje nejen k umělé inteligenci. Obliba a nadčasovost Havlových divadelních her dnes. A jak náročné je u nás vydávat ilustrované knihy. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Neznámá žena. To je vítězný film letošního Benátského festivalu. Jediný snímek z celé 21 v hlavní soutěži, který natočila režisérka. Letošní Benátky se ale nedají popsat jen jako soutěž o nejlepší filmy. Mezi nejdiskutovanější témata patřili Elon Musk, Rupert Murdoch, CIA a Chile, Gaza, televizní voyeurismus nebo moc technologických miliardářů. Jak upozorňuje Variety i český filmový publicista a náš kolega Pavel Sladký, jedním z hlavních témat festivalu se stala moc a odpovědnost těch, kteří ji mají. Co tedy letos Benátský festival říká o světě, ve kterém žijeme? Zeptali jsme se filmové publicistky Hedviky Petrželkové a uměleckého ředitele Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Karla Ocha.
1: To si přeje každý organizátor festivalu, aby kdokoliv, byť si o tom festivalu pouze třeba jenom čte, nebo tam byl na filmech, vydestiloval z programu tato vlastně těžká, ale zároveň velmi důležitá témata, že to skutečně není jenom, že si parta lidí pouští filmy pro zábavu, ale že to skutečně má nějaký smysl, takže myslím, že od A až do Z všechno, co si jmenoval, to tam proběhlo a ovšem probíhaly velmi, velmi horečnaté debaty a diskuze a výhoda Benátek oproti festivům, jako je třeba Cannes nebo Berlín, že nemá ten certifikovaný trh, že tam není žádná jako paralelně běžící obří akce, která rozmělňuje pozornost, strhává na sebe pozornost. Tady skutečně to absolutní, nebo to soustředění na film je absolutní a na jejich témata a na ty diskuze. I proto se vlastně po Benátkách, o Benátkách hovoří mnohem více než po Berlíně o Berlíně.
2: No, mimochodem, ten filmový trh tam je, ale to je právě moc hezké, jak on se odehrává takovým plážo způsobem.
1: On to není to ten certifikovaný trh, jo? Je to jakoby trh, teď třeba Torontský festival má poprvé certifikovaný trh, ale a je to přesně lážo plážo. Řadu let se o to vždycky pokoušel nějaký jiný vysoce postavený člen francouzského filmového biznesu, který přijel na Lido a nedařilo se mu to, po roce vyhořel. Teď Pascal Dio, dlouholetý šéf tamního industry, myslím, že se mu podařilo absolutní maximum z toho vykřesa, takže tam probíhá pár akcí, kde se pomáhá financovat vlastně filmy ve fázi dokončení a tak, ale říkat tomu trh, to bychom, myslím, asi urazili všechny ty ostatní trhy.
2: Hedviko, pokud ty se podíváš na letošní festival, tak co je ta nejvýraznější emoce z nějakého filmu? A nebo z celého pobytu v té druhé polovině ve festivalu?
3: První polovině
2: festivalu.
3: Já už tradičně jezdím většinou na první polovinu festivalu, nevím proč, máme to tak jako rozdělené trošku. A emoce byla jako radost. Pro mě Benátky, navštěva Benátek a festival Benátského je vždycky veliká radost, protože tam to podle mě má daleko uvolněnější atmosféru než třeba zimní festival v Berlíně nebo jako hodně napěchovaný a hodně sledovaný festival v Cannes. Tak Benátky, přestože mají také jako nabitou a velice silnou soutěž, tak jsou trochu jako jiného charakteru. A zajímavé je, že teda tam často Benátky jsou takým předstupem dalších velkých cen, jako jsou Oscaři. I když je otázka letos, jak to bude vypadat v tomhle ohledu, ale určitě je tam několik titulů, které mají našlápnuto na pozdější jako další velké ceny.
2: No, v souvislosti s Oscary se hodně mluví, nebo Netflix hodně rozjel Oscarovou kampaň ohledně filmu Ink, což je Danny Boyle a vlastně zaměření se na vznik bulvárního deníku The Sun, ale spíš bylo docela zajímavé, jakým způsobem se mluví o Johnu Malkovichovi.
1: Chtěl jsem dodat, že Ink, ať už se Ink dostane do těch finálních bojů či ne, to je otázka, ale myslím, že by byly vlastně drtivá většina lidí, kteří viděli jak v Benátkách, tak na Telluride, na festivalu v Severní Americe film Wild Horse 9 Martina McDonagha, tak by se velice divili, kdyby John Malkovich nebyl alespoň nominován. Byla by to jeho třetí nominace a já si myslím, že Oscar by měl skutečně dostat, protože ten jeho výkon, já jsem měl možnost ten film vidět dvakrát a Samozřejmě, když se člověku líbí film poprvé, tak se těší na druhou projekci, protože se těší na ty okamžiky, které už zná a vychutná si je podruhé, a to pro mě byla v podstatě každá scéna s Johnem Malkovičem, který je naprosto absolutně uchvatný.
2: Mimochodem, Edviko, o filmech Martina McDonagha se vlastně mluví pokaždé, když nějaký nový přijde.
3: Určitě, určitě. On není na lidu vůbec jako neznámý. Naopak už tam dvakrát bodoval s předchozími dvěma filmy. Víli se nešeru a ještě
1: a tři billboardy.
3: Tak, no. Jenom jsem chtěla doplnit ještě Karla, že vlastně máme už jako český název filmu Divoký kuň devítka a film přijde do kin v listopadu, takže čeští diváci se na něj můžou těšit a opravdu se mají na co těšit, protože to byl jeden taky z mých jako největších zážitků určitě na festivalu. John Malkovich je tam naprosto famózní. Člověk by neřekl, že jako herec tohoto kalibru ještě dokáže vykřesat ze sebe takovou nádhernou emoční salvu vlastně takového jako výkonu a ještě s tím dobrým parťánkem Samem Rockwellem. Je to jako opravdu skvělá dvojka a ten film opravdu tam perlí oba.
1: Skutečně Martin McDonagh potvrzuje něco, co prokázal mnohokrát předtím, že je především fantastický scenárista. Hmm. On je skvělý režisér, ale všechno to začíná úžasným scénářem. Ostatně jeho psaní znají i návštěvníci divadla Činoherního klubu, kde jeho hry byly před několika desítkami let uváděny. A proto vlastně si všichni herci chválí práci s ním, protože jim dává neskutečné příležitosti a já si přihřeju Tady Vary polívčičku, v svém vstoupí do kina 4. listopadu pod značkou Tady Vary.
0: Tolik umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och a filmová publicistka Hedvika Petrželková.
4: Akcent.
0: Při letošní Noci literatury se předčítalo z pestré škály světových knižních titulů. A vy jste tak mohli osobně posoudit kvalitu překladů do češtiny. Překladatelé a překladatelky se obávají nejen uvažovaného zrušení Ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale i nástupu umělé inteligence. Co by tedy absolventky a absolventi překladatelství měli do budoucna umět? Nejenom o tom jsme mluvili s překladatelem z angličtiny a místopředsedou obce překladatelů Lukášem Novákem a překladatelkou z němčiny Michaelou Škultéty.
5: Vývoj je tak překotný, že opravdu nikdo nevíme, co bude. My, co můžeme vědět jako překladatelé, je, že naši profesi to hodně ovlivňuje, ono to ale ovlivňuje celou řadu jiných profesí. A že prostě, já si myslím, že nejupřímnější, co já můžu říct, je, že prostě nevím, co bude. Nevím, co bych doporučila současným studentům.
2: Co byste učila?
5: Snažila bych se učit, já nevím, já neučím právě, protože to neumím, ale snažila bych se učit ten lidský přístup, no ten lidský prvek, ono prostě je to tak, jak říkal Lukáš, ten překlad není bezchybný a když dáte nějaký překlad třem překladatelům a třem vynikajícím a třeba cenami ověnčeným překladatelům, získáte tři různé knihy. To není tak, že ale to není zároveň tak, že když to dáte AI a budete mít ten správný prompt, tak získáte tu jedinou dokonalou správnou knihu. Prostě překlad vždycky bude souviset s interpretací a jak jsem řekla, kolikrát ani autor neví, co tím přesně myslel. Ten lidský prvek tam podle mě musí zůstat.
2: No, Lukáš, a nemůže se tedy stát, že naopak se překladatelé a překladatelky starou s těmi editory překladů od AI? To znamená, že vlastně dojde k tomu prvotnímu překladu a potom k jeho korekci?
6: To už se trochu děje, tyhle pokusy už se dějou i u nás, víme o tom, a dějou se i jinde. My tady můžu vlastně trochu udělat předpremiéru, my budeme jako obec překladatelů zveřejňovat průzkum, který proběhl mezi téměř 2000 evropskými překladateli v rámci asociace Seattle, kde se i tyhle věci zjišťovaly. A velké procento překladatelů, možná kolem třetiny, se už setkalo s tím, že jim byla nabídnuta kniha přeložená strojově, aby ji editovali. Což je práce, kterou ti, kdo to zkusili, tak zjistili, že je, kromě toho, že je méně honorovaná, tak je náročnější jak časově, tak i na tu kreativitu, protože teď nechci zapírat do detailu, a když dostanete jednu větu, která už je nějakým způsobem před vás položena jako základ a vy ji můžete hodnotit buď z toho pohledu, jestli je správně, a nebo byste ji ale měli hodnotit z pohledu, jestli bych ji já nepřeložil jinak. Jo, a to si myslím, že to je největší problém, který nastává u posteditace umělé inteligence. Ale když se Vrátím k té vaší otázce na Ústav translatologie. Souhlasím s tím, že co by věcně měl ten překladatel umět v roce 30, asi je těžké odhadovat, když si myslím, že ta rutina, to řemeslo tam bude pořád stejné. Ale co si myslím, že by určitě měl umět a v dnešní době kvůli AI vlastně o to víc, je přemýšlet o překladu. Hmm. Ono to zní tak hrozně jako neproduktivně, ale to teoretizování o překladu je strašně důležitý a nástup AI a překladových modelů je naopak důvodem pro to, aby se translatologie jako obor posilovala, nikoli rušila, protože ty otázky, které jsme tady vlastně v těch prvních několika minutách tady ve studiu nastolili, to jsou přesně otázky, kterými se mají zabývat akademici, které se mají zkoumat, protože jsou hrozně důležité, protože stejně tak jako vývoj AI je dynamický proces, tak taky jazyky jsou dynamické systémy, mění se vztahy mezi nimi, mění se slovní zásoba a tak dále, takže jak si říci, že translatologii už nepotřebujeme, že nám stačí jenom si vychovávat ty řemeslníky překladu, kteří budou buď překládat z jazyka A do jazyka B, anebo budou editovat nějaké výtvory umělé inteligence, by byla obrovská chyba, tak jako byla obrovská chyba vůbec oslabovat v dnešní době humanitní obory, byť jsou a zejména v poslední době pod velkým tlakem a zdá se, že poměrně nepopulární.
2: Když tedy shrnu to, co jste právě řekl, tak se mi hned připomněl COVID, kde se o něm mluvilo jako o velké hrozbě, ale zároveň o velké příležitosti. Tak myslíte, že Michálo, to do určité míry platí i v souvislosti s tím, co teď říkal Lukáš v případě AI a překladatelství? To znamená, že je to příležitost možná redefinovat znovu přemýšlení o tomto oboru?
5: Můžeme v to doufat, že je to příležitost redefinovat přemýšlení o tomto oboru.
2: A potřebuje? To translatologie určitě, a ten obor jako takový?
5: Tak myslím si, že každý obor, žádnému oboru to neuškodí. Každý obor potřebuje, aby se průběžně o něm přemýšlelo a redefinoval se. Takže tohle, ano, tohle můžeme vnímat a vzít jako příležitost.
2: A když se vy tedy podíváte teď už úplně na závěr právě na svůj obor a pomineme, protože už jsme to tady i fakt jsme tu několikrát řešili, finančního hodnocení v českých podmínkách, pomineme důstojné prostředí, což je vlastně možná ještě důležitější. Tak ale když se vy podíváte sami kriticky na obor překladatelství u nás, tak co vlastně potřebuje nejvíce?
6: Já myslím, že potřebuje nového Jiřího Levého pro éru AI. To znamená to, co navážu na to, co říkala Míša. Ano, potřebujeme někoho, kdo bude znovu definovat
2: možná připomeňte principy. Postavu
6: Jiřího Levý, velký teoretik překladu, je dodnes vlastně taková největší ikona české překladové školy, ale řekl bych i s mezinárodním přesahem a to je prostě přesně důvod, proč v téhleté jako velmi dynamické turbulentní době prostě potřebujeme, jak se vracím k tomu znovu, tu translatologii spíš posilovat a přemýšlení o překladu a překládání spíš posilovat, než utlumovat.
0: To byli překladatel z angličtiny a místopředseda obce překladatelů Lukáš Novák a překladatelka z němčiny Michaela Škultéty.
4: Akcent.
0: 90. výročí narození Václava Havla se blíží. A Vltava si Havla připomíná z různých úhlů pohledu, samozřejmě i jako dramatika. Už teď si můžete poslechnout na webu stanice v rozhlasové úpravě Audienci, Asanaci i Vyrozumění. Nakolik oblíbené jsou dnes Havlovy divadelní hry? A jsou opravdu nadčasové. Zeptali jsme se dramaturga nejen divadla FX Šaldy v Liberci Jiřího Janků a umělecké šéfky a hlavní dramaturgyně Vršovického divadla Mana Věry Maškové.
7: Tak já jsem byla přesvědčená, když jsem nasazovala Havlovo Vyrozumění a to mě úplně uteklo, že bude nějaké výročí, tak jsem měla pocit, že jdu do strašného rizika. Že jako vůbec ne, to nebyla žádná sázka na jistotu. A byla jsem velmi překvapená a se mnou celé divadlo, když prostě byla tato inscenace tak vřele přijatá tím publikem.
2: Což možná, ale také neskazujte samozřejmě umělecké kvality samotné inscenace, nejenom, že by to bylo dáno tím výročím.
7: No tak to určitě nebylo jenom kvůli výročí, protože si myslím, že běžný divák taky nesleduje, kdy se autor narodil, kdy umřel, tak maximálně ví, že někde mezi tím byl naživu. Ale prostě je to rezonance s tou hrou. Samozřejmě, že v té době, kdy jsem uvažovala o uvedení Václava Havla, to je v souvislosti s tím, že to naše divadlo se vlastně obrací k našim českým kořenům a prostě máme tam velký čapkovský program. Věnujeme se poměrně kontinuálně i tomuto období té druhé poloviny 20. století. Věnujeme se prostě autorům českým, někdy i třeba opomíjeným autorům. Takže jako ta volba toho Václava Havla byla v tomto kontextu logická, ale jako nebyla to rozhodně žádná sázka na jistotu ani prostě jako víra v to, že nasazujeme nějaký trhák.
0: Mimochodem, Jiří, jaká je návštěvnost audience v Liberci?
4: Přiznám se, že my jsme audience a příjem hráli dohromady asi 3 sezóny a pak jsme se rozhodli už ten příjem opustit, protože se tam jednak ukazovalo to, že Jiří Zinsbír nebyl dramatik jako Václav Havel, byl to přece jenom žurnalista a ta kvalita toho textu není taková jako u audience. Takže teď už hrajeme audienci samotnou a ta návštěvnost je, řekl bych, slušná, i když to hrajeme teda v komorním prostředí, tak máme většinou vyprodáno, ale ten prostor je malý, takže těžko soudit. Ale my jako určitě se na Havla chodí.
0: Tak. To znamená, že to jméno samotné, tak je, přestože Věra o tom mluvila jako sázku do nejistoty, tak, ale to jméno do určité míry může fungovat.
4: No, tak já už jsem v úvodu tohle pořadu řekl něco o svých pochybnostech, takže já to mám úplně stejné jako Věra. To znamená, nasazovat dnes Havla je velké riziko z hlediska nějakého diváckého zájmu, ale pakliže člověk má ten správný klíč a zvolí správnou interpretaci, tak si myslím, že Havel jako oslovit může, ale nemyslím si, že jméno Václav Havel na plakátu zajišťuje jako vysokou návštěvnost.
0: Mimochodem, když se bavíme o tom klíči, tak je zajímavé, jak byly také snahy, tady myslím, že i ze strany Národního divadla, poskytnout Havlův text zahraničním režisérům. A konkrétně třeba Viktor Bodo, který teď aktuálně zrovna má inscenaci v Národním divadle, tak se prý zalekl toho, že by českému publiku předvedl svého Havla. A není to vlastně právě důkaz té určité pietnosti nebo toho přístupu?
7: Tak já si myslím, že tady je velký problém, že hodně se uvádějí Havlovy aktovky, ty drobnější věci, ale udělat velkou inscenaci a ještě k tomu na Národní divadlo, to si vlastně už léta nikdo netroufnul. A tam si myslím, že je zakopaný pes, že prostě se nějakým způsobem ty velké scény tohohletoho formátu nebo prostě tohohletoho tématu nějak vlastně nezmocnili.
0: Jiří, vy jste to chtěl doplnit také?
4: No, já jsem to chtěl doplnit jako z pohledu toho zahraničního režiséra. Já si myslím, že tam určitě existuje velká pieta vzhledem k tomu, že máte přijet do země, pro kterou ten autor je ikonou. Je to prostě člověk obecně známý a uchopit ho z jiného úhlu pohledu může být pro toho člověka velice problematické. A to i přesto, že jak tady Věra mluvila o té vaňkovské literatuře, takže ta přesáhla vlastně hranice České republiky, že hry s Vaňkem se objevují i třeba v Británii. Myslím, že Stopard má Vaňka jako postavu ve Svíře, že jo? A i spousta dalších anglických dramatiků ho použila. Takže to je opravdu celosvětový fenomén, ale asi je to velká zodpovědnost, no, přijít do země, kde byl Václav Havel prezidentem a něco o tom. Jo.
0: No, to je vlastně taková důležitá otázka. Zastínil Havel prezident Havla dramatika, Věro?
7: No tak na určitou dobu určitě. Jako to stoprocentně, protože v okamžiku, kdy byl prezidentem, tak si dovedu docela dobře představit ty rozpaky těch divadelníků, uvádět jeho hru. Navíc oni se v době vlastně Havlova prezidentování se ty hry moc nehodily, protože oni v sobě mají velmi silný kritický osten. Jsou vlastně, jak jsem říkala, takové velice nemilosrdné a to bylo zrovna období takového toho budování toho prvobytně spolného kapitalismu, kdy všichni jsme chtěli jásat. A radši jsme zlomili srdce Karlu Krylovi, který nám ten do toho jásotu házel vidle, než abychom si přiznali, že vlastně nežijeme v tak úplně ideálních poměrech, ideálním světě a že bychom měli být kritičtí.
0: Tolik umělecká šéfka a hlavní dramaturgině Vršovického divadla Mana Věra Mašková a dramaturg nejen divadla FX Šaldy v Liberci Jiří Janků.
8: recenzent.
0: Festival Lustr, tedy největší přehlídka současné autorské ilustrace a komiksu u nás, začne příští týden v Holešovické tržnici v Praze. Co všechno musí ilustrátorka nebo ilustrátor promyslet, než vznikne jediná stránka knihy? Jak se ilustrace potkává nebo pře s představou autora nebo nakladatelství? O tom jsme mluvili s ilustrátorkou Marianou Jirátovou a Helenou Černohorskou z nakladatelství Bylo nebylo.
9: My v Bylo nebylo máme strašně rádi s Aničkou Pleštilovou, mojí kolegyní, když nám přijde hotová knížka, to znamená ideální, když vlastně přijde kniha takzvaně autorská, která už má hotové to i ono a my vlastně se jenom sejdeme s tím autorem nebo s tou autorkou a doptáme se, jak by si představovali vazbu, jaký papír, no a pak se řeší takový ty praktické věci jako honoráře a tak dále a kdy to my budeme moct vydat. Když nám přijde

0: určité míry tu kreativní práci děláte vy, protože ta ilustrátorka nebo ilustrátor je osloven vámi. Takže podle nějaké představy, kterou už máte. Což znamená ale, že vy, Mariano, když jste takhle oslovená, tak ale nenutně se musí podařit, ale že tu představu naplníte. Co když vlastně jste oslovená na základě nějakého stylu, ale vy, když si knížku přečtete, tak si myslíte, ne, tohle to nebude olejomalba, tohle to bude stencil, nebo tady naopak to udělám prostě perokresbou, já nevím.
1: To se určitě může stát, ale já věřím, že pokud má člověk jako blízký vztah třeba s tím, kdo tu knížku vydává, tak je vlastně možný společně se na spoustě věcí domluvit, třeba i co se týká té techniky. A vlastně v tom já vidím i součást toho tvůrčího procesu, že nemusí mít jako obě strany hned jasno, ale že se to částečně může ještě na základě nějaký společný domluvy vlastně vyvinout nějakým směrem, který na začátku nebyl vůbec jako v očekávání.
0: No dobře, ale jak moc vy jako ilustrátorka můžete tu výslednou podobu knihy jako celku, to znamená textu i ilustrace, změnit. Tady totiž budu citovat také spisovatelku a ilustrátorku Judith Carr, která řekla, že ilustrace má ukázat něco, co text neříká, jinak obraz jen opakuje slova. No jo, ale co když vyjdete proti autorce nebo autorovi?
1: Jako může se to stát. Jako taky jsem zažila, že jsem vlastně měla kromě textu vlastně od autora i trochu vlastně takový poznámky, jak by si tu knihu představoval. A já jsem, musím říct upřímně, že jsem jako šla proti tomu, udělala jsem to trochu jinak. A myslím si, že jako všichni byli spokojení v finále, tak snad doufám, že to bylo OK.
0: Heleno, jak moc vlastně autorským vkladem má, může nebo by měl být ilustrátor nebo ilustrátorka?
2: Já z podstaty toho našeho nakladatelství vnímám všechny autory rovnoprávně, takže občas to může působit disproporčně, že když je někdo autor textu, který má 300 stran a autor ilustrace třeba jenom 30, tak ale stejně mám pocit, že by měli být tak trošku si rovni, protože oba pracují na tom samém, pracují prostě na tom dobrém výsledku a na tom, aby čtenář chtěl co nejdýl setrvat s tou knihou a aby jeden podpořil druhého. Takže já myslím, že ta nakladatelská role je taková, že nakladatel vytvoří vlastně příjemný prostředí pro tu spolupráci a samozřejmě potom nastavuje takový jako mantinely toho praktického života. Že když by právě přišel ilustrátor s tím, že namaluje 300 olejomaleb, které se potom přefotí, upraví a tak dále, tak samozřejmě vy už víte, že jste vypadli z veškerých rozpočtů, takže řeknete, tak to necháme asi na jindy a uděláme něco, co se dá zvládnout z našeho malého rozpočtu, ale myslím, že i tohle jsou vlastně situace, které se dají řešit úplně otevřeně a nikdy se nesmí vlastně zapomenout, pokud je ten text jako primární, to, k čemu skutečně vznikají ilustrace, protože u autorských knih vlastně to jede, že jo, simultánně. Ten autor skutečně tvoří jako text s obrazem tak, aby jedno s druhým vlastně se doplňovalo, ale když je teda ilustrace jakoby trochu sekundární, řekněme, tak opravdu si myslím, že ten autor toho textu by měl jako souznět s tím, co dostane. Zažila jsem situaci, kdy jsme skutečně jako museli ilustrátora odmítnout, protože vlastně autor textu byl očividně nešťastný z toho výsledku. Stalo se mi to, myslím si, že jednou jedinkrát a od té doby se nám to tak nějak vždycky jako kouzelně daří spárovat, ale vždycky je to vlastně hrozně, protože oba to jsou většinou, že, autoři, lidé citliví, tak vždycky je to taková opravdu jako takový tanec na tenkém ledě.
0: To byly Helena Černohorská z nakladatelství Bylo nebylo a ilustrátorka Mariana Jirátová. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: příjemný podvečer, je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Velvyslanec Spojených států při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Řekl to na summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze. Washington od spojenců očekává plnění závazku vydávat na obranu 5% hrubého domácího produktu. Babišova vláda plánuje na příští rok výdaje na obranu ve výši 2% HDP. Podle amerického velvyslance při NATO je zklamáním, že Česko nedosáhlo ve výdajích na obranu většího pokroku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale výši českých výdajů na obranu hájí. Tvrdí, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Americkému zástupci prý dnes situaci popsal realisticky. Desítky hasičů zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Na místě je vyhlášený třetí poplachový stupeň ze 4. Zasahuje tam 23 jednotek. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkorová-Flígrová. Škodliviny v ovzduší monitoruje na místě i chemická laboratoř. Podle vedení obce hoří na skládce společnosti Ekologie. Lidé v okolí by kvůli kouři a škodlivinám ve vzduchu neměli větrat. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zvyšováním ruské hybridní hrozby v Evropě a ve Francii v posledních týdnech. Macron to řekl po schůzce s lídry parlamentních stran a kandidáty v prezidentských volbách, které Francii čekají na jaře. Macron politiky informoval o dopadech války na Blízkém východě a Ukrajině. Francouzský prezident pověřil vládu, aby připravila plán zabezpečení kritické infrastruktury i průmyslových a technologických center. A počasí zítra čekejme převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně i mlhy. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na horách naměříme kolem 15. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: U poslechu spodních kulturních vod na Českém rozhlase Vltava vás vítá Tereza Lišková. Dnešní vysílání zaměříme na uměleckou tvorbu Miloše Šejna, kterou nahlížejí dva nové dokumentární snímky. Javořím potokem spolu se Šejnem prochází filmařka Tereza Chudáčková. Ahoj Terezo.
2: Ahoj, děkuju moc za pozvání.
1: Experimentální snímek podoby milostného vztahu ke světu předkládá režisér Jakub Kučera. Ahoj Jakube, vítej.
3: Ahoj, taky děkuju za pozvání.
1: A do vysílání se po telefonu později spojíme také s umělcem Milošem Šejnem. No a dnešní téma doprovodí hudební výběr dramaturga Pavla Zelinky. A ten bude zaměřený na hudbu spjatou s přírodou, scenériemi a přírodními materiály. Jako první zazní česko-islandská trojice Field, která se ve své tvorbě věnuje environmentálním problémům. Václav Havelka spolu se svými spoluhráči na desce Future Landscape přináší zvukové experimenty, terénní nahrávky, elektroniku a to vše spojuje se svým písničkářským rukopisem. No a to je i příklad skladby Drinking Reflection, kterou si teď pustíme.

0: Terezo, ty jsi ve svém dokumentárním snímku vydala s Milošem Šejnem k Javořímu potoku a tomuto fenoménu si věnovala na FAMU i svou diplomovou práci, která se soustředí na autorské knihy, které právě v prostředí Javořího potoka vznikaly. Jak začalo tvoje setkání s Milošem Šejnem a jeho tvorbou? Kde je ten bod, ve kterém jste se vy dva setkali?
1: Ten bod se nachází v projekci na FAMU na audiovizuálním semináři v roce 2023. Pan Šejn tam měl vlastně přednášku a ukazoval nám svoje dílo a mimo jiné právě i video od Javořího potoka z roku 2015. Kde ho můžeme vidět, jak se brodí potokem, bere hlínu, maluje s ní do bloku, roztírá listy a u toho zaříkává takovou nesrozumitelnou řečí. A já jsem měla pocit, že přestože mu v podstatě vůbec není rozumět, tak já naprosto přesně vím, o čem on mluví. Mně přišlo, že ta jeho řeč, ten jeho umělecký jazyk, hovoří řečí, která předchází vzniku slov. Že popisuje něco prastarého, prapůvodního, něco věčného, něco, co má společného lidské tělo se skalami a zpěv ptáků s lidskou řečí. A mě to naprosto fascinovalo.
0: A chtěla si to prozkoumat blíž.
1: Jo, já jsem potřebovala zjistit, co to ten pan Shane v té přírodě dělá.
0: Tak si vyrazila spolu s kamerou i audiorekordérem do jeho ateliéru, ale i na cestu s ním do krkonožských zákoutí a strání.
1: Přesně tak.
0: Jakube, tvůj celovečerní dokumentární esej Podoby milostného vztahu ke světu vstoupí do české distribuce 8. října. A světovou premiéru už si odbyl na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Kde začíná tvoje setkání s Milošem Šejnem?
2: To je zajímavé, že tady padl rok 2023, protože to je vlastně stejný, kdy vlastně poprvé jsme vznesli s Jankem Rousem z Artičok TV, což je VOD platforma vlastně na Akademii výtvarných umění. Tenhle rok jsme poprvé zmínili jméno Miloš Šejn, že by byl zajímavým adeptem na to prozkoumat ho v podobě profilů, které jsem vlastně pro Artičok v té době točil. A Miloše Šejna jsme oslovili, ten velmi rychle odpověděl, že ano, že můžeme zkusit najít nějakou cestu, jak to zpracovat. A s Jankem Rousem jsme se vlastně asi za 14 dní vydali na návštěvu na Zebín, tam jsme si povídali, procházeli jeho ateliér, který je vlastně tou přírodou, že na mnoha místech. A vlastně vznikl nějaký první rozhovor, první moment, kdy jsme formulovali jako to, jakým způsobem k tomu přistoupit, k té práci a tak.
0: Tereza se s Milošem Šejnem vydala do Krkonoš, ale část vašich záběrů se odehrává i ve městě. Jak se to stalo, že se v tom dokumentárním snímku objevuje i toto prostředí, ve kterém se Miloš Šejn pohybuje?
2: Ten proces toho vzniku toho filmu opravdu se datuje od toho roku 2023. Jsme primárně v tu chvíli během pár dní natočili velké množství performance právě v těch místech, které jsou mu spíš jako blízké, ať už je to ten Zebín nebo tady Krkonoše a podobně.
0: Zebín vrch.
2: Zebín vrch u Jičína a další místa, Prachovské skály, Borecké skály a podobně. Prošli jsme fakt opravdu velké množství lokací a míst za krátkou dobu. A vlastně už nějaký první fázi střižny jsme i s Milošem vlastně si položili otázku, do jaké míry je i město příroda. A já jsem totiž viděl na Instagramu Miloše Šejna, který je velmi aktivní v rámci tohohle kanálu, jeho performance právě na Letenském náměstí. A mě to navedlo na tuhle myšlenku, jestli bychom v podstatě neskusili to stejné, co už jsme znali v rámci nějakého procesu práce, v rámci těch míst, které dobře zná, jestli bychom něco podobného neskusili vlastně ve městě, protože ať už tematicky to, že i město je příroda, to sám Miloš Šejn nějakým způsobem akcentuje, když o tom o přírodě jako o celku a planetě hovoří a zároveň je tam nějaká taková dějová linka svým způsobem, kdy je tam samozřejmě nějaký ten kontrast zpřítomněn v obraze a zároveň vidíme, že ten Miloš Šejn se chová vlastně velmi podobně v jakémkoliv místě a to, co si myslí, není jenom myšlenka, ale je to i nějaký čin, který prostě dokáže vlastně tou svojí činností, tý performance.
0: Terezo, tvůj film je spjatý spolu se souborem čtyř autorských knih, které vznikaly v průběhu více než 30 let právě v prostředí Javořího potoka v Krkonoších. Proč jsi se rozhodla zaměřit tu pozornost toho širokospektrálního Šejnova díla právě tady na tu kapitolu, která obsahuje několik knih? Co ukazuje?
1: Mm-hmm. Pan Šejn vytvořil spoustu autorských knih během svého života a nejenom na Javořím potoce, ale ten Javoří potok je pro něj prostě srdcovka. To je pro něj hrozně zásadní místo. A vlastně mně se líbí, že v těch autorských knihách se spojuje ten obraz s kresbou a se zvukem. Vlastně v průběhu let tam v podstatě si pan Šejn vytvoří takový vlastní jazyk k popisování toho jako vztahu k přírodě. On říká, že se, že se stává přírodou, když tvoří. A podobně jako on se stává s přírodou a mizí nějaká hranice, nebo ta hranice se stává prostupnou mezi tělem a prostředím, tak podobně jako mizí hranice i v rámci vyjadřovacích prostředků v těch knihách, že mizí hranice mezi textem a kresbou nebo mezi jednotlivýma slovama a taky ta příroda se propisuje přímo do kresby, že tam roztírá ty pigmenty a na konci se jako roztírá hranice i mezi kresbou a videem, když zapojí to video. A mně se to hrozně líbilo a vlastně jsem chtěla prozkoumat, jak vznikl ten jeho jazyk, protože dneska, když vidíme pana Šejna pracovat v přírodě, tak už v podstatě jsou to jenom jako zbytky slov a většina zvuků nebo citoslovcí, ale to má jako historii, ten jazyk se nějak vyvíjel, začínal vlastně v podstatě jako srozumitelný popisný projev a postupně se s ním organicky stalo tohle, že se z něj stal takový syntetický jazyk a mě to jako absolutně fascinovalo a chtěla jsem prozkoumat, jak se to stalo a jak ten jeho nový jazyk, co si vytvořil, vlastně funguje. A vybrala jsem si ty čtyři knihy, protože to jsou nějaké jako mezníky v tom vývoji, že každá ta kniha, kterou jsem si vybrala, byla nějakým způsobem zásadní, že třeba tam poprvé použil tu kameru nebo poprvé začal roztírat pigmenty do té knihy.
0: A s čím jsi vstupovala do té krajiny, kde se propojuje ten autor s tím prostředím, do kterého vkráčí ty? Mm-hmm. Jakou roli jsi tam zaujala nebo pozici s kamerou?
1: Na tom jsem se dala hodně záležet, na to jsem se hodně dávala pozor a snažila jsem se k tomu být citlivá, protože když pan Šejn tvoří v přírodě, tak se jako začne dít něco zvláštního, má hrozně silnou auru a je to prostě cítit kolem něj, že se tam jako děje to něco. Jako
0: silné soustředění, možná by se dalo říct.
1: A já jsem se vlastně snažila taky být součástí toho prostředí. Všechno to bylo improvizované, my jsme si nic nedomluvili dopředu, já jsem ho viděla jako naživo pracovat poprvé a snažila jsem se taky být součástí toho prostředí, taky se jako stát tou přírodou a být tam s tím panem Šejnem a vnímat jeho pohyby, vlastně trochu jsem se musela snažit předvídat, co udělá a tak. Být s ním vlastně v dialogu. On pracoval výtvarně, vytvářel tu knihu a já jsem s ním vedla dialog pomocí toho filmu.
0: Jakube, ty jsi snímek natáčel spolu s kameramanem Filipem Rejčem. Do jakých pozic rolí jste se dostali při tvorbě tohoto filmu vy?
2: No já musím říct, že jako absolutně souhlasím s tím, co tady Tereza popisuje, protože ať už ta aura nebo ta nevyspytatelnost toho pohybu při té tvorbě je nějaká jako determinující v rámci té práce. Čistě prakticky samozřejmě jsme se dostávali do různých jako bažin a potoků a podobně, ale být účasten té tvorby Miloše Šejna je opravdu jako velmi nakažlivé, takže to soustředění je nějakým způsobem ještě umocněné tím, že máte nějaké zařízení technické, ať už já jsem měl zvukové zařízení, takže ta citlivost je ještě jako technologicky trošku jako znásobená, posílená. Je to nějaký, jak říkala i Tereza, společný dialog té situace, protože fakt jsme to tak jako i vnímali, ve chvíli, kdy ta kamera vlastně skončila, Miloš vlastně udělal nějaké jako vlastně radikální gesto nakonec, kdy jako ukončil ten svůj extatický stav svým způsobem, jak to popsat našimi lidskými slovy, tak nějakým způsobem opravdu vyšel z nás nějaká nová jako energie, nějaká úleva svým způsobem, ale ne jako z nepříjemného pocitu, ale spíš si intenzivně intenzivního pocitu, který jsem vlastně neznal. Nebo člověk zná z nějakých různých, nebo je mu, jak to říct.
0: Že ho poznává ještě trošku jinak.
2: Ho jinak, ano. Je to opravdu, za mě to byla nějaká zkušenost určité jako kreativní meditace. My jsme si byli s Filipem velmi dobře i hned vědomí, že jsme součástí společného tance, dalo by se říct.
0: A jak jste, Jakube, pracovali s videoartovým materiálem, který Miloš Šejn už od 60. let vytváří? Asi jste toho měli k dispozici hodně a stalo se to poměrně nedílnou součástí toho snímku podoby milostného vztahu ke světu.
2: No, nemám to teda změřené v čase, jako časomíře toho filmu, ale nebal bych si říct, že to je vlastně 50% toho filmu. A postupem času v procesu jsme dospěli k tomu, že ten video art je určitý jako tvůrčí ostrůvek, kde můžeme prezentovat jednak ty různé technologie, různá místa, různý způsob vizuality, s kterou Miloš Šejn pracuje, ale mohou být vlastně takovým nositelem těch myšlenek a témat, které tam nějakým způsobem propouštíme skrz experimentálnější polohu voice-overu a toho, jakým způsobem interpretuje Miloš Šejn své pocity a nějaké jako to, co je vlastně pod povrchem té tvorby.
0: Zároveň ty autorské Šejnovy záznamy dodávají tomu snímku i širší časovou vrstvu, protože jsou zaznamenávány průběhu mnoha let a sahají i poměrně hluboko do minulosti. Terezo, ty v tom svém snímku i té diplomové práci pracuješ s tou sérií 4 autorských Šejnových knih. Jakým způsobem zachycuješ, ukazuješ ty knihy právě v tom filmu? Jakou cestu si zvolila? Způsob setkání knihy a kamery?
1: Mm-hmm. Tak my jsme jeli s panem Šejnem do jeho ateliéru, kde ty knihy měl, a tam jsem se s nimi poprvé setkala. Já už jsem znala ty texty z předtím, protože on je vydal ve svojí knize Větve patří sem, takže texty jsem znala obsahově, ale ty knihy samotné jsem neviděla. A vlastně pan Šejn těmi knihami listoval a já jsem natáčela. Hodně jsem se soustředila na detaily, na cestování kamery po liniích, na textury i na zvuk těch knih. Hrozně hezky šustí.
0: Mají různé tloušťky papíru, jak zmiňuješ v té své analýze.
1: Jo. A pan Šejn tím byl taky úplně fascinovaný, že vlastně skrz tu kameru vyšly na povrch nějaké nové charakteristiky té knihy, ale zároveň samozřejmě je tam ta otázka, do jaké míry se dá to médium knihy vlastně zaznamenat na film. Samozřejmě to není interaktivní, jako když si člověk sám jako listuje tou knihou, nebo třeba celek té kresby není úplně jednoduchý zachytit, ale vyplyne víc na povrch třeba charakter té linie, nebo když jsem natáčela pana Šejna přímo při kresbě, tak je vidět, jakou energii do toho dává, jak rychle táhne rukou, jak klepe prsty, nebo jak dlouho trvá, než ta kresba je hotová. Takže naopak ten film zase může zaznamenat nějaké části té knihy, které vlastně nejsou tak čitelné v té knize pro běžného diváka.
0: Pozorovatele, čitatele, jo. Prostě toho, kdo se s tou knihou potom setká. A my teď budeme pokračovat s lesním mužem světového ambientu Italem Alio Die. Skladba Invocation of the Source of Life.

0: Café.
1: Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde je dnes se mnou Tereza Chudáčková a Jakub Kučera. Jakube, poměrně výraznou složku filmu podoby milostného vztahu ke světu tvoří i zvuk nebo hudba. A za tou hudbou stojí Oliver Thor. Není to možná úplně intuitivní volba, kterou by si člověk, který je obeznámen s tvorbou Miloše Šejna, představil? Jak se dostal Oliver Thor do vašeho snímku?
2: Rozumím, že to může i možná třeba jako provokovat nebo si pokládá otázky, ale velmi organicky. Já jsem začal spolupracovat v nějaké fázi střihu se Sašou Kaščevem a ještě než jsme vlastně měli vyjasněno nějakým způsobem tu hudební složku, tak už jsme intuitivně používali různé dronové plochy, které vlastně Alexander Kaščev měl ve své bance právě ještě od Olivera Thora, který spolupracoval vlastně společně s ním a s Klárou Tasovskou na filmu o Libuši Hercevěkové, Ještě nejsem, kým chci být. Takže nějakým způsobem ještě než bylo vyjasněno, tak jsme si pracovali jako v pracovní možnosti s nějakým materiálem Olivera a postupně mi bylo jasné, že je tam nějaká zvláštní schoda a přišlo mi, že lze vlastně pracovat i autorsky s Oliverem v rámci té hudby, ale ono obecně ten sound design toho filmu také ošemetne říct hudba, zvuk a podobně, protože v rámci třeba té naší postprodukce to bylo opravdu taková jako zvuková laboratoř nás všech. Je to film, který jde do kin a nějakým způsobem nám přišlo zajímavé využít tu zvukovou stopu a zintenzivnit ji i tím, abychom vlastně tomu divákovi zprostředkovali nějaký jako fyzický prožitek vlastně při koukání na ten film jako takový. Takže jsme se nebáli být odvážní v rámci toho, kam až, kde jsou ty hranice, kam až můžeme jako zajít. A
1: to nějaký kolektivní pohled, spolu zážitek na setkání s Milošem Šejnem. Terezo, jak zní zvuková krajina Javořího potoka? Co se tam všechno mísí v Krkonoších?
3: To údolí Javořího potoka je zaplněné hypnotickým hukotem vody. Ten potok vlastně s každým dalším zákoutím je krásnější a krásnější a ten hukot jako zintenzivňuje. A myslím si, že to jako přispívá tomu, co tam pan Šejn dokáže zažívat, takže ten zvuk je tak intenzivní. A já jsem v tom filmu vlastně použila jenom zvuky z toho místa. Já jsem tam byla se zvukařem, tak jsme nahrávali jako detaily bublání vody a tak. A potom pan Šejn, že jo, u toho jako vydává zvuky u té tvorby. A vlastně já jsem se snažila, aby ta příroda mluvila sama za sebe. Jsou tam nějaké hudební plochy, nebo plochy, co naznačují hudbu, ale je to všechno vytvořené z těch zvuků toho potoka. A potom vlastně je tam taková prostřední část, kde jako taková animace z těch knih, aby bylo vidět to množství toho, co pan Šejn vlastně vytvořil, a u toho jsem právě smíchala jeho projev. Já jsem si ho nahrála vlastně v jeho ateliéru, jak čte ty texty nebo reprodukuje ty texty z těch knih, takže od těch popisných záznamů až k těm úplně jako abstraktním slovům a rozpadajícím se schlukům slov. A potom jsem to sestříhala, aby tam byl vidět ten vývoj od těch v podstatě běžných slov k těm abstraktnějším. A tohle je vlastně zvuková složka. Já jsem s panem Šejnem i vedla rozhovor, ale všechno tohle, všechny ty běžné výrazy a informace jsem potom vystříhla a nic z toho jsem tam nedala. Nechala jsem to jenom čistý.
1: Tak evidentně klasický rozhovor se nedostal ani do jednoho z těchto dvou snímků. A si to taky ukazuje na to, o čem ta tvorba nebo to působení Miloše Šejna je. Terezo, v té své analytické diplomové práci zmiňuješ i roli sedmého pádu, která se pojí právě s tou prací s jazykem, s řečí v tvorbě Miloše Šejna. V čem je vtip toho sedmého pádu? Co on umí a co nebo co naopak zastírá?
3: Pan Šejn často používá právě výrazy jako nohama, potokem, plynutím.
1: Stojím pařezem.
3: Stojím pařezem a tak podobně. ono to z jakéhokoliv slova vytvoří něco jako akci, že se to tak rozpohybuje a není vlastně úplně jasné, kdo tu akci vykonává potokem. Tak něco se děje potokem, ale kdo potokem, co potokem. A on potom tyhle slova jako vrství a se skupuje je a stává se z toho právě takový propojený proud nějaké aktivity a toho těla a té přírody a právě se tam přesně mísí i jako ta tělovost s tou přírodou nebo s tím prostředím. A podobně používá i teda ten trpný rod, kde je zase cítit ta jako reciprocita s tím prostředím, že rád používá třeba bublán, hučen, dmíchán, dýchán, viděn a tak podobně, což vlastně odkazuje k tomu, že nejen on jako proměňuje to prostředí, ale sám je i tím prostředím proměňován.
1: Terezo, ještě bych se ráda zastavila u dechu a rytmu kroku. Co vypovídá sledování dechu a kroku o tom, jak se Miloš Šejn vztahuje ke světu a jak se to promítlo do té tvé analýzy a nebo i do toho filmového zpracování?
3: Tak já jsem se snažila zjistit, jak to ten pan Šejn dělá v té přírodě. Jestli má nějaké metody, postupy, nějaké triky, něco nacvičeného. A jak se vlastně uvede do toho jako stavu, kdy vnímá tu sounáležitost s tou přírodou. A on mi říkal, že je pro ně jenom důležitý dech a ten rytmus kroku, jako něco repetitivního, něco rytmického. Pak jsme se vlastně dostali k tomu, že je tam taková určitá paralela mezi tou knihou, těmi kroky a tím potokem, že vlastně kniha je taky takový rytmus strán a to listování a že to je vlastně jako určitá linie tvořená jednotlivými prvky těmi stranami. Stejně jako chůze taky utváří linii v prostoru a je tvořená jednotlivými kroky. Ten potok taky tvoří linie v krajině, plus teda tuška taky na papíře tvoří linie. A pan Šejn kreslí vlastně, nebo zaznamenává vlastně do toho bloku jenom linie. On jako nevybarvuje, nebo nešrafuje, nebo něco, všechno jsou to jako útvary složené z linií. Takže já jsem vlastně v tom vnímala i tuhle z jako tohle z toho propojení.
1: Jde říct, odkud kam Miloš Šejn tím javořím potokem jde?
3: Jde. Jde to říct, odkud jde. Jsou dvě možnosti. Buď jde od pramene dolů, anebo od spoda nahoru. Proti proudu nebo po proudu. Tak my jsme šli proti proudu. Vybrala jsem si to proto, že ten potok vypadá líp, když ho člověk sleduje proti proudu. Protože vidí ty kaskády a vodopádky a zákoutí. Takže začali jsme dole a šli jsme prostě až kam to šlo, prodírali jsme se křovím, lezli jsme přes kameny, přes kmeny stromů. Byl to asi nejkrásnější potok, který jsem kdy viděla. A to jsem jich viděla docela hodně.
1: My jsme se teď procházeli Javořím potokem a teď se vrhneme do Bečvy, kde se před několika lety stala ekologická tragédie a v návaznosti na to vznikla deska Bečvou od Tomáše Niesnera. No a my si z jeho alba, které je také takovým poutnickým obrazem, pustíme skladbu Pramen.

0: Na Vltavských vlnách jsme teď po telefonu ve spojení s umělcem Milošem Šejnem, který se pohybuje v prostoru multimediálního a performativního umění. Vítej na Vltavě, Miloši.
1: Ahoj, dobrý den.
0: My si v Art Café dnes povídáme o filmech, které zachycují tvoji tvorbu. A tak mě napadá, jestli není film až moc konkrétním médiem, když člověk pracuje s veškerenstvem.
1: Možná právě proto je film zajímavý. Veškerenstvo samozřejmě zachytit nemůže, ostatně nemůže ho zachytit ani žádné médium, jo? Ale film může zachytit jen určitý výsek, určitý okamžik, pohled jednoho člověka. A mně je vlastně blízké, že to není definitivní obraz. Je to stopa něčeho, co se odehrálo mezi tělem, místem, světlem, vodou a časem. To podstatné často zůstává někde mezi záběr nebo dokonce mimo ně. A navíc, film pracuje s časem. To je pro mě důležité. Nejen co vidíme, ale jak dlouho se díváme, jak dlouho něco trvá, jak se obraz proměňuje.
0: Představuju si takové mezery v čase a v prostoru, které nám film ukazuje a nebo možná skrývá a tím na ně upozorňuje. Tady dnes probíráme snímky Jakuba Kučery a Terezy Chudáčkové, které vyprávějí o tvém přístupu k tvorbě a v mnohém to dělají odlišně. Představuje pro tebe tato rozmanitost, možná až rozpornost, formu určité svobody, která může pomoct tomu, kdo se pak dívá, aby mu před očima zůstal tvůj obraz plastický?
1: Jako pro mě to bylo velice, velice vlastně inspirativní. Jakub Kučera vidí určité věci, Teresa Chudáčková zase jiné. A každý z nich vstupuje do mé práce ze svého místa a se svou vlastní citlivostí. A já jsem se s tím snažil tu svobodu ponechat. U Jakubova filmu je zvlášť výrazné, protože velká část filmu vznikala z mých vlastních videí, ale já jsem do jejich výběru prakticky nevstupoval. Výsledek je jeho pohled a pohled stříhače. Najednou vidím vlastní materiál v souvislostech, které bych sám třeba nikdy ani nevytvořil. Jo? Takže ano, ta rozdílnost mi připadá důležitá. Obraz člověka nebo jeho práce by měl zůstat pohyblivý. Neměl by stuhnout do jednoho výkladu.
0: Tak to chce i určitou odvahu, ale zároveň to poskytuje tu životaschopnost toho příběhu a jména, které člověk životem nese. Ty už jsi zmínil, že ve snímku podoby milostného vztahu ke světu je použita i řada záběrů a videí, které si v průběhu let natáčel ty. Jaké typy snímání si během těch let, desetiletí využíval, když vybereš několik příkladů?
1: Bylo jich samozřejmě hodně, často se proměňovaly podle toho, co jsem právě dělal. Některá videa jsou téměř obyčejným dokumentem, kamera stojí a zaznamenává, co se děje. Jindy jsem kameru držel v ruce a obraz se stával součástí pohybu těla. Používal jsem také čelovou kameru, takže divák vlastně dostává pohled téměř z místa mých očí. Tam už kamera není pozorovatelem zvenčí, ale vstupuje přímo do situace. A vedle toho samozřejmě vznikala videa, která vůbec nejsou dokumentem nějaké performance, ale jsou to samostatné obrazové práce, dlouhé, někdy velmi pomalé záběry, solarizované obrazy, práce s barvou, světlem, zvukem nebo textem. Takže kamera pro mě nebyla jen nástroj zaznamenávání toho, co jsem udělal, ale někdy se sama stávala způsobem vidění. To je především případ těch solarizačních nebo solarizovaných videí, která právě třeba v tom Kučerově filmu docela si myslím, že jsou výrazně použitá.
0: A oba dva ty snímky naznačují, že prostupnost hranic mezi tělem, okolím, krajinou, nebo jak nazvat to, co odděluje vnitřek člověka a toho vnějšího světa, se mohou stávat transparentními ty hranice a ta jednotlivá prostředí. Když se člověk ocitne v takovém stavu, který vede k té transparentnosti, co to udělá se zranitelností takového člověka? Říkám si, jestli je spíš vydán na pospas tomu takzvanému okolí, anebo v nějakém smyslu naopak posiluje v tom světě. Na čem to závisí, v jaké pozici vztahu se ocitáme?
1: Tak člověk je určitě v tom okamžiku zranitelnější, protože přestává být tím, kdo všechno kontroluje, jo, a stojí proti světu. Když vstoupím do vody, bána, mezi kameny nebo rostliny, musím začít reagovat na něco, co neurčuji já. Ale právě tím může vzniknout i určitý druh síly. Ne síly ve smyslu ovládání, spíš intenzity vnímání. Jo. Jsem zranitelnější samozřejmě, ale zároveň mnohem pozornější. Je to výsledek procesu. Asi záleží na tom, jestli se člověk místu vydá bezohledně, nebo jestli mu naslouchá. Pro mě to není rozpouštění sebe sama.
0: Mm-hmm. A dá se nějak popsat to vnitřní uspořádání?
1: No, je těžké to pojmenovat, protože ve chvíli, kdy ho příliš pojmenuji, už se z něj stává skoro metoda. Jo, ale určitě tam je zpomalení, pozornost a také určitá prázdnota. Nesnažit se hned vědět, co budu dělat. Přijít na místo a nějakou dobu jen být. Pak se může stát, že začne jednat tělo dřív nežli rozum. Jo, dotknu se kamene, vlezu do vody, vezmu do ruky hlínu nebo list a další gesto už vzniká z toho předchozího. Možná je pro mě důležité právě slovo vzájemnost. Ne, že já něco dělám krajině, ale že se něco děje mezi mnou a ní. A někdy už vlastně ani nevím, odkud ten impuls přišel.
0: Tak na to navážu zmíněným absolventským snímkem Javořím potokem Miloš Šejn od Terezy Chudáčkové, se kterým souvisí i její diplomová práce z FAMU a ta má název autorské knihy Miloše Šejna Javořím potokem. A ten její text, ten film se věnují autorským knihám, které si vytvářel mezi lety 1982 a 2015. Jde o uzavřený cyklus knih nebo vznikají i další knihy z tohoto místa v Krkonoších?
1: No tak není to určitě uzavřený cyklus a těch knih vzniká víc i na jiných místech. Mm-hmm. No. A dokonce i na jiných místech krajiny, nejenom v Krkonoších, ale různě. Spíš bych řekl, že ta určitá intenzivní etapa těch knih má nebo měla svůj časový rámec, ale vztah k Javořímu potoku pro mě není uzavřený. Proměnily se také prostředky, nebo proměňují se. Něco, co dřív vstupovalo přímo do knihy, kresba, otisk, zápis, pigment, dotyk rostliny, může dnes pokračovat ve videu, nebo fotografii, nebo v úplně jiné podobě. Pro mě ostatně kniha nikdy nebyla jen svázaný soubor stránek. Byla to možnost, jak uchovat průchod místem a časem. A ten průchod pokračuje. Je to otázka času. No.
0: Já si to teď představuji jako takovou multimediální knihovnu, která má takové ty police, které když se člověk dotkne, ano, tak opravdu umožní ten průchod do jiné místnosti.
1: Přesně.
0: V těch autorských knihách od Javořího potoka je zřejmý i tvůj multimediální přístup, ale také fascinace linií dotykovou kresbou. V čem je vedle pokročilých digitálních technologií, které máme k dispozici a se kterými také pracuješ, kouzlo ruky, která drží úhel nebo šťavnatý list? Jak si stojí vedle těch čipů křemíkových?
1: No, tak samozřejmě digitální technologie máme rád a používáme je rád intenzivně, ale ruka s uhlem nebo s listem dělá něco úplně jiného. Je tam přímý dotyk, jo? Ten dotyk je důležitý. Odpor papíru, tlak ruky, vlhkost rostliny, lámání uhlu. Výsledek není úplně předvídatelný a právě to je pro mě důležité. Když vezmu čerstvý list a kreslím jeho šťávou, nekreslím jen listem. Do kresby vstupuje ta konkrétní rostlina, její voda, její barva, okamžik jejího utržení a také moje tělo. Mám rád vyspělé technologie, ale zároveň mě pořád fascinuje něco tak elementárního, jako když se ruka dotkne kamene a udělá jeho frotáž. Jedno podle mě nevylučuje druhé. No, ta technologie mě není nějakou zvláštní bariéru, ale samozřejmě to nejpodstatnější je moje přítomnost v dotyku.
0: Nakonec i díky těm technologiím si teď spolu můžeme povídat, ale zároveň se mi někde vzadu v mozku rozeznívá ten zvuk uhle, když se zlomí na dvě části. Ještě bych se ráda zastavila u bahna. To máme často spojené s něčím otravným, nečistým, mlaskajícím. Čím pro tebe bahno bylo nebo je?
1: Já jsem bahno asi nikdy příliš nevnímal jako něco nečistého. Jo? Už v dětství mě fascinovalo jako hmota. Je chladné, vlhké, měkké. Někdy člověka drží, někdy se propadá. A především je to rozhraní. Není to už pevná zem a není to ještě voda. To mě na něm asi přitahuje do dnes. Když do bahna vstoupí tělo, okamžitě přestává být oddělené od prostředí. Bahno ulpívá na kůži, mění její barvu, teplotu, povrch. Je to velmi bezprostřední kontakt. A bahno a bažina. Bažina je ještě zvláštnější. Člověk si tam musí dávat pozor. Nemůže se pohybovat úplně samozřejmě. Musí číst terén. Takže možná zase docházíme k pozornosti, k tomu, že krajina není kulisa, ale něco, s čím člověk vstupuje do skutečného vztahu.
0: Při tom poslechu tvé odpovědi se mi někde v těle vynořují vzpomínky na to, jak jsme jako děti chodili rybníkem, kde bylo právě takové to bahno, co člověka tak nasákne. Trošku se možná bojí, že ho ten rybník pozře, ale zároveň je to dost fascinující pocit, který už jsem vlastně docela dlouho nezažila.
1: Já mám pořád v paměti takový vlastně jeden svůj úplně možná jeden z nejprvnějších zážitků z toho nejranějšího dětství, když jsme s rodinou chodili tam do jednoho lomu, kde byla taková jako by bahnitá písčina a já když jsem rukama si rozhrnul to podloží, tak jsem najednou tam začala vynořovat voda, jo. Jako vznikl nějaký určitý útvar a bylo to strašně intenzivní.
0: Ještě vynoří z té reality nějaká její nová podoba.
1: Ano, přesně.
0: To byl Miloš Šejn v Art Café, díky, že jsi se připojil k nám do vysílání.
1: Já děkuji za tu možnost, že jsem takhle mohl něco říct.
0: Bylo nám potěšením. A já ještě dodám, že tvorbu Miloše Šejna můžete aktuálně vidět například jako součást výstavy Konkrétní podzim 2026 adresát Jiří Valoch, která je v Hradecké galerii Škroupovka, nebo také na výstavě Layers v galerii Zahradní dům Teplice. A během podzimu můžete zamířit i do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo do Pražské galerie Prostora. A nás teď všechny čeká, nebo na nás teď všechny čeká Štefan Mikus a jeho znějící kameny z alba The Music of Stones. A pustíme si ukázku, ve které dva hráči rozeznívají právě jeden kámen.

0: Posloucháte Art Café, kde si povídáme o dvou nových dokumentárních snímcích, které zachycují tvorbu umělce Miloše Šejna. Vůbec prvním videem, které bylo na platformě Artichok TV, kterou Jakub zmiňoval už na začátku našeho rozhovoru uvedeno, bylo před 20 lety video právě, které zaznamenávalo vernisáž Miloše Šejna. Kdy bude v průběhu podzimu snímek podoby milostného vztahu ke světu k vidění, když to i protáhneme tady tou historickou linií, Jakube?
1: Mimochodem nás to všechny vlastně pobavilo, že to vyšlo, tak jako to nebylo plánované. Že to bylo...
0: Chápu, že to je schoda nějakých okolností, souhra.
1: Neuvěřitelná souhra, ale no, film má nějakou klasickou distribuci od 8. října v průběhu podzimu. To můžete asi najít v nějakých kinech, které si vyberou a budou odvážní pustit podobný snímek. Doufám, že jich bude dost. A samozřejmě nějakým svým paralelně s tím pracujem nějakých různých doprovodných eventových projekcí, které třeba, dejme tomu, nejsou úplně v běžných prostorech kin.
0: A doporučil bys člověku, v jakém rozpoložení optimálně má přicházet?
1: Myslím si, že nějakým způsobem si asi nějakým způsobem se zpřítomnit. Myslím, že to je velmi důležité i v rámci toho, o čem se teď celou dobu bavíme v kontextu toho díla Miloše Šejna, protože ta přítomnost je nějakým způsobem ten klíč, který otevírá ty brány toho jednání. A myslím si, že když tímto klíčem se člověk pokusí nahlížet na ten film, tak možná se povede to spolucítění, které jsme nějakým způsobem se snažili docílit v rámci toho celého filmu.
0: A úplně stručná otázka na závěr. Kolik minut má film podoby milostného vztahu ke světu, Jakube?
1: 71.
0: A Terezo, tvůj

0: film Javořím potokem se dostal kam?
1: 17.
0: Tak to jsou takové dva pohledy, které ukazují, jak tito autoři a autorky vidí Miloše Šejna. V Art Café dnes byla filmařka Tereza Chudáčková. Bylo mi potěšením, díky.
1: Děkuju moc, díky.
0: A byl tu s námi také režisér Jakub Kučera. Díky i tobě, Jakube.
2: Taky děkuju.
0: A po telefonu s námi byl ve spojení umělec Miloš Šejn. No a my si teď společně poslechneme skladbu Karalin, věnovanou stejnojmenému horskému jezeru. Ať je vám dobře, loučí se s vámi Tereza Lišková.

0: To byla v závěru dnešního Art Café aspoň část skladby Karalin od Violety Vici z jejího alba Cavalia, inspirovaného přírodou švýcarských Alp. A do stejné země zamíříme i za moment v jazzovém podvečeru.
1: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Jazzový podvečer.
1: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera. Opět z New Yorku, srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já bych s vaším dovolením dnes pokračoval ve své minisérii programů festivalů z letošního léta, které jsem měl to štěstí navštívit. Ten, kterému se budeme věnovat dnes, probíhá již 60. rokem a je to velmi slavný festival ve Švýcarsku a jmenuje se Montreux Jazz Festival. Festival v Montreux poměrně dlouhou dobu hudebně zaštiťoval Quincy Jones, ten už bohužel není mezi námi. Ten letošní ročník ale reflektoval jeho hudební stopu, jeho hudební styl. Mimo samozřejmě slavných jazzových hvězd se na tom programu vyskytujou i lidé z oblasti funku, soulu, R&B, sem tam popu a hip-hopu. Já bych dnešní jazzový podvečer vykopnul člověkem, který je v podstatě synonymem jazzrockové fusion. Jedná se o bubeníka, který ve Švýcarsku dlouhodobě žije. Jmenuje se Billy Cobham, hrával s Milesem Davisem, hrával s Mahavishnu Orchestra a jeho solové album z roku 73, které se jmenuje Spectrum, je v podstatě naprosto zásadní a stylotvorná deska tohoto žánru. Pustíme si skladbu, která mnohým z vás bude známá, jmenuje se Red Baron.

0: Přátelé, dohrál legendární fusion bubeník Billy Cobham a jeho funková skladba ze 70. let Red Baron. Od bicích se teď přesouváme k elektrické baskytaře. Myslím si, že toho následujícího umělce vám rozhodně nemusím představovat. Jedná se o producenta, skladatele a basistu Markuse Millera. Je to jeden z nejdůležitějších muzikantů posledních desetiletí. Pro mnoho lidí je Markus Miller spojován s posledním kreativním obdobím Milese Davise. Samozřejmě tomu tak je. V sérii, kterou Český rozhlas Vltava věnoval Milesi Davisovi, se o tom bavíme. Pakliže jste ten pořád neslyšeli, doporučuji, najděte si jej v archivu. Nicméně my si pustíme něco z vlastní tvorby Markuse Millera. Je to skladba, která se jmenuje Trip Trap. Je z alba Late Black a vyšla v roce 2018.
1: Hey, what's happening everybody? Everybody in the Czech Republic, this is Markus Miller. I want to say good evening to y'all. You're listening to Jazz in the Evening with Andre.

Tak přátelé, to byl můj oblíbenec Marcus Miller se svojí skladbou Trip Trap. My u hip-hopu hraného živě ještě chvíli zůstaneme. Další z vystupujících na festivalu v Montreux byli legendární The Roots. The Roots jsou od roku 2014 domovskou kapelou v televizní show, kterou vede Jimmy Fallon. Nicméně my si pustíme hudbu z doby, kdy tomu tak ještě nebylo. Toto je skladba z roku 1999, jmenuje se Dynamite a vyšla na albu Things Fall Apart. Things Fall Apart je jedno z nejdůležitějších alb skupiny The Roots. Všem doporučuji, najděte si a poslechněte si jej. Podle mého názoru to album krásně ukazuje, že jazzová hudba a hip-hop nejsou dva oddělené světy a mohou krásně koexistovat. Takže přátelé, tady jsou The Roots.

To zněli The Roots, vy přátelé posloucháte jazzový podvečer s Ondrou Pivcem, kde se věnujeme letošnímu festivalu v Montreux. Další umělec, který na festivalu v Montreux vystupoval, je z Londýna, jmenuje se Loyal Carner. Ta jeho hudba, jak za chvíli sami jistě uslyšíte, má k jazzu poměrně hodně blízko. Skladba, kterou si pustíme, se jmenuje Ignorance Was Never a Bliss a jedná se o spolupráci s dalším britským hudebníkem, který se jmenuje Joe James.

Přátelé, naše páteční jazzová půlhodinka se pozvolna chýlí ke konci. My jsme ji dnes věnovali festivalu v Montreux, jeho 60. výročí. Já jsem moc rád za to, že jste ji se mnou strávili. Doufám, že vás bavila, že jste se třeba něco nového dozvěděli. Dovolím si opět obligátně připomenout, že ačkoliv streaming je služba velmi příjemná a pohodlná, máte-li rádi hudbu nějakého umělce, nějakou formou ji nebo jej podpořte, kupte si album, kupte si lístek na koncert, anebo třeba poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Ten dnešní jazzový podvečer zakončíme funkovou peckou kapely Wolfpack, ta písnička se jmenuje Back Pocket. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi z New Yorku loučí Ondra Pivec. Uslyšíme se opět za týden a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost.

0: Za letošním jubilejním ročníkem jazzového festivalu ve švýcarském Montreux jsme se ohlédli spolu s Ondřejem Pivcem v jeho dnešním jazzovém podvečeru. A na závěr jsme si poslechli funk soulovou kapelu Wolfpack z amerického státu Michigan. Skladba se jmenovala Back Pocket. Už za půl hodiny se přepojíme do Dvořákovy síně Rudolfina, kde proběhne finále soutěže Concertino Praga v kategorii klávesových a smyčcových nástrojů. Teď je tu ale další vyprávění drobného číšníka jménem Jan Dítě. Za moment.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: A i tentokrát nám bude číst z románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále Ladislav Mrkvička.

Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si Vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenunká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota hotel a když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk. Plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu a ty ženské řvaly smíchy, zatímco ten mužský koulel očima a vykřikoval: vy kurvy, vy svině, počkejte, až se vyprostím, zabiju vás do země jako hřebík. Ty ženské byly asi jeho dcery nebo manželka s dcerou. Sundal jsem klobouček a povídám: jdu, občane, tudyma, prosím, do hotelu Tichota. A on mne poslal do prdele a casnoval sebou, ale nemohl vstát. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty a tam na kopci jsem uviděl ten hotel. Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsnýho pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý,
s červenou jako vlny stoupající střechou z prejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic, jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mě navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích. Tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak, jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka.
Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na Hábřicha.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na dyškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré. A pak uhrabujeme cestičky, ale zpravidla je uhrabu jenom já. Zdeněk ten je pořád v okolních vilkách u nějakých schovanek, jak on říká. Ale oni to nebudou schovanky. Myslím, že to budou jeho milenky. Buď to manželky, které jsou tady na letním bytě přes týden sami, anebo něčí dcery, které se připravují na nějaké státní zkoušky. A já uhrabuji písek a dívám se, jak zezadu skrz stromy nebo z volné louky vypadá ten náš hotel, který ve dne vypadá jako nějaký penzionát. Pořád mám dojem, že z hlavních dveří se vyhrnou dívky nebo nějací mládenci s aktovkami nebo že odtud vyjdou mladí muži v pletených svetrech a sluhové potáhnou za nimi golfové hole. Ale za celý den nevyjde z těch dveří nikdo. Nikdo do nich taky nevejde. A přesto pokojské uklízejí a každý den převlíkají 10 pokojů a čistí prach a přesto v kuchyni jsou přípravy jako na svatbu. Tolik jídla a tolik chodů se připravuje pro nějakou velkou hostinu, jakou jsem já nikdy neviděl. A i když jsem měl důvod být spokojený, přesto jsem se často lekal. Třeba jsem uhrabal cestičku a dal jsem si lehátko až dozadu za stromy, ale jen jsem si lehl a jen jsem se zadíval na táhnoucí mračna, tady pořád pluly mraky, tak jen jsem si zdřímnul, už se ozvala píšťalka, jako by za mnou stál náš šéf a já jsem musel nejkratší cestou běžet a v trapu jsem si odvazoval zástěru, přeskočil plot, jako to dělal Zdeněk a rovnou vběhnout do restaurace a tak se hlásit šéfovi, který pořád seděl v té kolečkové židli a jako jej něco tlačilo. Přehrnutá deka, kterou jsme mu museli urovnat,
To jsme mu museli uvázat kolem břicha takový pás, jako mají hasiči, pas s karabinkou a kladkou jsme vytáhli šéfa ne ke stropu, ale tak, aby mohl podjet vozík a tam jsme ukázali šéfovi, kde by to tak mohlo být a urovnali jsme deku nebo dali novou nebo ještě jednu a zase jsme spustili šéfa do vozíčku. Byl tak směšný, když visel ve vzduchu, tak nakloněný byl celý, že ta píšťalka, která mu visela u krku svisle, ukazovala úhel šéfova visení. A pak zase popojížděl sálem a pokojíky a pokoji, rovnal květiny, ten náš šéf měl těsnou zálibu v ženských pracích, a vůbec všechny restaurační místnosti. Ony to byly spíš pokoje, vypadaly jako měšťanské nebo pokoje v malém zámku. Všude byly záclony a asparágusy, každý den tu byly čerstvě nařezané růže a tulipány a všechno, co rok právě dal. A vždycky dostatek řezaného asparágusu. A šéf z nich sestavoval tak krásné vázy a tak dlouho je opravoval, to vždycky popojel, upravil, zase odjel a zpátky se díval nejen na ty květiny, ale jak to všechno ladí s okolím a pokaždé musel dát pod ty vázy jinačí dečku. A když tak celé dopoledne se bavil vykrášlováním pokojů, dal se pak do úpravy jídelních stolů a ty byly zpravidla jenom dva. A prostíralo se na nejvýš pro 12 osob. A zase, zatímco jsme se Zdeňkem Mlčky kladli na stůl všechny druhy talířů a bydliček a nožů, šéf plný tichého nadšení opravoval květinami prostředky stolů a kontroloval, zda v přípravně máme dostatek čerstvě nařezaných a ve vodě připravených asparágusových větviček a květů, kterými v poslední chvíli jsme vyzdobili jídelní ubrusy těsně předtím, než hosté zasedli. A tak šéf, když opravdu zrušil, jak říkal, restaurační prostředí a vnesl do svého hotelu půvab Biedermajerové domácnosti, odjel s vozíkem až ke dveřím, kterými budou vstupovat naši hosté, a chvíli tak stál před dveřmi, zády k hale a pokojům, čelem ke dveřím, tak se chvíli soustřeďoval a když prudce otočil vozíkem a přijížděl, díval se, jako by byl cizí, jako by byl host, který tady ještě nebyl, a s údivem se rozhlížel halou, pak projížděl z pokoje do pokoje a díval se znalecky na všechny podrobnosti, na úpravu záclon, všechno jsme museli osvětlit, všechny žárovky museli plát ten večer, kdy skončili přípravy. Šéf byl v té chvíli krásný, jako by zapomenul, že váží 160 kg a že

na telecí medailon se žampiony. A pak jsme vzbudili Podomka, obra, který celý den spal a který snědl všechno, co zbylo po nočních hostinách. Závratná kvanta porcí, celé mísy salátu, co jsme nemohli nikdy sníst ani my, ani Pokojské. Tak to všechno dojedl ten Podomek. Všechno, co zbylo v láhvích, dopil a měl ohromnou sílu. Tak ten si na noc oblékl zelenou zástěru a štípal dříví na osvětleném dvoře. Nic jiného nedělal, než štípal dříví. Melodickými údery sekery štípal, co z večera nařezal. Celou noc štípal. Ovšem já jsem poznal a pak dobře slyšel, že štípal vždycky, když někdo k nám přijel. A k nám jezdila jen auta. Diplomatická auta, skupiny aut, vždycky jen pozdě večer nebo v noci. A Podomek štípal dříví, které vonilo, a Podomek byl viděn a k vidění ze všech oken a ten náš osvětlený dvůr a kolem dokola vyrovnané dříví, to dodávalo pocit jistoty. Dvoumetrový chlap štípající dříví, mužský se sekerou, který jednou přizabil zloděje a tři tak zbyl, že je sám odvezl na trakaři dolů na četnickou stanici. Podomek, který když některé auto píchlo pneumatiku, tak zvedl přední nebo zadní osu a držel ji tak dlouho v rukách, až se vyměnilo kolo. Podomek, jehož ale pravým úkolem bylo dekorativní štípání dříví na osvětleném dvoře, aby byl viděn od našich hostů, tak jako labský vodopád, který se naplní a čeká, až průvodce přivede hosty a pak na dané znamení se zdvihne stavidlo tam nahoře a diváci se kochají tím vodopádem. Tak bylo i s naším Podomkem. Ale abych dokreslil portrét toho našeho šéfa. Když jsem se v zahradě opřel o strom a počítal bankovky, tu se ozvalo pískání, jako by to byl nějaký vševidoucí bůh, ten náš šéf. I se Zdeňkem, když nás nikdo nemohl vidět, tak jsme si sedli nebo lehli do kupky sena a hned se ozvalo zapísknutí. To bylo jen takové varování, jedno písknutí, abychom pracovali dál a nelenošili. Tak jsme pak vždycky dávali vedle sebe hrábě nebo motičku nebo vidle a lehli jsme si. A jak se zapískání ozvalo, rychle jsme se zvedli a kopali a hrabali, nosili na vidlích čechrané seno a když bylo zase ticho a jen jsme odložili vidle, zase se ozvalo to pískání. A tak jsme pak leželi a v leže jen tak hrabali, jen tak něco dělali vidlemi, jako by ty nástroje byly na neviditelných provázcích. A Zdeněk mi vypravoval, že šéf, když je takhle chladno, tak je jako rybička ve vodě, že horší je, když přijdou horka. Tak se skoro roztéká, nemůže jezdit, kde by chtěl, tak pořád musí být v pokoji s nízkou temperaturou, v takový ledničce. Ale pořád ovšem ví a všechno vidí, i to, co vidět nemůže, jakoby na každém stromě, jakoby v každém koutě, za každou záclonou, na každé větvi měl fízla. A najednou se ozvalo pískání. Ne to varovné, abychom dělali, abychom neleželi, ale pískání ve stavu nouze, kterým šéf nás svolává. A rozběhli jsme se a běželi jsme. Vzali jsme to přes louku a urousaní jsme odbočkou jeden za druhým přeskočili plot. Tak každý večer hotelu Tichota byl těhotný očekáváním až k prasknutí. Nikdo nešel, žádné auto nepřijíždělo a přesto celý hotel byl připravený jako nějaký orchestrion, do kterého najednou někdo hodí korunu a on začne hrát. Byl ten hotel jako kapela, dirigent má zdviženou taktovku, všichni hráči jsou v pohotovosti a soustředění, ale ta taktovka takt zatím nedává. A nesměli jsme si ani sednout, ani spolehnout,
Buď to něco urovnávat, nebo stát lehce opřeni o odkládací stoleček, dokonce i podomek stál v předklonu na osvětleném dvoře nad špalkem a v ruce držel sekeru, ve druhé poleno a taky čekal na znamení, aby jeho sekera melodicky spustila a celý ten hotel by

se dal do pohybu. Připomínalo mi to skutečnou pohádku o šípkové růžence, jak všichni stuhli v té situaci, ve které je zastihla kletba, aby dotknutím se kouzelného proutku všechny pohyby načaté se dokončily nebo vznikající začaly. A najednou se ozvalo v dáli auto. A šéf, sedící v kolečkové židli u okna, dal znamení kapesníkem a Zdeněk hodil minci do hracího automatu a ten začal břinkat Harlekínovi miliony. A Podomek spustil sekeru a vypadal unavený, schrbený, jako by štípal dříví už odpoledne a já jsem si přehodil ubrousek přes rukáv a čekal, kdo bude ten náš první host. Stačí vám to? Tím dneska končím.

0: Kdo bude tím prvním hostem, dozvíme se v zítřejší čtvrté epizodě z románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Opět v podání Ladislava Mrkvičky a režii Markéty Jahodové. A teď Rachmaninov, Čajkovský, Sibelius, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a hlavně čtyři mladí soutěžící.
1: Koncert Klasika.
0: A také v Rudolfinu už připravená naše kolegyně, moderátorka Jana Trojanová.

Krásný večer přejeme vám všem, vážení a milí, co se nacházíte v hledišti i na pódiu Dvořákovy síně pražského Rudolfína. Přání dobrého večera posíláme také po rozhlasových vlnách posluchačům stanice Český rozhlas Vltava a pozdravy míří i za hranice našeho státu všem, kteří si následující okamžiky nenechávají ujít díky Evropské vysílací unii. Vy všichni, co nejsrdečněji vítejte na finálovém koncertu 60. ročníku Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga, který se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Před okamžikem se koncertní síní nesla znělka Concertina Praga, píseň Andělské přátelství. Slyšeli jsme ji v podání dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové. Hudba Adama Michny z Otradovic nás tak na chvíli přenesla do dávné minulosti. A právě v tom je možná krásná symbolika dnešního večera. Hudba se totiž předává z generace na generaci. Proměňuje se, ale zároveň zůstává živá. A Concertino Praga je už 60 let jednou z událostí, kde tuto hudební štafetu můžeme sledovat, neboť dává mladým talentům možnost představit se světu, zároveň ukazuje, kam se může hudba vydat v rukou nové generace. Příběh Concertina Praga začal v roce 1966. U zrodu byl tehdejší Československý rozhlas a už první koncert laureátů ukázal, že tato soutěž může být začátkem pozoruhodných uměleckých cest. Od roku 2020 spolupracují na soutěži Český rozhlas a Akademie klasické hudby, pořadatel Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Za 60 let Concertinem Praga prošla řada mladých hudebníků, z nichž se později staly významné osobnosti světové hudební scény. Dnes večer se na tuto tradici pokusí navázat další 4 mladí interpreti. A než se představí první z nich, dovolte mi přivítat také mezinárodní porotu letošního finále. Ladies and gentlemen, dear guests, welcome to the final concert of the 60th Concertino Praga International Radio Competition for Young Musicians. This evening is being held as part of the Dvořák Prague International Music Festival. It is a great honor to welcome the international jury who will decide the results of this year's final. Please welcome Jonathan Freeman Atwood, trumpet principal of the Royal Academy of Music in London, Jana Brošková oboe, principal oboe of the Czech Philharmonic and professor at the Academy of Performing Arts in Prague, Katarína Gurská, piano founder and director of the Katarína Gurská Educational Institution in Madrid, Jiří Hlaváč, clarinet professor at the Academy of Performing Arts in Prague and long-standing chair emeritus of the Concertino Praga Standing Commission. Václav Hudeček, violin, soloist and professor and the first Czech winner of the Concertino Praga competition. Ivo Kahánek, piano, director of the Prague Conservatory and head of the keyboard instruments department at the Academy of Performing Arts in Prague. Cyprian Kacaris, piano and composing. Lukáš Moďka, trombone, principal trombone of the Czech Philharmonic. Václav Petr Cello, principal cellist of the Czech Philharmonic and member of the Josef Suk Piano Quartet. Dmitry Sitkovecký, violin, conducting, composing and music arranging and historically the first winner of the Concertino Praga competition. And finally, Henrik Wiese, flute, principal flutist of the Bavarian Radio Symphony Orchestra and former principal flutist of the Bavarian State Opera in Munich. Dear members of the jury, welcome to Prague. We wish you a wonderful concert and all the best in your difficult task. Welcome and good luck.

Hudební cesta prvního finalisty klavíristy pocházejícího z Nového Zélandu začala v 5 letech. Alex Xu Yaobai se stal mimo jiné nejmladším vítězem národní klavírní soutěže a loni přidal 2. místo na mezinárodní klavírní soutěži v Kronbergu. Vystoupil například v novozélandské Auckland Town Hall, spolupracoval s novozélandským symfonickým orchestrem a Auckland Philharmonia a koncertoval také v Evropě. Hudba pro něj není pouze sólovou disciplínou, hraje také na housle a klarinet, věnuje se komorní hře a školním souborům. Pro finále zvolil klavírní koncert číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, zařízení dirigenta Marka Šedivého hraje Alex Xu Yaobai.

Máme za sebou první soutěžní vystoupení dnešního večera. Ve druhém klavírním koncertu Sergeje Rachmaninova jsme právě slyšeli 14-letého finalistu z Nového Zélandu. Alex Xu Yao Bai hrál za doprovodu rozhlasových symfoniků také pod taktovkou Marka Šedivého. První finálový výkon nám připomněl, že Concertino Praga není jen přehlídkou mimořádně talentovaných mladých hudebníků. Je především soutěží, ve které se setkávají mladí interpreti z různých zemí, různých hudebních škol a také různých tradic. Jejich osobnost, muzikálnost a také schopnost přesvědčit posluchače jsou důležitým aspektem v boji o laureátství. Letos se do finále v kategoriích strunných a klávesových nástrojů probojovali 4 mladí hudebníci. Každý z nich přichází z jiného prostředí, každý má za sebou jinou cestu a každý dnes večer dostává možnost představit se nejen mezinárodní porotě, ale také vám, všem milým posluchačům. Concertino Praga přitom není pouze soutěžní finále, které právě probíhá ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. Je to tradice, která má své pokračování i mimo Prahu. Už zanedlouho se totiž pozornost znovu po roce obrátí k jižním Čechám, kde se uskuteční jihočeský festival Concertino Praga. Letos nabídne už 58. ročník a od 21. do 25. září zavede mladé interprety i jejich posluchače do několika jihočeských měst. Do Třeboně, Bechyně, Tábora a také do Jindřichova Hradce. Právě jihočeský festival je dlouhodobě důležitou součástí tradice Concertina Praga. Navazuje na myšlenku, že mladí vítězové a laureáti soutěže nemají zůstat jen jmény v soutěžních výsledcích. Mají dostat především příležitost svou hudbu dál sdílet s publikem, také získávat zkušenosti na koncertních pódiích. S touto myšlenkou je historie festivalu spojena už od jeho počátků. Významnou osobností při jeho vzniku byli skladatel Viktor Kalabis a čembalistka Zuzana Růžičková, kteří stáli u zrodu tradice, jež propojuje soutěž Concertino Praga s dalším živým koncertním životem. Ten nejaktuálnější nás právě informuje o tom, že se pódium připravuje k dalšímu soutěžnímu výkonu. Druhým finalistou, kterého dnes uslyšíme, je český violončelista Tobiáš Balkovský. Na violončelo začal hrát už v 6 letech a jeho první významnou zkušeností bylo studium u Marka Nováka, violončelisty České filharmonie. Dnes je studentem 2. ročníku Pražské konzervatoře, kde se připravuje pod vedením profesora Tomáše Strašila. Tobiáš má za sebou řadu soutěžních úspěchů. Opakovaně se stal vítězem mezinárodní violončelové soutěže Jana Vychytila. Úspěch měl také v Heranově violončelové soutěži a v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů. Významnou součástí jeho dosavadní hudební cesty je také koncertní zkušenost. Vystupoval jako solista s Příbramskou filharmonií a setkal se i s hudebníky České filharmonie. Vedle solové hry se věnuje komorních hudbě a účastnil se vzdělávacích projektů, mimo jiné Akademie Menard. Právě spojení soutěží, koncertů, komorní hry a setkávání se zkušenými hudebníky je pro mladého interpreta důležitou součástí jeho dalšího rozvoje. Dnes večer Tobiáš Balkovský zahraje spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu variace na rokokové téma Opus 33 Petra Iliče Čajkovského. Provedení řídí dirigent Marek Šedivý, tak už zbývá dodat jediné, dámy a pánové, Tobiáš Balkovský.

0: První část finálového koncertu jubilejního 60. ročníku Concertino Praga v kategorii strunné a klávesové nástroje je za námi. Uzavřel ji svým výkonem Tobiáš Balkovský v jeho podání a za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a zařízení dirigenta Marka Šedivého dozněly variace na rokokové téma opus 33 Petra Iljiče Čajkovského. Než se vrátíme do Dvořákovy síně pražského Rudolfína ke druhé části večera, vydáme se společně trochu proti proudu času, protože na místě, kde dnes sledujeme mladé hudebníky v jednom z nejdůležitějších okamžiků jejich dosavadní cesty, už před nimi stáli mnozí další. Někteří byli stejně nervózní. Někteří možná před koncertem říkali, že nervózní nejsou, ale byli. A všichni si odvezli vzpomínku, která s nimi zůstala. Hosty vltavské přestávky jsou mladí hudebníci, kteří finále Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga sami zažili. Klavíristky Magdalena Koudelková, Nora Lubadová, Veronika Jaklová, houslista Richard Kollert, klarinetista Otakar Antonín Štefan a akordeonista Viktor Štokr. Vážení a milí, vítejte u rozhlasového mikrofonu.
1: Dobrý den.
0: Člověk si z velké události nepamatuje všechno, to asi ani nejde. Ale často mu zůstane jeden obraz, jedna věta, jeden zvuk nebo třeba okamžik těsně předtím, než vstoupil na pódium. Tak se teď vraťme zpět. Kdybyste se vrátili přímo do svého finále Concertina Praga a to jediným obrazem, co by to bylo?
2: Tak pro mě by to určitě byla ta krásná a tajuplná atmosféra Anašského kláštera.
3: Pro mě by to byla taky atmosféra, ale Dvořákovy síně, protože to bylo mě nádherný.
4: Pro mě ta asi vzpomínka na hudbu Bohuslava Martinu, jehož sonátu houslovou jsme hráli společně s houslistou Kristianem Mráčkem.
5: Dvořáková síň plná publika.
6: Ten moment, kdy jsem stál na jevišti před orchestrem a čekal, až začnou hrát.
1: Pro mě nejsilnější ten moment, kdy jsem poprvé vstoupil na pódium a podíval se na zaplněný sál Rudolfína.
0: Dívám se na šest hudebníků, kteří dobře vědí, jaké to je čekat na okamžik, kdy už není kam ustoupit, kdy je potřeba vyjít na pódium a začít hrát. Co je podle vás těžší? Čekání před vystoupením, před tím vaším sólovým číslem, nebo první vteřina, kdy už začnete hrát a už se ten vlak, pomyslný vlak, rozjel?
2: Tak pro mě je určitě těžší to čekání před tím vystoupením, protože i když vím, kde budu hrát a co budu hrát, tak přesto je tam prostě pořád ta nejistota, to očekávání, a to očekávání pak ze mě ve chvíli, kdy začnu hrát, spadne, a takže rozhodně čekání před vystoupením je náročnější.
3: Pro mě taky určitě čekání. Já v tu chvíli, co sednu ke klavíru, tak už to je prostě v klidu, že je to čistá hudba.
4: Já to asi mám jak kdy. Pro mě někdy ten začátek, když začnu hrát, tak se cítím tak surreálně, jako kdybych ještě vůbec si neuvědomovala, že sedím někde na pódiu a už hraju.
5: Pro mě určitě před vystoupením, ale hnedka, co vyjdu na pódium, tak veškerá nervozita zmizí.
6: Pro mě určitě čekání před vystoupením.
1: Pro mě taky nejhorších těch pár minut, než nastoupím na pódium.
0: Tak doufám, že v tuto chvíli je vám všem příjemně, že je to skutečně jenom taková vzpomínka. Soutěžící se na finále připravují týdny, měsíce, někdy možná i mnohem déle. Ale pak přijde jeden konkrétní okamžik a ten je najednou skutečný. Často se říká, že hudebník má být soustředěný, má být klidný, má být připravený, jenže člověk je člověk. Máte někdy svůj způsob, jak se před důležitým vystoupením uklidnit? A pokud ano, měli jste ho už v době svého finále Concertina Praga?
2: Tak já už několik let vlastně v den koncertu vždycky mentálně cvičím, to znamená, že si v hlavě projdu všechny skladby, které mě ten večer nebo odpoledne čekají, a jinak je pro mě hodně důležité, abych byla dobře upravená, dobře se najedla a dobře se vyspala. To mě vždycky uklidní.
3: Já vždycky chvíli předtím, než hraju, si poslouchám nahrávky, mý oblíbený interpretace té skladby, a to mě vždycky tak uklidní a jako naladí do té skladby. Mm-hmm.
4: Mě vlastně uklidňuje to, když si uvědomím, že během toho hraní tak se tam propíše všechen ten čas, který jsem se skladbou strávila, že to vlastně není jenom ta daná chvíle a to, jak se cítím v tu danou chvíli, ale je to vlastně nějaký jako souhrn všech těch hodin, který jsem s tou skladbou strávila.
5: To asi nebude znít nejlíp, ale vlastně jenom cvičím, že řečím.
6: Tak mně stačí vědomí, že skladbu skvěle umím a to mi dodává na jevišti sebedůvěru.
1: Když se cítím víc nervózně než obvykle, tak se před koncertem jdu projít.
0: Někteří z vás hráli ve Dvořákově síni pražského Rudolfína, jiní zažili finále v Anežském klášteře, další v Betlemské kapli. Každé místo má svou jedinečnou atmosféru. A někdy si člověk pamatuje koncertní sál skoro stejně silně jako hudbu, kterou v něm hrál. Vzpomínáte si na první okamžik, kdy jste vstoupili do sálu, ve kterém se vaše finále konalo. Co vás tehdy v ten moment napadlo? Máte takovou živou vzpomínku?
2: Tak já myslím, že já jsem asi hlavně řešila, abych já ani můj kolega klarinetec Jan Bostlo, abychom nezakopli na tom pódiu, protože to pódium v Panežském klášteře bylo poměrně malé a všude byly kabely, protože koncert byl živě vysílaný, takže pro mě bylo důležité, abychom nějak zvládli tu cestu na svá místa a pak už prostě jenom zahrát.
3: Pro mě to bylo úplně jako splnění snů, protože já jsem si vždycky přála hrát Dvořákově síni a z publika to vypadalo tak strašidelně to pódium, ale vlastně z toho pódia to vypadalo prostě jenom krásně a jenom, že chci sdílet tu hudbu s lidma.
4: Já si upřímně nepamatuju ten vstup přímo do sálu, tam mám jako prázdno, ale pamatuju si to, když jsme začali hrát.
5: Pro mě to byl pocit a radost toho, že mohu hrát s orchestrem Dvořákově síni.
6: Ano, vzpomínám a byl jsem rád, že už nemusím čekat, protože jsem vystupoval jako poslední, čtvrtý.
1: Když jsem vstoupil do sálu, tak i když jsem ten sál zažil už na generálce, tak mě stejně překvapil tím, jak byl zaplněný všemi lidmi.
0: Finále skončí, člověk zahraje poslední tón, dozvíte se výsledky, fotíte se, mnoho lidí vám gratuluje a potom? Potom život pokračuje a hlavně Concertino Praga pro finalisty nekončí vyhlášením výsledků. Součástí jsou další koncerty, setkávání a především jihočeský festival Concertino Praga, který mladé hudebníky zavádí na koncertní pódia mimo Prahu. Když si vzpomenete na jihočeský festival, co se vám vybaví jako první?
2: Tak určitě všechny ty velké zážitky, kde vlastně z těch původních soupeřů na soutěži, tak se stalo vlastně kolegové, kamarádi a mohli jsme dohromady zažívat to, co mnohdy zažíváme všichni zvlášť.
3: Mě popravdě kromě toho koncertování se vybaví velký ponocování s těma ostatníma kolegama a kamarádama.
4: Mně se vybaví, že jsme se hodně smáli, že to byla jízda opravdu a taky my jsme teda tím, že jsme s Kristianem byli v komorní kategorii, tak jsme byli o něco málo starší než ostatní. Takže to byl takový možná návrat do doby, kde nám bylo 15 nebo 16.
5: Pro mě asi čas strávený s kamarády.
6: Tak pro mě asi naše společné večery strávené s muzikanty.
1: Mně se vybaví spousta legrace, zábavy.
0: A ostatně zábava také patří k mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga. Hosty vltavské přestávky jsou klavíristky Magdalena Koudelková, Nora Lubadová a Veronika Jaklová, houslista Richard Kollert, klarinetista Otakar Antonín Štefan a akordeonista Viktor Stocker. Ve finále člověk soutěží na festivalu už možná může víc hudbu sdílet s publikem. Už je takový, jestli mi dáte zapravdu, uvolněnější a vy většinou pokyvujete, takže pravděpodobně zapravdu dáváte. Cítili jste tedy ten rozdíl?
2: Rozhodně ten rozdíl byl hodně patrný. Člověk vlastně už se šel spíš tak užít ten svůj program. A mě se teda hodně líbilo, že jsem měla možnost s Honzou Bostlem si zahrát ty skladby, co jsme připravili na různých místech. To za mě byla opravdu cenná zkušenost.
3: Já jsem to vnímala docela stejně. Já jsem byla podle mě stejně uklidněná jak na finále, tak v těch pak koncertech jsem to užila stejně.
4: Já jsem asi byla uvolněnější, protože už člověku přijde, že vlastně o nic nejde, i když samozřejmě si to jde užít na maximum, tu hudbu.
5: Když jsem hrál ve finále, tak jsem to spíš vnímal jako koncert, ne jako finále soutěže. Takže během hraní jsem takovou nervozitu necítil, ale samozřejmě Východočeský festival, to je jako jak uvolněnější, ale zas tam se taky všechny koncerty nahrávají, takže nej to úplný, že klid, jo.
0: To je pravda, protože potom v hudební režii nastává zmatek, kdyby to nebylo dobře zahrané a co s tím dělat, protože všechny koncerty v rámci Jihočeského festivalu jsou zaznamenány a potom jsou právě jejich záznamy vysílány a obvykle ten závěrečný koncert se vysílá také v přímém přenosu, takže tu uměleckou váhu by určitě koncerty měli mít stejnou. Otakare, ty jsi ještě neodpověděl?
6: Já jsem ten rozdíl úplně nevnímal, protože na každém vystoupení se snažím hrát pro lidi a maximální kvalitu.
1: Mně přijde, že finále koncertina není úplně tradiční soutěž. Vlastně už jenom ta možnost si zahrát v Rudolfinu je ta pravá cena a vlastně o nic víc už nejde.
0: Je to tak. O nic víc už nejde, i když pro mnohé samozřejmě je to obrovský startovací můstek. Velké koncertní síně jsou krásné. Někdy má člověk silnou vzpomínku, ale také na koncert, který se odehrál úplně jinak než čekal. Na setkání s publikem, vzpomíná na atmosféru konkrétního místa, konkrétního města, na cestu, třeba i na společnou večeři po koncertě. Je nějaký moment z Jihočeského festivalu, který nemá přímo nic společného s hraním a přesto si ho pamatujete velmi dobře dodnes?
2: Za mě byl asi nezapomenutelným momentem, kdy jsme šli navštívit hvězdárnu a v té hvězdárně probíhalo promítání a my, jak už jsme všichni byli hrozně unavení ze všech těch akcí, koncertů a z toho, že trávíme čas společně, tak naprostá většina nás tam usnula, což jsme si potom sdělili, takže tenhle zážitek byl opravdu zábavný.
0: Vy jste byli dobrá výprava teda do hvězdárny. Co Nora?
3: Já se asi nejvíc vzpomínám na to právě ponocování, protože to bylo poprvé, když jsem se naučila hrát hry jako Uno a tak. A moc jsem si to užila.
4: Já si pamatuju fotbálek, co byl na hotelu, který se jmenuje Concertino Praga.
0: Hezky.
5: Hraní kulečníku.
0: Kulečník, fotbálek, Uno, karty, tak teď jsem zvědavá, co dodá Otakar.
6: Si vzpomínám, že pro mě asi jedna vyhraná sázka s kolegou v pití limonády.
1: Nejvíc bych vypíchnul asi ten kulečník a fotbálek.
0: A co takhle fotbal, skutečný fotbal, ten jste taky hráli?
1: To taky, ale to bylo jenom jeden den a ten stolní fotbálek to bylo každý večer dlouho do noci.
0: Dlouho do noci. V době soutěže je všechno velmi intenzivní. Příprava, cesta, finále, výsledek, ale až čas ukáže, co si člověk opravdu odnesl. Co vám Concertino Praga dalo, kromě diplomů, cen a koncertních zkušeností?
2: Mně Concertino Praga dalo větší samostatnost. To, že si můžu o tom, kde budu hrát, co budu hrát, pro koho budu hrát, víc rozhodovat sama a víc si to sama plánovat.
3: Pro mě to určitě znamenalo velké příležitosti a seznámení se s skvělýma hudebníkama.
4: Pro mě asi větší sebevědomí před mikrofonem obecně i ve studiu, i během koncertu.
5: Tak hlavně přátelství a zkušenosti.
6: Pro mě bylo fantastický, že jsem mohl poznat ostatní kolegy muzikanty i z jiné stránky než na pódiu.
1: Mě hodně inspirovalo to setkání s ostatními umělci.
0: Potkali jste díky Concertinu Praga někoho, s kým jste zůstali v kontaktu, protože vy tady často zmiňujete přátelství, která vám Concertino Praga dalo, tak jste kromě toho, že teď si tu společně povídáme a jste tady docela v úzkém kontaktu, ale dalo vám to, že se opravdu s někým vídáte, s někým si třeba telefonujete nebo dokonce jste s někým v rámci toho koncertína navázali i třeba tu svoji uměleckou spolupráci?
2: Já bych spíš řekla, že jsem možná lépe poznala lidi, které už jsem znala z dřívějška, spíš tak povrchně a Concertino Praga mi dalo tu možnost se s nimi poznat víc do hloubky.
3: My z našeho ročníku stále máme tu skupinu lidí a často si píšeme, voláme všechno.
0: Čili máte WhatsAppovou skupinu nějakou?
3: Jo, Instagramovou.
0: Instagramovou dokonce skupinu a v rámci ní komunikujete, hezký.
4: Jako říkala Majda, tak mi to pomohlo lidi, které už jsem znala z toho muzikantského prostředí, kde se hodně navzájem známe, tak poznat je blíž.
0: A možná taky trochu jinak.
5: S finalisty i se semifinalisty jsem v kontaktu dodnes. Mm-hmm.
6: S finalisty z mého ročníku si příležitostně píšem, ale pokud bych měl mluvit i o předchozích ročnících, tak některé potkávám u nás na konzervatoři, jako třeba tady Noru nebo Richarda.
1: Já myslím, že spíš, než že bych byl v pravidelném kontaktu s mnoha hudebníky, tak jsem spíš hodně hudebníků poznal a možná si píšeme nebo voláme občasně. Hmm.
0: V rámci soutěže Concertino Praga mladí hudebníci přijedou z různých měst, hrají na různé nástroje, mají různou zkušenost a najednou zjistí, že mají mnohé společného, pod tím mnohé se skrývá samozřejmě především hudba. Kdybyste měli Concertino Praga popsat jediným slovem, jedním jediným, jaké by to bylo?
2: Výjimečnost.
3: Příležitost.
4: Spojení.
5: Zkušenosti.
6: Zkušenost.
1: Inspirace.
0: Říkají hosté vltavské přestávky, klavíristky Magdalena Koudelková, Nora Lubadová a Veronika Jaklová, houslista Richard Kollert, klarinetista Otakar Antonín Štefan a akordeonista Viktor Štokr. Co by podle vás měli dnešní finalisté udělat hned po tom, co dohrají?
2: Odměnit se.
3: Cokoliv to chtějí.
4: Nadechnout se a užít si pořádně ten moment.
5: Oddychnout si.
6: Já myslím, že by se měli uklonit, podat si ruku s dirigentem a s prvními houslemi a odejít z podia.
1: Já myslím, že trochu vydechnout a odnést si jenom ty nejlepší zážitky.
0: Kdyby dnes mohl každý z vás poslat krátký vzkaz sám sobě, tedy zpátky ke svému mladšímu já, do dne, kdy jste stáli před svým finále Concertina Praga, tak jaká by byla první věta toho vzkazu?
2: Asi, že nemusím někomu nic dokazovat a abych prostě šla zahrát to, co mám ráda, to, co umím, to, co cvičím.
3: Prostě se to užijí.
4: Nemusím se snažit hrát líp, než už to umím.
5: Ať už to dopadne jakkoliv, neřešte výsledky.
6: Neposlouchej rady těsně před vystoupením.
1: Nebrat to jako soutěž, ale jít si to jenom užít.
0: Concertino Praga slaví letos 60 let. 60 let příběhů mladých hudebníků, 60 let prvních velkých pódií, 60 let okamžiků, kdy někdo vzal do ruky nástroj, vyšel před publikum a ukázal, co umí. A soutěž pokračuje dál. Dnešní finalisté jsou další kapitolou tohoto příběhu. Co byste popřáli Concertinu Praga k jeho 60. narozeninám?
2: Tak já myslím, že vzhledem už k pokročilejšímu věku, tak aby nám neodešlo do důchodu.
3: Já si taky myslím, že vzhledem k tomu, kolik mu je, tak vypadá stále dobře.
4: Aby se ta soutěž dál rozvíjela a aby se třeba mohli pak měnit věci, až bude čas.
5: Přeju ještě mnoho úspěšných let.
6: Já bych mu popřál větší rozpočet a opět oddělené kategorie nástrojů.
1: Ať dál podporuje mladé umělce.
0: Od finále utekl nějaký čas, někomu kratší čas, někomu delší čas. Vaše cesty se usebraly a vyvíjejí se dál, vaše umělecké cesty i samozřejmě osobní, protože se utváříte spolu s tím ruku v ruce. Tak co si do budoucna slibujete, kam byste rádi, aby vás ta vaše profesní cesta zavála?
2: Já bych hrozně moc ráda předávala dál svoje zkušenosti, znalosti a můj pohled na hudbu.
3: Já bych chtěla prostě hrát co nejvíc a nejlíp, co dokážu.
4: Já bych chtěla hodně hrát a hrát to, co chci, vytvářet zajímavý programy a přivádět lidi k hudbě.
5: Aby to furt pokračovalo.
6: Prostě hrát, ať už solově nebo komorně, vždycky mě to moc baví.
1: Já chci hodně hrát a hrát tak, aby mě to nadále naplňovalo.
0: Tak milí přátelé, přání vaše byla vyslovena. Já vám moc přeju, aby se splnila, abyste v tom, co děláte, tak byli spokojení a aby ta vaše profesní cesta, ta následující další, aby vám hlavně dávala smysl a aby vám činila velkou radost. Děkujeme vám, že jste byli hosty Vltavské přestávky, tedy součástí finálového večera Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Klavíristka Magdalena Koudelková, Nora Lubadová a Veronika Jaklová, houslistka houslista Richard Kollert, klarinetista Otakar Antonín Štefan a akordeonista Viktor Štokr. Tedy ať se vám daří nadále plnit si své sny, hodně radosti z hudby a také notnou dávku štěstí. Mějte se hezky.
2: Děkujeme.
0: A teď už se vracíme tam, kde jsme před malou chvílí skončili. Vracíme se do Dvořákovy síně pražského Rudolfína, protože druhá část dnešního koncertu právě čeká na své další příběhy. Dámy a pánové, vítejte zpět ve Dvořákově síni a přijměte pozvání ke druhé části finálového koncertu 60. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Finále se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. V těchto nádherných prostorách pražského Rudolfína se dnes večer rozhoduje o vítězi v kategorii strunných a klávesových nástrojů. Kdo nemůže sledovat koncert přímo ve Dvořákově síni, může ho poslouchat živě na stanici Český rozhlas Vltava a finálové klání je zprostředkováno díky EBU i mnohým posluchačům evropských rozhlasových stanic. Concertino Praga tak i po 60 letech zůstává tím, čím bylo od svého vzniku. Soutěží, která propojuje mladé hudebníky, rozhlas a posluchače daleko za hranicemi jednoho koncertního sálu. Tak si pojďme užít třetí vystoupení dnešního večera. Na pódiu se představí Valentína Ibriči, česká klavíristka, která má přes svůj mladý věk za sebou pozoruhodnou řadu soutěžních i koncertních zkušeností. Ke klavíru usedla poprvé v 8 letech a v podstatě každý další rok získávala různá ocenění, laureátské tituly z českých i mezinárodních soutěží. Mezi nimi Beethovenovy Teplice, Prague Junior Note, Broumovská klávesa, Amadeus nebo Virtuosi per Musica di Pianoforte. Uspěla také na mezinárodní smetanovské klavírní soutěži. Valentína má za sebou rovněž řadu vystoupení doma i v zahraničí. Českou republiku reprezentovala například v Belgii, Severní Makedonii, Velké Británii nebo Spojených státech. Jako solistka vystoupila v Senátu parlamentu České republiky i v Rudolfinu a představila se také na významných festivalech, mezi nimiž nechybělo Pražské jaro, Dvořákova Praha nebo Smetanova Litomyšl. Spolupracovala také se Západočeským symfonickým orchestrem. Ovšem dnes zahraje spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a pod taktovkou Marka Šedivého klavírní koncert číslo 1 bémol opus 23 Petra Iljiče Čajkovského. Dámy a pánové, na pódium přichází česká klavíristka Valentína Ibriči.

Dozněl první klavírní koncert Petra Iljiče Čajkovského za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Hrála Valentína Ibriči. Ti všichni samozřejmě zařízení dirigenta Marka Šedivého. Vážení a milí, před námi je poslední soutěžní vystoupení finálového večera. 14-letá Lin Tokura se narodila v Japonsku, vyrůstala ve Spojených státech amerických a v současnosti studuje ve Velké Británii. Na housle se začala výrazně prosazovat už v dětském věku. Jako solistka debutovala v 11 letech a od té doby vystoupila s orchestry ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii i Itálii. Její dosavadní dráhu přitom charakterizuje nejen technická jistota, ale také pozoruhodná vyzrálost a hudební výraz. Loni získala hlavní cenu v kategorii do 18 let na soutěži Young Ludwig Competition v Berlíně a stala se také nejmladší finalistkou v 37-leté historii Eastbourne Symphony Orchestra Concerto Competition, kde získala druhou cenu. Lin Tokura už dobře zná i české hudební prostředí. V České republice totiž získala první cenu na 65. ročníku Kociánovy houslové soutěže. Letošní rok je pro ní navíc spojen s dalším významným oceněním. Stala se vůbec nejmladší držitelkou prestižního stipendia ROHM Music Foundation v Japonsku. Její cesta hudebním světem vede přes několik kontinentů od Japonska a Spojených států až k evropským soutěžním pódiím. Pro finále Concertina Praga zvolila houslový koncert D-moll opus 47 Jeana Sibelia. Ovšem ještě než zazní první tóny, je čas poděkovat orchestru, který doprovází všechny čtyři finalisty. Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos vstupuje do své jubilejní sté koncertní sezóny. Za 100 let existence prošel dlouhou cestou a dnes patří k předním českým symfonickým tělesům. Jeho historie je od počátku spojená nejen s koncertním provozem, ale také s rozhlasovým vysíláním a také s nahráváním. 100 let historie Sočru, 60 let historie Concertina Praga, setkání rozhlasových symfoniků s mladými hudebníky, kteří vstupují na velká koncertní pódia. A do toho dirigent Marek Šedivý, který se Sočrem i mezinárodní rozhlasovou soutěží spolupracuje mnoho let. Inu, zdá se, ideální sestava pro dnešní večer, ideální sestava pro finále 60. ročníku Concertino Praga. Houslový koncert D-moll Jeana Sibelia hrají pod taktovkou Marka Šedivého rozhlasový symfonikové a Lin Tokura. Ovšem aktuálně, vážení a milí, je třeba ještě symfonický orchestr Českého rozhlasu naladit a potom už Lin Tokura.

Pod hlavičkou vltavského koncertu Klasika jsme dnes poslouchali v přímém přenosu ze Dvořákovy síně Rudolfina druhý finálový koncert Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga, kterou už po sedmé společně pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby. Soutěž jako taková se ale letos koná už po 60. No a včera se finálově soutěžilo v kategorii dechových nástrojů a dnes v kategorii nástrojů strunných, včetně klavíru. A právě nám dohrála poslední z letošních finalistů japonská huslistka Lin Tokura. V jím podání společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Marka Šedivého zazněl koncert pro housle a orchestr D-moll Jeana Sibelia. Naší průvodkyní celým koncertem, včetně přestávky, byla Jana Trojanová a dále se na přímém přenosu podíleli redaktor Vojtěch Babka, hudební režisérka Markéta Tomková-Janáčková, produkční Jitka Zmijová a Barbora Bero a mistři zvuku Ondřej Novák, Jan Schreier a Adam Cejnar. Po dnešku už tedy budou známí všichni vítězové letošního Concertina Praga, ale nejen ti si za týden zahrají na tradičním koncertě laureátů. Společně s nimi se tam znovu objeví i ostatní finalisté, takže se opět sejdou všichni včerejší i dnešní účinkující. Koncert se uskuteční příští pátek od 19 hodin v Rytířském sále zámku v Jindřichově Hradci a zase tam budeme mít mikrofony, přenosovou techniku a příslušný tým lidí a vše vám živě zprostředkujeme ve Vltavě vysílání. Teď je přibližně 9 minut před 22. Na 22. je naplánovaná klasická povídka dnes s úsměvným nahlédnutím do života jedné české židovské rodiny. No a ten zbývající čas strávíme s hudbou Antonína Dvořáka. Bude to malý výběr z jeho Dumek, čili klavírního tria číslo 4. Hraje Bohemia Trio.

0: Bohemia Trio nám zahrálo čtvrtou a pátou důmku z klavírního tria číslo 4 e-moll Antonína Dvořáka a od klasické hudby teď ke klasické próze. Vojtěch Rakous, vlastním jménem Adalbert Streicher, narozený ovšem kousek od Brandýsa nad Labem, byl v české literatuře přelomu 19. a 20. století poměrně výrazným představitelem česko-židovského proudu. Srovnávali ho dokonce s Karlem Poláčkem. K psaní ho přivedl Jan Herben a ten si pak velmi cenil toho, že Vojtěch Rakous, cituji, dal nám svým literárním dílem zprávu takřka o nové zemi, která by nežidu zůstala uzavřena a neviděna. Vylíčil nám, jak nějakého 500 000 židů žije v rodině, jak židé pohlížejí na sebe sami a jak na křesťanské obyvatelstvo mezi nímž žijí. To je nové a cenné. Dnes bohužel patří Vojtěch Rakous k autorům víceméně zapomenutým, ale i k takovým se rádi vracíváme na Vltavě, například právě v našem pátečním literárním cyklu. No a poslechneme si teď od Vojtěcha Rakouse povídku Strýc Václav. V režii Lukáše Kopeckého účinkuje Pavel Čeněk-Vaculík.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

I chudá židovská barabizna v zastrčené vesnici může míti svou bílou paní. V naší chalupě v Starém Brázdí mě obcházela a strašila celá desetiletí. Byla mužského rodu a jmenovala se strýc Václav. Byl městským lampářem v Brandýse, živ a zdrav, ale živoucí jeho osobu jsme nikdy nespatřili, pouze jeho jméno. Jeho skutky kráčely neviditelné prostorami naší chalupy a vrhali svůj šerý stín v naši domácnost, jinak tak klidnou a usměvavě jasnou. Strýc Václav byl starším bratrem maminčiným a byl křtěný. A okolnost tato byla příčinou, že jeho jméno se u nás nesmělo vyslovovat, že se o něm mluvilo jen potají a v neurčitých narážkách. A že nám dětem se zdál něčím neobyčejně tajemným a hrůzným. Jméno strýce Václava, to jméno dostal při křtu, původně se jmenoval Jakub, působilo na naši dětskou mysl dojmem zatracení. Dýchali a rostli jsme v domácnosti, která byla všecka proniknuta duchem nejpřísnější židovské rituálnosti. Všecko, i ty nejnesmyslnější starobylé předpisy, zachovávali jsme s úzkostlivou a zbožnou obřadností, tak jak to zachovával děd i praděd. Nejmenší odchylka, nejmenší provinění proti starodávným rituálním předpisům znamenalo těžké provinění a bezpečnou ztrátu spasení. A členem takové rodiny byl křtěný strýc. Chudý židovský hoch odešel do světa, učinil si známost s rovněž tak chudým městským děvčetem křesťanským a aby si ji mohl vzít, dal se pokřtít. Úřad městského lampáře zastával téměř půl století. S rodinou rozešel se pro svůj křest načisto a zdálo se, že navždy. Ani strýc Václav, ani jeho žena nikdy od strýcova křtu nepřekročili práh naší chalupy a z nás nikdo práh jejich příbytku. A od jeho křtu uplynulo již celých 30 let.

jsem začal chodit do Brandýsa, do židovské školy, bylo mi 12 let, bylo největší mojí touhou spatřit alespoň jedenkrát strýce Václava a trápívalo mne nevýslovně, že snad jedenkrát půjdu kolem něho a nebudu mít tušení, že je to on. Ta židovská škola v Brandýse. Stojí podnes na témž místě. Kdykoliv jdu kolem, je mi po tolika letech hořko a trpko. Jen jediný rok jsem tam strávil, nezapomněl jsem však na ten rok podnes. Byl jsem nejchudší z celé školy, učitel, člověk bez jakéhokoliv vzdělání, hrubý a zištný, byl zvyklý na hojné dary od bohatých rodičů svých žáků. Od nás měl naději nejvýše na bochník černého chleba. Tato má chudoba byla příčinou hojných ústrků a útrap. Od jízlivého posměchu nad mou nebohou němčinou ze strany učitelovi, až po jeho cynický pošklebek nad mým chudobně venkovským zevnějškem a spartánsky skromným obědem. Byly to vždy dva krajíce suchého chleba. Že moji spolužáci rádi a ochotně následovali příkladu učitelova, rozumí se samo sebou.

Bylo to uprostřed zimy, kdy jsem počal chodit do židovské školy. Dny byly krátké a sněhové vánice na denním pořádku. Bylo sice ujednáno, že mě učitel bude domů pouštět dříve, abych se dostal domů ještě za světla, učitel však, schválně asi, posílal mě domů až před ukončením vyučování, kdy už se vždy notně šeřilo. Na rozloučenou vždy ještě za mnou volával, že v zálivech, prý tam za starých časů stávala šibenice a musil jsem tam tudy jít, straší. Také bývala ve mně po celou cestu malá dušička. Jednoho dne byla venku obzvlášť krutá nepohoda a záhy nastal soumrak. Snad proto o něco dříve zazněl z úst učitelových nevlídný povel: brázdímák může jít domů. Poctivě jménem mne ten člověk nepojmenoval po celý rok, co jsem k němu chodil. Před školou se mnou zatočil ledový vítr a bouřlivá sněhová vánice zalepovala mi oči. Mimoděk couvl jsem zpět pod ochranný vchod školy. Jak se dostanu domů? V tom uchopila mne něčí ruka a hlas ku podivu podobný hlasu matčinu, zazněl mi v sluch. Že jsi Baruščin? Čekám zde na tebe, půjdeš se mnou. Přede mnou, jako by ze země vyrostl, stál starý neznámý člověk. V němém úžasu zíral jsem ve starou, vrásčitou, hladce oholenou tvář, viděl dvě modrých, mírných očí zírat na sebe s dobrotou a něhou. A ty oči a ta tvář, úžas mnou zalomcoval, to byly oči a tvář mé matky. Nic se neboj, jsem tvůj strýc Baruščin, jako maminčin bratr. Strýc Václav, on, hrůza mne obešla. Vytrhl jsem mu ruku, za kterou mě držel, a zděšen couvl zpět. Což se mě bojíš, tázal se strýc Václav smutně. Čekám zde na tebe, půjdeš k nám na noc, domů se nedostaneš. Strach mnou zalomcoval. Půjdu domů, vyjektal jsem. A proč nechceš se mnou? Bojíš se mne? Ten hlas působil na mne kupodivu konejšivě. Pozvedl jsem opět hlavu a dívaje se do těch očí a do té tváře, jež každým tahem připamatovala mi matku, a při zvuku toho známého hlasu všechen strach, všechen děs před čímsi neznámým, hrozným, pojednou zmizel. Odhodlaně jsem vložil svou ruku do ruky strýce Václava. Půjdu s vámi. Radostný úsměv ozářil tu hladkou, vrásčitou tvář. Jako doma u nás budeš, řekl. A srdečnou radost bylo znát na jeho hlase. A teta bude mít radost, velikou radost. S tlukoucím srdcem, veden strýcem Václavem stále za ruku, překročil jsem práh jeho příbytku. Z tmavé předsíně vešlo se do pokoje, který byl kuchyní, obytným pokojem, ložnicí, vším. Pokoj byl velký a dvě okna vedla na ulici. V prvním okamžiku působil na mne pokoj dojmem oslňující nádhery. V čem ta nádhera záležela, nedovedl jsem ani řádně postřehnout, bylo již šero. Pocit příjemného tepla mne ovanul. V kamnech hořelo, až pláty na plotně do ruda svítily a lahodná vůně vařící se kávy plnila pokoj. Už ti jej vedu, matko, nocleháře, dávej na stůl. Teprve nyní pozoroval jsem u plotny vysokou, hubenou ženskou postavu. Teta. Utřela si zástěrou ústa a líbala mne na obě tváře. To mám radost, opakovala několikrát po sobě. Strýc myslel, že nebudeš chtít k nám jít. A bát se u nás nebudeš? Nebudu, odpověděl jsem co možná statečně. A než jsem se nadál, seděl jsem za stolem a přede mnou stál veliký, krásně malovaný, doma jsme jedli jenom z obyčejných kamenných, hrnek s kouřící se kávou a u něho rohlík, mastný rohlík. Rohlíky znal jsem dosud jen od vidění, podobné lahůdky byly u nás neznámou věcí. Zdálo se mi nic krásnějšího, že jsem dosud neviděl, než ten pestrý, malovaný hrnek, a nic lepšího, že jsem nejedl, než tu kávu a ten mastný rohlík. Když jsem dojedl, teta, aniž se mne tázala, nalila hrnek znovu a nový mastný rohlík vzbuzoval radostný můj úžas.
Teta a strýc seděli proti mně a s úsměvem mlčky se dívali, jak obsah hrnku mizí. Pak teta hrnek uklidila a utřela stůl. Teplo, sálající z kamen, vypitá káva a ukonejšený hlad působili, že rázem zmizely všecky mé rozpaky a obavy. Teprve nyní pozorněji jsem se zadíval na tetu. Byla opravdu neobyčejně vysoká a hubená, vlídný úsměv nikdy nezmizel jí z tváře a vlídné slovo zertů. Pak zadíval jsem se na strýce. Nyní, když byl bez čepice, zdála se mi přes jeho prošedivělé vlasy podoba jeho s matkou ještě dokonalejší. Ta ústa, oči, čelo, všecko mi připomínalo matku. Seděli jsme u stolu všichni tři. Co jsi se tak na mne zahleděl? Usmál se strýc. Jste tak podoben mamince? Radostně kýval hlavou. Od malička jsme si byli tak s Baruškou jako s maminkou podobní. Ale teď, strýc Václav sklonil hlavu, kdo ví, jestli bychom se poznali. 30 let je 30 let. A teď, když jsi se najedl, vypravuj nám o mamince, o tatínkovi a o vás všech. Dal jsem se do vypravování, kterak matka a otec pracují den ze dne bez oddechu a odpočinku, kterak starší děti odcházejí do světa a malé přibývají. O našem hospodářství jsem vyprávěl, o našich polích, dvou kravkách a jedné koze a kolik vajec už letos staré husy snesly. A než nastala úplná tma, byli strýc Václav a teta tak dokonale zasvěceni ve veškeré naše poměry, jako by po všecka ta léta hněvu bydlili pod naší střechou.

Teta přiložila do kamen a oživené plameny vrhaly na stěny a podlahu světlé pruhy. Strýc rozsvěcoval lampu a obrátil se ke mně. Zůstaneš zde na chvilku sám? Nebudeš se bát? A když jsem statečně řekl, že ne, pokračoval. Já jdu po městě rozsvěcovat lampy a teta jen na chvilku odskočí k panu soudnímu, kdyby něco potřeboval. Teprve později jsem zvěděl pan soudní, že je starý, svobodný pán, že bydlí na náměstí a teta, že mu posluhuje. Strýc s tetou odešli společně a já zůstal samoten. Teprve nyní při světle mohl jsem si pokoj důkladně a nerušeně prohlédnout. Zdál se mi skutečně neobyčejně nádherný. A doma ani naše světnice, ani sváteční komora nesnesly s ním porovnání. Pohovka, skutečná pohovka, potažená pestrou látkou, nad níž zdálo se mi, nic nádhernějšího jsem dosud neviděl. Strop a stěny malované, v celém starém brázdímě nikdo, ani nejbohatší sedláci neměli co podobného. A na stěnách obrazy, obraz vedle obrazu, všecky v třpitných, zlacených rámcích a jeden krásnější než druhý. Zde visel Mojžíš nahoře Sinaj mezi svatou Jenovéfou a svatým Janem Nepomuckým. Tam zase Mizrach, skutečný Mizrach, jaký jsme měli doma. Mezi dvěma svatými panami, svatohorskou a staroboleslavskou. Naproti boží požehnání. Starodávné hebrejské boží požehnání. A hned vedle něho velký obraz svatého Antonína. Mezi okny dřevěný Kristus na kříži a na okenním rámu, na háku, ctihodně starý sáček s modlícími řemínky a pod ním černý růženec s křížkem. Nade dveřmi obraz strýcova patrona svatého Václava a na pažení týchž dveří stářím zčernalá mezuza. V rohu nízkého prádelníku spatřil jsem kupu knih různé velikosti v starých zčernalých deskách. Poznal jsem několik ctihodně starých chumyšů a spoustu hebrejských modlitebních knih pro dny všední a pro všecky svátky v roce. A mezi nimi v bratrské schodě několik nebeklíčů a modlitebních knih, každá s křížkem na deskách. Dva cizí světy, často sobě nepřátelské, zde mezi těmito čtyřmi stěnami splývaly v sebe, ve vzácné schodě a svornosti. Ještě jsem všecko pořádně neprohlédl, ještě se nevzpamatoval z překvapení ze všeho nezvyklého, co jsem zde spatřil, když teta již se vrátila. Přinášela mi večeři. Dva párky. Dychtivě sahal jsem po nich. V tom jsem se zarazil. Což jestli párky jsou... Teta zpozorovala moje rozpaky a hned je zaplašila. Směle můžeš jíst, řekla. Jsou od Picka. To byl židovský uzenář. Strýc by odjinut párky nejedl a já také ne. Labužnicky a s klidným svědomím jsem ukusoval co možná malé kousky z párku, aby lahůdka mi trvala co možná dlouho. Teta hovořila, všecko u nás můžeš jíst. Všecko vařím a strojím, jak to děláte mezi vámi. Nádobí mám dvoje, masové a mlékové. Maso kupujeme jen košerované a polévám je a vysoluji. Všecko, jak se sluší a patří. Říká strýc, že u nás by mohl jíst každý rabín. Tak jen jes. Ani nevíš, jakou radost máme z tebe, že jsi k nám přišel. Takový věk už jsem se strýcem a nikoho z vás neznám. Hrozně strýce trápil ten hněv, zvláště první léta. Ten se naplakal a já s ním. A proč to všecko? Což je hřích, když člověk namísto víry jedné zachovává víry dvě? Když člověk Pánu Bohu slouží na dvojí způsob? A jak je strýc zbožný po vašem i po našem? Den co den se modlí všecky modlitby, vaše i naše, a svátky světí stejně, ať jsou to naše nebo vaše. Duši bych za něho dala, ale to jedině nevím, jak ho udobřit s vámi. Teta smutně potřásla hlavou, vstala a přiložila zase do kamen. Jejímu vypravování rozuměl jsem jen spola a nevěděl, co na to říci. V tom vracel se strýc, všecek zasněžený a promzlý. Teta vařila čaj. Pil jsem jej poprvé v životě. Zdálo se mi, že nezažil jsem dosud večer tak krásný jako dnes. Teda, jak jsem se dostal do postele, nevěděl jsem.
Jen polo ve snách cítil jsem, že něčí ruka urovnává mi pod hlavou podušku a pečlivě mě přikrývá. Když jsem se ráno probudil, již se rozednívalo. K sluchu mi zalétala známá slova hebrejské modlitby. To strýc stál u okna, kolem hlavy a rukou modlicí řemínky a s chvatem a polonahlas odříkával ranní modlitby. Teta u plotny vařila kávu. Vstal jsem a spěšně se oblékl. Že nemusím v raním mraze dnes konat dalekou cestu, naplňovalo mne velikou radostí. Strýc se domodlil a zasedli jsme zase všichni tři ke stolu. Po snídani nastalo loučení. Tak přijdeš zase? Tázal se mne strýc již asi po desáté. Přijdu, jistil jsem opět a opět. Třeba každý den přijď na noc, zval mne strýc a chvějícím se hlasem dodal: a tatínka a maminku, že vzkazujeme pozdravovat a aby už se nehněvali.

Celý den mi bylo ve škole jako ve snách. Ani jsem tomu nemohl uvěřit, že jsem strávil noc u strýce Václava. Co tomu doma řeknou? Doma myslili, že jsem byl přes noc u nějakého milosrdného souvěrce, a když vraziv bez dechu do světnice zvěstoval jsem jim velkou novinu, nastalo v celé domácnosti ohromné vzrušení a děs. Přes noc u strýce Václava. U člověka, jehož jméno po 3 desetiletí se nesmělo u nás vyslovit. Kdeže jsem nabral tolik odvahy? A co mi říkal on? A co teta? A kterak vypadají? A jaké to u nich je? A snad, že jsem tam také, bože nedopouštěj, nejedl. Dlouho do noci trvalo, než jsem všechny otázky zodpovídal a vše vylíčil s největší důkladností a podrobností. Vypočítavě kladl jsem největší důraz na neobyčejnou podobu strýcovu s matkou, tím chtěl jsem odzbrojit každou námitku a všem výčitkám ulomit hrot. A tetu a celou jejich domácnost líčil jsem v barvách, o nich jsem věděl, že zvláště otci budou lahodit. Ve své horlivosti jsem leccos přidal a leccos zamlčel. Vylíčil jsem domácnost strýce Václava tak, že nakonec vypadala právě tak židovskou jako domácnost naše vlastní. Do náležitého světla postavil jsem Mojžíše na hoře Sinaj, Mizrach, Mezuze na dveřích a počet chumišů a hebrejských modlitebních knih jsem několikrát znásobil. Čím dále jsem ve svém líčení pokračoval, tím více jasnila se otcova přísná, zachmuřená tvář. A když jsem líčil, kterak ráno se probudiv, uzřel jsem strýce opásaného řemínky a modlícího se podle předpisu, že potom před snídaní dělal kříž a modlil se otčenáš, jsem neřekl, kynul pochvalně hlavou. Konečný svůj úsudek shrnul otec v slova, že jest to od toho strýce přece jen pěkné a že by se toho od něho nikdy nenadal, že sobě na kluka v tom nečase vzpomněl a sám si pro něho došel. A zadarmo, že ten nocleh a to všecko žádat nemůže. A tak se stalo, že druhý den ráno nesl jsem strýci Václavovi a tetě, kromě pozdravu od matky, také bandasku mléka. Strýc a teta zářili radostí. Strýc rozčilen chodil po pokoji a stále opakoval, opravdu nás Baruška vzkazuje pozdravovat, opravdu? A teta, že si maminka takovou škodu dělá. Tolik mléka, tolik mléka. Tak prostřednictvím mnou tak nenáviděné židovské školy po 30letém hněvu navázána byla nit přátelství mezi strýcem Václavem a jeho rodinou. A ta nit předla se dále, sílila a nepřetrhla se již nikdy. Zpočátku chodíval jsem k strýci Václavu na noc jen, když byla nepohoda, později kdykoliv mne napadlo i za pěkného počasí. Úplně jsem zdomácněl v té bizarní domácnosti, kde na mne zvláštním, tajemným kouzlem působil duch dvou světů. Také doma, následkem mých stálých, víceméně přibarvených referátů, smýšlení o strýci Václavu měnilo se valem. Nebylo totiž divu, že jednoho rána jsem mohl zvěstovat strýci velikou novinu, že tatínek a maminka vzkazují pozdravovat a že k nám s tetou má přijít. Nikdy nezapomenu na výraz zářivé radosti, který změnil strýcovu tvář. A po té radostně vzrušené tváři volně stékaly dvě velké slzy. Opravdu? Opravdu? Tázal se několikrát po sobě a já musel pozvání slovo za slovem opakovat znovu a znovu.

Bylo to památné sobotní odpoledne. Se zvláštním taktem strýc k své první návštěvě volil sobotu. Jarní odpoledne bylo plné květů a ptačího zpěvu, když strýc Václav s tetou octli se v naší světnici. Po 30 letech setkali se bratr a sestra poprvé. Dlouho hleděli mlčky na sebe, pak matka řekla: změnil jsi se, Jakube. A strýc na to: nepoznal bych tě, Baruško. Se všemi se pak líbali, s otcem si potřásli ruce a usedli za stůl. Strýc byl oblečen svátečně a vyhlížel jako pán. Teta měla černé hedvábné šaty a na hlavě černý hedvábný kapižon. Matka nosila na stůl strouby, již tam připravené hrnky s kávou, byla dnes jen ohřívaná, vařena byla včera. A doprostřed stolu postavila talíř s nenačatou bábovkou. Vypadalo to velmi svátečně a slavnostně, zcela tak, jako když přišli líbezničtí nebo chrástečtí. O svačině, dříve ještě než došlo k živějšímu rozhovoru, vzal otec chumiš, to byla jeho pravidelná zábava v sobotu odpoledne, a otázal se strýce: Jakube, víš-li, jaká byla dnes sedere? Bez rozpaků a jistě zněla strýcova odpověď. Otec pochvalně kynul hlavou a než se kdo nadál, už byli otec se strýcem v přátelské hádce o smyslu dnešní sedere. Takové náboženské disputace bývaly odjakživa otcovým koníčkem. Mezitím matka v průvodu všech nás dětí prováděla tetu po chalupě. Od půdy až po sklípek, vším se jí pochlubila. A teta neskrblila pochvalou a obdivem. A když ve světnici otec se strýcem konečně o smyslu dnešní sedere se shodli, nastoupena táž pouť znovu se strýcem. Již se počalo šeřit, když nádherným jarním večerem my děti a matka jsme vyprovázeli strýce a tetu kus cesty k Brandýsu. Matka se strýcem šli sami napřed a mnoho si měli co vyprávět. Teta s námi dětmi jakoby schválně zůstávala pozadu. Minulo jaro a léto a když zase nastávala zima, opouštěl jsem židovskou školu navždy. Bylo mi jako ptáku puštěnému z klece. Pouze loučení s domácností strýce Václava bylo mi těžké. V dospělejších letech teprve učinil jsem si správnější úsudek o jeho povaze. Byl to člověk křišťálového srdce a dětsky naivní mysli. Byl přesvědčen, že líp slouží Bohu a spíš dojde spasení, když poctivě plní předpisy dvou věr, než lidé, kteří plní předpisy pouze víry jediné.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Člověk neliterát, jenž vděk svému nadání se stal spisovatelem. Samouk, pilný čtenář a pozorovatel, jenž se stal dobrým povídkářem. Takový je náš Rakous, napsal o svém kolegovi jiný českožidovský spisovatel Eduard Lederer. Přičemž výraz českožidovský je v obou případech skutečně na místě. Znamená nejen to, že tito autoři patřili mezi Židy žijící v českých zemích. Jak napsala o Rakousovi další mu blízká duše, překladatelka Anna Auředníčková, byl to přesvědčený věrný Čech, jeden z těch znamenitých českých vlastenců Židů, kteří žili na venkově a které on tak neodolatelně líčí. V dnešní povídce nám tedy Vojtěch Rakous vylíčil svého dvoukonfesního strýce Václava. Pro rozhlas tento text vybrala a připravila Petra Hinčíková a s hercem Pavlem Čeňkem Vaculíkem ho letos natočil režisér Lukáš Kopecký a poslouchali jsme premiéru. Za týden nás čeká jedna z povídek Viktora Dyka. Jmenuje se Smutná láska a vydáme se v ní na procházku sichravým městem spolu se dvěma přáteli, z nichž jeden svěří druhému příběh své osudové lásky, kterou nepřerušila ani partnerčina smrt. Poslouchejte v pátek 25. září opět od 22 hodin. A teď na půl hodiny k filmové hudbě v repríze pořadu z minulé neděle, respektive z roku 2024, kdy jsme ho vysílali premiérově.
2: Klapka.
3: První díl Klapky věnovaný anglickému skladateli Johnu Barrymu jsme skončili u roku 1968. A právě tady navážeme druhým dílem, kterým vás bude, milí posluchači, i tentokrát provázet Kristýna Šrámková. Za svou více než 50-letou kariéru v oblasti hudby získal Barry celým jménem John Barry Prendergast řád britského impéria. Britskou tematiku měla i většina filmů, ke kterým skládal hudbu, třeba 11 dílů o agentovi 007 nebo historické eposy zasazené do anglické minulosti Lev v zimě a Marie Stuartovna Královna Skotská. Mezi těmito dvěma historickými filmy složil Barry v roce 1969 hudbu k filmu Půlnoční kovboj. Ten získal 3 Oscary za nejlepší film, režijní debut Johna Schlesingera a za scénář, který byl adaptací stejnojmenného románu, který napsal James Lee Herlihy. Do hlavních rolí naivního Texasana, který přijel do New Yorku za kariérou gigola, byl obsazen John Voight a podvodníčka trpícího tuberkulózou si zahrál Dustin Hoffman. Půlnoční kovboj byl na konci 60. let jedním z prvních filmů, který hojně využíval popové interprety a jejich dobové písně. John Barry kromě skládání dohlížel i na výběr této hudby a sám k tomu poznamenal. Ten film se dodnes promítá na filmové škole na Kalifornské univerzitě jako ukázka toho, jak by se písně měly používat ve filmech. Koupili jsme jen pár písní a pro zbytek jsme sehnali mladé autory, aby scény opatřili hudbou. A proto písně ve filmu fungují, protože byly napsány přímo pro něj. Všichni asi budete znát úvodní píseň filmu Everybody's Talking, kterou naspíval Harry Nilsson, a možná i hudební téma hrané na foukací harmoniku v podání belgického jazzmena Tuce Tielmanse, které dokonale podtrhuje atmosféru filmu.

Ve stejném roce jako Půlnoční kovboj vznikla i další bondovka s názvem Ve službách jejího veličenstva. Píseň pro film složil Barry společně s textařem Halem Davidem, mimochodem autorem písně Raindrops Keep Falling on My Head. Píseň pro šestou bondovku se jmenuje We Have All the Time in the World a naspíval ji Louis Armstrong. Seana Conneryho v tomto díle vystřídal australský manekín George Lazenby. Tvůrci se vrátili k této písni ještě v závěrečných titulcích posledního dílu Není čas zemřít z roku 2021, kde Bonda hraje Daniel Craig. Máme všechen čas na světě byla Armstrongovou poslední nahranou písní. O dva roky později zemřel na infarkt.

To byla ukázka z 6. Bonda s názvem Ve službách jejího veličenstva. A my u anglické královny ještě zůstaneme, i když se v čase posuneme hodně nazpátek. Do zvuku alžbětínské Anglie stylizoval Barry svou hudbu pro film Marie Stuartovna Královna Skotská. Výpravné historické drama zasazené do konce 16. století a krásné skotské přírody přináší příběh dvou nesměřitelných žen ve výborném hereckém podání Vanessy Redgrave jako Marie Stuartovny a Glendy Jackson v roli Alžběty I. V soundtracku použil skladatel kromě slavnostních fanfár a pochodových bubnů i skotské dudy.

Příběh King Konga, obrovského opa z ostrova Lebek, byl poprvé zfilmován v roce 1933. King Konga natočil v roce 2005 i režisér Peter Jackson před svým velkoprojektem trilogie Pána prstenů. A jedním z remakeů King Konga byla i verze z roku 1976, ke které skládal hudbu John Barry.

Film, kde se prolíná hudba Johna Berryho s rapsodií na Paganiniho téma Sergeje Rachmaninova. Tak to je romantické sci-fi z roku 1980 s názvem Kdysi dávno. V příběhu o cestování časem za dávnou láskou v podání Christophera Reevea a Jane Seymour doplňuje nostalgicko-romantickou atmosféru právě hudba. V roli vysokoškolského profesora, autora knihy o cestování časem, se tu objevuje i Jiří Voskovec. A tady už je ústřední melodie filmu.

John Barry se bondovkám věnoval od roku 1962 do roku 1987. Poslední díl s jeho hudbou byl Dech života, ve kterém se sám skladatel objevil v roli dirigenta a titulní píseň naspívala skupina AHA. Tvůrci Bonda si jeho hudbu chválili pro opojnou směs dechů, jazzu a svěžích melodií. Barry ho potom vystřídali třeba David Arnold pro 5 dílů Bonda, Thomas Newman pro 2, anebo Hans Zimmer pro poslední díl Není čas zemřít. Chronologicky by teď měl přijít na řadu film Vzpomínky na Afriku, ale ten si necháme na konec dnešní klapky a uděláme skok až do roku 1990, kdy Barry dostal svého posledního, 5. Oscara za hudbu k filmu Tanec s vlky. Film, který režíroval Kevin Costner a také si v něm zahrál hlavní roli poručíka Dunbara, získal celkem 7 Oscarů. Natočen byl na motivy stejnojmenného románu Michaela Blakea, který byl i autorem scénáře. Tanec s vlky znamenal comeback filmu s westernovou tematikou.

Kostnera vždy inspirovaly velkolepé orchestrální partitury a tak se rozhodl, že vyprávění a rozsáhlý příběh filmu Tanec s vlky podpoří tradičním orchestrem. Obrátil se proto na Johna Barryho, jehož hudba v něm podle jeho slov vždy rezonovala a hluboce ho dojímala. Skladatel se v té době právě zotavil z 2 roky trvající vážné nemoci. Scénář na něj udělal dojem a byl velmi motivován ke vzkříšení své filmové hudby. Hudba k filmu Tanec s vlky je jeho nejdelší soundtrack ze všech. Skladatel poskytl vhled do svého přístupu během jednoho z rozhovorů. Přestože je to velká a dlouhá partitura, musela být zvláštním způsobem velmi jednoduchá. Dan Barry je velmi jednoduchý, slušný člověk. Je to krásný příběh o jeho setkání s kmenem Sioux a má v sobě jakousi čistotu. A to bylo nejtěžší, udržet tu jednoduchost v hudbě po většinu času. A takhle zní hlavní téma filmu, pojmenované po hlavní postavě poručíku Johnu Dunbarovi.

Milovanou herečku a Roberta Redforda. Mezi skladatelem a režisérem panovala zpočátku tvůrčí neshoda. Polak chtěl použít africkou hudbu, zatímco Berry byl přesvědčen, že zapotřebí tradiční západní orchestr. V jednom z rozhovorů vyprávěl, jakými argumenty se mu podařilo režiséra přesvědčit. Sydney, nejde o Afriku. Odehrává se to sice v Keni, ale je to viděno skrze dva lidi, kteří jsou do sebe bláznivě zamilovaní. Je to hlavně jejich příběh v kulisách Afriky. To, že se skladatelský záměr Berrymu podařil, dokládá, že za film dostal v roce 1986 Oscara i Zlatý glóbus. Kritika o tomto soundtracku mluví jako o dokonalém zachycení obrazu ve zvuku v tónině savany. Berryho melodické kompozice dobře ladí se záběry rozlehlé krajiny. Jsou založené na lyrické smyčcové melodii, která plynule přechází mezi harmoniemi. Americký filmový institut dal tuto hudbu na 15. místo svého seznamu nejlepších filmových skladeb v historii. Hudba z filmu Vzpomínky na Afriku, jedna z nejkrásnějších melodií z tvorby Johna Berryho, uzavře druhý díl klapky věnované tomuto skladateli. Příjemný zbytek dne, ideálně v širokém tempu Berryho hudby, vám od vltavského mikrofonu přeje Kristýna Šrámková.

Celkem dvě vltavské klapky věnovala Kristýna Šrámková britskému skladateli Johnu Barrymu. Přičemž ve druhé z nich, kterou jsme si právě zopakovali, se zaměřila na Barryho tvorbu od sklonku 60. let až do konce skladatelovy kariéry. Na závěr jsme slyšeli ukázku z Oscarové hudby ke snímku Vzpomínky na Afriku. Nejbližší další klapku máme připravenou na pozítřejší odpoledne a bude o tom, jak Jaroslav Ježek rozhýbal český film v rytmu jazzu a satiry. A pak si zase zopakujeme v pátek večer po klasické povídce.

0: A za chviličku tu s námi bude jeden z těch lidí, pro které má americká angličtina těžko přeložitelný výraz hobou.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
3: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
4: A přece je to dnes a tady.
2: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
5: 666.
6: Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
2: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Včera jsme byli u toho, když se 14-letý blondiáček Johnny loučil s učitelkami v klášterní škole a odcházel do jiné školy pro větší chlapce. Také jsme se dozvěděli, že se jednou stane knihovníkem Metropolitních novin. Jenže pomyslná čára spojující ony dva body jeho života bude ne klikatá, ale přímo ostře zpřelámaná. Máme totiž tu čest s americkým tulákem, narkomanem a kriminálníkem. Zároveň ale také autorem fascinující autobiografie nazvané You Can't Win, česky Nemáte šanci. Jeho identita je dosud nejasná. Známe jen pravděpodobně pseudonym, kterým svou knihu před rovnými 100 lety podepsal, Jack Black. No a proč číst jeho vzpomínky dnes? Třeba už jen proto, že způsob, jakým tu Jack Black zkoumá duše lidí, jako byl on sám, později ovlivnil celou generaci amerických tak řečených beatníků. Ale my jsme pořád ještě teprve u toho světlovlasého Johnnyho. I když už je trochu větší a mnohem víc než dřív si leda z čeho všímá. Překlad Tomáš Míka, účinkuje Tomáš Drápela.

0: Mé dny naplňovalo chození do školy a večerní návštěva nádraží, kam jsem se chodil dívat na příjezd vlaku, a mezitím jsem vysedával v hotelovém baru, kde jsem pozoroval městské celebrity, zejména padouchy, kteří někdy někde někoho zabili či zastřelili. O zábavu jsem měl tedy celkem postaráno. Čas letěl. Ostatní chlapci mého věku ke mně vzhlíželi celkem s respektem. Bydlel jsem v hotelu, nikdo mi nepřikazoval, co mám dělat, nemusel jsem chodit na pochůzky a štípat třísky na podpal, chodit nakupovat a pro mléko. V našem městě se to padouchy jen hemžilo. Všichni bojovali ve válce na jedné nebo na druhé straně. Každý měl jednu nebo dvě pistole a brokovnici nebo ručnici. Všichni je uměli používat. Bez pistole nebyla výstroj žádného kluka kompletní. Nesmírně šťastnou náhodou se stalo, že jsem takovéhle kolty získal dva. Pomáhal jsem jedné staré dámě přestěhovat nějaké věci ze sklepa, když jsme na ně v nějakém kufru narazili. Pane bože, pravila, co pak ty hrozné věci tady pořád ještě jsou? Myslela jsem, že už jsme je vyhodili před mnoha lety. Vezmi je, Johnny, a někde je zakopej. Vyhoď je, ať už je tady nevidím. Díky těm dvěma starým bambitkám mi náležitě stouplo sebevědomí a cítil jsem se hned jistější v kramflecích. Začal jsem se rozhlížet kolem sebe. Bylo na čase, abych se něčím někým stal. Mým nejnovějším hrdinou byl muž, který vedl hotelový bar. Vlastnil budovu, hotel pronajímal a sám provozoval bar. Byl tlustý a nosil noblesní pruhovanou vestu, z níž mu visel bitelný zlatý řetízek od hodinek a na něm se kinklal pro ozdobu zlatý 20 dolar. Byl to jediný zlatý 20 dolar ve městě. Šlo o místního zákulisního politika. Ve městě byl znám jako člověk, který dokáže ledacos zařídit. Když se někdo dostal do nějakých potíží a musel jít před smírčího soudce, šel do hotelu a navštívil Cirdunýra. Cirda řekl, nechte to na mě, to je celé, nechte to na mě. Když bylo po všem, ten chlapík zašel za Cirdou a objednal několikrát pití pro všechny, kdo byli v dohledu. Pak se otázal, co ti dlužím, Cirdo?
1: Ty mi dlužíš? Za co mi dlužíš?
0: Ale vždyť víš, Cirdo, za to, že jsi vyřídil tu drobnou šlamastiku.
1: Aha, tak tohle myslíš. Hele, nedlužíš mi ani vindru, ani zlámanou grešli.
0: Cirda zamával tučnou paží ve vzduchu.
1: Neberu peníze za to, že pomůžu svým přátelům. Já prodávám chlást, dobrý chlást, to mě živí.
0: V době voleb Cirda schromáždil všechny chlapy, co mohl, připomenul jim, že jsou jeho přáteli, a pravil.
1: Co je nám potom, kdo je prezidentem Spojených států? My chceme slušného smírčího soudce a šéfa policie.

Rozhodl jsem se, že mým životním vzorem bude Cirda. Byl to oblíbený a úspěšný muž. Začal jsem rozhazovat pažemi, mluvit hlasitě chraptivým hlasem a nosit klobouk posazený do týla. Cirda kouřil velké doutníky. Jeden jsem zkusil a kouření jsem pak alespoň na čas přenechal jiným. Netrvalo dlouho a můj slepý obdiv vůči provozovateli baru doznal změny. Jednoho večera přijel vlak a vystoupil z něj pouze jeden cestující. Byl to vysoký štíhlý muž, který si vykračoval jako voják. Byl vzpřímený a z jeho rázné chůze čišela sebejistota. Měl krátce zastřižený šedý knír. Na sobě měl šedý oblek, šedý klobouk a v ruce držel rukavice. Šel rychle k přední části vlaku a počkal vedle zavazadlového vagónu, dokud nevyhodili ven jeho kufr. Muži od zásilkové služby, co stál poblíž, řekl, aby mu kufr odvezl do hotelu. Sledoval jsem toho šediváka až k hotelu. Zanedlouho se před budovou ocitl i kufr a já ho šel prozkoumat. Byl kožený, s mosazným kováním, oblepený nálepkami z mnoha hotelů a parníků. Od všeho cestování byl poškrábaný, otlučený a špinavý. Ten předmět mě fascinoval. Postával jsem u něj, dotýkal se ho, četl nápisy na nálepkách některé z cizích krajin a dumal nad tím, co to asi je za člověka, když vlastní tak nádherný kufr. Když ho portýr odnesl nahoru z mého dohledu, byl jsem neklidný a rozrušený. Vyvolal v mé mysli podivné myšlenky a touhy, které jsem tehdy nechápal. Teď vím, že pro mě symbolizoval cestování, dobrodružství na zemi i na moři, zkrátka ve světě. Klobouk, který jsem měl naražený do týla, jsem si teď narovnal a nosil ho, jak se patří. Narovnal jsem se, přestal si strkat ruce do kapes, můj krok se nyní zrychlil a celkově jsem se začal chovat sebejistěji a s větší suverenitou. Dokonce jsem začal uvažovat o kníru, ježatém a zastřiženém tak, jak ho měl ten muž v šedých šatech. Musím si opatřit šedý oblek, šedý klobouk, rukavice a kožený kufr, říkal jsem si. Což byl pro chlapce bez příjmů velký problém.

Rozhodl jsem se, že vydělám nějaké peníze a porozhlédnu se po nějaké práci, kterou bych mohl dělat po škole. Po otci jsem považoval za nejmoudřejšího člověka ve městě barmana Cirdu. Probrali jsme celou situaci ze všech stran. Podle ani jednoho z nás se v nejbližším okolí žádná práce nerýsovala. Cirda nakonec řekl: "No, když chceš tak strašně moc pracovat, zaměstnám tě já." Cirda byl starý mládenec a žil v jednom z hotelových pokojů. Otevíral a zavíral bar, veškerou práci vykonával sám, neustále nasával, ale opilého ho nikdo nikdy neviděl. "Můžeš sem chodit ráno před školou a uklízet tady. Zametání není tak jako tak práce pro chlapa a mě už unavuje. Můžeš umýt sklenice a utřít prach na barovém pultu. Odpoledne, až přijdeš ze školy domů, můžeš být po ruce, kdyby bylo třeba udělat nějakou pochůzku. Večer se můžeš starat o kulečník, vybírat peníze od hráčů a dohlédnout, aby nekradli koule. Můžeš roznášet nápoje, když lidi hrajou karty, a přinést nový balíček, když nějaký vzteklý chlap, co prohrál, ten starý rozcupuje." Byl jsem Cirdovi tak vděčný, že jsem mu z celého srdce poděkoval. Tady se mi nabízela šance někam to v životě dotáhnout, mít své vlastní peníze a být nezávislý a stýkat se s muži a tak se něco dozvědět o světě. Ta představa mě natolik uchvátila, že jsem hned začal prohánět po baru koště opotřebované až k provázkům, jimiž bylo svázané. Žádní hosté tam nebyli. Cirda postával stranou, klobouk naražený šejdrem, velký doutník v koutku úst na opačné straně, než měl klobouk, ruce vražené do kapes, a zamyšleně mě sledoval. Když jsem měl podlahu zhruba do poloviny zametenou, Cirda ke mně přistoupil a vzal mi koště z ruky. Otáčel s ním a pečlivě je zkoumal. "Johnny, myslím, že se mnou jednáš poctivě a já k tobě budu taky poctivý. Jdi do obchodu a pořiď si nové koště." Udělal jsem to a zametl celý bar znovu. Jelikož jsem začal pracovat bez otcova svolení, rozhodl jsem se neříct mu nic, dokud se v práci dobře nezavedu. Pracoval jsem svědomitě ráno i večer. Na konci týdne v odpoledních hodinách, když v baru nikdo nebyl, mi Cirda tajuplně pokynul, ať jdu za ním do kanceláře, malé komůrky na konci baru. Byla zařízena jednoduše: stůl, židle, velké plivátko, jeden obraz na stěně naproti psacímu stolu. Cirda se posadil ke stolu, nasadil si brýle a vytáhl malý notýsek. Bedlivě se rozhlédl po místnosti. Když viděl, že jsou dveře kanceláře otevřené, řekl mi, ať je zavřu. Zapsal si něco do notýsku, pak vytáhl z kapsy 3 stříbrné dolary a vtiskl mi je do ruky, opatrně, aby necinkali. "Dneska je výplata, Johnny,"

Vrátil jsem se celý šťastný zpátky k své práci. Výplata, $3, vlastnoručně vydělané peníze. Co nevidět se zmůžu na šedý oblek, šedý klobouk, rukavice a kožený kufr. Díky penězům od Cirdy ze mě bude brzy vysoký, pohledný elegán. Hlasitě jsem zacinkal $3 a nemohl se dočkat, až se vrátí domů otec, abych ho mohl o své práci informovat a požádat ho, abych si u něj mohl své peníze schovat. Skutečnost, že jsem se stal majitelem $3, mě okamžitě proměnila. Stal jsem se nezávislým, sebejistým a bezstarostným. Když otec přišel, přistoupil jsem k němu bez sebe menších obav, s pocitem jistoty, že mi to schválí. Peníze jsem držel v ruce a měl jsem skvělou náladu. Oznámil jsem mu, že jsem celý týden pracoval pro pana Níra, že jsem dostal mzdu $3 a že chci, abych si je u něj mohl schovat. Vzal peníze, strčil je do kapsy a pravil: dobrá, dej mi vědět, až je budeš potřebovat. A nevadí ti, že pracuju pro Cirdu? Ne, nevadí. Cirda mi o tom všem řekl. Jednou se budeš muset naučit pracovat. A budeš se muset naučit spoustu dalších věcí, takže proč nezačít u Cirdy? Vrátil se k svým novinám a já si myslel, že tím je to vyřízeno. Ale když jsem vycházel z pokoje, viděl jsem, jak si nakrucuje konec svého dlouhého plnovousu.

Škola mi nedělala žádné problémy. Navštěvoval jsem jí rok a než jsem se nadál, byly tu prázdniny. Šetřil jsem si všechny peníze, které jsem vydělal jako Cirdův pomocník a těšil se, že o prázdninách vydělám ještě víc. Přinesl jsem domů otci vysvědčení, ze kterého bylo zřejmé, že jsem udělal pokroky. Mrknul na ně a odhodil je stranou. Hádám, že násobilku už tentokrát zvládáš, Johne. Ano, konečně jsem se jí naučil. Kolik je 8×9, Johne? 72. Dobrá. 7×6? 42. Správně, Johne. Nezdálo se, že by ho mé správné a rychlé odpovědi příliš zajímaly, byl stále zahleděn do novin. Konečně se na mě podíval a řekl: A 8×13, Johne? Znovu jsem byl v koncích. Tenhle příklad způsobil, že jsem stál jako přimrazený. Rozzuřil jsem se a zhrudnul. Vytáhl jsem z kapes tušku a papír. Vypočítal to a řekl mu výsledek. Připadlo mi, že se na mě vytahuje. Nikdo ve škole se mě nikdy na nic podobného neptal. Měl jsem pocit, že se mi křivdí. Pomyslel jsem na své peníze a na dva velké kolty. Pokud by se mnou mělo jednat tímto způsobem, zbalím peníze a kolty a odejdu tam, kde se dočkám solidního jednání. A když se nedočkám solidního jednání, tak si je vynutím. Otec se podíval na papír, který jsem mu podával. No vida, máš to dobře, Johne. To je dobré, velmi dobré. Zamyšleně si hladil vousy a já nevěděl, jestli se usmívá nebo šklebím.

0: Prázdniny byly téměř u konce. Potřeboval jsem nové knihy pro nadcházející školní rok a mluvil jsem o nich jednou večer s otcem.
1: Teď se o ně nestarej, postaráme se o ně později. Jedeme pryč, stěhujeme se do Kansas City. Byl jsem po všech těch letech povýšen.
0: Ale já přijdu o práci, namítl jsem.
1: Seženu ti jinou, neboj. Chceš normální zaměstnání, kde bys pracoval celý den, nebo chceš ještě trochu chodit do školy?
0: Rozhodl jsem se pro celodenní práci s tím, že školu nechám plavat.
1: Dobře, řekl. Zařídíme to.
0: Mého otce odchod z městečka, kde strávil 10 let života, nijak nevzrušoval. Neměl žádné blízké přátele a kamarády. Poté, co má matka zemřela, zřídka kdy promluvil s někým jiným než se mnou a myslím, že byl rád, že jde pryč. Byl to studený, tvrdý, tichý, napůl skot a napůl ir. Neúčastnil se žádných společenských podniků, nikdy nechodil do kostela, nebyl členem žádného klubu, ani se nezajímal o politiku do té míry, aby se stal americkým občanem a uplatnil v den voleb své výsostné právo hlasovat. Moje loučení moc času nezabralo. Cirdovi bylo líto, že odcházím. Pracně mi sepsal pěkný, doporučující dopis, který mi věnoval spolu s velkými zánovními stříbrnými hodinkami na klíček. Vážili skoro půl kila a úměrně jejich váze jsem na ně byl hrdý. Kamarádi mi záviděli, že odcházím do velkého města a nabádali mě, že je nutné, abych si sebou vzal své pistole. Zbytečná rada. Neměl jsem v úmyslu je ve městě nechávat. Na novém místě byl otec nucen hodně cestovat a tak jsem byl často ponechán svému osudu celé týdny a někdy i měsíce. Ubytován jsem byl v malém penzionu, který provozovala vdova se dvěma dětmi. Byla přepracovaná, nemocná a rozmrzelá. Měla půl tuctu strávníků. Než otec odjel, dal mi peníze, které jsem měl u něj uložené a řekl, abych se porozhlédl po nějaké práci. V hotelu nebyl nikdo, kdo by mě zajímal. Vdova ustavičně naříkala a já se od ní držel stranou. Její děti na mě byly příliš malé a ostatní strávníky jsem vídal jen při jídle, kde hodně jedli a mluvili málo. Vdova mi dala kufr knih, které pořídila na účet za ubytování. Mezi nimi jsem našel ošoupaný starý svazek Dimasova Hraběte Monte Christa, nad nímž jsem strávil mnoho nocí. Povzbudilo to mou chuť číst a já obešel antikvariáty a sehnal příběhy o D'Artagnanovi a zhltal je. Pak přišli bídníci a pokračoval jsem k mistru slova Dickensovi. Knihy natolik roznítily mou touhu po cestování, dobrodružství a romantice, že jsem byl většinu času nešťastný. Jak se zásoba mých peněz tenčila, rozhodl jsem se najít si práci. Řekl jsem si, že požádám o radu bytnou. Našel jsem ji, jak před penzionem drhne schody, v obličeji byla zarudlá a vyhlížela za vile. Řekl jsem jí, že uvažuji o tom, že si najdu práci.
1: No, to je dost, že tě to napadlo,
0: odsekla.
1: Pořád se tu jen poflakuješ, čteš si a prožíráš peníze svého otce. Můžeš sehnat práci stejně, jako jsem jí sehnala já, když ode mě utekl manžel a nechal mi na krku 2 haranty. Prostě jsem šla a ptala se po ní všude, kam jsem přišla, dokud jsem jí nenašla. To je celé. A můžeš to udělat taky, jestli na to máš nervy.
0: Odešel jsem od ní a pustil se do hledání. Pokud ve městě byla práce, rozhodl jsem se jí sehnat. Hodiny jsem procházel jednu ulici po druhé a ptal se v jednotlivých obchodech. Většinou jsem dostal zamítavou odpověď, ale někteří byli příjemní a poznamenali si aspoň mé jméno a adresu. Chodil jsem bez přestání, až jsem se jednoho rána ocitl před prodejnou doutníků. Bylo tam jako po vymření. Po zákaznících nikde ani vidu, ani slechu. Nějaký muž měl na pultu rozložené noviny a četl si v nich. Vstoupil jsem dovnitř a položil mu svou otázku. Když vstal, viděl jsem, že je velmi vysoký a hodně hubený. Nevypadal zdravě. Nikdy jsem u nikoho neviděl takový pohled, jako měl on. Podivně mě přitahoval. Tehdy jsem to nedokázal popsat, ale dnes vím, co to bylo. Byl to pohled zloděje. Muž byl velmi milý a kladl mi mnoho otázek. Kolik je mi let? Pracoval jsem už někdy? Kde? Podal jsem mu Cirdův dopis. Přečetl si ho a ptal se mě na další věci. Nikdy potom jsem nemusel odpovídat na takovou spoustu otázek, leda na policejní stanici. Nakonec toho nechal, Zatvářil se jako člověk, který se právě probral z tranzu a zabušil kotníky prstů na pult. Řeknu ti, co s tebou udělám, chlapče. Každé ráno v 9 hodin sem přijdeš, otevřeš tenhle kšeft a zůstaneš tady do jedné. Pak přijdu já a ty půjdeš do 6 večer pryč. V 6 přijdeš, zůstaneš tu do 10 a pak půjdeš domů. Můžeš nastoupit do práce hned, čím dřív, tím líp. Za týden se naučíš ceny různého zboží, jako je umím já, a budu tě tu moct nechat samotného. Dostaneš za to $3 týdně a všechny doutníky, které dokážeš vykouřit. Ale já nekouřím. No, chlapče, to je ale tvoje smůla, ne moje. Co ty na to? Chceš to s tou prací zkusit? Šel jsem rovnou za pult a on mi ukázal různé doutníky, cigarety a tabáky a řekl mi jejich ceny. Během jednoho týdne jsem věděl o kšeftu všechno a naučil jsem se obsloužit těch pár zákazníků, kteří sem zavítali, a vrátit jim správně peníze. Dále jsem se dozvěděl, že kšeft je jenom zástěrka pro hraní pokru a kostek v zadní místnosti a že já jsem součástí této zástěrky. Mým úkolem bylo ráno zamést, stát za pultem pro případ, že by si někdo chtěl koupit doutník, a večer dávat bacha na nové policajty na pochůzce. Práce to byla zajímavá. Brzy jsem poznal hráče pokru, kostek a švindlíře, kteří zatáhli své oběti do zadní místnosti, aby je oškubali. Často jsem trávil odpoledne v zadní místnosti a sledoval, jak hráči hrají, a učil se, o čem je život. Když se nehrálo, švindlíři posedávali po místnosti, trénovali své triky a lkali nad tím, jaká je potrefila smůla. Někdy mi hráč pokru ukázal, jak zamíchat karty, jak je sejmout na určitém místě, nebo jak karty vyložit. Hráči v kostky mi ukázali své oblíbené vrhy. Byl jsem vnímavý student a nasával do sebe vše jako houba. Tex, můj šéf, pokud měl nějaké jiné jméno, nikdy jsem je neslyšel, mě nabádal, ať hazard nikdy nehraj. Pryč od toho, chlapče, je to tvrdá dřina. Podívej se na mě a na to, co jsem za 40 let nashromáždil. Nemám ani vindru. Kdybys nebelili polívku, tak si ani nemůžu koupit plechovou lžíci, a dluhů mám tolik, že je ani nedokážu spočítat.

Hned vedle obchodu s doutníky byla malá mlékárna, kterou provozoval nějaký muž se svou ženou. Chodíval jsem tam každý den pro sklenici mléka a seznámil se s nimi. On mléko rozvážel a manželka se starala o krám. Neustále si stěžoval, že nedokáže vybírat peníze od těch ženských. Ty ženský provozovali nevěstince ve vykřičené čtvrti pár ulic od jeho mlékárny. Platili dobře, on k ním ale pro samou práci nedokázal zajít v době, kdy je bylo možné zastihnout doma. Jednoho dne mi řekl, že mi dobře zaplatí, když vezmu účty, zanesu je tam a nehnu se, dokud od nich nedostanu peníze. Naskytovala se tu příležitost vydělat nějaké peníze navíc a já se jí chopil. Šel jsem za svým šéfem Texem a optal se ho, kdy bude nejlepší ona místa navštívit a peníze za mléko inkasovat. Ačkoliv Tex za 40 let života nenashromáždil mnoho pozemských statků, alespoň se trochu poučil o zvicích těch ženských. Něco ti povím, řekl. Pokud tam půjdeš ráno, budou spát. Odpoledne se jedou projet nebo jsou na nákupech a v noci budou mít buď moc napilno nebo budou příliš opilé. Dej na mě a stav se tam okolo 5. hodiny odpoledne a zastihneš je u večeře nebo u snídaně, nebo jak tomu říkají. Ten den odpoledne jsem se držel Texovy rady a inkasoval u 3 zákazníků z 5. Mlékaře můj úspěch potěšil a dal mi dolar. Od té doby jsem pro něj vybíral peníze ve vykřičené čtvrti. Některá místa jsem navštěvoval každý týden a dostával zaplaceno i hned. Ženy, se kterými jsem se takto potkával, na mě byly milé a já nezahlédl nic z odvrácené strany jejich životů. Pracoval jsem svědomitě ve svých 2 zaměstnáních, šetřil si a začal se ve výkladech obchodů porozlížet po šedém obleku a šedém klobouku. Práce mě natolik zaměstnávala, že jsem mnoho nečetl. Myšlenky na cestování a dobrodružství ustoupily do pozadí, ale to mohlo počkat. Byl jsem mladý, musel jsem napřed mít peníze. Moje 2 staré rezavé pistole, nyní téměř zapomenuté, se válely na dně mé malé cestovní kabely.

0: Úryvek z písně Old Hobo, starý tulák, od amerického bluesmana Farryho Louise uzavřel dnešní druhou epizodu z autobiografického románu You Can't Win, česky Nemáte šanci, podepsaného zřejmě autorovým nepravým jménem Jack Black a poprvé vydaného v roce 1926, tedy právě před stoletím. Také z jejího vypravěče se záhy stane tulák a také lupič a všelicos dalšího. Nakonec ale i knihovník a autor dodnes zajímavé knihy. Tu do češtiny přeložil Tomáš Míka, rozhlasovou četbu z ní připravila Petra Hinčíková, rozvrhla ji do celkem 10 částí a třetí z nich tu bude zase zítra ve stejném čase a opět uslyšíme herce Tomáše Drápelu v režii Jakuba Doubravy. Milí přátelé, před dnešním polednem jsme poslouchali už závěrečnou část rozhlasových vzpomínek výtvarníka a dlouholetého spolupracovníka rozhlasu Jiřího Anderleho. Za chvilku tu bude repríza, ale ještě předtím bych vás rád informoval o tom, koho vám představíme ve Vltavských osudech příští týden. Bude to zakladatelka a dlouholetá přednostka Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol Jiřina Bartuňková. Je to ale žena více různých talentů. Také hraje na klavír, čte beletry v různých jazycích a samozřejmě bude napřed vzpomínat na své dětství, včetně toho, jací byli její rodiče i prarodiče. Poslouchejte v pondělí 21. září napřed od 11.30 a pak ještě jednou před půlnocí. A teď, taky už pouhou půl hodinu před půlnocí, je tu po desáté a naposledy výtvarník Jiří Anderle. A jeho vyprávění ze starších nahrávek připravila a úvodem krátce pohovoří Bronislava Janečková.
1: Osudy.

Jiří Anderle měl být rolníkem nebo horníkem, ale učitel Mostecký poznal talent a tak Jirku nasměroval k výtvarné profesi. Netušil, že tak rozhodl o životním směru chlapce, který jednou bude patřit mezi celosvětově nejoceňovanější výtvarníky. V roce 2006 Jiří Anderle převzal z rukou prezidenta republiky medaili za zásluhy 3. stupně.

Víte, že jsem tady 20 let neuklízel? Jsem si řekl, a nezačnu malovat, dokud si tady neuklidím. No a to jsou vrstvy, kulturní tedy, na sobě, to jsou závaly. Ponožka cibule 5 korun, CDčko, brejle starý rošlápnutý. Hrůza! Nečekanej běh myšlenek, vzpomínek je jakýsi výplod tohoto ticha, klidu, který je tady teď v tom ateliéru, kde se všecko takovým vzrušujícím způsobem řetězí. Všecky ty rozmalované obrazy. I ty krámy, které tady kolem mě mám, protože já jsem zatížený na krámy. Už jako děti, když jsme našli tlustý sklo z té baterky, pamatujete si, jak se zaostřovala každá baterka do toho, až udělala bod? To bylo bohatství, je. To se dalo používat jako lupa a i se s tím dalo propalovat dírky do papíru, sluníčko, když svítilo. No a tak tady mám takový všelijaký rostodivnosti, který ovšem teda probouzí fantazii. Teď, když se podívám, co všecko mě čeká třídit, tak mě z toho brní v hlavě. Vidím tam na skříni, v prázdný lahvi jsou zastrčený 4 paví péra. No přece to nemůžu vyhodit. Nebo za skříní je Bohoušek, soused, říkal: Jirko, ona mě to Milada zakázala, ale mě to srdce nedá. Já tě to řeknu, stará singrovka leží za telefonní budkou. Nemáš to prej nosit domů. Milátka se na mě bude zlobit, říkal Bohoušek. No, už je to tady. Vždyť je to nádhera, ty obtisky na tom starým šicím stroji. Jenom ten nápis Singer. Vevnitř ty ozubený kola. To je ruční práce všecko, to je umění. No nechte někde povalovat se za telefonní budkou singrovku, šicí stroj z roku třeba 1900, aby na ní pršilo, kdyby mě to bylo líto. A potom tam leží papírové masky, které se kupovaly v papírnictví za 4, za 8 kaček. V těch se tancovalo na maškarním. Tyhle ty masky mě byly předlohou, když jsem maloval cyklus taneční zábavy. No vidíte, co tady mám za poklady. Fujaru, dal mě jí učitel Mostecký na Rakovnický Měšťance a já jsem na tu fujaru hrávával a vystupoval jsem třeba i v kulturním domě v Rakovníku. Nejde mi to, necvičil jsem 50 let. Tady je harmonička moje a trumpetka. Upadná trubek, já ho musím najít. To by mě učitel Kostečka přerazil, kdybych takhle u něj začal troubit na trumpetu, na takovouhle posvátnou trumpetu. Ta něco pamatuje. Foukací harmoničku, kterou jsem si koupil pod paní Koutecký. Já nemám čas uklízet, to je totiž nesmírně opojný, malba je opojná, kresby dělat, vytvářet kresby, to je nesmírně opojné, grafiku. Na jednom reproduktoru jsou 3 bubeníci, hračky na kolečkách, to je krásný. Takže když to jede takhle, když se točí kolečkama, tak to takhle krásně bubnuje, no. Ta hračka mě připomíná ty slastné chvíle toho dětství, kdy jsem takovýhle bubeníčka tahal za sebou. Já vám něco prozradím. Jak jsem obklopený těma hračkama, tak si připadám, že se mi IQ zastavilo, když mě bylo 5. Já nevím, jak to dopadne s tím uklízením. Ono totiž, já nemůžu nic vyhodit, protože dit je tady v těch hromadách, ono to vypadá jako krámy. Ale teď tam jsou svědectví všeho toho, čím jsem žil. Bubínek, trumpeta, masky, program Černýho divadla z Edinburgu. Můj kamarád Jarmil Srpa říká, každej si myslí, že tu bude 200 let jako galapážská želva. A já bych právě čas potřeboval taky ještě aspoň trošku. Nejenom, abych to tady uklidil, ale abych domaloval to, co nosím v hlavě.

já pořád si připadám, jako že ty nejdůležitější obrazy jsem ještě nezačal malovat, jo, protože ten život je tak krásný, tak opojný, že pořád jsem posedlej tou prací a mám třeba rozmalovaných 5 obrazů a rozkreslených několik grafik a nevím, co dřív, protože pořád si připadám, jako kdybych stál na startovní čáře, že ty pravý obrazy teprve teď možná namaluju.

0: můj pracovní stůl. Ten je velmi zvláštní. Z krásného, tvrdého, snad dubového dřeva a na obou dvou stranách se dají vzpěrama vstyčit desky stolu. Tak je to vlastně dvoustranný stůl. Totiž, já vám přečtu, jaká cedulka je na něm nalepená ze spodu. Tento malířský stojan je z pozůstalosti malíře Luďka Marolda, který jej přivezl z Paříže. Ten druhý stůl je skleněný. Položí se na to kresba, ze spoda se prosvítí. Takový průsvitný stůl umožňuje zkoušení nových kompozic například. Nebo portrétů. Marold třeba kreslil dívku z profilu a říkal si, no zkusím, jak by vypadala, kdybych jí udělal menší nos. Tak tu původní kresbu položil na ten průsvitný skleněný stůl a zkusil na druhý kresbě udělat menší nos a říká třeba, s tím větším nosem je to lepší. Když udělám pár kroků vedle, tam je další stůl, maluju tam menší obrazy. Větší formáty potom musím dělat na malířských štaflích, ale menší formáty nejraději dělám na ležato, protože jak jsem celý život dělal grafiku, kreslil, kresba do grafické desky obyčejně se rodí, vzniká na ležaté ploše stolu, tak mám v krvi, že i obrazy maluju na ležato. A potom teprve každou chvíli si je stavím na stojato, abych viděl vlastně z odstupu, co jsem tam maloval. Ale když já jsem u toho obrazu tak soustředěný a ten obraz přede mnou leží na stole, tak já se můžu soustředovat i na ty nejmenší detailky. Můžu rozehrávat v barvách tvaropisy, který potom v tom celku působí pro oko diváka zajímavě.
1: Kdo si moudrý řekl, že malíř v podstatě celý život maluje pouze jeden obraz. George Braque krásnou tézi prones. Z obrazy je to jako s dětmi. Největší rozkoš malíř prožívá, když je přivádí na svět, pak je s nimi jenom trápení. To je zvláštní. Obraz je tady namalován, nebo grafické listy jsou vytvořeny a najednou si začnou žít svůj vlastní život, že na to člověk kouká jako na zjevení. No, tam na těch štaflích vzadu jsem celé léto maloval obraz na téma breakdance na Karlově mostě. Víte, znáte ten breakdance, jak prostě tancují ty tanečníci na hlavách a ten Karlův most mě poslední době tak fascinuje, protože já jak teďko často jezdím, tak vidím, že ta zeměkoule se tak svrkla, že to, co je vidět v New Yorku, tak je vidět v podstatě i tady teď, jo? Když padla ta železná opona. Takový ty šílený a zároveň hrozně krásný pouliční scenérie, masový turismus je stejný jako teďko v tuto chvíli na Ponte Rialto v Benátkách nebo na Champs-Élysées v Paříži nebo dole na Můstku. A takže ten breakdance na tom Karlově mostě jsem namaloval s tím pocitem, že to je obraz vlastně doby, kterou teď žijeme. Takže jsem udělal toho tanečníka na té hlavě a k tomu hraje kapela a holčička pláče, protože jí uletěl balónek. V pozadí je v mlze silueta Hradčan a do té odchází schrbený stařec v klobouku, který už s tím naším současným bláznivým světem nechce nic mít a všichni jsou zaujati tím výjevem. Ještě je tam taková jako sexy dívka, která se taky kouká na toho tanečníka na té hlavě a jediný oči, který se dívají na diváka, který sleduje obraz, jsou oči malinkýho pejska, kterého tato krásná dívka něžně v náručí chová.

Já si vzpomínám, jak jsem šel tou dlouhou ulicí na to nábřeží, kde stojí ta vysokánská budova OSN a tam seděli čističi bot a čekali na své zákazníky, až najednou se zjevila přede mnou ta obrovská krychle plná oken a mě zněla v uších suková hudba, kterou jsem slyšel na rádiu těsně, než jsem opustil hotel. Říkal jsem si, jak ta vzdálená vlast se vpisuje i tady do toho bláznivýho Manhattanu. Ta nádherná suková skladba, tak jsem si ji popískával, jmenuje se V roztoužení.

Ta moje cesta osamělýho běžce na té scéně výtvarného umění je vždycky plná pochyb a já jsem v tom nádherném ovanutí tou sukovou hudbou došel až před tu budovu. Tam jsem vešel těmi dveřmi a už začal takovej ten ruch, který před každou výstavou bývá a jako do krásných závojů byly mé myšlenky zahalovány do té nádherné, cituplné hudby Josefa Suka. A zněly projevy a já jsem čet seznam těch zemí. Podle abecedy tam byly sloupce zemí celého světa. Z každé země tedy ta nadace vybrala jednoho malíře a pod záštitou UNESCO se tato výstava koná, která půjde kolem světa.

Tu akci pořádalo UNESCO a z každé země vyzvalo jednoho malíře k účasti na výstavě Umění bez hranic a ta měla premiéru v hlavní budově OSN v New Yorku. A já jsem si říkal, a já tam ani nepojedu. Na poslední chvíli jsem se rozhodl tedy, že tam pojedu, byl to hrozný blázinec, ale stačil jsem to, takže ve středu jsem si sedl do aeroplánu, jak by řekla babička. Byl jsem tam jenom na té tiskové konferenci a viděl jsem to neúprosné pravidlo, jak ten obraz najednou, když se ta pupeční šňůra přestřihne a ten obraz opustí ten ateliér a opustí svého autora, jak si začne žít svůj vlastní život, ať se to tomu autorovi líbí či ne. To je zvláštní pocit. Nakonec i o tom breakdance na tom Karlově mostě. Tomu obrazu museli dát zvláštní panel, protože on se tak lišil, jednak byl dost veliký a jednak vlastně ta figurativní malba. Já jsem si říkal, namaluju vám obraz, ale postavím jej na ortodoxní kompozici, jako by to dělali v renesanci. Tak takhle jsem ten obraz vlastně pro tu akci UNESCO pojal. Dostalo to k mému překvapení čestné místo. No ale nebudu radši na toto téma dál mluvit, protože víte, co se říká o samochvále a to já bych vůbec nechtěl, věřte mi to, ne, já bych vám jenom chtěl udělat radost, no prostě, že obraz z výjevu na Karlově mostě vlastně měsíc visel v hlavní budově Spojených národů v New Yorku. Člověk by vlastně měl být šťastný, jenomže já jsem nebyl obdarován tím darem, abych se příliš radoval z toho, že se jiní lidé dívají na mé obrazy, tak mě to spíš trápí, že jsem tam to mohl udělat tak či onak. A... No ale nicméně to byla obrovská sláva, protože byla přestřižená páska, aby se ta kolekce těch obrazů vydala na cestu kolem světa. A ještě je to tak vymyšlený, že z té nadace a z UNESCO sem přijdou veliký peníze, protože já jsem ten obraz tam daroval. A ty peníze přijdou na humanitární účely pro děti.

No je to prostě zvláštní, zrovna tak jako v Chicagu, když jsem teďko byl, tak jsem přišel do Art Institutu a mě to až přivádělo do rozpaků, protože člověk tady tak jako doma v tichosti a soustředění se stará jenom o to, aby sdělil jakýsi pocit, který má, vtisknul je buď do grafické desky nebo do malby na plátno a ta díla skončí-li ve veřejných sbírkách, vlastně budou žít svý životy. V Art Institutu v Chicagu, to je nesmírně významná instituce, vytáhli šuplík s mým jménem a dali na takový nádherný stojany. Říkali, vidíte, to jsou vaše děti a my je tady takhle opatrujeme. A takový starý kurátor, pan Corini se jmenoval, mě objal a až mě to přivádělo do rozpaků. No, to jsou takový veliký tečky v životě. To je to, co mě lidi zdůrazňují. My žijeme s vašemi obrazy a grafikami a ty nám dělají život bohatším. A to je to nejhřejivější, co se může autorovi vlastně stát, malíři. Že vlastně to jeho dílo obohacuje životy druhých. Není to krásný? Já si toho na starý kolena vážím čím dál víc.

Já jsem měl mnoho snů a tužeb i cílů, byl jsem nesmírně cílevědomý, přesvědčil jsem se, že jedině vytrvalým úsilím lze dokončit začatou kresbu. Ale co jsem postrádal, a to možná platí dodnes, když dítě pořád slyší, co z tebe bude, ty seš nemehlo, ani husy nedokážeš přihnat domů všecky, já je potom musím schánět, říkala babička. To dítě ztratí důvěru v sebe. To byla těžká doba pro ně, protože oni si mysleli, že já převezmu to malé hospodářství, protože já jsem s nima jezdil na všechny ty pole, za vrch, za všetaty. Co já jsem se nadřel jako dítě, třeba ve žních, když jsem musel vázat snopy, to jsem uměl všechny druhy povřísel. Nebo když jsme vybírali brambory, ten košík byl tak těžký. Nebo kameny jsme vybírali. Z pole vždycky se objevily na jaře kameny. Každý jaro. Maminka chtěla ze mě mít elektromontéra, který by popravil prasklý pojistky. A teď najednou ten Jiřík, který měl převzít to hospodářství, půjde do Prahy. Študovat malířství? Proč?

Poprvé, když jsme shodou okolností hráli v Ljubljani, což byl rok 1967, kdy já jsem poprvé vystavoval na Ljubljanském bienále a nic netuše, já věděl, že tam profesor Kotalík vybral moje grafiky, ale šel jsem tou expozicí, tenkrát vrcholila klasická moderna, měl tam nádherný listy Miro a Picasso a najednou člověk stojí před svou vlastní grafikou a to je šokující, protože to nečekáš a najednou máš v sobě tolik věmů z těch ostatních, že tě to překvapí. A musím říct, že to nebylo příjemné překvapení. Já jsem se až lek, protože jsem to nečekal. Ta moje grafika byla taková plná detailů, velice přejemnělá. Já jsem to říkal Jiřímu Kotalíkovi, potom ten svůj pocit a mu říkal, to je naprosto v pořádku, to tak má být. Potom jsem si uvědomil, že vlastně je to nesmírně těžký vytvořit si vlastní svět, vlastní styl do té bohaté mozaiky, která je plná za tu dobu existence člověka. Najít ten kamínek, který by do té mozaiky zapadl, kde je to prázdné místečko. To je to nejtěžší, co vůbec může umělec řešit. Člověk musí jít za svým pocitem, tím nejhlubším pocitem. Jestliže se podaří ten nejhlubší pocit do toho díla vtisknout, vymalovat tu svoji stopu, to svědectví toho, že jsem tady byl, žil jsem v té a v té době, no tak myslím, že ten umělec dokázal maximum. Zkušenosti nám říkají, že pravá hodnota díla se pozná až po autorově smrti, ano. Protože jsou díla posuzována prizmatem módních trendů, teprve až když se dílo uzavře. Ale já jsem opravdu, můžu mluvit o štěstí, že jednou jsem šel v Metropolitním muzeu, najednou jsem musel projít lodží nahoře v prvním patře, tam bylo napsáno mistrovská díla kresby a grafiky posledních 5 století a já jsem si říkal, no tak to je pěkný, tady jsou Gogovy kresby, tady je Picasso a najednou jsem naprosto, já to věděl, ty výpisy těch kolekcí mých prací v těch různých světových galeriích mám, vím, že Art Institute v Chicagu je 45 grafik a tak dále. A najednou jsem stanul v tom Metropolitním muzeu před svojí grafikou a naproti visel Dürer a Goya a Rembrandt. A já jsem ztratil dech, protože to byla konfrontace tedy, která donutí člověka k zamyšlení. Spadly mě brejle, ten dozorce koukal, co se to děje a já jsem utek. Ne, já jsem to nevydržel. Ocitnul jsem se nějak v hotelu, autobusem číslo 81, tam to teda bylo natvrdo. To se člověku zatajil dech, protože tam to bylo dohromady v tom spektru od toho Martina Schongauera přes Dürera, Rembrandta, Goju. Tak jsem si říkal, kdyby nic, tak tenhle ten zážitek by mě měl posílit, protože to se nestává každému.

Ty vybojované hodnoty, ta úporná cesta do našich světů, do našich niter, ten zápas o tu cestu v té krutý, temný době těch 50. let, ten na naší generaci ulpívá po celý život. Jak to v tom světě umění divně chodí, tajemně. Člověk si vlastně není nikdy jist, jde-li správnou cestou. Stále musí pochybovat, a i když se dostaví uznání, v podstatě to nemusí nic znamenat. Protože je dokázáno, že je třeba minimálně 70 let proto, aby se prokázalo, jestli dílo směřuje do budoucnosti nebo ne, protože 70 let trvá, než opadnou ty podpůrné berličky těch módních teorií a vlivů, které tomu či onomu dílu přinesou úspěch. Takže vlastně i ten úspěch je tak hrozný.

si vzpomínám, když jsem maloval, to už je 30 let, maloval ten cirkus života, to teatrum mundi, jak se říká. Kam se řítíte, šílenci, to maluju teď, kde pak šeříky? Co mě připomínají některé tváře některých těch celebrit politických, který se zjevují na televizních obrazovkách. A musíme nastavit zrcadlo té době přece, kterou žijeme, která je jak krásná, tak i šílená. Vždycky jsem to tak dělal. I když někdy mě z toho teď bouchá srdce až v krku. Ale já musím malovat, protože jsem to slíbil jak tátovi Adamovi, tak tátovi Mírovi, mamince. Mamince jsem to slíbil, která když viděla tenkrát tu mou výstavu v Paláci kultury, to už bylo v roce 2000, když se tady konala ta konference Mezinárodního měnového fondu, tak říkala, Jiříku, ty z toho tedy tolik namaloval, to by tě měli zvýšit penzi. No a když si uvědomím, jak babička s dědou tak drželi celý život, těm jsem taky slíbil v duchu, že budu taky pilně makat na těch obrazech. Musím tady po sobě zanechat tu stopu, že jsem nežil nadarmo.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Jiřího Antonína Bendy, Ludwiga van Beethovena, France Schuberta, Vincenta Nendiho, Johanna Sebastiana Bacha, Jana Dismase Zelenky a Ottorina Respighiho. Na úvod zazní sonáta pro čembalo F-dur Jiřího Antonína Bendy, českého emigranta na dvoře pruského krále Fridricha II. Sonáta je ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče. Hraje Edita Keglerová.

Symfonie Ludwiga van Beethovena představují různorodý a přitom jedinečný celek. Říká se, že výraznější jsou ty liché. K nim patří i jedna z nejznámějších Beethovenových symfonií, symfonie číslo 3 Esdur opus 55 Eroika. Historka o přeškrtaném věnování Napoleonovi je dobře známá. Nakonec skladatel symfonii věnoval knížeti Lobkovicovi. A poprvé tam použil nikoliv jen dvojici, ale trojici lesních rohů. Orchestr Le Concert de Nation s Jordi Savalem, který uslyšíme, hraje na dobové nástroje.

To byla symfonie číslo 3 Es-dur opus 55 Eroica Ludwiga van Beethovena. Hrál orchestr Le Concert de Nation s dirigentem Jordi Savalem.

Franz Schubert proslul jako básník písně a čistého raného romantismu. K písni opravdu tíhnul a v kvintetu pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír a dur použil jednu z nich a vystavil na její melodii ve čtvrté větě rozsáhlé variace. Je to píseň Pstruh a stejně se říká i tomuto kvintetu. Hrají členové souboru Guarneri Quartet, na klavír spoluúčinkuje Emmanuel Ax a na kontrabas Gilles Levine.

Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A-dur France Schuberta hráli členové souboru Guarneri Quartet, na klavír spoluúčinkoval Emmanuel Ax a na kontrabas Gilles Levine.

Vincent d'Indy koncipoval svoji symfonii na zpěv francouzských choralů v podstatě jako koncertantní skladbu s klavírem. Klavír má sice prominentní úlohu, ale nedominuje. Téma zaznívá hned v úvodu v anglickém rohu a je to melodie z pohoří Cévennes na jihu střední Francie. Hrají Jean-Yves Thibaudet, klavír, montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.